nepoctivost, pomsta nebo štěstí. Už v samém úvodu je vysvětlen důvod, proč je dobré se touto knihou zabývat. K poznání moudrosti a kázně. Moudrost potřebuješ pro život. Je ti užitečná. Jestli jsi moudrý, budeš se tímto řídit. Hodně vědět a přitom špatně žít, to není moudrý život. Moudrost není to samé, co inteligence. Ale máš pátrat po moudrosti tak, abys k té poznání připojil bázeň, k získání kázně vedoucí prozíravosti, k prozíravosti spravedlnosti a právu a přímosti musíš přiložit úsilí. A právě proto chceme vybrat několik témat, nebo vybrali jsme několik témat o vztazích, slovech, penězích, práci, sexualitě, konfliktům nebo rozhodování. Několik témat, která jsou aktuální, která řešíme každý z nás a jimi se chceme v následujících týdnech zabývat. Tedy proč hledat moudrost je jednoduchá odpověď. Prostě moudrost potřebuješ. Potřebuješ žít život, který je požehnaný, který je dobrý. Ale nejen to. Moudrost, jak jsme četli, začíná u vztahu. Ta boží moudrost začíná u vztahu s Bohem. Asi nejsilnější verš k vysvětlení zdroje této moudrosti najdeme v 7. verši. Počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Ta biblická moudrost není o tom, kolik toho víš. Ta začíná tím, koho znáš a jak dobře ho znáš. A v tom vztahu nehraje roli strach, jak by se mohlo zdát z tohoto verše. Ta bázeň, o které se zde mluví, znamená úctu, důvěru, respekt k Pánu Bohu, poslušnost jeho slovům. Vědomí, že já nejsem měřítkem pro svůj život, ale že Bůh ví, co je správné a dobré. Bereš Pána Boha skutečně vážně? Projeví se to v tvém vztahu k němu? Budeme se bavit o tom, co to znamená mít takový vztah s Bohem a jak se to projeví v různých oblastech našeho života. Budeme čerpat z více míst v písmu. Určitě nechceme sklouznout k tomu, že bychom četli tuto knihu tak výkladově jako ostatní texty v písmu a velice vás od toho odrazuji, abyste nepřistupovali k této knize ve smyslu, no tak tady mám 10 rad k tomu, jak mít lepší život a když to budu číst postupně, tak mi to všechno bude do sebe zapadat. Skutečně to nejde takto. Často to jsou neucelené texty, nesouvisející verše, i když tam najdeme i části, které patří k sobě. Ale možná je dobré se nad tím na chvíli zastavit, protože je docela možné, že i ty vezmeš nebo bereš svůj vztah k Bohu tímto způsobem. Že možná si říkáš, no když budu chodit do církve, budu poslouchat ta správná slova, automaticky to znamená, že přijdu na kloub tomu, o čem křesťanství je, pochopím to, uslyším ono A, B, C, D a musí to zafungovat. Možná si říkáš, no mně se na křesťanství něco líbí a to něco chci získat a připojit to k tomu, co vím já, připojit to k mému světonázoru, k tomu, čemu já věřím a to je docela dneska takové moderní, udělat si takové své vlastní náboženství. Já chci předtím výrazně varovat. Boží slovo předtím výrazně varuje. Pokud chceš být skutečně moudrý, hledat tu boží moudrost, musí začít vztahem. Správným vztahem k Bohu. Byla by veliká chyba, kdyby si třeba svou víru v Boha postavil na strachu. Jenom si z toho vzal tu bázeň
A řekl si, no tak já se bojím. Já se bojím posledního soudu. Já se bojím, co mi Bůh může udělat. Když čtu Bibli, tak slyším, jak hrozně se zachoval v některých případech vůči těm, kteří byli jeho nepřátelé. No tak to bázeň mám. Ale tady jde o mnohem víc. I o těchto úhlech pohledu na bázeň před Bohem se budeme bavit. Bázeň, jak vypadá v každodenním životě. Ale chtěl bych dnes zdůraznit ještě dvě věci ohledně této moudrosti. Moudrost vyhledávej jako poklad. Tu odpověď, jak hledat takovou moudrost, najdeme vyjádřenou v prvních pěti verších druhé kapitoly. A já bych to rád přečetl. Přísloví 2, 1 až 5. Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, to říká ta moudrost, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, jestliže ji budeš hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem a dojdeš k poznání Boha. Všimněte si těch sloves. Přijmi, uchovej, věnuj pozornost, nakloň své srdce, přivolej, hlasitě zavolej, hledej jako stříbro, pátrej po nich jako po skrytých pokladech. Co to tu vlastně vidíme? Vidíme, že získat tuto moudrost není nic samozřejmého. Není to tak, že ti to prostě spadne do klína. Stačí se modlit, ne? Ne. Je to trochu provokativní, ale modlitba nestačí. Dokonce to ani nezdědíš. Možná si říkáš, no já už jsem několikátá generace křesťan. To samo o sobě není záruka moudrosti. Nepřijde to automaticky ani s věkem. Nepochopíš ji, když budeš 20 let chodit do kostela. Musíš ji aktivně hledat. Musíš to považovat za poklad, za něco, co skutečně stojí za to vyhledávat. Mám takovou čerstvou zkušenost s hledáním, vyhledáváním toho, co vás zajímá. O prázdninách jsem na dovolené dostal dárek. Akvárium. Akvarijní set vlastně. Se vším všudy. Takže jsem dostal to akvárium, písek, filtry, světlo, teploměr, všechno, co jsem, jo, dokonce síťku na ty rybičky. No, pár týdnů to takhle leželo u mě v kanceláři, sbíral to prach. A tento týden jsem se do toho pustil. A mám doma krásné akvárko. A je neskutečné, kolik je člověk schopen věnovat času tomu, aby zjistil, jak takové akvárium vlastně má fungovat. A musím vám říct, že se považuji za experta, protože některá YouTube videa jsem zhlédl několikrát. A mám jasno v tom, jestli chci budovat akvárko, které vypadá jako golfové hřiště, anebo akvárium, které vypadá jako les. Nebo spíš prales. A kdybyste chtěli znát můj názor na tuto věc, velice důležitou pro život, tak se s tím rád budu sdílet. Neuvěřitelné. Jak jsme schopni se zaujmout nějakým předmětem a zkoumat ho a strávit s tím hodiny, kolik energie jsme schopni dát do svých koníčků. Pro někoho možná, kdo má v oblibě zhromadění peněz, tak kolik času jsme schopni věnovat tomu, já to někdy vidím u lidí, jak třeba v šalině si prohlížejí všechny ty kurzy a sledují to každou chvíli, aby jim něco neuniklo. Kolik času jsme
schopni trávit na sociálních sítích a jiných hloupostech. A když to srovnáme s časem, kdy vyhledáváme skutečnou boží moudrost, jak si to stojí? Je skutečně boží moudrost pro nás tím pokladem? Já věřím tomu, že pokud je, potom čtení Bible každý den pro nás nebude překážkou. Modlitební život, kdy budeme usilovat i o moudrost. A nebo to, že budeme mít přátelé, které vpustíme do našeho života, kterým dovolíme, aby byli takovou korekcí našich vztahů, našich myšlenek, ať už v domácnosti nebo na nějaké skupince. Že budeme přijímat moudrá napomenutí moudrých lidí kolem sebe. To všechno patří k tomu, že toužíme, že hledáme, že voláme po tom, abychom znali to, co je skutečně důležité v životě. Že pátráme a hledáme ten poklad. Po tom pokladu se pídíme a dáváme tomu maximum. Tu moudrost totiž potřebuješ pro život. Tato moudrost začíná skutečným živým vztahem s Bohem. Tuto moudrost musíš aktivně hledat, hledat jako poklad. Ale také, a to je to poslední, co bych chtěl dneska říct, je tu jedno úžasné ujištění. To ujištění najdeme v písmu zde i na dalších místech. A to sice, že tuto moudrost, kterou hledáš, ti Bůh chce dát. On ji dává. Ta druhá kapitola obsahuje tento krásný paradox. Na jednu stranu hledejí jako stříbro a hned v dalším verši, neboť moudrost dává Hospodin. Z jeho úst vychází. Z písma, ze čtení, z přemýšlení, z poslechu Božího slova. Co tak si každý den přečíst jednu kapitolu knihu přísloví? Je jich 31, to vychází na celý měsíc. Víte, měl jsem ještě jednoho kamaráda v dětství. Kamaráda Tomáše. Byl velmi inteligentní. Začal chodit k nám do mládeže. Byl nevěřící, ale chodil tam. Někteří zde sedící si ho budou pamatovat, protože během pár let to dotáhl na staršího sboru. Už víte? Ano, je to on. Tento muž, mladík, teenager, mimochodem byl to potom nejmladší starší, kterého jsem zažil, ale byl neskutečně moudrý. On přišel do sboru a začal zkoumat, o čem je to křesťanství. Začal se pídit potom a hledat, proč tam chodí ti, kteří tam chodí, jeho kamarádi také. A Bibli neznal, ale začal jí číst. A asi po půl roce mi říkal, no, já čtu tu knihu přísloví, čtu si kapitolu každý den a takhle si to přečtu každý měsíc a už to dělám několik měsíců po sobě. A to je síla teda. To je taková moudrost. Mimochodem, teď je z něho doktor. Ale to, co jsem vnímal v jeho životě, byla skutečná hluboká moudrost a znalost písma. Písmo ho začalo měnit. Tato boží moudrost začala způsobovat úžasnou změnu. Bůh mu dal moudrost. Tento poklad, tento zdroj moudrosti máme ukrytý v té knize knih. A navíc, jak říká Jakub, bratr Pána Ježíše, v první kapitole, pátém verši epištoly Jakuba, má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek. A bude mu dána. To je úžasné. Bůh dává. Dává všem. To znamená, já si nemůžu říct, no, tak mě Pán Bůh asi takhle neobdařil. On ti to chce dát. On ti tuto moudrost chce dát. On ti ji nabízí bez výhrad
A bez toho, aniž by ti to pak někdy vyčetl, jako někdy my lidé, když dáváme nějaký dárek, tak se pak ujišťujeme, jestli ho dobře využíváš. Bůh ti ho dá a čeká, co s tím uděláš, ale nevyčítá. To je něco úžasného. My hledáme a Bůh dává. Není to pasivita, není to o tom jenom, že se modlím, Bože, dej mi moudrost a nehledám ji v písmu, nehledám, neposlouchám moudra. Ale není to ani o tom, že když budu dostatečně studovat, pak se stanu automaticky moudrým. Je to Boží dar. Boží dar, jeden z mnoha darů, o kterých máme prosit. Někdy si říkáme, jaká je Boží vůle pro můj život? No tak jedna z Božích vůlí, která jasně v písmu zaznívá, je prosté a bude vám dáno. A kdokoliv prosí o moudrost, Bůh mu ji dá. Co je to ve tvém životě, ve které oblasti hledáš moudrost v tuto chvíli, v tuto dobu, v tomto období? Máš odvahu si o ní říct tomu, který je štědrý dárce? Můžeš to učinit třeba při následující písni. Je to docela stará píseň, ale řeknu známá, věřím, že známá píseň. Moudrost mi, Pane, dávej. Možná ji znáte, možná ne, ale určitě se ji rychle naučíte, protože má jednoduchou melodii.

0: Pane Ježíši, ty jsi slyšel naše volání. Prosíme tě, vyplň tuto prosbu. Amen. A mám pro vás ještě jednu úžasnou zprávu. Tento poklad má jméno. Tento poklad, o kterém jsme se bavili, má jméno a to jméno je jméno, které je nad každé jméno. To nejvyšší, to nejvzácnější, nejúžasnější jméno, které kdy lidské ucho mohlo slyšet. V Koloským ve 2. kapitole ve verších 2 až 3 je napsáno: chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou ukryty všechny poklady moudrosti a poznání. Není to úžasné? Tento poklad, tato moudrost má jméno Pán Ježíš Kristus. A pokud ho neznáš, pak tě chci vybídnout, abys ho hledal, aby si tloukl, aby si prostě se nedal odstrašit, nedal se znepokojit ničím ani námi křesťany, aby si toužil potom najít tento poklad, kterým je on sám. Pokud ho znáš, pak jako další krok považuji za velice moudré, pokud jsi ještě nebyl pokřtěn, a děti kolik let je, aby toto byl tvůj další krok, velice moudrý. Ježíš to ustanovil. Kdo věří, ať se dá pokřtít. Kdo mě následuje, kdo to se mnou myslí vážně. A pokud věříš a chtěl by si poslechnout moudrá slova tohoto Ježíše, který skrývá veškerou moudrost, potom poslechni i dnes tu výzvu, kterou budeme slavit při památce Večeře Páně, abychom si připomínali jeho oběť. Ježíš během 3,5 let na této zemi vykonal mnohé zázraky, mnohé divy, mnohé mocné činy. Řekl mnoho moudrých slov, ale řekl, abychom si připomínali jednu jedinou událost z jeho života. A to je jeho smrt. Abychom zvěstovali tuto událost, dokud on znovu nepřijde. Abychom si připomínali tu poslední památku, poslední večeře z jeho učeníky před tím, než byl zatčen, než byl mučen a než byl ukřižován. A tehdy těsně před svou smrtí vzal chléb, lámal ho, dával ho svým učeníkům se slovy: tento chléb je mé tělo, které se za vás dává v oběť. Jinými slovy, to, co teď přichází, to je skutečné, to je reálné, to je fyzicky bolestivá věc, která mě čeká. A chci, abyste si to připomínali, kdykoliv se takto setkáte. Já za vás budu trpět, já za vás skutečně zemřu a to je důležité. A když bylo po večeři, tak vzal kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva. Začíná něco nového mezi vámi a mezi Bohem. A tento kalich, tato moje krev, která se za vás proleje, bude pečetí, bude spečetěním této smlouvy. A tím, že budete společně pít, tak si budete připomínat, že jsem se za vás obětoval. Budete si připomínat, že moje krev na kříži protékala, tekla také za vaše viny. Je to moudrý poklad? Je to úžasný poklad. Je to moudrý čin lásky. Pán Ježíš věděl, že se sami nedokážeme zachránit. Nedokážeme sami odčinit naše viny. A proto Kristus zemřel, proto prolil svoji nevinnou krev, svatou krev a také vstal z mrtvých a žije. A jednou si pro nás přijde, jak zaslíbil. Pokud tomuto věříš, pokud si uvěřil této sice bláznivé zvěsti v očích tohoto světa, ale pro nás je to úžasnou mocí ke spasení. Pokud si tomuto uvěřil, tak jsi zván k tomuto stolu. Pokud ne, až půjde ten kalich a ten chléb řadou, tak ho prostě předej dál. Uprostřed kalíšku je také džus pro ty z vás, kteří z jakéhokoliv důvodu nemůžete víno. Pojďme nyní se stišit a potom s vděčností přijmout tento moudrý Kristův dar.
1: Další bohoslužba je připravena na neděli na 9. hodinu. Tématem té příští bude Jak ti říká Bůh.

Pane Ježíši, tak ti chci děkovat za to, že opravdu všechno, co mám, je z tvých dlaní, že to je z tvojí lásky. Někdy si opravdu připadám na spoustu věcí sama a stále se musím vracet na tvé slovo, to, že jsi řekl, že mě nikdy nenecháš, že mě nikdy neopustíš, a tak si na to stoupám a vyznávám, Ježíši, že ty jsi všechno, co mám. A že všechno, co mám, je od tebe. Tak ti za to vzdávám chválu. Děkuju ti za to moc. Amen.

0: dospívali Solu Izrael.
1: Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. 1. Korinským 2.14.
2: Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.
3: His love endures forever. All right? Come on. Here we go. His love.

již vede až za kříž. Zjev svou slávu dávnou, když tichý přicházíš. Kde všednost víru zlomíš,

0: Posloucháte Rádio 7. Nočním vysíláním vás provází Kristýna Exnerová a musím říct, že velice ráda. Máme 3 hodiny ráno a před námi je Večer pod lampou, což je pořad, kdy čteme vždycky z nějakých knih. A tentokrát je to na téma, proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství. Tahle důležitá otázka je v nadpisu další kapitoly knihy Davida Nováka Víra ve vírech otazníků, kterou postupně pročítáme právě v pořadu Večer pod lampou na Rádiu 7. Číst bude Daniel Zeman a já přeji, aby se vám to líbilo, aby vás to pozbudilo a přeji dobrý poslech.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih. Problémem křesťanství není to, že bylo vyzkoušeno a zhledáno neuspokojivým, ale to, že bylo zhledáno obtížným a ponecháno nevyzkoušeným. Gilbert Chesterton. Proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství? Pro mnoho lidí je těžko stravitelné, že křesťanská víra staví člověka před volbu, před rozhodnutí, které by se dalo shrnout slovy buď a nebo. Není to fanatismus? Mám za to, že pokud se chci pro cosi, co za něco stojí, rozhodnout, potom to znamená i rozhodnutí proti, ve smyslu něčeho nechat. Často kolem sebe slýchávám obdivné povzdychnutí nad tím, kolik toho jistí lidé stíhají. Nechci zpochybňovat jejich schopnosti, nicméně si kladu u některých z nich otázku, zda se v jejich případě nejedná pouze o nabírání dalších aktivit do vlastního života. Někdy to může být proto, že se bojím volby. Raději, než abych určité věci nedělal, jisté oblasti odmítl, přibírám si další. Pochopitelně jako člověk mám omezenou kapacitu, která může být více či méně menší než rozsah toho, co chci stíhat. Výsledek je, že dělám tak trochu ode všeho kousek. Jsem tak trochu rodič, tak trochu partner, tak trochu pracující, tak trochu člen různých představenstev, boardů, tak trochu student, tak trochu křesťan, tak trochu pohan a tak dále. Do jisté míry to není špatné. Lidé mě obdivují, kolik toho stíhám, já sám nemusím volit mezi možnostmi, svoje selhávání nebo polovičatost v jednotlivých oblastech mohu celkem snadno svést na množství věcí, které musím stíhat. Sice působím uštvaně, není na mě moc spolehnutí, ale co má být? To je nakonec problém těch okolo mě. Je tragédií s tak trochu lidmi pracovat. Nejvíc totiž trpí jejich okolí. Pochopitelně se nelze vyhnout tomu, že budeme dělat více věcí naraz. Nicméně existuje hranice a tu musíme poznat. Každý věk má určitá specifika, možnosti. A je dobré tyto možnosti využít s tím, že jiným možnostem dokáže říci ne. Jak to, co popisuji, souvisí s nadpisem této kapitoly? Ptal jsem se, zda není fanatismus stavět člověka před volbu. Moje otázka zní, zda volba není mnohem čestnější způsob vyrovnávání se s životem, než způsob tak trochu. Zda ono dnes tolik populární od každého náboženství kousek, není pouze poplatnost době, strach před volbou. Křesťanství, respektive Kristus, skutečně staví člověka před volbu. Zároveň musím dodat, že s fanatismem to nemá nic společného. Je to pouze odmítnutí tak trochu života. V naší švejkovské kultuře to je trochu nepochopitelné. Naučili jsme se nic nebrat moc vážně, možná abychom se vyhnuli zklamáním, možná z jiných důvodů. Pokud člověk nebere nic moc vážně, není mu zatěžko nikdy nevolit, pouze nabalovat další oblasti. Vždyť si z nich zas tak moc nic nedělá. Nebolí ho, když nefungují tak, jak by měli. Jenže podobný přístup v křesťanství není možný. Kristus nás staví před volbu, buď a nebo. Je tady ale i druhá možnost, Josef Švejk, tedy to chce klid. Volba ale nevylučuje toleranci nebo dialog a učení se naslouchat i jiným hlasům. Zároveň zmiňovaný nárok nebere člověku možnost, aby se nakonec sám rozhodl. Bible se ale staví striktně proti výroku, že všechny cesty vedou k Bohu. Pokud tento názor zastáváme, pak musíme ze slova všechny vyloučit křesťanství. V následujících řádcích bych se rád dotkl několika hlavních světových náboženství a učinil jejich srovnání s křesťanstvím. Činím to s vědomím, že se o některých náboženstvích nezmíním, nicméně smyslem této knihy není výklad všech náboženských směrů. Přední světový religionista Hans King hovoří o čtyřech přístupech vztahu k jiným náboženstvím. První je strategie opevňování, podle které je pouze vlastní náboženství pravdivé, ostatní ne. Druhou představuje strategie zlehčování, jež všechna náboženství považuje za stejně pravdivá a ignoruje jejich vzájemné rozdíly. Třetí možností je strategie objímání, podle níž je jediné náboženství pravdivé, ale ostatní mají na této pravdě účast. Čtvrtou strategií je ekuména, která předpokládá jednak náboženskou sebekritiku, jednak respekt a kritiku ostatních náboženství. Ponechám na vašem zvážení, pro který přístup jsem se rozhodl.

0: Islám. Zakladatelem islámu je Muhammad. Narodil se kolem roku 570 a patřil k arabskému kmeni Kurajšovců, kteří v té době ovládali karavaní cesty vedoucí do Sýrie. V 6 letech, když osiřel, se ho ujal nejdříve jeho dědeček a pak jeho strýc Abu Tálib. V mládeneckém věku ho podporovala bohatá vdova Khadija, která se stala jeho první manželkou. Budoucí rok byl jejím zástupcem při obchodech se Sýrií. Na svých cestách a při pobytu v Mece se setkával mimo jiné s Židy a křesťany a jejich myšlenkami o jediném bohu. Muhammadovi se dostalo prvního zjevení kolem roku 610 v době, kdy podle svého zvyku trávil jeden měsíc nahoře Hirá. Podle tradice se mu zde jednou ve spánku zjevil anděl Džibrýl s nařízením, aby přednášel. Muhammad byl zpočátku velice zmaten a znepokojen, protože se domníval, že jej posedl zlý duch. Ale našel podporu u své manželky. Raduj se, drahý, a buď pevného ducha, neboť při tom, kdo má Khadijin osud ve svých rukou, věřím, že jsi prorokem tohoto národa. Zpočátku Muhammad nevzbuzoval příliš velkou pozornost, ale poté, kdy začal veřejně hanobit pohanské bohy a prosazovat přísný monoteismus, vyvolal vlnu nevole v řadách vládnoucích Kurajšovců. On a jeho následovníci byli vystaveni pronásledování v Mece, které vyvrcholilo roku 622 Muhammadovým odchodem do Yathribu, to jest Mediny. Tento odchod, hijra, se stal počátkem muslimského letopočtu. Odchod do Medíny znamenal zásadní změnu situace a zároveň s ní odklon od důrazu na zjevení k otázkám organizace nově vznikající náboženské komunity. Z dříve pronásledovaného Muhammada se stal politický vůdce, který měl, mimo jiné, urovnat vztahy mezi znepřátelenými arabskými i židovskými kmeny v Medíně. Muhammad doufal, že Židé potvrdí jeho zjevení a uznají jej za proroka, ale Židé nemohli brát vážně proroka, který jim předkládal vytržené a zkomolené jednotlivosti z jejich svatých knih. Po definitivním rozchodu s Židy vytvořil prorok novou koncepci Abrahamova náboženství. Po vytvoření a posílení Umy, náboženské obce, začal Muhammad sjednocovat arabský poloostrov. Roku 624 zvítězil v bitvě u Badru nad Mekánci, samotnou Meku si podrobil roku 629. Mezitím si výboji či jednáními podroboval pohanské arabské kmeny a podnikal výboje až k hranicím s Byzancí. Zemřel roku 632 v Medíně, kde je pochován. Protože se chci vyhnout zkreslení a zaujatosti, v následujících řádcích nechám promlouvat o svém náboženství přímo muslimy. Nabízím základní články víry v islámu. Vybral jsem z nich jen několik. Opravdový věřící muslim věří v následující základní články víry. Věří v jediného Boha, nejvyššího a věčného, nekonečného a mocného, milosrdného a laskavého, stvořitele a živitele. Tato víra zaručuje člověku důstojnost a chrání ho před strachem a zoufáním, vinou a nejasnostmi. Věří ve všechny proroky Boží, bez jakéhokoliv rozlišování mezi nimi. Všichni poslové bez výjimky byli smrtelníci, lidské bytosti, nadané božským zjevením a seslané Bohem, aby vykonali určité úkoly. Muhammad je z nich poslední a je korunou slávy proroctví. Opravdový muslim věří v den posledního soudu. Tento svět jednoho dne skončí a mrtví povstanou, aby stanuli před posledním a spravedlivým soudem. Všechno, co na tomto světě děláme, každý úmysl, který máme, každý pohyb, který učiníme, každá myšlenka, kterou máme a každé slovo, které řekneme, se sčítají a přesně zaznamenávají. V den posledního soudu budou všechny záznamy otevřeny. Lidé s dobrými záznamy budou štědře odměněni a Bůh je vřele přivítá v nebi. Lidé se špatnými skutky budou potrestáni a uvrženi do pekla. Skutečnou povahu nebe a pekla a jejich přesný popis zná jen Bůh. Každému se dostane absolutní spravedlnosti. Víra v den posledního soudu je konečnou útěšnou odpovědí na mnohé složité otázky našeho světa. Opravdový muslim věří, že každý člověk se rodí jako muslim. Znamená to, že každý člověk je obdařen duchovními schopnostmi a intelektuálními sklony a že z něj může být dobrý muslim, jestliže má k islámu správný postoj a že může rozvíjet svou vrozenou přirozenost. Opravdový muslim věří, že člověk se rodí bez hříchů a nemá žádné vrozené ctnosti. Člověk je jako nepopsaná kniha. Když dosáhne zralosti, stane se odpovědným za své činy a úmysly, pokud byl jeho vývoj normální a za předpokladu, že je duševně zdravý. Muslimové nemohou přijmout příběh Ježíšovy smrti na kříži jako konečné odčinění všech lidských hříchů. Muslimové nevěří v ukřižování Ježíše jeho nepřáteli, protože základ učení o ukřižování protiřečí Božímu milosrdenství a spravedlnosti a protiví se také lidské logice a důstojnosti. Opravdový muslim věří, že pro své spasení musí člověk pracovat pod vedením Boha. Znamená to, že chce-li být člověk spasen, musí skloubit víru a činy a náboženství s praktickým životem. Opravdový muslim věří, že Korán je slovo Boží zjevené Muhammadovi prostřednictvím anděla Džibríla. Každé písmeno v Koránu je slovem Božím, každý jeho zvuk je opravdovou ozvěnou Božího hlasu. Korán je prvním a nejopravdovějším zdrojem islámu. Byl zjeven v arabštině. Uchovává se a zůstane v původní a úplné arabské verzi, protože Bůh chtěl, aby byl Korán uchován, aby byl vždy nejlepším průvodcem člověka a aby jej uchránil před zkreslením. Články víry v islámu. Víra v jediného Boha. Víra v anděli. Víra ve všechna písma svatá, víra v posly Boží, víra v soudný den, víra v osud, dobrý či špatný. Základní povinnosti muslimů. Víra v jednotnost Boží a božské poslání Mohameda. Modlitba, která se koná pětkrát denně v určených časech, kdy se provádí určený sled pohybů, včetně známého dotýkání se čela země a pronáší se jednak již Mohamedem určená slova a jednak volitelná slova. Většinou jde o chválu Boha a děkování. Není tolik zvykem Boha o něco prosit jako u křesťanů. K modlitbě je potřeba přistupovat rituálně očištěný, v zásadě omytí vodou obličeje, rukou a nohou, kde je to možné, a vhodně oblečený. Dar almužny představuje určenou část majetku a je možné odevzdat ji libovolné muslimské organizaci či nadaci, anebo rovnou odevzdat potřebným chudým lidem. Původně má tedy vysloveně charitativní smysl. V historii se často plně přeměnila v obyčejnou daň. Půst. Jedná se o 30-denní půst od jídla, pití a pohlavního styku a platí jen pro denní dobu. Drží se v měsíci Ramadánu, který se díky islámskému lunárnímu kalendáři postupně stěhuje přes různá roční období. Staří, děti a nemocní jsou omluveni. Pouť do Mekky je uložena v Koránu. Platí ovšem jen pro tělesně i duševně zdravé, kteří mají dostatečné prostředky k cestě. Kdo vykonal pouť do Mekky, těší se ve svém okolí velké úctě. Postoj věřícího. Aby se člověk stal muslimem, tedy tím, kdo se poddal Bohu, je nezbytné, aby uvěřil v jedinost Boha, v tom smyslu, že je jediným stvořitelem, uchovatelem, živitelem a tak dále. Jenže tato víra nestačí. K této víře musí člověk přidat uznání faktu, že pouze jediný Bůh si zasluhuje uctívání a opouští tak uctívání jakékoliv jiné věci nebo bytosti. Když do srdce člověka vstoupí víra, zapříčiní jisté mentální stavy, které mají za následek určité činy. Tyto mentální stavy a činy se dohromady považují za důkaz pravé víry. Prorok řekl, víra je to, co pevně sídlí v srdci a co dokazují skutky. Nejvýznamnějším z těchto stavů je pocit vděčnosti vůči Bohu, což je podstata íbada, zbožnosti. Pocit vděčnosti je tak důležitý, že nevěřící se nazývají káfir, což znamená ten, kdo popírá pravdu, a také ten, kdo je nevděčný. Věřící miluje Boha a je mu vděčný za jeho štědrost. Poddává se Bohu a slouží mu s velkou pokorou. Člověk se nemůže nacházet v takovém mentálním stavu bez toho, že by nebyl celou dobu naplněn Bohem. Bůh je proto životní silou víry, bez které víra mizí a vadne. Korán se snaží vzbudit tento pocit vděčnosti velmi častým opakováním božích atributů. Většinu těchto atributů nacházíme ve zmínkách v následujících verších Koránu. On je Bůh a není božstva kromě něho, jenž zná nepoznatelné i všeobecně známé. On milosrdný je i slitovný. On je Bůh a není božstva kromě něho, vládce, přesvatý, mír, věrný, ochránce bezpečný, mocný, samovládný, velmožný. Oč slavnější je Bůh než vše to, co k němu přidružují. On je Bůh, stvořitel, tvůrce i utvářející. Jemu přísluší jména překrásná a jeho slaví vše, co na nebesích je i na zemi. On mocný je i moudrý. To byla citace z 59. kapitoly veršů 22 až 24. Vzhledem k útokům na World Trade Center v roce 2001 proběhla v masmédiích řada diskuzí na téma míru milovnost islámu. Nicméně každý, kdo se trochu zajímá o historii a seznámil se i s počátky islámského hnutí, ví, že islám byl již od svého počátku koncipován jako státní ideologie. Sjednocování arabských kmenů rozhodně neprobíhalo míru milovnou cestou. Nešlo tedy, jako v křesťanství, až o pozdější zneužití původně menšinového a pokojného náboženství k mocenským účelům, ale o programovou státní ideologii. Ostatně všichni první chalifové, tedy nejvyšší představitelé islámu, zahynuli násilnou smrtí ve vzájemných rozporech mezi samotnými muslimy a ne z rukou pohanských vládců, jak tomu bylo u prvních křesťanů. Ani způsob, jakým sám Mohamed odstraňoval své kritiky, rozhodně nekvalifikuje islám na míru milovné náboženství. Svou míru milovnost a toleranci by islám měl dokazovat na jiných frontách, například tím, že by se oficiálně vzdal trestat smrtí ty, kdo odpadnou od islámské víry.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Hinduismus. Hinduismus se liší od jiných světových náboženství hned v několika směrech. Především nemá žádného zakladatele a dokonce není možno ani zjistit, kdy přesně vznikl. Vyvinul se poznenáhlu někdy v průběhu druhé poloviny prvního tisíciletí před Kristem. Slovo hinduismus je arabského původu a jeho původním smyslem bylo odlišit na území, která v Indii opanoval islám, místní nevěřící od muslimů. V hinduismu neexistuje žádná církev nebo nějaká jí podobná organizace. Hinduismus dokonce ani nekanonizoval žádný soubor svatých písem. Někdy slyšíme hovořit například o Bhagavad Gítě jako o hinduistické Bibli, ale to je jen metafora. Nejvýraznější je odlišnost hinduismu od jiných světových náboženství po společenské stránce. je založen na přesvědčení o základní nerovnosti lidí. Podle nich stvořil stvořitel Brahma hned 4 lidské bytosti, představitele 4 společenských stavů, varn neboli kast, s navzájem zcela odlišnými úkoly, funkcemi a postavením. Určit, co je posvátným, Bohem zjeveným textem pro hinduisty, je velmi složité. Vychází to i z popisovaných skutečností. Výchozím textem jsou Védy, což jsou spisy, které vznikaly zhruba mezi lety 2000 až 500 před naším letopočtem. Od toho naše věda. V původním hinduismu se jednalo o znalost, jak uctívat bohy a jak je přimět, aby člověku pomáhali. Jedním z řady komentářů k Védám jsou Upanišády. Někdy jsou označovány jako konec Véd. Slovo Upanišády obsahuje určitou ideu skrytého učení. Toto učení se týká především určité vědomosti o tom, jak dosáhnout vysvobození z pozemské existence. Tedy jedná se především o rozpracování učení o převtělování. Asi nejznámějším a zároveň nejposvátnějším textem pro hinduisty je Bhagavad Gita. Jedná se o epos, který obsahuje dialog mezi Kršnou a bojovníkem Arjunou. V tomto spisu je poprvé v hinduismu pojem osobního boha, kdy tímto bohem Bhagavad Gita je Višnu či jeho inkarnace Kršna. Tento směr byl otevřený pro všechny kasty. Důležitým poselstvím starších Upanišád bylo, že individuální duše zvaná Atman je totožná s univerzálním vědomím Brahma, prapůvodním jediným. Ještě trochu jinak řečeno. Atman, podstata duše každého člověka, je Brahma, podstata duše celého vesmíru. Což je něco, co se vymyká našemu chápání, co si jako všeho míro. Ono ztotožnění bychom mohli přirovnat k dešťovému mraku, Brahma, z něhož spadne na zem dešťová kapka, která se stává na chvíli samostatnou entitou, Atmanem. Ztotožnění Atmanu a Brahma, nebo jinak řečeno lidské duše s Bohem, vyjádřené slavnou Upanišádovou větou "To jsi ty", je, jak říká básník Thakur, hledáním božského v člověku. A nejen v člověku. Skrývá v sobě bytostné pojetí jednoty všeho živého ve světě. Cílem Atmanu, tedy lidského jedince, je, aby se jeho duše navrátila ke svému původnímu zdroji, k Brahma. Pokud se toto nestane, je Atman odsouzen k tomu, aby po smrti pokračoval v jiných tělech v koloběhu stále nových reinkarnací. Nicméně cílem je vysvobození duše z tohoto koloběhu. Toto se děje skrze poznání vlastní jednoty a totožnosti s Brahma, skrze důkladnou průpravu a spolupráci s duchovním učitelem. Důležitým učením hinduismu je zákon karmanu, tedy učení o odplatě. Jde o to, že celková kvalita skutků, které člověk během své pozemské existence dělal, je v okamžiku fyzické smrti rozhodující pro to, v jaké podobě se znovu narodí, do jakého tvora se převtěluje jeho átman. Karmanový zákon je pojímán jako neúprosný řád, který trestá každé zlo a odměňuje každé dobro. Čím lepší skutky člověk v životě konal, tím hodnotnější a radostnější bude jeho znovuzrození, neboť každý čin přináší své ovoce odpovídající jeho kvalitě. Nicméně uvnitř hinduismu je velmi mnoho navzájem se lišících směrů. Mladším směrem v hinduismu je směr bhakti, který se liší od dosud popisovaného učení. Poprvé se vyskytuje učení o osobním bohu, kterým je, jak již bylo řečeno, Višnu či jeho inkarnace Kršna. Tento směr se ujal i proto, že nerozlišoval mezi kastami, i proto, že byl uznáván velkými hinduistickými náboženskými postavami. Přední religionista Eliade považuje až bhaktickou formu hinduismu za náboženství v pravém slova smyslu. Později se do čela bohů dostávají Šiva a Višnu. Dasgupt v dějinách indické filozofie shrnuje, že v hinduismu v pohledu na Brahma existují tři základní směry. Je to jediná realita a vše kromě Brahma je neskutečné. Druhým myšlenkovým proudem, který najdeme v mnoha textech, je panteistická víra, jež stotožňuje veškerenstvo s Brahma či Atmanem. Třetí je proud teismus, který pohlíží na Brahma jako na pána ovládajícího svět. Hinduismus zná pojem posmrtného života. Po smrti a před další pozemskou existencí duše přichází před soud boha smrti Yami, který na základě skutků rozhoduje, zda duše půjde do pekla nebo do nebe. Po určité době potom duše pokračuje v pozemské existenci. K hinduismu patří i jeho filozofické školy, které rozpracovávají učení o reinkarnaci a karmanovém zákonu a uznávají možnost vysvobození átmana z koloběhu životů. Nejznámější z nich je potom jóga. Podle univerzálního slovníku švýcarské knihovny se jedná o jeden ze šesti ortodoxních indických filozofických systémů, který pomocí systematického soustředění, ponoření se do sebe, meditace, askeze a extáze, dechových cvičení, držení těla ovládajícího nervy a svaly, chce probudit mimořádné stavy vědomí a síly a přivodit sjednocení pomíjivého člověka s univerzálním, božským. Definici jógy je mnoho se zřetelem na její různá odvětví. Nicméně zůstaňme doma a podívejme se na její definici od člověka nejpovolanějšího, předního českého mystika Květoslava Mynaříka. Jóga je podle něj spojení, soubor prostředků, jimiž lze dosáhnout poslední reality a osvobození. Spojení člověka jako psychické bytosti s Bohem a lidského vědomí s vědomím kosmickým. Jóga se však dělí v mnoho větví, které vždy znamenají cestu nebo postup související s mystickým zpracováním bytosti, buď pomocí citu nebo rozumu, nebo nazírání, nebo naslouchání, též vývojem dobrých duševních stavů a pocitů i regulaci fyziologických funkcí. Vždy se jedná o tuhou kázeň, jejímž účelem je přepodstatnění člověka v Boha nebo absolutno zaživa a ve stavu evidentního zjišťování procesů proměny.

0: Buddhismus. Na rozdíl od hinduismu můžeme v buddhismu identifikovat konkrétní počátek. Jejím působení Gotami, zvaného Buddha, tedy probuzený. Přesné časové údaje nejsou ustáleny, ale Buddhův život se nejčastěji klade do druhé poloviny 6. století před Kristem. Podle ustálené legendy s historickými kořeny se měl narodit na dvoře lokálního knížete ve městě Kapilavastu na severu indického poloostrova. Když jednou, již jako mladý dospělý člověk, opustil palác, poznal za jeho hranicemi různé formy utrpení, jehož byl do té doby ušetřen, a rozhodl hledat pro sebe i pro jiné bytosti cestu z koloběhu životů, který je zároveň koloběhem strasti. Cesta, již mu ukázali hinduističtí asketové, ho nedovedla k cíli. Postupoval pak vlastní cestou, jež bývá označována za umírněnou či střední, a dospěl k probuzení, bodhi. Tato událost bývá někdy také nepřesně interpretována jako osvícení. Poznání, k němuž došel, sděloval pak všem, kteří byli ochotni poslouchat. Tak vytvořil kolem sebe okruh žáků, kteří se vzdali všeho, aby dospěli k cíli. Mnichů, respektive lidí, kteří na sebe vzali v té či oné míře mnišské závazky. Toto společenství se jmenuje Sangha. Nauka a praxe, již Buddha lidstvu přinesl, se v buddhistickém světě označují výrazem dharma, respektive dhamma, což znamená zákon, řád. Buddhovo učení je zaznamenáno v takzvaných tipitakách, tedy třech koších. Základy buddhistického učení formulují čtyři posvátné pravdy, které vyložil Buddha. První z těchto pravd zní: všechno je strast. Proč? Protože všechny složky světa jsou pomíjivé. Jsou podrobeny zákonu neustálé proměny, neuniknutelnému koloběhu vznikání a zanikání. Tak jako se neustále vytváří a zaniká pěna vzniklá z vodních bublin, kterou vidíme na rychle tekoucí vodě a nemá trvalou substanci, chovají se podobně také všechny složky naší osobnosti. Jedině z nevědomosti a zaslepenosti hledáme v existenci pořád znovu něco trvalého a nezanikajícího. Buddha nám říká, že naše bytí není ničím víc než procesem, průběhem neustálých vzniků a zániků. Jistotu, že ve své osobě nemůžeme nalézt žádnou věčnou substanci nebo duši, získáme rozborem osobnosti, která se skládá z pěti pomíjivých skupin bytí: tělesné formy, vnímání, cítění, psychického utváření a vědomí. Protože všechny tyto složky osobnosti podléhají vznikání a zanikání, je nesmyslné hledat v nich nějakou nehynoucí duši. Tento poznatek je nejpodstatnějším znakem buddhismu. Je formulován v poučce o třech znacích. Všechno je strastné, všechno je pomíjivé a všechno je ne-já. Je-li tomu tak, musíme si přirozeně položit otázku, jak je potom možné převtělování, jak je potom možná existence vůbec. Odpověď nám dává druhá ze čtyř posvátných pravd. Toto, mnichové, praví Buddha, je pravda o vzniku strasti, že je to touha, která vede od znovuzrození ke znovuzrození a která tu a tam nachází i radost. Toužení po rozkoši, pobytí a pozničení. Buddha použil pro toto toužení obrazného označení žízeň. Je to hnací síla, která udržuje v chodu koloběh bytí. Tento koloběh nelze jednoduše zastavit, třeba sebevraždou, která musí vést jen k dalšímu znovuzrození. Touha po zániku a zničení je právě tak formou této žízně jako kterákoliv jiná. Všechny formy žízně vedou k setrvání v sansáře, koloběhu bytí. Způsob znovuzrození určuje karmanový zákon, jak jsme o něm mluvili už u hinduismu. Dobrými skutky získá člověk nový zrod v dobrých existenčních podmínkách, špatnými pak ve špatných. Nejstarší texty znají pět míst znovuzrození. Peklo, zvířecí svět, oblast duchů, lidský svět a božský svět. Bohové nejsou nic jiného než bytosti v koloběhu existencí, které vystoupily po dobré karmě na omezenou dobu do obzvláště příjemných forem existence. Můžeme vůbec někdy z tohoto koloběhu strastiplné existence uniknout? Buddha odpovídá na tuto otázku třetí ze čtyř posvátných pravd. Toto je pravda o zrušení strasti. Je to neúnavné odvracení se od touhy, uhašení, odvržení, vzdání se touhy. Tohoto neúnavného odmítání touhy je schopen jenom ten, kdo pozná všechno na světě, i příjemné a zdánlivě trvalé, jako pomíjející, jako podrobené strasti a jako něco, co nemá žádné já. A v důsledku tohoto poznání dokáže přijímat všechno lhostejně. Konec toužení je definitivní osvobození, konec všech základů bytí, vyhasnutí, nirvána. Nyní je třeba se zeptat, jak lze dosáhnout tohoto osvobození. Odpověď nám dává čtvrtá pravda, pojednávající o cestě ke zrušení strasti. Touto cestou je ušlechtilá osmidílná stezka, jak ji hlásal Buddha. Vede ke zrušení nevědomosti a tím k vysvobození z koloběhu existencí. První článek této osmidílné stezky, pravý názor, spočívá v poznání čtyř posvátných pravd a v poznatku, že osobnost nepředstavuje žádné věčně existující já. Konečný cíl buddhismu je potom nirvána, tedy vyhasnutí. Je definována v podstatě negativními výpověďmi. Je to ustání strasti, potlačení chtivosti, nenávisti a klamu. Hermann Oldenberg shrnul výpověď textů týkajících se nirvány slovy: v nepodstatné dálce leží strach i naděje, chtění, lpění na iluzi. Jáství je překonáno, jako když člověk odhazuje pošetilá přání dětství. Co na tom, jestliže pomíjivé bytí, jehož kořeny jsou už zničeny, dosud pokračuje po několik okamžiků nebo po celý věk ve svém lhostejném, zdánlivém životě? Pokud by chtěl světec skoncovat už nyní s tímto bytím, může to udělat, ale většina vytrvává, dokud příroda nedosáhne svého cíle. A o nich platí slova vkládaná do úst Sáriputovi. Netoužím po smrti, netoužím po životě. Čekám, až přijde ta hodina uvědomělý a bdělého ducha. Na otázku o další existenci vysvobozeného v nirváně Buddha neodpověděl.
1: Posloucháte Večer pod lampou. Čas pro čtení dobrých knih.
0: Judaismus. Většina judaistických skupin se hlásí k 13 článkům vyznání víry, tak jak je ve 12. století sformuloval slavný židovský filozof a teolog Maimonides, zvaný Rambam. V této podobě byly také zahrnuty do Siduru, sbírky každodenních modliteb. Smutně nejznámějším se stal článek 12. od holokaustu spojovaný se zpěvem těch, kdo odcházeli na smrt do plynových komor. Za prvé, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, stvořil a řídí všechno a že on sám je ten, kdo činil a činí a bude činit všechno. Za druhé, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, je jediný a v jeho jedinečnosti se mu nikdo nevyrovná a on sám náš Bůh byl, je a bude. Za třetí, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, nemá tělo a tělesné smysly ho nemohou pochopit a nelze ho nijak spodobnit. Za čtvrté, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, je prvním a posledním. Za páté, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, je tím jediným, ke komu se náleží modlit, a není nikdo kromě něho, ke komu by se náleželo modlit. Za šesté, věřím celým srdcem, že všechna slova proroků jsou pravdivá. Za sedmé, věřím celým srdcem, že proroctví našeho učitele Mojžíše, pokoj jemu, je pravdivé a že byl otcem proroků, kteří byli před ním, i těch, kteří přišli po něm. Za osmé, věřím celým srdcem, že ta Tóra, která se nyní nachází v našich rukou, je totožná s tou, jež byla dána našemu učiteli Mojžíšovi, pokoj jemu. Za deváté, věřím celým srdcem, že tato Tóra nikdy nebude změněna a nikdy nepřijde jiná Tóra od Stvořitele, pochváleno buď jeho jméno. Za desáté, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, zná všechny skutky a všechny myšlenky lidí tak, jak je psáno. Ten, jenž stvořil srdce všech, rozumí všem skutkům jejich. Žalm 33, verš 15. Za jedenácté, věřím celým srdcem, že Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, odplácí dobrem těm, kteří zachovávají jeho přikázání, a trestá ty, kdo jeho přikázání porušují. Za dvanácté, věřím celým srdcem, že Mesiáš přijde, a přestože se svým příchodem otálí, budu ho čekat každý den. Za třinácté, věřím celým srdcem, že přijde z mrtvých vstání v době, kterou určí Stvořitel, pochváleno buď jeho jméno, a on bude oslavován stále a na věčné časy. Nejdůležitější knihou pro judaismus je Tanach, neboli Bible. Jedná se o zkratku tří částí, na které se Bible dělí. Jsou to Tóra, zákon, Nevím, proroci, a Uchtuvím, spisy. Za nejdůležitější je považována Tóra. Někdy se tak označuje pět knih Mojžíšových, někdy se slovo Tóra používá pro celou hebrejskou Bibli. Tanach je totožný s křesťanským starým zákonem, skládá se ze 39 knih. Na Tanach navazuje myšlenkově i časově Mišna, což je písemné zapsání rabínské ústní tradice, které rozvíjí učení Tanachu. Mišna byla uzavřena kolem roku 200. Poté začali židovští učenci rozvíjet komentáře k Mišně. Tak vznikla takzvaná Gemara, dokončení. Dohromady se Mišna a Gemara nazývají Talmud. Existuje takzvaný jeruzalémský Talmud a zhruba třikrát obsažnější Talmud babylonský. Judaismus zdůrazňuje, že Bůh ukáže svou milost Izraeli, pokud bude zachovávat Boží zákon. Spasení ale není jen na základě dobrých skutků vyplývajících ze zákona, ale též na základě pokání, tedy lítosti nad svými hříchy. Tradiční systém oběti byl v judaismu později pozměněn na koncept utrpení. Místo krve zvířat, která se vylévá za hříchy Izraele, tak jak o tom čteme v Bibli, to je samo utrpení Izraele, které je důvodem Božího požehnání. V ortodoxním judaismu však dominuje systém příkazů a zákazů, jejichž dodržování má vliv na Boží přijetí či nepřijetí. Přesto je třeba dodat, že judaismus zná pojem Boží milosti, jak jinak, když vychází ze Starého zákona, bez níž člověk nemůže být spasen. Tolik jen velmi stručně k základní orientaci v hlavních světových náboženstvích. Nyní je před námi nejdůležitější otázka, čím se křesťanství liší od jiných náboženství. A pokud se liší, potom je zde další otázka, stojí ona odlišnost za to stát se křesťanem? Pojďme se podívat na samé jádro učení jednotlivých náboženství a zkusme si odmyslet, co v historii ti či oni ve jménu svého boha či víry provedli. Zaposlouchejme se do následující příhody. Během konference na téma podobnosti a rozdíly náboženství odborníci z celého světa debatovali o tom, co, pokud vůbec něco, je na křesťanské víře jedinečné. Začali vylučováním možností. Inkarnace? Jiná náboženství obsahují různá vyprávění o bozích, kteří se zjevili v lidské podobě. Vzkříšení? I v tomto případě mají jiná náboženství záznamy o návratu ze smrti. Diskuze nějakou dobu pokračovala až do chvíle, kdy do místnosti zabloudil S.C. Lewis. O čem je všechen ten humbuk? Zeptal se a od svých kolegů se dozvěděl, že probíhá debata o tom, zda křesťanství přispělo do světových náboženství něčím jedinečným. Lewis odpověděl: tak to je jednoduché, je to milost. Po krátké diskuzi museli všichni souhlasit. Představa boží lásky, která je nám nabízena zcela zadarmo, bez cenovek, se příčí všem lidským instinktům. Osminásobná cesta buddhistů, učení hinduistů o karmě, židovský zákon a muslimský kodex, ty všechny popisují, jak si můžeme získat uznání a přijetí. Pouze křesťanství se odvážilo učinit boží lásku bezpodmínečnou. Každé popisované náboženství má určitou etiku. Mám za to, že v tomto je klíčový moment. V judaismu je to zachovávání zákona, v islámu pět pilířů víry. V hinduismu to jsou skutky určující lidský osud podle zákona karmy. V buddhismu se jedná o devět pravd, které se týkají výhradně etiky. I křesťanství má svoji etiku, například v horském kázání nebo v desateru. Je třeba dodat, že v mnohém je tato etika podobná etice uvedených náboženství. Jádro není v tom, že by křesťanská etika byla propracovanější, lepší, to nechám na posouzení religionistům. Jádro je v její funkci. V ostatních náboženstvích má vliv na lidskou spásu, na to, jak je či není člověk od Boha přijat. Tedy jinak řečeno, lidský výkon je určitým klíčem k přijetí Bohem. Jak se na tento problém dívá Bible? Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. Kdo mne z toho vysvobodí? Jedině Bůh skrze Ježíše Krista. Epištola Římanům 7. kapitola. Tedy cesta ke spáse, k Bohu, není skrze etiku, skrze dobré chování. Určitý etický kodex nemá na moje přijetí Bohem vliv. Zákon byl dán pouze jako teploměr, jako zrcadlo. Vždyť bych nepoznal žádlivost, kdyby zákon neřekl nepožádáš. Také Římanům 7. kapitola. Jinými slovy, skrze psaná pravidla, etiku, si v křesťanství pouze uvědomuji, že nemám šanci se dostat k Bohu. Jejich zachovávání mi samo o sobě přístup k Bohu neumožní. Jiná náboženství nabízejí cestu k Bohu skrze nalezení toho, co je ve mně dobrého. Na tomto základě pak dosahuji vysvobození nebo předstupuji před Boha s nadějí, že to snad bude stačit, aby mne přijal. Křesťanství hovoří o tom, že to nejhorší ve mně, můj hřích, který mám odvahu Bohu vyznat, je cesta k němu. Toto je naprosto diametrální rozdíl mezi křesťanstvím a dalšími náboženstvími. V jiných náboženstvích dělá první krok člověk. V křesťanství udělal první krok Bůh.

Není popsány pouze 3 roky jeho života. Narodil se ve zcela bezvýznamné provinční vesnici ještě bezvýznamnějším rodičům. Po 3 letech veřejného působení končí se 2 lotry na kříži a jak se zpívá v muzikálu Jesus Christ Superstar, budí dojem, že se mu vše vymklo z rukou. Nikdy se nedostal dál než do okolí Palestiny, nikdy kolem sebe nezhromáždil armádu, maximálně 12 lidiček z nejchudších vrstev, kteří byli po jeho smrti jeden po druhém popraveni. Tehdejší intelektuální svět ani nezaznamenal, že by kdy žil. Možná, že ze společenského hlediska takovým nic není nikdo z vás. Určitě však takovýchto nic lidí žilo miliony. Rodili se, umírali a nikdo o nich dnes neví. Přes všechna tato fakta se kvůli tomuto člověku změnil letopočet, vzniká hnutí, které obrací římský svět vzhůru nohama, vzniká jeden z fundamentů evropské západní civilizace. Toto není samo sebou. Asi přece jenom byl něčím významný a něčím se musel naprosto lišit od jiných zakladatelů světových náboženství nebo i velkých lidí našich dějin. Protože se k osobě Krista ještě dostaneme podrobněji, uvedu jen několik momentů. První rozdíl byl v jeho bezhříšnosti. Pilát, který Krista odsoudil, nakonec vyznává, že na něm nenalézá žádnou vinu. V Janově evangeliu se Kristus ptal následující otázkou: kdo z vás mne usvědčí z hříchu? Protože nikdo neměl nic, čím by Krista usvědčil, byl nařčen, že je posedlý ďáblem. Přestože byl Kristus nenáviděn mnoha náboženskými vůdci a tudíž velmi pozorně sledován, nikdo ho nebyl schopen nařknout z hříchu. Další jedinečnou věcí na Kristu jsou proroctví o jeho příchodu, životě a smrti, kterými se budeme zabývat podrobněji. Nikdy nikdo nebyl tak přesně předpovězen jako Kristus. Další věcí je Kristovo vzkříšení, o kterém ještě budeme mluvit. Snad zatím tolik, že jiní náboženští vůdcové zemřeli, protože to byli jen smrtelní lidé. Někteří po své smrti byli zbožštěni svými následovníky. S tím souvisí poslední bod – Kristovo božství. Žádné jiné náboženství neučí, že by se Bůh stal člověkem. Spíše naopak, je od lidí vzdálen nebo na zem posílá některou ze svých emanací, odnoží, jakousi nižší bytost. V křesťanství však Bůh na sebe bere lidskou podobu a sestupuje k lidem, aby po 33 letech byl od nich ukřižován. Proč? Protože Kristus obětoval svou krev, máme otevřenou cestu k Bohu. Židům 10:19. Kristovo božství je jak pro judaismus, tak islám naprosto nepřijatelné. Kristus to, že je Bůh, tvrdil sám o sobě a dokazoval to například tím, že odpouštěl hříchy, že se stavěl Bohu na roveň, například tak můžeme číst v Janovi 5. kapitole verších 8 až 18. Pochopitelně to, co řekl Kristus, může člověk vyřknout také, ale v jeho kultuře a době to bylo jako časovaná bomba. Právě proto, že Kristus tvrdil, že je Bůh, ho Židé nechali ukřižovat. Velmi dobře pochopili, co o sobě tvrdí, čímž si u nich vysloužil rozsudek smrti. Nakonec je třeba uvést skutečnost vlivu, který má Kristus na životy mnoha lidí dnes, právě proto, že nezemřel a žije dál. Jeho vliv na národy se potom prolíná s vlivem, které má křesťanství, tak jak je zachycené v Bibli, že nejen dnes často zcela zvrácené a zneužívané, jehož je Kristus středobodem. Pochopitelně můžeme říci, že vše, co je v Bibli napsáno, je dobře udělaný podvod, nebo že Kristus byl lhář, možná blázen, možná podvodník, možná od každého kousek. Možná to, co jsem popisoval, byla všechno náhoda.
Nebo je to pravda a potom je snad jasnější, proč křesťanství nemůže být zajedno s jinými náboženstvími.

Ono by snad nakonec mohlo, ale bez Krista. Jenže bez Krista by to už zase nebylo křesťanství, ale možná tak maximálně morálka, takže spíš nemohlo.

0: 10. října, 4 hodiny brzkého sobotního rána nám odbyly, za mikrofonem Kristýna Exnerová, a ve vysílání Rádia 7 právě skončil pořad Večer pod lampou, kde se David Novák ve svojí knize Víra ve vírech otazníků zabýval otázkou, proč zrovna křesťanství, když je tolik jiných náboženství. Tuto knihu načetl Daniel Zeman a technicky na ní spolupracovali Pavel Surý a Michal Crhák. Premiéra dalšího dílu bude v pátek v 21 hodin. A před námi jsou modlitby podle Bible, které pro vás připravila Dana Kenningová.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Má cenu se přimlouvat za druhé lidi a situace? Není to přemlouvání Boha, aby změnil svou vůli? Má vůbec přímluvná modlitba nějaký smysl? Může něco změnit? Možná vás takové otázky někdy napadly a dnes se na ně podíváme na pozadí příběhu snad největšího starozákonního přímluvce – Mojžíše. U modliteb podle Bible, 5. dílu série s názvem Upřímné modlitby, vás vítá Dana Kenningová.

Podle židovských komentářů je Mojžíš největším vůdcem všech dob. Vyvedl Izrael z otroctví a provedl ho pouští až k prahu zaslíbené země. Mnohokrát se kvůli svému lidu až hádal s Bohem, když je Bůh chtěl pro jejich nevěru, hříchy, neposlušnost zničit. Mojžíš dokonce nabízel Hospodinu svůj život za svůj lid. V minulém díle jsme rozjímali začátek Mojžíšova povolání a jeho konec, kdy mu Hospodin nedovolil vstoupit do zaslíbené země. Cíle, kam směřovalo celé jeho poslání, Mojžíš fyzicky nedosáhl. Jeden židovský komentář to vystihuje přesně. Mojžíš je hrdinou těch, kteří zápasí s takovým světem, jaký je, svědomím, že není na tobě, abys úkol dokončil, ale ani nejsi svobodný od něj stát stranou. Dnes se zaměříme na část Mojžíšova života mezi jeho povoláním a koncem života. Na čas putování Božího lidu pouští. Pojďme prosit Ducha Svatého, aby nás vedl spolu s Mojžíšem k lepšímu porozumění smyslu přímluvných modliteb. Duchu Svatý, děkujeme ti, že se teď můžeme zastavit a soustředit se na Boží slovo. Otevíráme před tebou své otázky, pochybnosti, zda naše zápasy na modlitbách za naše blízké, za tento svět, mohou vůbec něco změnit. K čemu vlastně jsou? Vždyť tvá vůle se stejně naplní. Proč se máme modlit za druhé lidi, kteří si jdou vlastní cestou? Je někdy taková modlitba už zbytečná? Prosíme o tvůj pohled, o tvou moudrost. Jsme otevřeni nechat se tebou vést. Amen.

0: Boží lid už zažil velké zázraky skrze Mojžíše. 10 egyptských ran, po kterých je konečně farao propustil, jen aby je dohnal přímo před Rákosovým mořem, kde neměli východisko. Až Bůh udělal zázrak, cestu, kde žádná nebyla. Suchou nohou přešli po mořském dnu. Jakmile stáli na druhé straně moře, vody se uzavřely a farao s celým vojskem v něm zahynul. Boží přítomnost byla viditelně s lidem, v noci jako ohnivý sloup, ve dne jako oblak. A přesto mají problém věřit a poslouchat svého Boha, Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. Bůh nařizuje Mojžíšovi, aby šel nahoru Sinaj, kde mu předá desatero vytesané do kamenných desek. Mojžíš o tom informuje lid, že tam bude 40 dní, ale lid nevydrží tak dlouho čekat a donutí Árona, aby jim zhotovil zlaté tele, fyzický obraz toho neviditelného Boha. A zlaté tele snese všechno, ale Mojžíš a Hospodin ne. Exodus 32. I promluvil Hospodin k Mojžíšovi. Sestup dolů, tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu bíčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají, to je tvůj Bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země. Hospodin dále Mojžíšovi řekl, viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé šíje. Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncují s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Mojžíš však prosil Hospodina svého Boha o zhovívavost. Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému lidu, který si vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské země? Proč mají Egypťané říkat, vyvedl je se zlým úmyslem, aby je v horách povraždil a na dobro je smetl z povrchu země? Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš. Rozpomeň se na Abrahama, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým si sám při sobě přísahal a vyhlásil, rozmnožím vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu, aby ji navěky mělo v dědictví. A Hospodin se dal pohnout k lítosti nad zlem, o němž mluvil, že je dopustí na svůj lid. O kousek dál text pokračuje. Na zítří pak Mojžíš řekl lidu. Dopustili jste se velikého hříchu, avšak nyní vystoupím k Hospodinu, snad jej za váš hřích usmířím. Mojžíš se tedy vrátil k Hospodinu a řekl. Ach, tento lid se dopustil velikého hříchu, udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Ale Hospodin Mojžíšovi odpověděl, vymažu ze své knihy toho, kdo proti mně zhřešil. A ty nyní jdi a veď lid, jak jsem ti řekl. Hle, můj posel půjde před tebou a až přijde den mého trestu, potrestám jejich hřích na nich. Hospodin udeřil na lid, protože si dali udělat bíčka, kterého zhotovil Áron. Pane, i my máme někdy tvrdou šíji. Je pro nás těžké věřit, když nevidíme tvé jednání, nevnímáme tvou přítomnost. A tak si děláme vlastní bohy, uctíváme věci či lidi, nebo sebe a své zájmy, namísto tebe. Hledáme v nich hluboké naplnění, které můžeš dát jen ty. Odpusť nám to, prosíme. A zvlášť, pane, prosíme za ty, kdo zlehčují a relativizují tvé řády, které si dal pro naše dobro. Mrzí nás, že se to děje i v církvi. Pane, kéž bychom měli víc bázně před tvou svatostí a s ní i víc moudrosti a ochoty podřídit se tvým nařízením, i když jdou proti tomu, co je normální v dnešní společnosti. Jen proto, abychom se my nemuseli omezovat. Někdy jde i učení v církvi tak daleko, že přestává mluvit o hříchu nebo zvěstuje automatické odpuštění hříchů, lacinou milost. Pane, proměň naše srdce, ať máme víc lásky k tobě a ke tvému slovu. Prosíme za všechny a zvlášť za duchovní autority, které svým chováním a vyučováním předávají překroucený obraz tebe, Pane, všelijak neúplný, kde není integrita mezi tím, co učí a jak se chovají. A za všechny, kteří jsou zraněni z církve či od křesťanských vedoucích kvůli takovému jednání a nesou si bolest, kvůli které nejsou schopni ti celé důvěřovat a přijímat tvou lásku, kdo víru v tebe prostě vzdali. Nevzdávej to s nimi. Pane, prosíme, dávej se nám poznávat takový, jaký skutečně jsi. Amen.
1: Jen žhavý písek, žhavá poušť,

Na Chorébu udělali bíčka, klaněli se slité modle, zaměnili svoji slávu za podobu býka, bíložravce. Zapomněli na Boha, svou spásu, který v Egyptě konal tak velké věci, v zemi Chámově úžasné divy, bázeň vzbuzující činy u Rákosového moře. Už vyhlásil jejich vyhlazení, ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátil jeho skázonosné rozhořčení. Žalm 106. O přímluvách za lid tvrdé šíje, o Mojžíšovi, jsou dnešní modlitby podle Bible s Danou Kenningovou. Před písničkou jsme četli o zlatém teleti a jak chtěl Bůh Izrael zničit. Příběh pokračuje. Exodus 33. Mojžíš řekl Hospodinu: Hleď, ty mi říkáš, vyveď tento lid, ale nezdělil si mi, koho chceš se mnou poslat, ačkoliv si řekl, já tě znám jménem, našel si u mne milost. Jestliže jsem tedy nyní u tebe našel milost, dej mi poznat svou cestu, abych poznal tebe a našel u tebe milost. Pohleď, vždyť tento pro národ je tvůj lid. Odvětil: Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí. Mojžíš mu řekl: Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, tak nás odtud nevyváděj. Podle čeho jiného by se poznalo, že jsem u tebe našel milost já i tvůj lid, neli podle toho, že s námi půjdeš? Tím budeme odlišeni, já i tvůj lid, od každého lidu na tváři země. Hospodin Mojžíšovi odvětil: Učiním i tuto věc, o které mluvíš, protože si u mne našel milost a já tě znám jménem. I řekl: Dovol mi spatřit tvou slávu. Hospodin odpověděl: Všechna má dobrota přejde před tebou a vyslovím před tebou jméno Hospodina. Smiluji se však, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. Pane, kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, tak nás odtud nevyváděj. Bez tebe nejsme nic. Dílo, které si nám svěřil, je tvoje dílo. Lidi, kteří nám tolik leží na srdci a tak dlouho se za ně modlíme, vždyť ty sám je miluješ víc než my. Pane, smiluj se. Slituj se nad těmi, kdo bloudí v pochybnostech, v nevěře, ve zklamání, v duchovní vyprahlosti a tvoří si vlastní zlatá telata, aby je vedla životem. Přiznej se k nim pro tvé jméno, pro tvou věrnost a pro tvé slitování je zachraň. Amen. Mojžíš jde znovu nahoru a dostává nové desatero. Po této události je on sám proměněn. Exodus 34. Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemi, klanil se a řekl: Jestliže jsem panovníku nalezl u tebe milost, putuj prosím, panovníku, uprostřed nás. Je to lid tvrdošíný, promiň nám však vinu a hřích a přijmi nás jako dědictví. Hospodin odpověděl: Hle, uzavírám s vámi smlouvu. Před veškerým tvým lidem učiním podivuhodné věci, jaké nebyly stvořeny na celé zemi ani mezi všemi pronárody. Všechen lid, uprostřed něhož si, uvidí Hospodinovo dílo, neboť to, co já s tebou učiním, bude vzbuzovat bázeň. Bedlivě dbej na to, co ti dnes přikazují. Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k ním promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaji. Hospodine,
Děkujeme ti, že dnes už nepotřebujeme prostředníka pro setkání s tebou, že jsi dal svého syna, aby byl jediným pravým prostředníkem, aby každý člověk mohl vstupovat do tvé svaté přítomnosti. Kéž i my trávíme rádi čas s tebou a odrážíme tvé světlo v našich životech. Ať jsme transparentní, pravdiví a dovolujeme Duchu Svatému vynášet na světlo vše, co je skryto v našem nitru a potřebuje proměnit, vyznat, odpustit. Kéž máme čisté ruce a srdce ryzí, ať je nám vzdálena každá podlost, manipulace a lstivost, abychom mohli přicházet před tvou tvář. Amen. Žalm 24. Kdo vystoupí na Hospodinovu horu a kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.

V modlitbách podle Bible o přímluvci Mojžíšovi se pomalu blížíme k závěru. Je víc momentů, kdy se Mojžíš přimlouval, ať už za boží lid nebo za svou sestru Miriam, která kvůli své rebelii byla stížena malomocenstvím. A Bůh ho vyslyšel. Věděli jste, že Mojžíšovi je připsáno i autorství žalmu? Je to žalm 90. Můžeme se teď připojit k jeho slovům. Modlitba Mojžíše, muže Božího. Panovníku, u tebe jsme měli domov v každém pokolení. Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Ty člověka v prach obracíš, pravíš, zpět si nové Adamovi. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka. Jako povodeň je smeteš, prchnou jako spánek, jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno. Z rána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne. Pro tvůj hněv spějeme ke svému konci, zděšeni tvým rozhořčením. Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. Pro tvou prchlivost naše dny pomíjejí a jako vzdech doznívají naše léta. Počet našich let je 70 roků, jsme-li při síle, pak 80, a mohou se pyšnit hledat trápením a ničemnostmi. Kvapem uplynou a v letu odcházíme. Kdo zná sílu tvého hněvu, tvou prchlivost, jak by se tě nebál? Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Vrať se, Hospodine, ještě dlouho se chceš hněvat. Měj se svými služebníky soucit. Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme radovat a plesat. Tolik radosti nám dopřej, kolik bylo dnů, v nichž se nás pokořoval a let, v nich se nám zlevedlo. Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech. Vlídnost panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou učiň pevným. Amen. Mojžíš byl velký vůdce, největší všech dob. Byl však také učitelem. Jeho vedení trvalo 40 let, zatímco jeho učení přetrvává více než 3000 let. Lid potřeboval nejen vnější osvobození od otroctví, ale pro nový život v zaslíbené zemi také vnitřní osvobození, proměnu Božím slovem. A tento proces trval podstatně déle než jednorázový přechod Rákosovým mořem. Je to proces na celý život, se kterým se můžeme stotožnit. Co nám říká Mojžíšův příběh? Že je správné bojovat za spravedlnost i proti mocnostem, které se zdají nezničitelné. Že Bůh je s námi, když se postavíme proti útlaku. Že změna, i když pomalá, je skutečná a že lidé jsou pozvednuti vysokými ideály, i když to trvá staletí. Pane, děkujeme ti za Mojžíšův příklad vytrvalosti, pokory. Vždyť si ho nazval nejpokornějším mužem na zemi. Kéž máme více vedoucích, kteří mají svou identitu zakotvenou v tobě, takže nepotřebují prosazovat svou moc manipulací a zneužíváním, dokazovat si svou autoritu ponižováním druhých, kteří jsou natolik pokorní, že mohou odložit své postavení, opásat se a umývat nohy těm, které vedou, jako jejich služebníci. Kteří pravidelně vystavují své srdce světlu Ducha Svatého a mají upřímnou touhu žít v integritě a být pravdivým svědectvím o tobě. Pane, prosíme, uzdrav církev a křesťanské organizace, aby v nich mohli vyrůstat zdraví a zralí učedníci. Dávej nám všem svého ducha, dar rozlišování, abychom nedělali z křesťanských vedoucích celebrity,
a byli schopni vidět, když něco není v pořádku, když nefunguje transparentnost, nechodíme ve světle a nežijeme smíření a opravdovou lásku. Kéž máme všichni dost pokory a ochoty, abychom se nechali tebou korigovat a byli věrně ve vztahu k tobě i ve vzájemných vztazích. Abychom chápali, že tobě záleží víc na našich vztazích, než na službě a na aktivitách. Protože jednota mezi námi a autentické vztahy budou odrazem tvé lásky a tím pravým svědectvím o tobě pro tento svět. Amen.

Na Mojžíšově příkladu bychom se mohli učit mnoho o vedení, o duchovním životě s Bohem, o cestě pouští a dlouhodobé vyprahlosti. Ale náš čas vypršel. Modlitby podle Bible zakončím nejznámějším požehnáním, kterým si žehnají Židé i křesťané a které přijal Mojžíš od Hospodina, aby jim vkládal Hospodin své jméno a své požehnání na Izrael. Jeho slovy se s vámi loučí a za týden naslyšenou těší Dana Kenningová. Numeri 6. kapitola. Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi. Mluv k Áronovi a jeho synům. Budete žehnat synům Izraele těmito slovy. Hospodin tě požehná a ochrání tě. Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Dospívali Land of Color, o píseň Love Each Other, kde se zpívalo, aby jsme se milovali navzájem, že je tu přece tolik lásky, aby jsme se milovali jako bratři, sestry, matky, aby jsme se sešli dohromady, protože to potřebujeme víc než kdy jindy. A před námi ještě skupina Heartbeat v písni Buď oslavený.

0: V sobotu 10. října ze studia Rádia 7 zdraví Kristýna Exnerová. Máme krátce po 5. hodině raní a před námi je pořad Séla. Madam Moudrost i Madam Hloupost na nás každodenně volají. Hlasem které z nich se necháváme vést? Do biblických textů se v následujícím pořadu vypravíme společně s manželi Šanderovými.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Posloucháte 267. sélu z husitské fary v Kuřimi.
1: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Zdraví vás Markéta a
0: Petr. Dobrý den, pěkně vítejte.
1: Dnešní díl natáčíme na svatého Václava a vysílat se bude první říjnovou neděli.
0: Kteráž to bude 27. v mezidobí a zároveň na ní letos připadne památka svatého Františka z Assisi.
1: A to přímo jubilejní. Od Františkovy smrti, tedy od jeho narození pro nebe, uplyne 800 let.
0: Díky za Františkovo charisma, které dodnes působí a oslovuje lidi bez rozdílu konfesí.
1: Jistě. Ale my se dnes budeme věnovat nedělním lekcím podle ekumenického lekcionáře. Nebo snad ne?
0: Ovšem, že se budeme věnovat čtením 27. neděle.
1: Ale předtím se ještě na chvíli stišíme.
0: Modleme se.
1: Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než dovedou vyjádřit a představit si. Pomoz nám, abychom otevření tvé velkorysé lásce dokázali přijímat tvé dary a žít z nich. Skrze tvého Syna, našeho Pána, Ježíše Krista.
0: Amen. Poslouchejme biblická čtení. První bude z knihy Exodus z 20. kapitoly Desatero.
1: Bůh vyhlásil všechna tato slova. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
0: Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
1: Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
0: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
1: Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
0: Nezabiješ.
1: Nesesmilníš.
0: Nepokradeš.
1: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
0: Nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
1: Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli. Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit.
0: Amen. Žalm 19.
1: Pro předního zpěváka Žalm Davidův. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
0: Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky.
1: Není to řeč lidská, nejsou to slova. Takový hlas od nich nelze slyšet.
0: Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě.
1: Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli.
0: Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.
1: Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jím zmoudří.
0: Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.
1: Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé.
0: Nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.
1: Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou.
0: Kdo může rozpoznat bludy, zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty.
1: Též před opovážlivci chrání svého služebníka. Nedopusť, aby mi vládli.
0: Pak budu bez vady a zhledán čistý, prost množství nevěrností.
1: Kéž se ti líbí řeč mých úst, i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine, má skálo, vykupiteli můj.
0: Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipským z kapitoly 3. od poloviny 4. verše.
1: Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko.
0: Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale z tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha založenou na víře. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl z mrtvých vstání.
1: Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, ale to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je povolání Boží v Kristu Ježíši.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení z Evangelia podle Matouše a z 21. kapitoly zazní podobenství o zlých vinařích.
1: Ježíš řekl: Poslyšte jiné podobenství. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna, řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři zhlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. Ježíš jim řekl, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se. A na koho on padne, toho rozdrtí. Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupu, protože ty ho měli za proroka.
0: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja.
1: Opět jsme četli podobenství, ale přijde mi, že ta z poslední doby jsou taková vážnější, nemyslíš?
0: Myslím, máš pravdu. Nemluví o Božím milosrdenství, ale o našem hříchu.
1: Z toho dnešního mi přišlo, že hřích je nejen zlo a opak lásky, ale že je taky hloupý.
0: Báječný postřeh, je to tak. Tady si můžeme vzpomenout na takové ty mudroslovné texty, nejvíc asi na knihu Přísloví.
1: Asi myslíš na ty části, kde vidíme dvě paní.
0: Přesně ty jsem myslel. Madam Moudrost, hebrejsky Chochma, a ta druhá je Madam Hloupost. Jedna přivádí k touře.
1: Tedy Božímu vyučování, že ano?
0: Velmi správně. A ta druhá vede ke hříchu. Předvádím teď, že se prý nemá krást, hloupost, když to uděláš šikovně, nikdo na to nepřijde, neboj se, vezmi si.
1: Jak si mi to připomíná hlas pokušitele.
0: Vlastně ano, je to hlas pokušitele. Bagatelizuje hřích a říká něco jako, ten, kdo má moc a umí v tom chodit, může si dovolit všechno.
1: Ale je to klám.
0: A když je to klám, tak to není pravda. A když to není pravda, je to jako na vodě, nemá to v sobě žádnou pevnost ani stabilitu.
1: Neboť pravda v starozákonním pojetí je to, co je pevné, stabilní.
0: Excelentně. Pravda vydrží i ty největší otřesy. Téměř všechno se sesype jako domečky z karet. Madam Moudrost spolu s Madam Tórou učí tomu, co vydrží i ty největší otřesy. Madam Hloupost učí stavět Potěmkinovy vesnice a na konci její cesty najdeš jen trosky. Napadá mě teď taková zajímavost, taková ilustrace z dějin. Můžu?
1: A je, aby to nebylo nadlouho.
0: Díval jsem se nedávno na nějaký dokument o starém Egyptě, konkrétně o oázách v libijské poušti na západě země. A v oáze Siva si místní boháči stavěli od 13. století po Kristu vysoké domy ze solného bláta, hlíny a menších kamenů a byly takové velkolepé věžáky. Staletí to tam pevně stálo, říká se tomu dneska, myslím, citadela šálí. No a pak jednou, zhruba tak před 100 lety, přišel několikadenní přívalový déšť a věže se v něm začaly rozpadat na hromady písku. A to tak rychle, že lidé z nich ani nestačili utéct. Dodnes je zakázáno do těch trosek lézt, protože to je extrémně nebezpečné. Toť vše.
1: No, to tedy bylo zajímavé.
0: Že?
1: To jsme to ale tentokrát vzali pěkně zhluboka, viď?
0: A nebo z gruntu, i když ono je to asi jedno. A zároveň tak nějak komplexně jsme to vzali.
1: Jasně, nebo komplementárně, že?
0: Vlastně ano. I když jsme tentokrát komplementární verzi ekumenického lekcionáře ani nevzali, což taky není zase tak důležité.
1: Myslíš jako v tomto kontextu, že?
0: Přesně. Víš, ona ta moudrost a ta přikázání, ona se nám to propojuje s následováním Ježíše, i s tím podobenstvím a s kosmickým stvořitelským řádem, jak jsme slyšeli v žalmu.
1: Teď si říkám, zda bychom neměli po té gruntovní fázi přejít o něco blíž k povrchu.
0: To je zajímavá myšlenka, máš pravdu. Mohli bychom začít tím evangelním podobenstvím.
1: A to bylo o chování a myšlení těch zlých vinařů.
0: Oni se nejen obohacovali na úkor majitele vinice, okrádali ho vlastně o všechno, že měli posílat domluvený podíl, ale neposlali ani ň.
1: Říkali si, pan majitel je daleko, na nás nemůže, a tak kradou nenasytně dál.
0: Občas zmlátí nějakého toho posla, občas někoho zmrzačí a chovají se s odpuštěním jako pitomci.
1: Myslí si, že jim to projde, což bývá často. Nějak nám to nakonec projde. A pan majitel vypadá trochu jako naiva, nepřijde ti?
0: To asi každému. Teď zase předvádím. Jo. Říká si ten majitel, a oni snad nebudou tak zlí. Možná je to jen nedorozumění. A když uvidíme jeho vlastního syna, ustrnou se a zastydí se. No a my to nějak zase dáme do pořádku.
1: Jenže oni uvidí syna a neustrnou se. Ani nezastydí. Ale napadne je strašná a zároveň naprosto pitomá myšlenka. Když se zbavíme syna majitele, vinice připadne nám. Pak už neukradneme jenom část výnosu, ale zabereme si celou vinici. Pán je daleko a navíc je to naiva. Haha, vinice bude naše.
0: Jenže, ono je tu vždycky nějaké to jenže. Ale oni si to své jenže ve své nadutosti nepřipustí, možná je ani nenapadne. Pán je daleko, ale ne tak, že by nemohl něco udělat. Pán se může jevit jako naiva a slaboch, avšak není. A tak na sebe přivolejí strašný a nemilosrdný hněv majitele vinice. On si právo vymůže a pro ně to rozhodně nebude hezké. No tak to by byla taková ta vnitřní logika příběhu.
1: A taky dynamika, že?
0: Ovšemže, a taky dimenze. Ale teď je to hlavní. O čem to je?
1: Kdo je kdo?
0: To jsme u těch rolí, tak si je pěkně vyjmenujme.
1: Takže, majitel vinice.
0: Ano.
1: Pak vinaři, výběrčí, syn. To bude všechno. Vlastně ještě ti noví vinaři.
0: Řekněme tak na okraj, ale máš pravdu, patří tam. Majitel vinice, to je taková ta, jak se říká...
1: Zapovězená role, myslím, vyhrazená výlučně Bohem.
0: Výborně, výborně. Chtěl jsem to sice říct sám, ale od tebe to vyzní tak nějak líp.
1: Pro nás bude asi kruciální role těch vinařů.
0: Přesně tak. Ještě takový detailíček, když dovolíš.
1: Ovšemže.
0: Použila si adjektivum kruciální, což je dobře, ale možná by se slušelo ho vysvětlit, aspoň malinko.
1: Tak není to nadávka. Není to nic hrubého ani sprostého, natož pobuřujícího. To slovo opravdu existuje. Odvozuje se od latinského crux, kříž. A znamená to něco důležitého, významného. Synonyma jsou například klíčový, rozhodující, primární, nesmírně důležitý.
0: Představme si třeba takovou nějakou ústřední křižovatku, kde se protínají ty nejhlavnější cesty.
1: Tak to je pro nás role vinaře, který si pronajal vinici. Koho prezentuje?
0: No, správce tehdejšího Izraele, autority, oficiální reprezentaci, především tu náboženskou, tedy kněžstvo chrámu, členy velerady, duchovní autority, jejichž slovo a život ovlivňují životy ostatních členů komunity.
1: Poselství tohoto podobenství se tím projasňuje. Muselo je to, ty autority, dost naštvat.
0: Si piš. Ale nejen ty autority tehdy, i my se musíme ptát, a nejsme to náhodou taky my, dnešní autority, ale taky dnešní boží lid. Jak se vlastně chováme v církvi a k církvi? Jako bychom byli ve svém, uvědomujeme si, kdo je tu ten skutečný majitel? A jde nám o dobro tohoto vlastníka vinice?
1: nepříjemné otázky, jen co je pravda.
0: A věřte, opravdu mi nejde o nějaké sebeobvinování, ale spíš o to vzít takové otázky vážně a vystavit se jim. Jo, i my můžeme říct, Bůh se tolik neprojevuje.
1: A taky to nebývá hned a rychle.
0: No a jelikož jeho čas je jiný než náš, je to jako by byl daleko.
1: A někomu se může jevit jako velmi dobrácký naiva.
0: A tak dále, jenže není, abychom se nedivili. A hlavně, abychom poznali Krista taky dnes.
1: A uvědomovali si důsledky jeho slov a činů.
0: Porozuměli tomu, co znamená jeho milosrdenství, jeho vyučování a jeho soud.
1: Abychom si řečeno slovy vzatými z žalmu 118 nenatloukli kokos o ten kámen, který náboženské autority hodili na smetiště.
0: Tak, ne vždycky totiž náboženské autority jednají v zájmu božím. I tady je potřeba rozlišovat.
1: Lásky plně rozlišovat, že? To jsi měl na mysli, viď?
0: Přesně to.
1: Ale ještě nekončíme. Máme tam taky desatero slov.
0: No, ke konci prázdnin jste mohli slyšet o desateru jeden speciální díl, takže na něj bychom mohli jenom odkázat.
1: To by znamenalo, že nám zbývá ještě lekce z listu Filipanům. Tak povídej.
0: Dobře, musím stručně. Pavel tady vede polemiku proti zastáncům obřízky a říká, to je jenom vnější věc, znamení, a stavět na vnějších věcech nikam nevede. Teď předvádím jako Pavla, jo? Vnější věci bez těch vnitřních nejsou k ničemu. Já to vím, protože...
1: Jsem četl takovou knížku, ne?
0: Ne, čekal jsem sice, že to řekneš, ale no nevadí. Pokračuji opět jako Pavel. Já to vím, protože jsem to sám zažil. Pokud jde o vnější věci, všechno jsem to měl, opravdu. Ale pak jsem poznal Krista a to naprosto změnilo můj pohled. Všechno to, co jsem do té doby získal, a bylo to fakt dobré, hodnotné, ušlechtilé, nekecám, ale když jsem viděl Krista a ohlédl se zpět, připadlo mi to, odpustíte, jako smetí.
1: Prý si tam, Pavle, použil velmi hrubé expresivní slovo, ano?
0: Skutečně použil, ale neboj, nebudu ho tady teď opakovat. Český ekumenický překlad používá slovo ztráta. To je dobré a diplomatické. To moje slovo je spíš něco jako smetí, odpad. Jenom o nějaký ten stupínek expresivnější. A nechtěl jsem nikoho urazit ani pobouřit. Prostě to byla taková mimořádná chvíle. A teď končím jako Pavel. Jen bych dodal takový příklad z dějin teologie. Největší teolog středověkého západu, svatý Tomáš Akvinský, napsal jako své vrcholné dílo teologickou sumu. A to je opravdu špičková, precizní teologie, ale nedokončil ji. Prostě v jistou chvíli přestal psát a traduje se o tom takový příběh. Jednou takhle Tomáš přišel z bohoslužby, asi ráno, a připadalo mu najednou, že ta jeho suma je proti skutečnosti boží přítomnosti prostě jako sláma. A přestal psát. Když zakusím Krista, jeho slávu, boží lásku, jakoby si najednou dostala úplně jiné měřítko. A nestačíš se divit. Tak to je Pavel. A úplně to změnilo jeho cíl.
1: Hledá společenství ukřižovaného, aby mohl mít podíl na vzkříšeném. Všechno ostatní se stává podružným. To je ta síla Pavlova svědectví.
0: A autenticita jeho životního zápasu a hledání. Tak to je prostě svatý Pavel. Fascinuje mě na něm to, jak přiznává, že se sám učí, že poznává, že se mění. Prostě nekáže jako ten, kdo pravdu zná a v uvozovkách má, ale jako ten, kdo ji, snad mohu říct, stále vášnivě hledá.
1: Ano, to je svatý Pavel. Taky ses nějak nechal unést, že? A nedivím se.
0: Vzpomínám na to, jak jsme se letos na jaře mohli v Římě zastavit u Pavlova hrobu. Byl to aspoň pro mě velmi silný duchovní zážitek.
1: Pro mě taky. Velmi silné a přitom nečekané. I když v duchu dnešního Pavlova výroku to je nic oproti poznání ukřižovaného a vzkříšeného pána.
0: To tedy ano, doběhla jsi mě, ale já v tom vlastně nevidím rozpor. Spíš, řekněme, takový argument od menšího k většímu. Jestliže poznání Pavlova svědectví představuje silný duchovní zážitek, o to větší duchovní zážitek pak bude poznání Krista. Amen.
1: Amen.
0: No a teď ještě Otčenáš. Otčenáš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
1: Dnešní sála, milé posluchačky, milí posluchači, končí.
0: Děkujeme, že jste s námi vydrželi až doteď. Moc si toho vážíme.
1: Doufám, že vás Boží slovo oslovilo a uvedlo vás do rozhovoru s živým pánem.
0: Mějte se dobře, Bůh vám žehnej.
1: Pěknou 27. neděli během roku, jakož i celý týden.
0: No a za týden snad opět naslyšenou.

Dozněla skupina Adonai a jejich skladba Za všechno a před námi trošku španělštiny od Marcely Gandary, kde se zpívá Poznamenal si můj život tak, jak to nikdo jiný nikdy nedokáže. Tvé věrnosti není možné porozumět, tvá láska je větší než včera. A když jsem byla zaslepena lží, spatřila jsem pravdu. A i kdybych napsala 1000 písní, stále by to nestačilo na to, abych ti poděkovala.

Dospívali Heart of Worship a já se s vámi rozloučím písní od polského interpreta Kuby Piechnika Chvála tobě, králu věkův. Zpívá se tam: Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa, což se píše v Matoušovi ve 28. kapitole, ve 20. verši. Milovaný Ježíši, řekl si nám, jsem s vámi až do konce světa. Po všechny dny už nebudu sám. Jsi s námi až do konce. Ty, který jsi byl, který jsi a který znovu přijdeš. Sláva tobě, králi věků, sláva tobě, Ježíši. Tak vám přeji krásné ráno, krásné vstávání, třeba s Rádiem 7. Mějte se moc hezky, od mikrofonu se loučí Kristýna Exnerová.

Krásné ráno vám v sobotu 10. října přeje Klára Litterová. Máme 6 hodin a vy začínáte nový den ve společnosti Rádia 7. V dnešním ranním vysílání nás čeká především pohled do biblických textů, krátká duchovní zamyšlení, ale i příjemná křesťanská hudba. Konkrétní rozvržení toho, na co se během následujících několika hodin můžete těšit, vám povím po písničce. Zpívají křesťané Ostrava, Má náděj na tom spočívá.

Při poslechu Rádia 7 jsou dnešního sobotního rána 10. října pro vás připraveny tyto pořady. Do nového rána vás vybaví biblickým textem list Římanům z první kapitoly v tichém čase ve 6:15. Setkání s jedním slepým, kterého Ježíš uzdravil, zprostředkuje Josef Sýkora v biblickém zamyšlení ve 6:45. Čistotu života a pokojné smýšlení představuje apoštol Pavel znaky nového života v Kristu. Projdeme si je od 7 hodin ve čtení z Bible. Každý věřící je má, ale ne každý je umí dobře používat. Řeč je o duchovních darech, jakési výbavě pro celý duchovní život. V době, která hodně mluví o spirituální inteligenci, je to téma nanejvýš důležité a vlastně nezbytné. Jaké dary tedy máme k dispozici a jak je správně používat? O tom bude klíčové slovo s Kateřinou Hodecovou. Pozvání k rozhovoru přijal Josef Knoflíček, dlouholetý člen a pracovník armády Spásy. Naleďte si od 8 hodin.

Vím, kde jsem byl, v jámě a bahně. Když jsi mě našel, Ježíši, řekl jsi mi, že jsem tvé dítě. Jsem přijatý, adoptovaný a milovaný, zpívala zpěvačka Taja. Po písničce od skupiny Křesťanský sbor Vsetín, Zlín a Vizovice si v sobotním tichém čase na Rádiu 7 otevřeme Bibli v listu Římanům v první kapitole 16. až 17. verši.

sobotním tichém čase na Rádiu 7 otevřeme Bibli v listu Římanům a začneme v první kapitole, 16. až 17. verši. Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Tento text píše Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia. Evangelia o jeho synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl uveden do moci Božího syna. To byla část textu ze začátku první kapitoly listu Římanům. Evangelium je řecké slovo, které znamená dobrá zpráva nebo radostná zvěst a označuje poselství o spáse člověka díky smrti Ježíše Krista na kříži. Ten svou obětí osvobodil lidstvo od hříchu. Hřích začal už v ráji, Adamem a Evou, kteří neposlechli Boží nařízení, a tímto hříchem vznikla propast mezi člověkem a Bohem, duchovní smrt člověka, a rozvinula se v utrpení a zlo zde na zemi. Člověk tuto propast nedokáže překonat vlastními silami. Takhle to Bůh ale nechtěl nechat. Bůh miluje lidi, které stvořil, a rozhodl se, že i přes naše selhání nám nabídne odpuštění hříchů a věčný život ve svém synu Ježíši Kristu. Jeho nabídka směřuje ke všem lidem, nejen k vybraným jedincům. Je určena každému v našich rodinách, kolegům v práci, lidem na ulici, v parku, v obchodě, bez ohledu na věk, národnost, pohlaví nebo minulost. Ne každý je nastaven na tuto zprávu slyšet nebo ji přijmout uvěřit jí. Aby se dotkla srdce člověka, aby člověk uvěřil, musí si uvědomit, že obět Ježíše Krista má smysl pro jeho osobní život. Uznat vlastní chyby, tedy hříchy, a chtít změnit směr svého života. Jde o dobrovolné rozhodnutí každého jednotlivce. Člověk přijímá Boží lásku a odpuštění a začíná s Bohem komunikovat, například skrze modlitbu. Evangelium si můžeme primárně přečíst ve čtyřech biblických knihách v Novém zákoně, které toto poselství o Pánu Ježíši Kristu sepsali. Jsou pojmenované podle svých autorů. Evangelium podle Matouše, podle Marka, podle Lukáše a podle Jana. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za dar evangelia, za radostnou zprávu o tvé lásce, která mění naše srdce. Ať tato dobrá zpráva zapustí v našich životech hluboké kořeny, naplň nás svým svatým duchem a dej nám svůj pokoj i pro dnešní sobotní den. Probuď v nás touhu být svědky, tvými svědky, ať jsou naše slova a skutky odrazem tvé lásky. Pomáhej nám, abychom přinášeli světlo pravdy všem kolem nás a zvláště těm, kteří hledají. Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen.

Velmi zvláštní a tajemné jméno Marina. Též Marina je připsáno pod dnešním datem 10. října v kalendáři. Dříve se toto jméno psalo s tvrdým i, dnes ho píšeme měkce. Existuje dvojí výklad tohoto jména. Podle jedněch badatelů jde o domácký jména tvar Marie. Její základní podobou by v tomto případě bylo hebrejské jméno Miriam. Někteří jazykovědci se domnívají, že ještě starším tvarem bylo egyptské Merit Am, což znamenalo milovaná bohem. Existují však také výklady jiné, které se přiklánějí k původu latinskému, kdy je základem slovo mare, to znamená moře. Marina by v tom případě byla námořnice či plavkyně. Stačí si tedy jen vybrat. Všem Marinám, Marinkám či Maričkám přejeme z Rádia 7 krásný sváteční den a posíláme písničku, kterou zpívá Michael W. Smith, Your Love. Mé srdce bije, protože tvoje láska mě přemáhá.

Přebývá-li ve vás duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla svým duchem, který ve vás přebývá. Římanům 8. kapitola 11.

Které události a osobnosti si připomeneme k datu 10. října? Dle Mnichovské dohody muselo Československo v roce 1938 podstoupit pohraniční území Německu. Desátého října 1813 se narodil Giuseppe Verdi, italský hudební skladatel, autor slavných oper Nabucco, Aida, Otello, Trubadur či La Traviata, plných dramatického napětí a krásných melodií. Roku 1864 se narodil Josef Souček, český evangelický teolog a duchovní, jeden ze spoluzakladatelů Českobratrské církve evangelické. V letech 1918 až 1938 byl jejím prvotním synodním seniorem. Roku 1954 se narodil Ondřej Havelka, český herec a zpěvák. Proslavil se svou skupinou Melody Makers, která je jedinečná svou interpretací hudby z období počátku minulého století. Roku 1857 zemřel Josef Ressl, významný český vynálezce, lesník a konstruktér, který se proslavil především vynálezem lodního šroubu, ale pracoval i na vylepšení kompasu anebo sestrojení buzoly. Roku 1985 zemřel George Orson Welles, americký filmový, divadelní, rozhlasový a televizní režisér, scénárista, herec a producent, oceněný Oscarem Akademie filmového umění a věd. Světovou proslulost získal jako režisér a vypravěč rozhlasové adaptace románu Válka světů. Její realistické zpracování pojal tak, že v roce 1938 četl dramatizaci o útoku mimozemských civilizací na naši zemi po kouscích mezi písněmi a běžnými pořady jako živé rádiové zpravodajství. Reportáž byla považována za skutečnou a mezi tehdejšími posluchači v Americe vyvolala masovou paniku.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Setkání s jedním slepým, kterého Ježíš uzdravil, zprostředkovává Josef Sýkora. Čte Petr Hodec.
1: Instinktivně se bojím nemocí a tělesných vad. Jedna z nich mi připadá obzvlášť děsivá. Slepota. Při představě, že bych se zítra ráno probudil a neviděl nic než prázdnou temnotu, intuitivně přivírám oči. Při myšlence, že bych namísto barevného světa, stromů, květin a všech blízkých lidí zíral jen došera, mi přebíhá mráz po zádech. Ale i tak bych mohl být vděčný za roky strávené se zdravým zrakem. Co teprve člověk slepý od narození? Neviděl jsem nic než tmu. Občas za slunečného svitu trochu šerých kruhů. Nedělal jsem žádnou práci. Nemohl jsem. Když jsem byl malý, rodiče se o mne starali, ale když jsem vyrostl, musel jsem se nějak uživit sám. Neuměl jsem nic jiného než žebrat. Každé ráno jsem si sedl někde poblíž chrámu a čekal, kdo mi co vhodí do otlučeného hrnku u mých nohou. Večer jsem se dobelhal zpátky. Cestu jsem za ty roky už znal nazpaměť. Nic víc. Jen často tolik přítomná úzkost, prázdnota a otázka, proč vlastně žiju. Až před pár dny seděl jsem jako vždy na zemi u zdi v uličce poblíž chrámu. Byl svátek stánku a tak jsem čekal, že víc lidí v Jeruzalémě bude znamenat i víc mincí v mém hrnku. Nestalo se. Ubohá úroda nebo ubohá srdce. V tom se u mne zastavili nějací lidé. Doufal jsem, že mi něco dají, a tak jsem natahoval ruku s hrnkem. Slyšel jsem, jak se o mě baví. Jsem světlo světa, řekl jeden. Pak mi něčím potřel oči. Bylo to jako bláto, prý jeho sliny smíchané s prachem z ulice, slyšel jsem šeptat někoho. No, příjemné mi to zrovna nebylo. Slepý jsem, ale že by mi někdo musel takhle skoro plivat do očí. Už jsem chtěl něco říct, ale ten muž mi mírně řekl. Jdi, umyj se v rybníce Siloé. A tak jsem šel. Tedy nechal jsem se vést od různých lidí, ani nevím proč. Možná, že jsem toho stejně moc nevyžebral. Možná mi něco říkalo, že to není jen tak. Světlo světa mi znělo v uších. Přišel jsem k tomu rybníku, co v našem jazyce znamená poslaný. Marně jsem dumal, od koho byl poslaný ten, co mi to řekl. Vím jen, že mu říkali Ježíš. Ponořil jsem ruce do chladivé vody rybníka a začal umývat bláto z mých očí. V tom jako by z nich spadly šupiny, jako hadr, co jsem nosil na očích jako dítě. S každou kapkou vody se rozplývalo víc a víc, nejdřív temnoty, pak šera a pak už jen světlo a barvy, modrošedá voda a nažloutlá tráva okolo. Jásal jsem radostí, zakláněl hlavu a chtěl všechen ten jas naráz obsáhnout. Lidičky, já vidím! Jako když jsem nejedl několik dnů a pak dostal velký bochník chleba. Chtěl jsem ho sníst na posezení a pak se zalíkal obrovskými sousty. Moje oči hltaly všechno kolem, křičel jsem na celé kolo, pak vzdával díky Bohu, padl na kolena a šeptal. Já vidím. Vrátil jsem se domů a sousedé nevěřili vlastním očím. Začali se hádat. Jedni říkali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? A druzí, není, ale je mu podobný. Musel jsem se nahlas smát. Všechno mi připadalo směšné. Lidi kolem, jak jsem si je představoval podle jejich hlasů a tvaru jejich dlaní. A teď jsem je viděl. Ve skutečnosti. Začali se hádat a vůbec nevnímali, že tam jsem. Takový byl jejich údiv. Dost už, řekl jsem. Jsem to já. Chtěli vědět, jak se to stalo. A tak jsem jim řekl. Co poté ještě mnohokrát. Člověk jménem Ježíš udělal bláto, protřel mi oči a řekl mi, jdi a umyj se v rybníce Siloé. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Ptali se mne, kdo je ten člověk, ale já jsem nevěděl víc, než co jsem jim řekl. Myslel jsem si, že tím všechny otázky skončí a já si budu moct najít normální práci, možná i ženu, mít rodinu a hledět na svět každé ráno očima bez černých děr. že budu moci začít to, co všichni ti,

Pádám já. Dal mi zrak, což jsem nikdy neměl. Světlo světa, slyšel jsem ho říkat. Je to prorok, řekl jsem tedy. Zavolali si moje rodiče a ptali se jich, co si o tom myslí. Víme, že je to náš syn a že už se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí a kdo mu otevřel oči, to nevíme. Moji rodiče už jsou staří. Stáří na ně dolehlo jako těžká ruka. Už chtějí mít svůj klid, žádné boje, žádné zlé řeči. Slyšeli, že ten, kdo prohlásí, že Ježíš je Mesiáš, bude vyloučen ze synagogy a báli se. Proto jim řekli, je dospělý, zeptejte se jeho. Můj otec pak odešel ze synagogy se sklopenou hlavou a oni si předvedli opět mne. A pak mi přikázali, vyznej před Bohem pravdu. V tu chvíli byla moje hlava vztyčená. Pravdou mysleli, abych přiznal, že Ježíš je hříšník. To tedy nevím, jestli je hříšník, ale pravdu o tom, co se mi stalo, vyznám. Je-li hříšník, nevím, jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Ptali se pořád dokola. Odpovídal jsem pořád to stejné, to jediné, co jsem věděl. Proč se pořád ptáte? Chcete se snad stát i vy jeho učedníky? Zeptal jsem se. To jsem ale neměl říkat. Vrhli se na mne jako vosy, že jsou Mojžíšovi služebníci a s tím mluvil Bůh. O Ježíši však neví, odkud se to vzal a kdo ho poslal. Poslaný, vzpomněl jsem si a vyřkl to, co ve mne rostlo od prvního dotyku jeho ruky. To je právě divné, vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Vyrazili se mnou dveře. Doslova. Celý ses narodil v hříchu a nás chceš poučovat? Křičeli za mnou. Do synagogy už chodit nemohu. Jak bych však mohl zapřít, že jsem byl slepý a teď vidím. A že přišel muž, udělal ze sliny a prachu bláto, světlo světa. Slepý muž z Janova evangelia. Ten, jenž zažil jeden z Ježíšových zázračných znamení, ačkoliv od narození nezahlédl světlo, světlo světa mu darovalo zrak. Jeho příběh zjevuje strach rodičů přiznat se k Ježíši tváří v tvář, strachu z vyloučení z náboženské komunity, která vytvářela bezpečí a identitu jejich bytí. Ale ještě mnohem více odhaluje slepotu náboženských vůdců té doby. Měli víc než jasný důkaz v ruce. Slepce uzdraveného boží mocí. Dušovali se, že jsou učedníky Mojžíšovými a přitom neviděli, že Mojžíš ukazuje k Ježíši. Měli před očima pravdu a přitom zůstávali slepými. Těm bylo světlo světa znamením soudu. Jsme slepí jako ten žebrák. Jsme žebráci jako ten slepý od narození. Nevidíme pravdu tak zřejmou. Neslyšíme svědectví tak přímé. Odmítáme Boha, jehož stopy jsou všude kolem nás i v nás. Jsme na tom hůř, než kdybychom byli fyzicky slepí. Bude mi světlo světa cestou k prohlédnutí nebo k soudu. Onen žebrák byl vyzván, aby vzdal chválu Bohu. Tolik z nás chce najít Boha, nějak se ho dopátrat a uctít jej. Kéž bychom ho nalezli, tak jako to učinil onen dříve slepý muž. Ironií i krásou je, že to bylo přesně naopak, než jak chtěli farizeové. Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali. Vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho věřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. A on na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Tím, že muž padá na kolena, uctívá toho, před kterým se sklání. Byl to běžný způsob, kterým byl uctíván Bůh. Ten, kdo tady božskou poctu takto přijímá, je Ježíš. Příběh nám tak jasně naznačuje, že cesta, jak oslavit a poznat Boha, vede skrze nalezení jej v Ježíši. Chceš se zbavit duchovní slepoty, vidět barvy, o kterých se ti předtím ani nezdálo, vstoupit do světla, které je zdrojem všeho života? Padni na kolena před Ježíšem,

0: Vlož důvěru v syna člověka a on ti dá prohlédnout a vidět svět v jeho pravých barvách.
1: Reprízu dnešní biblické úvahy opakujeme ještě v sobotu v 15.15 a v neděli v 5.30 ráno. Další zamyšlení můžete slyšet v pondělí v 6 hodin 45 minut a nese název Já jsem ten chléb života. Autorem je Petr Plaňanský.
2: Ach, panovníku, Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi. Ach, panovníku, Hospodine,

Sedmička na hodinách je také symbolem Rádia 7, které je s vámi i dnešní sobotní ráno 10. října, kdy vás z brněnského studia zdraví a pěkný den přeje Klára Litterová. Tuto hodinku vyplníme kromě písniček i čtením z ekumenického překladu Bible. Zůstaňte s námi.

Sobotní biblické čtení z ekumenického překladu Bible na Rádiu 7 začínáme u 5. žalmu od 1. verše. Pro předního zpěváka ke hře na flétnu. Žalm Davidův. Hospodine, přej sluchu mým slovům, měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě. Hospodine, ty můj hlas uslyšíš z rána. Ráno ti připravím oběť a budu čekat. Ty nejsi Bůh, který má zálibu ve své voli. Zlý nemůže být u tebe hostem. Tobě nesmějí na oči potřeštěnci. Nenávidíš všechny, kdo páchají ničemnosti. Do záhuby vrháš ty, kdo lživě mluví. Kdo prolevá krev a jedná lstivě, toho má Hospodin v ohavnosti. Já však pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu. Smím se klanět před tvým svatým chrámem ve tvé bázni.

0: Pokračuji žalmem 5. od 9. verše. Hospodine, ve své spravedlnosti mě veď navzdory těm, kdo proti mně sočí. Svou cestu přede mnou učiň přímou. Vždyť na jejich ústa není spolehnutí. Jejich nitro je zdroj zhouby. Jejich hrdlo je hrob otevřený, na jazyku samé úlisnosti. Odhal jejich vinu, Bože, ať doplatí na své plány. Zavrhni je pro tak četné jejich nevěrnosti. Vždyť vzdorují tobě. Ať se zaradují všichni, kdo se k tobě utíkají. Věčně budou plesat, když je budeš chránit. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno. Spravedlivému, Hospodine, žehnáš. Jako pavézou ho obklopuješ přízní.
1: Když volal jsem, hlas můj Bohu zněl, aby vyslyšel. Hledal jsem Pána v den svého soužení, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích, bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích.

0: Připomínám si dávné dny.
1: Připomínám si dávné dny, co minuli. Na písně, co jsem zpíval, v duchu zpytuji. Co pak Bůh zapomněl být laskavý.

Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce tak, jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti, ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu. Vést sprosté, hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož Bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Nenechte se od nikoho svést prázdnými slovy, aby vás nestihl Boží hněv jako ty, kdo ho neposlouchají. Proto s nimi nemějte nic společného. I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. Žijte proto jako děti světla. Ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu. Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem. O tom, co oni dělají potají, je odporné jen mluvit. Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde. A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno, probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni ducha zpívejte společně žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a očistil křtem, vody a slovem. Tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe. Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Tak i Kristus pečuje o církev. Vždyť jsme údy jeho těla. Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev. A tak i každý z vás bez výjimky, ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena, ať má před mužem úctu.

Matouš 12. kapitola od 38. do 42. verše. Tehdy mu na to řekli někteří ze zákonníků a farizeů: Mistře, chceme od tebe vidět znamení. On jim však odpověděl: Pokolení zlé a zpronevěřilé si hledá znamení, ale znamení mu nebude dáno, leč znamení proroka Jonáše. Jako byl Jonáš v břiše mořské obludy 3 dny a 3 noci, tak bude syn člověka 3 dny a 3 noci v srdci země. Mužové z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je. Neboť oni se obrátili po Jonášově kázání. A hle, zde je víc než Jonáš. Královna jihu povstane na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, protože ona přišla z nejzaších končin země, aby slyšela moudrost Šalamounovu. A hle, zde je víc než Šalamoun.

0: Matouš 12. kapitola od 43. do 45. verše. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sebou 7 jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením.
1: Ty víš, kdo jsem, znáš jméno mé, každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj

spravedlnost je podstata má a nemůžu před zapřít jméno své. On zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je zraněný zlem, co počít si.

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

Matouš 12. kapitola od 46. do 50. verše. Ještě když mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu ale řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo to řekl. Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři? Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka.

Filipským 4. kapitola 8. až 9. verš. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mě naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.

Od 8 hodiny na Rádiu 7 bude hostem klíčového slova Josef Knoflíček, dlouholetý člen a pracovník armády Spásy. Řeč bude o duchovních darech, důležité duchovní výbavě pro život. Do té doby zahrajeme třeba Lauren Daigle s písní Back to Me, ve které se zpívá Navraťte se ke mně, trpělivě na vás čekám.

Není nic skrytého, aby to jednou nebylo zjeveno, a nic nebylo utajeno, leč aby vyšlo najevo. Marek 4:22.

0: Pokojné sobotní ráno vám od mikrofonu Rádia 7 přeje Klára Litterová. Je 10. října, 8 hodin a pro tuto hodinu je nachystán pořad Klíčové slovo. Pozvání Kateřiny Hodecové přijal Josef Knoflíček a spolu si budou povídat o duchovních darech.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém vám týden co týden představujeme zajímavé hosty a doufám také zajímavá témata. To dnešní bude věnováno duchovním darům, tedy oblasti, kterou Bible různě pojmenovává, různě specifikuje. Bez darů těch duchovních vlastně jako křesťané a věřící lidé ani nemůžeme žít a sloužit. Na druhé straně mám ten pocit, že v tom občas panuje takový mírný chaos v pojmech. A právě proto bych se ráda tomu dnes věnovala. Se mnou ve studiu je Josef Knoflíček, důstojník armády spásy. Moc tě vítám.
1: Zdravím, taky.
0: Pepu jsem si sem pozvala proto, že jsme spolu už řadu rozhovorů o duchovních darech měli a vedli a vždy to byl pro mě velmi inspirující rozhovor. Tak kdybychom to vzali úplně od lesa, na co jsou vlastně důležité dary?
1: Když jsme sestupovali sem do studia, tak jsem si položil jednu otázku. Možná bych začal tou otázkou. Měl apoštol Petr poznání o duchovních darech hned po letnicích?
0: Myslíš to teoretické?
1: To teoretické?
0: Asi vůbec.
1: Ne. A nebránilo mu to uzdravovat, křísit mrtvé?
0: A také mít slovo poznání?
1: Ano, a moudrost. Vést. Tak to není o tom, co o tom všechno vím. Je to o tom, co Bohu dovolím, aby skrze mě dělal. Samozřejmě, protože když budeme číst list Korinským, tak zjistíme, jaký měli Korinťané chaos v těchto věcech, tak potom Pavel napsal ty listy, kde popisuje ty duchovní dary, pojmenovává je nějakým způsobem a mluví o tom, jak je také používat.
0: Když měli chaos, znamená to, že může panovat zmatení pojmů, záměna s jinými věcmi?
1: Určitě, protože když my budeme o něčem mluvit a použijeme nějaké slovo, tak pod tím slovem si každý z nás může představit něco jiného. A důležité je, když lidé spolu mluví, tak by měli mít společně pojmenovaná nebo vysvětlená ta slova. A když jsou lidé spolu delší dobu, znají se, tak jeden druhého zná a přesně ví, co tím myslí, co říká. Ale další ne. Nebo může se nám zdát, že jsme srozumitelní? Všichni jsme srozumitelní, ale ne všem. Vždycky někomu jsme srozumitelní, co říkáme, ale určitě ne všem. A abych byl srozumitelný všem, tak potřebuji to vyložit, pojmenovat nějaké věci společně.
0: O co šlo tenkrát v tom Korintu? Proč tam byl ten zmatek?
1: Můj pohled na to je, že tam lidé se viděli víc v těch darech, než v ovoci ducha. Dali upřednostňovali ty dary, to znamená, chtěli být viditelní. Něco jako je v tom vtipu křesťanovi, který modlí se k Bohu a říká, pane, uzdrav toho bratra, ale udělej to tak, aby všichni viděli, že jsem se za to modlil já. Takže myslím si, že tenhle ten problém byl v Korintu. Že se začali předhánět, že začali, možná ani nevěděli, k čemu slouží ty dary, že mají oslavovat Krista. Nejenom pomáhat člověku, ale oslavit Krista, oslavit Boha. A potom Pavel začne psát o těch duchovních dárech.
0: Ty jsi to zmínil taky ovoce Ducha Svatého. Můžeme ještě právě pro pořádek v těch pojmech specifikovat, co je dár a co je ovoce?
1: Ovoce je důležitější než ten dár. Protože ovoce ducha je charakter, Kristův charakter. A pokud v nás roste Kristův charakter, kterýhož výsledkem je láska Kristova v nás, tak potom k tomu můžeme přidat ty duchovní dary, které máme a můžeme používat, protože používáme v lásce. Protože vrcholem je ovoce Kristova láska. Ta obsahuje všechny, veškeré to ovoce. A pak můžeme se modlit za uzdravení. Můžeme se modlit nebo mít prorocká slova. Ale bez toho ovoce, bez té lásky, Pavel to tam říká, že jsem jenom znějící zvon, dunící a prostě prázdný. A jak já vždycky říkám, já můžu mít dar uzdravování a přijde za mnou někdo se zlomenou rukou, tak se budu modlit, ta ruka bude uzdravená, ale ve chvíli, kdy mě našle ten člověk, já se nedokážu ovládat, protože ovoce ducha je sebeovládání, tak mu zlomím druhou. Tak čemu je mi ten dar uzdravování? Vždycky to důležitější je ovoce, ten charakter. A pokud nemám ten charakter, tak ty dary se minou účinkem. A naopak, můžou poškodit, můžou ublížit, můžou rozbít církev.
0: Protože za nimi stojí třeba sobectví.
1: Ano, sobectví. Nebo sobecká lidská láska.
0: Je to ovoce ducha a také dary ducha. Je tedy zřejmé, že zatím stojí duch boží, duch svatý. Znamená to, že se dary ducha nebo ovoce ducha týkají jenom věřících lidí?
1: Týkají se všech, kteří mají ducha božího. Protože i pojem věřící je musím si vysvětlit, co je věřící.
0: Ano, co je věřící.
1: Protože každý americký prezident říká Bůh ženy Americe, ale neřekne, kterého Boha má na mysli. A tak každý říká, já věřím Boha, ale koho má na mysli. Těch bůžků je hodně. Může to být nějaká utkvělá představa. Prostě Boha si můžu udělat z čehokoliv a kdykoliv. Takže je třeba říct a věřit tomu. Já si myslím, že v České republice je málo skutečně nevěřících lidí. Myslím si, že většina jsou věřící. A teď jde o to, čemu věříme. Tak, Ducha svatého má, nebo by měl mít každý člověk, který vydal svůj život Kristu. Jestliže jsem vydal svůj život Kristu, tak někteří lidé byli při tom, když to činili třeba nahlas před dalším nějakým bratrem nebo sestrou, tak potom říkali, pane, a prosím tě, naplň svým duchem, nebo duchem svatým. Jo, to bylo takové typické. Někteří to neříkali, jenom uvěřili, Ježíše Krista vydali mu životy a pak najednou zjistili, že Bůh k ním promluvá vnitřně, že najednou se něco změnilo, ale nevěděli, co to je, a teprve časem poznali, že byli naplněni duchem svatým. Pro někoho to bylo tak silné, že pro ně to je zážitek na celý život, pro někoho to bylo krok za krokem. To dělá Duch svatý a dělá to s každým člověkem jinak. Neexistuje nějaký předpis, recept, nebo jo, nejde to. A když se člověk modlí třeba o naplnění Duchem svatým za nějakého bratra, který se obrátil, tak člověk musí, mluvím za sebe, když to dělám já, když mě Bůh k tomu vede, že to mám dělat, tak věřím tomu, že ten člověk je naplněn Duchem svatým. I když nemusí nic pociťovat v té dané chvíli. Někteří vnímají, někteří ne, ale vždycky se to pozná časem. A to podle toho ovoce ducha.
0: Že se začne ten člověk proměňovat.
1: Ano, začíná to a většinou to začíná tím, že se dokáže ovládat. Takže já to beru odzadu.
0: Ano.
1: Já věřím tomu, že když roste ovoce, tak roste pomalu, krok za krokem a vyvrcholením všeho toho ovoce je ta láska Kristova. A vycházím z toho, že v Korinském, když Pavel popisuje, co je to láska, tak tam říká, že láska je trpělivá, laskavá, dobrotivá. Všemu věří, nehledá vlastní
0: zájem.
1: Ano, prospěch. A když se podívám na ovoce ducha, tak vlastně to tam je. Takže to bude odzadu, to znamená, láska se dokáže ovládat. Láska je věrná, je laskavá, je mírná, nebo krotká. Láska je plná víry. Takže když někoho miluji, jak mu věřím, láska přináší pokoj. Takže ty všechny věci potom vyústí a můžu říct, ano, já mám Kristovu lásku. A v té chvíli, protože je napsáno, že Duch svatý dává těm božím dětem dary podle toho, jak sám chce, tak v té chvíli, když jsem dostal ten dar, když jsem uvěřil, protože to duchovní dar je to z Ducha svatého, a začnu ho používat, a nemusím vědět, jaký to je. To prostě praxi v životě poznám. Bůh může mi dávat, budu někde bez lékaře a někdo onemocní. Nemám šanci jinak, tak prostě říkám, tak se modlí a Bůh uzdraví. A najednou zjistím, že to funguje, že něco mám, jako prožívám při tom něco. Nebo řeším nějakou těžkou situaci. Potřebuji moudrost. Pro mě musím poznat, poznání mít do té situace. A i rozbor té situace, ale boží rozbor, ne lidský, abych to viděl z vrchu božíma očima. A pak říkám, tatínku, a jak to mám vyřešit? Dej mi moudrost. A jakoby se říká, Šuberte, prosím, že dostanete moudrost. Takže je to o tom, že to je o životě. Není to o tom, jak se to naučím, jak jdou ty dary za sebou, který je důležitější nebo není. Ale je to o tom životě s Kristem a těch situacích, do kterých mě staví a najednou to ze mě vychází. A možná jsem si nikdy nemyslel, že budu mít dar proroctví, ale já budu s někým mluvit a ten člověk řekne, ty mluvíš z ducha, to ke mně mluví a potvrzuje mi to, co mi řekl Bůh. To je dar proroctví už. Většinou máme představu o toho starozákonního proroctví. Bůh mi řekl a sešleme oheň z nebe a jedno s druhým. Ne, novozákonní proroctví je jiné. Především proto, že v Novém zákoně každý věřící může přijít k Bohu a Duch Svatý k němu může mluvit. Takže když za mnou někdo přijde a chce, ptá se mě, no, neřekl ti něco Bůh? Jo, pro toho člověka, řekl, běž za Pána a ptej se. Jo, volej Duchu Svatému, když teda chceš slyšet. Já si spíš myslím, že to není o tom, může to být, jako nevylučuju to, ale ve většině případů to není o tom, že přijdu za někým a řeknu, ty máš dělat tady toto, Bůh mi řekl, že máš dělat toto, že máš takhle a takhle a takhle, ale je to spíš o tom, že Bůh chce potvrdit to, co už vložil do toho člověka. A to je důležité.
0: Tolik tedy na úvod dnešního povídání o duchovních darech. Se mnou ve studiu je Josef Knoflíček, důstojník armády spásy.
2: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
0: V dnešním pořadu máme důležité téma duchovních darů. Mým hostem ve studiu je Josef Knoflíček, důstojník armády spásy a od mikrofonu vás zdraví Kateřina Hodecová. Pepo, ty jsi tady hodně zdůrazňoval vliv a působení Ducha Svatého, když tedy mluvíme o duchovních darech, mluvili jsme také o ovoci. Ale existuje něco jako přirozené dary, nejenom ty duchovní?
1: Ano, každý má nějaký přirozený dar. A ten je také od Boha. Říká se, zuhry dánov a patice nekoupíš. A někdo má zručnost, prostě na co šáhne, to se mu daří, to je dar. Kdyby to nebyl dar, tak se to můžu naučit, nějakým způsobem získat. Ale já třeba jsem to nikdy nezískal. Jo? Na co jsem šáhl, tak jsem většinou zkazil a musel to někdo opravit. Ale někdo má hlas. Od Pána Boha.
0: Nebo hudební sluch.
1: Hudební sluch a podobně. A teď jde o to, co ten člověk s tím udělá. Tak jako když jsem řemeslník a něco se mi daří, nebo maluju, nebo obrazy, nebo podobně, tak buď tím můžu sloužit Bohu, nebo nebudu sloužit Bohu. A samozřejmě potom, když ten člověk se rozhodne pro Boha, uvěří a má ten dar, tak Bůh to začne ještě zkvalitní, nebo to prostě zlepší. Ale hlavně do toho najednou přijde Duch Svatý. A ten dar se umocní. Ten dar se umocní, že najednou, když ten člověk začne zpívat nebo něco dělat, tak člověk ví, že tam je ještě něco jiného, jako přidaná hodnota Ducha Svatého, který ke mně promlouvá skrze to.
0: A to nejde nahradit nijak jinak? Cvičením, pílí, rozhojňováním toho talentu?
1: Já to vysvětlím. Hraju na klavír. Hraju na klavír a když vezmu sebe, tak já nemám příliš sluch, nemám rytmus, takže když něco chci tak hrát, tak se to musím tvrdě nadřít a pak mám trému, že to zkazím, jo, protože to mám nadřené. Ale můj kolega, třeba Igor Mamojka, ten si sedne ke klavíru a hraje, věci slyší třeba na chvilku a hned to hraje a má to v sobě. A takhle bych to přirovnal. Takže bez ducha, ten dar bez ducha jako já, že to nadřu. I ten Karel Gott musel chodit opilovat ten hlas. Měl učitele, to samé Lucie Bílá. Oni přijdou do stádia, kdy když chtějí být skutečně dobří, tak musí školit ten hlas. A tak jako ten klavirista musí cvičit a cvičit. Ale když je v tom Duch Svatý, tak je to jakoby přirozené, něco takové. A tak to myslím, teď nemyslím na tyhle dary, ale mělo by to být ve všem. Když je tam Duch Svatý, tak jsme přirození, jsme normální, jsme boží. a nemusím to pitvat. Ten řekl o tom toto, ten udělal tady toto, tak je to napsané. Protože první křesťané to neměli. Oni prostě milovali člověka, milovali Krista na prvním místě a Bůh řekl, tak se za něho modli, modlili se za uzdravení a byl uzdravený nebo zkříšený. A nebo nebyl, protože to není zase o nás.
0: Pojďme tedy přímo k těm duchovním darům. Existuje v Bibli nějaký komplexní výčet darů, abychom se byli jistí, že tohle toto spadá do nějaké kategorie?
1: Duchovní dary, těch je 9, když to vezmu ten kompletní výčet, je to v listě Korinským a ve 12. kapitole, můžeme to tam číst. A pak samozřejmě můžeme nacházet různé dary během celé Bible. Za dar se počítá i to, že člověk dokáže žít sám v celibátu. Štědrost, také duchovní dar. Lidé jsou nesmírně, kteří jako štědří, že se to nedá ani pochopit. A to také je vyprodukované Duchem Svatým. Je spoustu věcí, možná 90, bychom jich našli možná i víc v Bibli. Ale těch takových těch duchovních darů, o kterých dneska mluvíme, tak je 9. No, v té 12. kapitole Korinským. A já vždycky říkám, když se na to čtu, tak se rozdělu do 3 kategorií. První kategorie, tak to jsou takové ty moudrost, poznání. Pak je tam uzdravení, zvláštní dar, protože Boží uzdravení vždycky myslí celého člověka. Není to nemoc, ale je to i vymítání. Ano, k tomu patří. Protože Bůh myslí na celého člověka. Na jeho ducha, duši a i tělo. A to patří všechno k tomu uzdravování. Samozřejmě pak tam je činění zázraků, pak je tam činění zázraků a víra, protože bez toho to nejde. Je to zvláštní, protože i víra je duchovní dar. A my si můžeme říkat, já jsem věřící, tak mám ten duchovní dar? To je něco jiného. To je víra, přes kterou nejde vlak, jak já říkám. To znamená, ta zastaví ten vlak rozjetý. Každý člověk, který uvěří, tak jako by dostal od Boha nějaký směr, který se ubírá. Někdo se modlí za uzdravení. Kolem někoho se dějí finanční zázraky. Kolem někoho se dějí, že se mění situace, atmosféra. A to je všechno postaveno na víře. To je skrze dar víry. Akorát je to nasměrované tím směrem, kterým ten člověk, kterého Bůh vede tím směrem. A často pak jsou lidé smutní a chtějí se ten, kolem kterého se mění situace a mění se atmosféra, tak je smutný z toho, že někdo jiný se modlí za uzdravení a ten člověk je uzdravený a mu to nefunguje. Ale mu funguje to, že se mění atmosféra. A nemusí to fungovat tomu, kdo se modlí za uzdravení. Takže i toto je důležité vidět u duchovní daru, že každý člověk věřící je nasměrován trošku jiným směrem. A zas to dělá Duch Svatý. Určitě my bychom chtěli být univerzální, chtěli bychom mít všechny dary. V té poslední skupině určitě potom proroctví a mluvení v jazycích a výklad jazyků. Ale je to o Bohu, co dává, je to o Duchu Svatém. Duch Svatý rozdává, jak sám chce.
0: Takže nejde si vyprosit nějaký dar?
1: Pavel říká, abychom usilovali o vyšší dary. Ale který je ten vyšší? To láska. Tam nepíše. Ale říká, ten největší je láska. A když mluvíme o lásce, tak se zase vracíme k ovoci Ducha Svatého. Ty duchovní dary, ten nástroj, který by měl křesťan používat, je to z ducha a je to pro duchovní boj. Je to o duchovním boji. Já, když je někdo nemocný, tak mu nedávám léky, ale modlím se. To je duchovní záležitost, to je duchovní boj. Modlitba je duchovní boj. A duchovní dary jsme dostali proto, abychom mohli bojovat v duchu. Věcmi, abychom mohli nebojovat proti tělu a krvi, ale proti duchovním mocnostem zla. Porazit ďábla moudrostí Boží. Oslavit moudrostí církve, oslavit Boha. To je přesně o tom ty duchovní dary.
0: Já možná přečtu ten úryvek, ať tedy tady máme jakýsi základ, ze kterého vycházíme. Budu číst od 7. verše 1. listu do Korintu, té 12. zmíněné 12. kapitoly. Tady Pavel píše, každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha. Někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Tak jako je tělo jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Myslím, že ten důležitý důraz u tohoto výčtu je, že jsou dány zvláštní projevy, ale ke společnému prospěchu.
1: Ano. Proto si myslím, že křesťané nemají všechny dary na jedno, jako jeden, protože by nepotřeboval ty druhé. Ale vemte si, že máme církev, seš v církvi a teď se řeší nějaký problém. Tak jeden má dar poznání, který může rozpoznat ty věci, kde ten problém je. První základní rozpoznání, jestli je to duchovní, nebo jestli je to z Boha, nebo to není z Boha. Může udělat rozbor nějaký, jak to vidí Bůh. A pak co s tím? Tak druhý má moudrost. Jako při modlitbách Bůh zjeví, co s tím, jak moudře s tím naložit, jak to udělat. Prorok, který tam je, tak to potvrdí nějakým slovem, které Bůh mu dá. Tak to funguje. Nebo by to mělo fungovat. Myslím si, že problém, který máme, je ten, že buď máme strach používat tyto dary, aby nebyly zneužité a podobně. A nebo o nich ani nevyučujeme v církvi, protože máme strach, že by se začali používat a byl by chaos a zmatek. Někdy to přináší chaos a zmatek. Ale neopravňuje nás to nevyučovat o tom, co Bůh dává. Ale když už se to vyučuje, tak by se mělo vyučovat o tom, jak je používat.
0: No, ten strach, který jsi zmínil, vlastně rozumím, protože ten zmatek a chaos ve shromáždění, kdy třeba mnoho lidí přes sebe mluví v jazycích, do toho vykřikuje někdo nějaká proroctví a podobně, to je opravdu zmatek, který v člověku, nebo alespoň ve mně, abych byla konkrétní, působí určitý neklid. Tak jak správně tady používat dary?
1: Pavel to říká, všechno má svůj řád. Jazyky, které si zmínila, že se všichni modlí v jazycích. Spoustu lidí a spoustu církví se modlí v jazycích, ale není výklad. Málo kdy je výklad. Ale jak může být výklad, když se všichni přes jeden přes druhého modlí? Je to stejné, jako by se lidé modlili v čínštině, v ruštině, v angličtině, ve francouzštině, křičeli by jeden přes druhého v těch jazycích a někdo by ti řekl, no a teď mi prosím tě řekni, za co se modlí. I kdyby si znala všechny ty jazyky, tak prostě to nedáš dohromady, protože je v tom chaos. A Pavel říká, když se někdo modlí v jazycích, vystoupí a modlí se. A jestli má někdo výklad, za co se modlí, tak prostě vystoupí a řekne ten výklad. A pak jsou tam ostatní, kteří rozlišují, jestli to bylo z Boha nebo nebylo z Boha. A to samé s proroctvím. Takže to má řád. A samozřejmě můžu se modlit v nějaké menší skupince. Všichni se můžeme modlit za něco v jazycích a my se někdy nevíme, za co se modlíme, to je dobře. Protože kdybychom věděli, za co se modlíme, tak bychom se nemodlili. Protože někdy Duch Svatý se modlí za nás a za to, aby byly odstraněné z našeho života věci, které si chceme držet. Takže my bychom se za to nemodlili, protože to chceme držet. A nebo někdo jiný. Takže jsou věci, za kterým nerozumíme, ale buduje nás to vevnitř. A moje zkušenost je, že lidé, kteří věřící, kteří se modlí v jazycích a třeba, nevím, stráví hodinu, po těch jazycích se můžu modlit celý den. To nikoho neruší, když se modlím v duchu nebo potichu. Tak ti lidé, kteří se modlí v jazycích, tak rychleji rostli než ti, kteří se nemodlili v jazycích. Duchovně rostli víc. A Pavel to tam popisuje, že ty jazyky jsou pro náš růst. Protože Duch Svatý se modlí za něco, co my nevíme. Často je to o těch našich změnách. Ale jsem opatrný na to, když se křičí jazyky a jo, ten zmatek, jak si popisovala v církvi. Někoho to může zasáhnout, protože si říká, co to je, to je nemožné, ale říkám, já dneska z těch zkušeností nechci říkat, že něco není možné, nebo není úva je všechno možné, takže ale z praxe vlastně vím, že by to mělo být tak, jestli chci, aby byl výklad jazyku, tak nemůže se modlit celý sbor a jeden přes druhého. Musí to být jeden člověk, který se modlí v jazycích a výklad bude. Protože já věřím, že v církvi jsou lidé, kteří ten dar mají. A pokud dostane odvahu to říct, tak je to skvělé a naučí se to. Naučí se potom rozpoznávat, co je z ducha a co není. My se to musíme učit. My se musíme naučit rozpoznávat, co je z ducha a co ne. Co je od nás.
0: A co slouží tomu společnému růstu.
1: Ano. Měli bychom to mít v sobě. Jako my se to nenaučíme, že to budeme číst tolik a ten, že máme 9 darů a ty jsou tady tyhle. My potřebujeme žít s Duchem Svatým a je to přirozené. Nebudu přemýšlet, teď použiju ten 9. nebo 8. a nebo tady tohle. Ne, jako je potřeba se za něco modlit nebo je třeba něco řešit, tak se budu za to modlit a najednou zjišťuju, že buď mi Bůh dává k tomu slovo nebo poznání, nebo mám vložit na někoho ruce modlit se za uzdravení. A nebo se začnou dít kolem věci, zázraky. Mění se atmosféra. Přichází finance, kde nebyly. A možné je sehnat. To patří k tomu, to je taky ten velký zázrak. A nepřemýšlím na tom, jakým darem to bylo. Když na tím začnou příliš myslet a přemýšlet na tím rozdělovat, tak většinou se přestanou dít věci. Ale Pavel to tam musel popsat. Abychom to chápali. Ale nepopisuje to tam proto, abychom se tím dál zabývali, pitvali to a prostě dělali z toho těžkou teologii. Ne, abychom věděli, o co se jedná. Abychom to prostě běžně používali.
2: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
0: Hostem dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o duchovních darech, je důstojník armády spásy Josef Knoflíček. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje také Kateřina Hodecová. Teď se budeme zabývat jednotlivými těmi dary, abychom z nich dělali těžkou teologii, ale proto, abychom opravdu porozuměli, co tím apoštol Pavel mínil, když je takhle sepisoval. On píše, jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu. Tedy slovo moudrosti, slovo poznání. Jaký je rozdíl mezi slovem moudrosti a slovem poznání?
1: Už jsem o tom mluvil. To poznání je vidět věci božíma očima, vidět je z vrchu. A umět rozpoznat ty věci, nebo poznat ty věci, jaké jsou, o co se jedná a podobně. A dneska to je hrozně důležité. My jsme šli do studia, tak jsme se bavili o věcech politických a o volbách a podobně, ale když se na to podívám z vrchu božíma očima, najednou dokážu rozpoznávat, kdo mě tahá za nos, kdo mě lže a kdo ne, kdo slouží Bohu a kdo neslouží Bohu. To prostě je poznání, ale když to budu dělat jenom lidsky, tak mě to vytočí, dostanu hořkost, dostanu zlobu na někoho a nenese to boží ovoce. Takže poznání je o poznání situací, poznání věcí, ale božíma očima, z vrchu. Tak, jak to vidí Bůh.
0: Mně to ale tady velmi souvisí s tím slovem moudrosti. K tomu to logicky vede, ne?
1: No, ta moudrost už je o tom, co s tím udělat. Jak s tím moudře naložit. Protože když je problém nějaký a řeší se v církvi problém, řeší se v rodině problém, tak potřebuji moudrost k řešení. Nestačí mi jenom ten rozbor, nestačí mi jenom to poznání. To poznání mě samotné nevede k tomu, abych věděl, jak božím způsobem s tím naložit. Ale moudrost je dána od Boha, že vím, co mám dělat, jak to mám dělat, co mám říct. Často, když slyším od někoho moudrost boží, tak mě to zasáhne. Mám jednoho kolegu, který nestudoval nikdy, nezná cizí slova, nezná spoustu věcí, ale často dostává tu moudrost od Boha do situací. A je to viditelné, že to je od Boha, že to není z něho. Jak naložit, jak řešit věci, jak se vypořádat s věcmi a podobně. A nejenom, ano, to je z Boha. To je z Boha. To je boží návod na to, jak mám mluvit, co mám dělat a bude to dobré.
0: Ono se to těžko popisuje, ale vlastně si taky uvědomuju řadu situací, ve kterých někdo něco řekl a všem nám přítomným bylo jasné, že to bychom prostě nevymysleli.
1: Nebo ještě jinak bych to řekl, že to poznání je umět pojmenovat věci a ta moudrost je, co s nima dělat. Nebo jak je využít.
0: Další dar, který je tu zmíněn, je dar víry. Mnoho lidí se brání, že oni ten dar nemají. Je to na Bohu, že jim ten dar nedal, je to vlastně jeho vina. Jak to je s darem víry?
1: Každý máme špetku víry.
0: Ano, ty jsi mluvil o tom vlaku, který ta víra zastaví.
1: Ale jsou situace, kdy potřebujeme skutečně tuhle tu víru do těch situací, ale ta je, my bychom ji chtěli, ale nemůžeme ji mít, protože to přichází z Boha. To je ta boží víra, ano, do situací. A není o tom, že člověk, jo, bylo by skvělé, kdybychom v té víře takové té boží mohli chodit 24 hodin denně. Ano, to by se děly věci. Jo, to by nám ohřela voda kolem dřeva a všeho, jo, jako u Eliáše, jo, u oltáře. Ale my to dostáváme většinou, zase je to můj názor, jako nemusí se mnou lidé souhlasit. Dostáváme to do situací. A tak, jak jsem říkal, někdo to dostává do speciálních situací, někdo získává peníze tímhletím způsobem pro církev. A je to nadpřirozené. Je to nadpřirozené. A oni jdou ty peníze, jsem na co šáhne to prostě. A on tomu věří a přijde to přesně v poslední chvíli, v poslední minutě. Jiný má tu víru od Boha danou k tomu, že jsem říkal, mění atmosféru, kamkoliv přijde, tak se něco změní, tam prostě padnou hradby. Ano, padnou hradby v srdcích, padnou hradby v myšlení, něco se mění. A on nemusí nic říkat. Je to tam, to je prostě. A jiný to má, že se to promítne do uzdravování. Já jsem o tom vyprávěl už několikrát, když se mi stalo, já mám teda svoje zuby, akorát nikdy zapomenu, kam si je položím. Takže já jsem měl vždycky problém se zubama. Modlil jsem se to a lidi se za mě modlili. Vždycky tam muselo být vytržen, protože jsem měl paradentozu. A nějak jsem přestal věřit na to, že se budu modlit za zuby a budou uzdravené. A jednou se mi stalo, když jsem sloužil ještě v Ostravě, že za mnou přišla holčička z rodičí a měla nateklou pusu a prosila mě, abych se modlil za zuby její. A já jsem říkal, tatínku, ty máš smysl pro humor. Mě posíláš, za mnou posíláš děvče. Mě, za mnou, jo. Ale poslechl jsem a modlil jsem se a to děvče bylo uzdravené. Hned. Ale pak tam byla celá fronta zástupu těch lidí, kteří měli strach ze zubaře. Ale fungovalo to. Po tu dobu to tím prvním jakoby se něco nastartovalo a pak to fungovalo po celou dobu, co jsem se modlil. Ale pak už to nefungovalo zas. A já nevím proč. Tak jako je napsáno, že Bůh ty dary dává, jak sám chce, tak jakoby i on spouští v nás. Duch svatý je spouští. A ta víra je to, že vlastně přesto ten vlak nejede. Fakticky to je tak silné, že prostě člověk na to vsadí svůj život. Že se něco stane, nebo se něco uděje a podobně. Je ochoten vsadit svůj život. No to mám taky svědectví ze svého života. Nevím, jestli mohu.
0: No, jo? Poslouchám.
1: Protože jsem byl zavřený. Většinou lidi to o mě ví a seděl jsem si 9 let v kriminále. A když jsem byl naposled zavřený, to už jsem byl věřící. Byl jsem ve vazbě a protože jsem věděl jako křesťan, tak jsem všechno přiznal a říkal jsem Bohu, radši budu s tebou ve vězení, ale s tebou a budu tady kolik, třeba 10 let nebo celý život, než venku bez tebe. To bylo takové mé, čemu jsem došel. Já jsem v té vazbě četl 10 hodin denně Biblii. A ono to přišlo takovým stylem ke mně. To si nemyslím, že slova, která jsem říkal, byly jakoby má lidská, že, ale vedl to duch, často vede duch svatý naše ústa, že vyznáváme něco Bohu, nebo že mu něco slibujeme, nebo dáváme. Pak jsem byl ten soud a byl jsem odsouzený a dostal jsem tenkrát 3 roky a já jsem říkal, když jsem šel k tomu soudu, já se nebudu odvolávat, prostě jsem vinen, všechno jsem přiznal, prostě přijmu, jak to je. A najednou sám sebe jsem slyšel, že se odvolávám. A to bylo, jako bych se na sebe díval z boku někde a neříkal jsem to já, jako šel to z mých úst, ale prostě neříkal jsem to já. A pak mě odvedli zpátky do celý, prostě mi přemýšlel, co se děje, co se stalo. A Bůh mi řekl, že mě propustí. No a uběhl nějaký čas, odešel ode mě advokát, ten se mnou už nic nechtěl mít, jak jsem se odval, protože říkal, že to byl velmi nízký trest na to, co mám za sebou. A došlo to až k soudu, tomu odvolacímu. A Bůh mi řekl, že půjdu domů. A najednou přišla taková víra od Boha, já jsem si všechno zbalil. Těm lidem, co se mnou byli zavření tam, tak jsem řekl, toto si nechte, tady mám zvolené věci, pro mě přijde bachař, pro ty věci, já už se sem nevrátím. Bůh mi řekl, že dneska jdu domů, tak já jdu domů. A oni se smáli jako nesmysl, protože jako recivirista a ještě jsem dostal málo, tak jak bych mohl být propuštěný. Přišli jsme k tomu soudu, najednou tam byla obhajkyně, mladé děvče z apoštolské církve a říká, pane Knoflíček, no uvidíme, co bude, možná něco dají dolů, možná ne, ale když tak to budeme řešit, až budete ve vězení. Já jsem říkal, paní doktorko, ale Bůh mi řekl, že jdu dneska domů. A prostě jdu domů. Proběhl ten soud, nevím, co jsem říkal, mluvil jsem hodně nahlas, ale nevím, co jsem říkal. A když nás dali pryč, že se poradí, tak na té chodbě ta doktorka říkala, no, vypadá to dobře, nějaký měsíc by mohli sundat a pak uvidíme. Já jsem říkal, ale já jdu domů, mě Bůh řekl, že dneska jdu domů, prostě já nevím jak, ale jdu dneska domů tady vůbec. No a přišlo vyhlášení rozsudku a ta soudkyně říkala, uznali jsme vás vinným, ale soud upouští od potrestání, jste volný. A já jsem potom, to bylo Brně, a já jsem chodil celý den potom Brně, no možná 2-3 dny jako opilý. Ale to nebyla víra moje. To prostě tam vložil Bůh do mě, Duch svatý. A já tomu říkám, že to je taková víra od Boha, že přes ní vlak nejede. Že jsi ochotná položit až svůj život.

0: V dnešním pořadu se věnujeme duchovním darům a konkrétně jejich výčtu, tak jak je apoštol Pavel zapsal do 12. kapitoly 1. listu do Korintu. Rozebírám je spolu s Josefem Knoflíčkem, důstojníkem armády spásy a mým dnešním hostem v tomto pořadu. My jsme v předchozím vstupu končili darem víry. A kdybych tedy měla v tom výčtu Pavlovi pokračovat, tak následuje dar uzdravování. Tomu asi každý rozumí, že se to děje nějakým způsobem v modlitbě nebo v skládáním rukou, že ten člověk má prostě cosi tedy nadpřirozeného a zpřítomňuje boží uzdravování. Dá se to tak popsat nebo máš jinou definici?
1: Musíme si uvědomit, že uzdravování není jenom o nemocech, ale patří tam také vysvobozování, vymítání a podobně. Protože to je uzdravení člověka jako celku. Myslím si, že my máme takovou utkvělou představu, že ten, kdo má ten dar, tak musí přijít, vložit ruku a modlit se a ten člověk bude uzdravený. To tak být nemusí. Jako my často v těch duchovních darech, protože někde jsme někdo četli, někde jsme někoho viděli, jak se to dělá, tak máme tendenci si to přisvojit stejně.
0: A napodobovat to.
1: Ještě jsem neviděl, že by někdo plival na zem, dělal bahno a natřel oči slepému. To jsem ještě neviděl, ale myslím si, že kdybychom prozkoumali takové myšlení člověka, tak mnohé to napadlo určitě, když viděli slepé. My nemusíme dělat tak, jak to je. Jako to uzdravení může přijít a nemusím se nikoho dotknout. Nemusím na nikoho vkládat ruce, nemusím se modlit nahlas. Může přijít jenom tím, že do člověka přijde takové milosrdenství. Z Boha, milosrdenství z Ducha Svatého. A řekne, staň a choď. Nemodlil se Petr za to, řekl, to, co mám, to ti dám, staň a choď. A chromý vstal. My si vždycky děláme nějaké představy o něčem. Takže staň a choď ve jménu Ježíše Krista. On nevěděl, že má dar uzdravování. On nemluvil o daru uzdravování. On mluvil o tom, co má z Ducha, co má z Krista. A měl Krista, měl jeho Ducha a mohl říct, v jeho jménu vstaň a choď.
0: A jak se to tedy liší od následujícího daru působení mocných činů?
1: Tak mocné činy jsou rozpolcené moře u Mojžíše, zastavení řeky Jordánu, aby mohli přejít.
0: Utišení bouře.
1: A nemusí to být tak dramatické. Nám se stalo, že jsme šli evangelizovat, měli jsme plánovou evangelizaci na jednom místě a když jsme vyjížděli, tak průtrži mračen všude. A to bylo nad Ostravou, průtrži mračen. A všude to hlásili, že to bude. Ale my jsme jeli. My jsme prostě věci naložili a jeli jsme na to místo v Ostravě. A když jsme tam dojeli, tak jenom na tom místě nepršelo. Všude jde pršelo. Ale tam nepršelo. A byli tam lidi kolem. A když evangelizace skončila, když jsme se rozešli, někteří tam uvěřili, někteří přemýšleli nad tím, tak tam začalo pršet. Ale není to jenom o službě. Když jsme se vzali s manželkou a byli jsme na svatební cestě, tak jsme také zažili, že prostě bylo škaredé počasí, pršelo a my jsme se chtěli projít. Jako novou manželé, chtěli jsme se držet za ruku a projít. A jak jsme šli, tak najednou Bůh před náma rozevíral to nebe, nebo ty mraky, abychom viděli nebe a sluníčko, a za námi to zavíral. Takže Bůh dělá věci, aniž bychom třeba někdy prosili takové věci. Jo, jako to jenom proto, že nám chce udělat radost.
0: To, ale to, co popisuješ, dělá Bůh, ale tady je to jako dar člověku.
1: Všechno, co dělá člověk, jakékoliv dary používá, tak to dělá Duch Svatý. A používá to, nebo dělá to skrze člověka. To je možná jedna z věcí, proč lidem věci nefungují, že si myslí, že to dělají oni. A vede to k píše, vede to... Zvláštní, každý se cítí prorokem, ale místo, aby pozbudil lidi, tak jim potom ubližuje. Bůh dělá věci.
0: A na co je vlastně takový dar působení mocných činů? Aby lidé žasli?
1: Třeba, může být. Aby byla vzdána sláva Bohu. Aby bylo vidět, že tohle se mohl dělat jenom Bůh, že to je zázrak. Ne člověk. On to udělal skrze člověka. Ale proto, aby byl oslavován Bůh. A jestli si to přivlastníme, tak máme problém. Možná si to neuvědomíme, že máme problém, ale vzali jsme něco, nějakou slávu Bohu a přivlastnili jsme se. A to dělal ďábel. Kousek po kousku bral tu slávu, která patřila Bohu, bral na sebe. Proto byl svržen.
0: Pojďme k dalšímu daru, tím je proroctví. Ty už si to říkal, že proroctví pro lidi po Kristu je trochu něco jiného než před Kristem.
1: Ano, protože před Kristem Duch Svatý byl dán výjimečně někomu. Nějakým konkrétním služebníkům, králům izraelským. Ale jako křesťané, kteří vzali svůj život Kristu, tak my si to možná neuvědomujeme, máme nárok na Ducha Svatého. Máme nárok, aby v nás přebýval Duch Svatý. A pokud ho nemáme a nepřijali jsme Ducha Svatého, tak je napsáno, kdo nemá ducha, tak není Boží, není Kristův. A tak když mám Ducha Svatého, proč žádám proroctví, co se má dít ke mně? Proč bych to měl žádat? Každý z nás může prorokovat, protože máme ducha. Akorát nevím, možná to je strach, možná to je nevědomost. Možná to je neznalost toho, jak k nám Bůh promlouvá. Proto, když na mě někdo přijde, jako pošlu za Duchem Svatým, pošlu ho za Kristem, ať se na to zeptá.
0: No přesto je tady o tom daru proroctví řeč, tak co to znamená?
1: Co to znamená? Už jsem řekl, že jsou výjimky, kdy Bůh mu řekne, abych šel za někým a řekl toto, udělej, nebo toto a to. Ale to možná jsem, když jsem byl hodně mladý křesťan, tak jsem to dělal a zneužíval jsem. To je zneužívání toho daru a někdy manipulace. A někdy to může být skutečná pravda. Ale zas to musím rozpoznat, abych neublížil. Když dostanu slovo od Boha, potřebuji vědět, co s ním mám udělat. Možná to je proto, abych se za toho člověka modlil, ne abych za ním šel, řekl mu to. Mám vědět, kdy mám za ním jít. Má zkušenost je taková, že většinou je to slovo na pozbuzení a posilnění. Slovo, prorocké slovo by mělo pozbuzovat a posilovat církev a člověka. A když se jedná o člověka, tak většinou je to pro potvrzení toho, co Bůh nám říká. Že úplně nějaký cizí člověk přijde a řekne něco, co nám potvrdí, co už jsme slyšeli v duchu. A nás to má pozbudit. Ano, posilnit v tom rozhodnutí nebo v té cestě. To je jedna věc. Druhá věc je to, že když přijdu k člověku a nemusím říkat, Bůh mi řekl, nebo to já to nemám moc v lásce, protože když člověku řeknete a tohle, co mi řekl Bůh, nebo Bůh toto říká, tak už tomu člověku nedáváte jinou šanci. Buď vám řekne ano, anebo řekne běž pryč. Ne, takhle ne. A přijdu za někým, mám něco říct. A to slovo, které říkám, v tom člověku něco uvolňuje. Boží jednání do budoucnosti. A uvolní nějaký kamínek, ze kterého se stane za 2-3 roky lavina a mění to jeho život, vstupuje do nějaké služby. Často se mi stávalo, a jsem tím známý v armádě, že prostě jsem viděl nějaké lidi, chvilku jsem s ním mluvil, a Bůh mi ukázal, že to budou služebníci v armádě, že to budou důstojníci. A já jsem jim to řekl, nebo jsem to řekl nikomu jinému. A oni skutečně, u někoho to trvalo 13 roku. U někoho to trvalo rok, u někoho 5 let, ale stali se všichni důstojníky. Pro ně to bylo potom takové potvrzení, nebo pro někoho jiného to bylo potvrzení. Ano, to už jim bylo řečeno, prorokováno, že budou. A oni říkali, ne, já jdem úplně jiným směrem. 13 roku to trvalo.
0: A co se v tobě děje? To prostě najednou máš v hlavě myšlenku, kterou rozpoznáš jako Bohem danou?
1: Takhle to funguje, když se modlím v jazycích. A to může být i obraz. Nemusí to být myšlenka, může to být obraz. A funguje to podobně jako výklad. Ale co se týče proroctví, prostě dostávám slova od Boha, že je slyším. Začínalo to, když jsem chtěl, my se musíme naučit slyšet Boha, co je z Boha, co je ze mě. A pokud nezačnu sloužit tím darem, tak se to nenaučím. Často můžu říct nesmysl, ale proto musím být opatrný, abych neublížil. Musím začít na něčem, co Bůh mě nedá něco, co bych, abych někoho skutečně poškodil hodně. Musím být velmi opatrný, protože jsem na začátku možná i někomu ublížil. Že jsem neuměl to říct, že jsem to neřekl úplně přesně a dneska jsem velmi opatrný v tom. Zaprvé neříkám, Bůh mi řekl, a říkám, že vnímám, co Bůh mluví, že vnímám, že si myslím, že je to z Boha. A většinou mi to potom ti lidé potvrdí. Pokud mám něco konkrétního a je to takové, co by člověk měl udělat nebo neměl, tak to většinou přichází k lidem, kteří mě už znají, kteří mě důvěřují, kteří už v vozovkách mé prosy mají vyzkoušené. Ale úplně k lidem, kteří jsou čerstvě v církvi nebo vůbec nemají poznání, tak člověk má být, má to přistupovat s láskou a zase se vracíme k ovocí ducha. Protože když jdu k někomu s láskou, tak je to poznat v tom slově. Samozřejmě, když je to něco, co Bůh chce nikoho napomenout, což se mi nestalo mnohokrát, málo kdy, možná 5x, 6x za celý život, tak to musím vyřídit přesně tak, jak to Bůh říká.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
0: Další dar, který je tu popsaný, je rozlišování duchů. Na co je to potřeba? A kdy je to potřeba?
1: To základní je, jestli je to z Boha nebo ne. Jestli je to duch Boží nebo to není. To je důležité. A když to není z Boha, tak už to dál nerozebírám, protože to duch toho a duch toho a duch toho. Proč se zabývat ďáblovými služebníky? Mám jim přikázat, aby odešli, prostě je zastavit, mám, jo, a mě jedno, kdo to je. Někdy to člověk zjistí, většinou to rozpoznávají, když někdo byl pod manipulací, tak rozpozná ducha manipulace. Když někdo žil ve smilstvu, pro mě, tak to rozpozná ducha smilstva. Ale pořád jsou to ďábelské věci. Takže to důležité je, co je z Boha a co není z Boha. Co je z Ducha Božího a co není. A někdy to nedokážeme rozlišit. Protože ďábel se převlíká za anděla světla.

0: začátku, když jsem se učil poznávat, co je boží a co ne, tak jsem měl modlitbu. Mně něco přišlo, nějaký nápad a podobně, někdy to používám taky, ještě dnes, tak Pane Ježíši, pokud to není z tebe, z tvého ducha, ať ta myšlenka nebo ty věci odejdou. A ty jsme u víry, protože musíte věřit tomu, za co se modlíte. A já věřím tomu, že to odejde. A také to tak funguje. Když to je z Boha, tak to zůstane. A když to není z Boha, tak to odejde.
1: Poslední dvojice, dar mluvit ve vytržení a dar vykládat, co to znamená.
0: Dar mluvit v jazycích. To je úžasné, protože já jsem nikdy neměl dar na jazyky. Dnes neumím anglicky. Ale modlím se v jazycích. Na jiném místě potom, kdybyste se modlili jazyky andělskými, že tam je potom v 13. kapitole, a to je přesně ono, kdybyste se modlili jazyky andělskými, nebeské jazyky taky někde. A to už jsem o tom mluvil. Ty jsou dané především proto, aby když se modlíme, nevíme, za co se má, nebo jak se máme modlit, můžeme se modlit v jazycích. Spoustu věcí často nevím, jak se modlit za situace. Tak se začnu modlit v jazycích. A někdy mi přijde právě ten obraz a najednou vím, za co se modlím. Někdy mi přijde slovo, za co se modlím. A někdy mi nepřijde nic, ale vím, že se mám modlit v jazycích dál. Ale to se modlí Duch Svatý skrze nás. Skrze naše ústa. Je to nesmysl. Normálně je to nesmysl v lidských očích. To se může vyprodukovat jenom Duch Svatý. A to mě vede k tomu ostatním těm darům. Všechno se vším souvisí tam. Stejně to s ostatními dary. Nic já nemůžu vyprodukovat. Já si můžu myslet, že mám dar nějaký duchovní. Může něco fungovat. Ale všechno to je, že to vyprodukuje Duch Svatý skrze nás. To nejsou naše dary, to jsou dary Ducha Svatého, který jedná skrze nás. A co se týče jazyku, vždycky na to upozorňuji. Tam je napsáno, že každý dává, dává Duch Svatý, jak sám chce. A ne tam na začátku, když si četla ty verše, tak tam je napsáno, že jednomu dal toto a jinému toto a dalšímu tady toto. Tak se vždycky stavím proti tomu, že poznám člověka, který je naplněn Duchem Svatým tím, že se modlí v jazycích. Já s tím nesouhlasím. Měl by se modlit, ale není to podmínka. Protože jestli někdo naplněn Duchem Svatým, poznám podle ovoce Ducha Svatého. Ne podle daru. Poznal jsem lidi, protože jsem byl v církvi, uvěřil jsem v církvi, kde se běžně modlil v jazycích, kde to bylo podmínkou. Říkali, že když se nemodlím v jazycích, tak nemám Ducha Svatého. Ve dvou takových církvích jsem vyrostl, ale vím, že mnozí z těch lidí, kteří se tam modlili, nemnozí, ale prostě byli lidé, kteří se modlili v jazycích a nemodlili se v jazycích. Oni prostě to dělali, že to je jazyk, aby prostě nevypadali blbě mezi ostatníma. Tak jsem s nima o tom mluvil. A to vede k pokrytectví lidí. A přitom to tak není napsáno v písmu. Já jsem to nikde neviděl v písmu. Ale zažil jsem se s jednou svou kolegyní, když jsme sloužili na Zelovém domě v Praze, tak já jsem se vždycky na začátku se modlil před skupinkama, před shromážděním a jsem se modlil v jazycích. A ona to nebyla schopná nikdy přijmout. A já jsem nic nevysvětloval, nic jsem neříkal. A asi po dvou měsících najednou se modlím v jazycích a říkám, to snad ne. Ona se modlila taky v jazycích. Je to na Duchu Svatém.
1: Tady apoštol Pavel vlastně v závěru té 12. kapitoly o tom i píše. Mají všichni schopnost mluvit ve vytržení rozličnými jazyky. Dovedou je všichni vykládat. Usilujte o vyšší dary. A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
0: A ještě to končí tím, že vlastně je to proroctví k ničemu potom, když uvidíme tváří tvář Krista, že všechno to je k ničemu, on to všechno pomine. Ale láska vytrvá. A to je to nejdůležitější. To je to nejdůležitější. A v té lásce musíme sloužit. A znovu říkám, apoštol Petr sloužil úžasným způsobem a neměl ani ponětí o duchovní

0: dárek, dokud Pavel nezačal psát. Mít Krista v srdci, milovat Ježíše a říct mu, pane Ježíši, tu jsem a použij mě, jak ty sám chceš. A budeme se divit. Když mu to dovolíme, vždycky říkám, dovolme Duchu Svatému, aby s námi mohl dělat, co on sám chce. Uvidíme zázraky, uvidíme změny atmosféry, uvidíme dostatek financí, uvidíme obrácené lidi, uvidíme uzdravení. Je to o lásce ke Kristu a nechat se použít.
1: Říká Josef Knoflíček na závěr dnešního pořadu. Moc ti děkuju za všechno, co jsi s námi tady sdílel. Díky za tvou moudrost.
0: A rád bych říkal, že to jsou moje zkušenosti. A Bůh je originál, s náma jedná. Takže každý může mít jiné poznání a jiné zkušenosti. A říkám to, co jsem prožil.
1: Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Mějte se pěkně a někdy příště naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Reprízu dnešního klíčového slova s Josefem Knoflíčkem vysíláme ještě v pondělí ve 13 hodin a ve středu v 10 hodin a také ve čtvrtek v 21 hodin. Příjemné sobotní ráno 10. října vám z Rádia 7 přeje Klára Litterová. Překročili jsme 9. hodinu, tedy se pomalu dostáváme do víkendového dopoledne. V následující 60-minutovce vás kromě hudby čekají pozvánky a sobotní magazín. Náš playlist otevře Mária Podhradská s písničkou Keď sa rodí hmla.

Objevte pohádky, nápady a zajímavosti pro děti na stránkách deti.radio7.cz a užijte si další společný čas s Rádiem 7.

Vysílání Rádia 7 přináší radostnou naději dobré zprávy o Ježíši Kristu do mnoha srdcí. To by se ale nemohlo dít bez finanční podpory vás, našich posluchačů. Proto budeme vděční za jakoukoliv finanční částku, kterou se rozhodnete tuto práci podpořit. Můžete se také stále zapojovat do výzvy 500 statečných. Podrobný návod najdete na našich webových stránkách www.radio7.cz. Děkujeme.

Dnešní svátek nás zve k tomu, abychom pogratulovali Marinám, všechno nejlepší z Rádia 7, a také se dnes slaví i Světový den duševního zdraví. Byl vyhlášen v roce 1992. Jeho hlavním cílem je zvyšovat povědomí o psychických potížích, podporovat investice do této oblasti a aktivně odbourávat společenská stigmata spojená s duševními onemocněními. V České republice na tento významný den tradičně navazuje osvětová kampaň Týdny pro duševní zdraví, která probíhá od 10. září do 10. října a nabízí řadu diskuzí, workshopů a kulturních akcí pro veřejnost.

Kdo by si rád zašel na koncert, může využít akci kapely Godzone. Její evangelizační turné probíhá od 19. do 25. října. Začíná v Brně a končí ve Frýdku Místku, mezitím na Slovensku. Téma turné ještě není neskoro a v rámci jejich koncertu proběhne i taneční program, zazní příběhy lidí, videoprodukce a další. Více na stránkách akce. Vstup zdarma.

Před námi je nabídka další akce. Dorostová unie pořádá 4 regionální megaširvůdy 2026. Proběhnou v podobných termínech o víkendech 16. až 18. října nebo 23. až 25. října. Tato akce se koná jedenkrát za 2 roky. Megaširvůd je regionální sjezd klubů, oddílů a střídá se s celorepublikovým megasjezdem. Setkání připravují šermeni ve spolupráci s vedoucími. The last will be found. The freedom we live is one we cry out.

Za týden v sobotu 17. října proběhne v Ústí nad Labem akce Postav se za své město. Jedná se o společný modlitební zápas za města na severu Čech a touhu společně se postavit za místa, kde žijeme, modlit se za jejich obnovu a hledat Boha pro to, co chce v našem regionu udělat. Akce začíná ve 14.30 v hotelu Clarion a součástí bude i provázení kapelou Timothy. Jsi

0: Posláním Křesťanské akademie mladých je připravit mladé vedoucí k naplnění Kristova poslání skrze místní církev. Jedním z nástrojů vedoucí k naplnění tohoto poslání jsou tzv. Kontaktní outreach programy. Ten, který je spojen s Ultimate Frisbee, představí jeho vedoucí Tomáš Toušek.
1: EdSport je vlastně outreachový program, konkrétně můžeme říkat kontaktní nebo vztahový, to znamená program pro mládeže, kde se vlastně snažíme propojovat lidi zvenku, mimo církev, s lidmi z církve, z mládeže, aby vzájemně vlastně tady konkrétně dělali sport, nějakou aktivitu, které se společně věnují, která je baví a mohli vytvářet vztahy. Zároveň se mohli sdílet i o víře a dál tohle to mohli rozvíjet potom v návaznosti na mládeži.
0: Shrnuje vedoucí služby EdSport pod Křesťanskou akademií mladých Tomáš Toušek.

0: srozumitelný podcast o křesťanské víře, církvi, Bibli i o osobních zážitcích s Bohem. To je podcast Grow Up. O způsobech povzbuzování k růstu hovoří autor podcastu Honza Herman.
1: My ten název vlastně můžeme vnímat z dvojí roviny, protože my se snažíme, aby náš podcast mohl být jak pro věřící publikum, tak i pro to nevěřící. A když vlastně se bavíme o té věřící části našich posluchačů, řekl bych, že je to většina, tak vlastně povzbuzujeme je k růstu tím, že vlastně jim dáváme mimo jejich standardní čas možná nějakého vyučování třeba v neděli během bohoslužby, případně během setkání mládeže, jsou to třeba mladší posluchači, tak aby měli i nějaký další zdroj a mohli mít další důvod k tomu zamyslet se nad vertikálou svého života, to znamená stáhnout trochu své vnímání k Pánu Bohu. Ale zároveň musím říct, že se snažíme motivovat právě k tomu růstu vzhůru i ty, kteří nás poslouchají z těch hledajících nebo dosud neobrácených lidí a možná jim jenom ukázat, že je potřeba taky občas podívat se vzhůru a růst tím směrem a možná srozumitelně se o tom něco dozvědět a přemýšlet nad tím.
0: Konstatuje Honza Herman, autor programu Grow Up, který si můžete vyhledat na nejrůznějších podcastových platformách nebo stejnojmenném instagramovém profilu.

0: Čím žijí evangelíci v Bruntále a v čem je život tohoto společenství specifický, to prozradí Jana Peštová, jáhenka farního sboru Českobratrské církve evangelické v Bruntále.
1: Já si myslím, že v tomhle jsme relativně na začátku, i když některé věci už se podařily. A myslím, že to úplně nejdůležitější v oblasti solení ve městě je, když se nám podaří propojit církevní společenství mezi sebou. Bruntál v tomto ohledu má takovou nešťastnou minulost, protože tady se narodilo několik takových živých charismatických společenství. Mnoho z nich mělo taky co společného s naším sborem, protože buď lidi, kteří u nás byli nebo prošli tím naším sborem, se pak stali toho součástí, ale řada z těch společenství nebo těch různých vlivů, dá se říct, buď svoji činnost ukončila, nebo se stalo něco opravdu zlého, co se samozřejmě, když jde o křesťany, velice snadno rozšíří. Takže křesťanství má v Bruntále, když to řeknu jednoduše, špatnou pověst. A to doslova. Takže těch světýlek, které teďka se snažíme rozsvěcet, není mnoho, ale snažíme se je dělat tak, aby lidé pochopili, že křesťanství je bezpečný prostor. Začali jsme a doufejme, že to budeme opakovat loni na Vánoce. Pořádali jsme na Boží hod bohoslužbu na ledě. Říkali jsme tomu Boží hod na ledě, abychom někoho nevyplašili. Náměstí bylo plné lidí a ty ohlasy byly moc příjemné a pěkné, tak jsme se technickými službami, které provozují ledovou plochu přímo na náměstí jednou do roka, zhruba 2-3 měsíce, tak jsme se s nimi domluvili, že bychom rádi tady z té věci udělali takovou bruntálskou tradici, že se bruntálští křesťané, nekřesťané sejdou na Boží hod a budou spolu zpívat, budou spolu trávit čas třeba nad něčím dobrým a zabruslí si a taky uslyší nějakou dobrou zprávu, kterou budou moc přijmout, přestože třeba věřící nejsou. Tak to je taková věc, která, myslím, nás tak nějak inspiruje a žene. No a teď máme takových pár nových aktivit, kterými doufáme, ale jsme opravdu s nimi na začátku, se nám taky podaří trošku rozčeřit tady tu hladinu bruntálskou. A to jsou aktivity, které nejsou prvoplánově křesťanské. Začali jsme aktivitu 3 v jednom, což je cvičení pro ženy. Začali jsme minulý týden, takže jsme opravdu na začátku, ale chtěla bych všechny, a nemusí to být jen ženy, pozvat, kdo by se chtěli protáhnout v klidném prostředí uprostřed našeho sborového domu. Tak je to vlastně cvičení založené na dechové gymnastice a možná připodobnila bych k Pilates a součástí toho cvičení je také meditace nad Božím slovem v současné době nad knihou Genesis a první epitolou Janova evangelia.
0: Říká Jana Peštová, jáhenka farního sboru Českobratrské církve evangelické v Bruntále. O životě i aktivitách tohoto společenství se můžete dozvědět více při návštěvě webových stránek www.bruntal.evanget.cz.

0: Během minulého víkendu odstartoval v Ostravě v pořadí již 13. ročník Templefestu. Proč festival stojí na mimo jiné myšlence komponovaných večerů slova a hudby, osvětluje organizátor Tomáš Bartonec.
1: Osvědčilo se nám to. Samozřejmě není to jenom tohleto, máme i jeden třeba jenom koncert, který není komponovaným večerem. Nicméně jsme zjistili, že publikum v téhleté rychlé době není třeba schopné ustát nebo usedět třeba jeden velký koncert, třeba 50-minutový a potom 50-minutovou přednášku a potom další koncert. A že ten mix třeba dvouhodinového pořadu, kde se střídá mluvené slovo s hudbou, tak dokáže být pro spoustu lidí zajímavější, možná, že i jakoby rychlejší v určitém smyslu, že dokáží udržet tu pozornost a tenhle ten typ pořadu se získávat možná větší popularitu než jenom koncert nebo jenom přednáška.
0: Tolik Tomáš Bartonec, organizátor ostravského festivalu Templefest. Do jehož programu můžete nahlédnout na webu www.templefest.cz.
2: Je s vámi Rádio 7.
0: S Rádiem 7 se blížíme k 10. hodině, k času, kdy moderátorský pult převezme Lenka Malinová. Z brněnského studia se s vámi pro tuto chvíli loučí Klára Litterová. Mějte pěkný a pokojný sobotu.

0: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.
1: Na úbočí kopce ve stínu lípy vzpíná se k nebi dřevěný kříž. Po dlouhá léta znamení víry, co člověka zvedá tam někam výš. Padaly vlády, měnily jména, výročí, svátky, sochy i vkus. Někdo se bál, tak mlčel jak pěna, a jiný zpíval svý vězeňský blues.

nedám si vzít. Co je člověk, jen prach a hlína, vánek pouhý, co pohladil tvář, myslí si možná, když lokne si vína.

o tom, kdo podoben skále miloval pravdu a hledá nás. Vemte mi hlas a budu psát. Vemte mi pero a budu hrát.

Posloucháte Rádio 7, je 10 hodin, sobota 10.10. Krásné číslo a rok 2026. Z brněnské redakce vás při poslechu dopoledního vysílání zdraví Lenka Malinová. A hned se podíváme, co nás čeká v následujících minutách a hodinách. Co vám nabízíme? O své zkušenosti s Božím působením skrze Ducha Svatého a o tom, jak Bůh jedná v životě Petra Plaňanského, pastora křesťanského společenství v Nymburku, uslyšíte v druhém dílu pořadu Dary z rukou mistra v 10 hodin a 15 minut. Nebude chybět úvodní zamyšlení Jiřiny Džiny Čunkové a anketa, ve které uslyšíte také Lucii, Štěpána a Lídu. Do určitého věku nám nedělá problém nechat se vést. Chytneme se za ruku táty nebo mámy a věříme, že jsme v bezpečí. S přibývajícím věkem a zkušenostmi narůstá problém nechat se někým vést. Chceme si život řídit sami. Realita potom vypadá různě. Budeme si o tom povídat v 11 hodin s dalším hostem fortepiana Lubomírem Bednárkem, který je nyní pastor ve výslužbě. Koncertino dnes krátce popolední zve k poslechu Mozartovy symfonie C-dur, kterou napsal jako jednu z posledních pouhé 3 roky před svou smrtí, jako své vrcholné dílo. Pohádky jsou jako barevné korálky. V rozhlasovém světě je Broňa s láskou navlékne do oušek malým i velkým posluchačům pro radost ve 13 hodin. A protože má každý korálek své číslo, budeme u toho společně i počítat. Evangelista Lukáš řadí události, které se staly před Ježíšovým narozením, chronologicky. Jednu z prvních zpráv, které od něj čteme, připomeneme, a to je narození Jana Křtitele. A následně přidává Mariin chvalospěv. Oba texty budeme zkoumat hlouběji v relaci ke kořenům. Petr Vaďura si pozval Mireju Reškovou, biblistku z Univerzity Karlovy v Praze. Přemýšlet s nimi můžete od 14. hodiny. Setkání s jedním slepým, kterého Ježíš uzdravil, zprostředkuje Josef Sýkora v biblickém zamyšlení ve 3:45. Podřízenost ženy muži. Jde jen o historicky podmíněný příkaz nebo boží stvořitelský řád? Možná je odpověď ještě někde jinde. Jak to apoštol Pavel myslel? To hledá kazatel Jiří Hurta ve svém výkladu 1. listu do Korintu 11. kapitole. O tom, proč jsou muž i žena závislí na sobě navzájem a především oba na Bohu, se dozvíme v dalším dílu pořadu Studna slova ve 3:45. Milan a Tom Michalkovi se v pořadu No Filter opět setkávají nad desaterem. O zábradlí, vazalských smlouvách i odpočinku bude řeč po 16. hodině. Velké a významné biblické postavy máme trochu zahalené velkými věcmi, které prožili, ale když se na ně podíváme trochu blíž, zjistíme, že nebyly vždy poslušné a vzdorovali Bohu. Můžeme se jimi i tak nechat inspirovat? Po 17. hodině jste zváni k poslechu relace Kudykam, ve které k mikrofonu usedne poličský evangelický farář Jiří Tengler. To je tedy sled pořadů na dopolední a odpolední čas a já vám přeji hezký den.

0: I met you. Tak to byl Jamie Kimmett a píseň Od té doby, co jsem tě poznal, mi hraje v srdci nová píseň. Mé srdce si naplnil, až přetéká. Všechno si natřel novými odstíny. Tak doufám, že je tomu tak i ve vašem životě. 10. října, to je dnešní den. Velmi zvláštní a tajemné jméno Marina je připsáno pod dnešním datem v kalendáři. Dříve se toto jméno psalo s tvrdým i, dnes ho píšeme měkce. Existuje dvojí výklad tohoto jména. Podle jedněch badatelů jde o domácký tvar jména Marie, její základní podobou by v tomto případě bylo hebrejské jméno Miriam. Někteří jazykovědci se domnívají, že ještě starším tvarem bylo egyptské Merit Am, což znamenalo milovaná Bohem. Existují však také výklady jiné, které se přiklánějí k původu latinského, kdy je základem slovo mare, tedy moře. Marina by v tom případě byla námořnice nebo plavkyně. Takže si můžeme vybrat.
1: Nebe je tam, kde andělé stále tě chválí. Kde se klaní tomu, kdo vládne. Nebe je tam, kde

0: Kapela Blázny pro tebe nás dovedla k pořadu Dary s rukou mistra.
1: Dary s rukou mistra. Jsou různé dary, ale tentýž duch.
2: Jsou různé služby, ale tentýž pán.
3: Jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh.

Vítejte u poslechu pořadu Dary z rukou mistra, milí přátelé. Mnohokrát jsem přemýšlela, jestli bych mohla přežít některé těžké situace, kterými jsem procházela bez přítomnosti Ducha Svatého. On je opravdu tím největším darem církvi. Oslavuje Božího Syna, přimlouvá se, když to my neumíme, je velmi tichým společníkem, i když se ne vždy jeho společnosti všimneme. A zároveň umí být velice hlasitý, když se řídíme na cestí. Jedním z lidí, se kterými jsem si povídala a uslyšíte ho v druhé části pořadu, Petr, mi vyprávil o svém zážitku v Jeruzalémě. Nemá rád horko a v tu dobu, kdy stál u zdinářků, aby se modlil, bylo vedro opravdu veliké. Po chvíli v tom prašném, suchém místě pocítil, jako by se zvedl vánek. Otevřel oči a zjistil, že není jediný, kdo si tohoto zvláštního úkazu všiml. Ostatní lidé se začali jeden na druhého usmívat a tleskat. Všichni věděli, že to byl Duch Svatý. Toto občerstvení nebo vanutí, chcete-li, trvalo asi 4 minuty. Boží krátká navštívení jsou, myslím si, pro věřícího člověka neopakovatelná a nádherná. Jsou to chvíle, ve kterých nám proběhne tak. A tohle už chci prožívat každý den a Pane, už tě nepustím. Jenže my nežijeme prožíváním, ale vírou, že Bůh je s námi. V prvním listu Jana je napsáno, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Že v nás zůstává, poznáváme podle ducha, kterého nám dal. Jeho přikázání známe. Vidíte, miluj Boha celým srdcem a miluj bližního svého jako sám sebe. S dary Ducha Svatého a s jejich používáním musíme mít toto stále na paměti. Jestliže sloužíme jakýmkoliv darem, který od Pána z jeho milosti máme, musíme milovat. Jak Pána, tak člověka, kterému tím darem sloužíme. Možná proto jsou někteří pohoršení, protože se setkali se zneužíváním darů. Ale o tom někdy příště. Když jsem 9 let dělala kadeřnici, pořád jsem pozorovala, jaké účesy ženy nosí, jak jsou ostříhané, jaká barva by jim slušela, jaký střih. A přiznám se, že celou tu dobu, co pracuju na pořadu Dary z rukou mistra, dělám to samé. Pozoruju, jak lidé slouží, ze zvědavosti nebo z touhy se něco chci od nich naučit, přiučit. A tak i když jsem byla v brněnské redakci, mi to nedalo, abych se některých mých kolegů nezeptala na jejich zkušenosti s Božím působením. V kratičkých vstupech uslyšíte zrušné kanceláře Štěpána, Lídu a Lucii.

0: Lidu, v Efeským 4.8 je napsáno, že Pán Ježíš Kristus dal dary lidem. Víš o nějakém daru, který dal tobě?
1: Různí lidé různě chápou pojem dar evangelizace. Většinou máme představu, že to jsou ti kazatelé na těch velikých stadionech a já věřím, že mě Pán Bůh dal dar evangelizace a poznávám to podle toho, že je pro mě úplně strašně moc důležité být na místě, být u toho, kde se zvěstuje evangelium, být tím, kdo k lidem přichází a krom toho různého pěstování vztahů a blízkosti a nějaké pomoci, tak já mám takový ten vnitřní tlak na to lidem přímo říci a pozvat je, že i ty se můžeš stát Božím dítětem a konfrontovat, je to slovo zní agresivně, ale mně se mockrát osvědčilo, že můžu s lidmi mluvit, dokonce jim dát výzvu a když ještě nejsou připravení, tak řeknu fajn, jedeme dál v tom vztahu, v tom kontaktu, ale opakovaně jsou okamžiky, kdy řeknu celé evangelium, celou podstatu toho, co to znamená stát se Božím dítětem a pozvu někoho z těch mých blízkých. A také se to prý poznává podle nějaké efektivity. To já ti, Jiřinko, nepovím úplně statistiky, ale vím, že se Pán Bůh k těmhle rozhovorům přiznává a někdy to zjišťuji třeba zpětně. Když dovolíš, tak jednu úplně malou zkušenost, vzpomínku. Když jsme dělávali English campy pro mládežníky, tak tam jsem měla samozřejmě spoustu rozhovorů s mladými lidmi, protože to na to bylo nadizajnované. Ale před pár lety jsem dostala e-mail z naprosto neznámé adresy a ta paní mě psala, že dělala na kempu uklízečku nebo kuchařku, nějaký pomocný personál a že pro ní bylo zlomové, že jsem s ní seděla někde u potoka a říkala jsem jí o Bohu a o Ježíši Kristu a že ho následuje. Že ho našla nějakým způsobem a že chtěla, abych to věděla. Tak to byla ta chvíle, kdy mě Pán Bůh dovolil zahlédnout ovoce dokonce takového, řekla bych, mimovolného zvěstování. A zdá se mi, že tohle je ukazatel duchovních darů, že ty věci jdou tak přirozeně, že si toho ani nevšímáš. Já někdy mám takový vykřičník, když někdo strašně moc potřebuje říct, že má ten dar proroctví. A mnohem relevantnější a blíž tomu Božímu obrazu jsou lidé, kteří já najednou zjistím a oni zjišťují, že trousí proroctví, trousí něco od Pána Boha a přitom nad tím nepřemýšlejí. Jde to úplně z nich, úplně přirozeně, aniž by předtím musela být tará, velká fanfára předtím a tará, velká fanfára zatím.
0: Vzpomeneš si na úplně tvoje první oslovení člověka? Měla jsi strach?
1: Myslím, že ne.
0: Že musíš.
1: Ne, myslím, že ne. Tak ono to asi známe všichni a tam se asi láme ten pojem dar evangelizace nebo to obdarování a to přirozené. Já si myslím, že ve chvíli, kdy člověk uvěří, tak většinou jsme naprosto horliví, je to přirozené a o strachu není možné mluvit. Ale je tu ten moment, kdy si zvykneme, párkrát dostaneme přes prsty, protože lidi jsou nepříjemní a agresivní. A někdy žel i v církvi nás přibrzdí a začnou nám říkat hlavně svět životem a nesmíme ty lidi tak moc konfrontovat a tak dále. A najednou z těch spousty různých důvodů se zarazíš a tam myslím, že nastupuje ten dar. Ale nedovedu si úplně přesně vybavit chvíli, kdybych váhala. Já to tak asi prostě nemám. Možná i to je ten projev toho daru, že mě to nepůsobí problémy. Mně to přijde totiž takové, že když mě lidé sdílejí ty svoje příběhy a klidně mluví o horoskopu nebo o meditaci nebo o józe, tak proč bych já se měla rozpakovat mluvit o tom, co mě život naplňuje?
0: Štěpane, máš nějakou zkušenost, takovou nějakou nadpřirozenou s Duchem Svatým?
2: Vzpomínám si na jednu zkušenost, když mi bylo asi 15 let, byli jsme na společném mládežnickém výjezdu a takhle při večerním shromáždění chválili jsme Boha hudbou a podobně, modlili jsme se, tak mi přišel, do té doby jsem to ještě nikdy nezažil, a přišel mi takový obraz. V Bibli se to popisuje jako vidění nebo nějaká vize. No a v té chvíli jsem viděl, jak kdyby celou tu naši místnost, kde jsme byli, tak prozářilo obrovské světlo. Já jsem v tu chvíli vůbec nevěděl, co to je, a dokonce mi k tomu přišel i výklad. A tehdy už vím, že to bylo působení Ducha Svatého v mém životě. A nebyla to jenom zkušenost, která by byla založena úplně na emocích, ale opravdu jsem cítil, že mě změnila vnitřně a provázela mě potom několik let ještě poté a pamatuju si až do dnešního dne.
0: Ježíš dal dary lidem, to znamená i tobě, nějaký dar, víš o nějakém daru, který ti dal?
2: Dar jazyku, ten jsem přijal, si pamatuju, když jsme se jednou na besíce na nedělní škole modlili, bylo mi asi 10 let a náš vedoucí přišel a vyjádřil touhu, že bychom se modlili za dar Ducha Svatého, dar jazyku. A opravdu všichni, co tam byli tehdy přítomní, tak tento dar přijali, takže tohle je dar, o kterém já vím, že ho mám a používám ho a modlím se.
0: Dar, kterým můžeš sloužit ve svém sboru nebo lidem, které máš okolo sebe?
2: Řekl bych možná dar služby. Rád dělám lidem radost, rád sloužím, rád se obětuju pro ostatní, tak možná to bych popsal jako jeden takový dar.
0: A jak může člověk začít?
2: Já myslím, že to není omezené úplně na církev nebo na nějakou instituci, na konkrétní situace, ale je to o těch všedních chvilkách, kterýma člověk prochází, protože i tehdy může Duch Svatý skrze člověka působit, když třeba jdeme po ulici a něco nám takzvaně trkne, něco nás trkne a přijde nám nějaká myšlenka nebo nám přijde touha za někým jít, promluvit si s ním nebo udělat nějaký skutek. Tak to si myslím, že všechno je jednání Ducha Svatého, že to není omezeno jenom na církev, na dar služby, na dar vize, dar jazyků a podobně, ale že to je v každodenních situacích, kdy člověk může očekávat na Ducha Svatého, že skrze něho bude jednat. A tam si myslím, že může začít úplně každý.
0: Lucie, Pán Ježíš Kristus dal dary lidem. Víš o nějakém daru, který dal tobě?
3: Myslím si, že mi dal dar služby, takové to ochotné srdce sloužit druhým lidem, vnímat jejich potřeby a snažit se je naplňovat.
0: Kdy jsi poprvé začala vnímat, že to je ten dar, kterým chceš a můžeš sloužit?
3: Já si myslím, že vlastně ještě o jednom jsem věděla dřív, protože vím, že jsem dostala dar mluvit a už od v podstatě svého obrácení jsem věděla, že ho mám používat. A mám několik chvil, kdy mě Pán Bůh zastavil a vyloženě mi ukázal, že tohle je to, co je moje místo a můj úkol, ke kterému mě volá. A úplně si pamatuju, když jsem jednou četla z Petrova listu takové to, kdo má dar mluvit, ať káže slovo Boží. A takhle je to v překladu, který používají katolíci při bohoslužbách. A úplně si pamatuju, že mě to tenkrát zasáhlo a že jsem věděla, že je to to, co se týká mě, že nemáme mlčet a že nemáme mlčet o tom, jaký je Bůh, kdo je, jak miluje člověka. A vím, že tím hlavně konkrétně povolali do práce v rádiu. A s tou službou to je taková vtipná historka, protože si pamatuju, když tady byl jednou v rádiu na návštěvě Petr Hůšť a nevím, chystala se mu snídaně nebo něco a on se tak na mě podíval a říkal, Lucie, ty máš dar služby. A mě to nikdy v životě nenapadlo, ale vlastně ve chvíli, kdy on to řekl, tak mě to dalo ohromnou svobodu. Do té doby někdy jsem měla takové chvíle, kdy jsem si říkala, tak já tady běhám a nikdo si toho nevšímá. Ale najednou mi došlo, že to je to, co mi Bůh do srdce dal a že můžu takhle být k dispozici lidem a že i kdyby si toho lidi nevšimli, tak o tom ví Bůh a že to stačí. A je pravda, že tohle, k téhleté chvíli se hodně často vracím, když jsou chvíle, kdy se cítím unaveně nebo tak, tak si říkám, ne, tohle je něco, co mi Bůh dal a je dobré, abych to dělala.
0: V rozhovoru, který uslyšíme, zní, že služba není tak oblíbená v církvi. Máš taky ten dojem?
3: Já třeba chodím do církve, do sboru, kde je naopak služba úplně na prvním místě. Někdy se bojím, že i nad Pánem Bohem, že nad láskou k němu, že právě proto, že je to něco, co je viditelné, tak bývá služba hodně zdůrazňovaná. A někdy se toho bojím, protože mi přijde, že pokud člověk nemiluje Boha celým srdcem, pokud ho nezná, pokud netouží, aby mu pro něj hořelo srdce, tak nemůže žádný dar používat, protože je všecko jenom nálepka a je všecko jenom moje snaha do něčeho se vpravit. A přijde mi, že s tou službou je to tak úplně, že pokud nebudu milovat Boha a on nebude ten důvod, proč to dělám, tak je to úplně jedno, že pokud nebudu brát z toho zdroje, který mám u něj, tak nemůžu nic, protože to bude jenom na oko, jenom jako, ale on je ten zdroj toho. A na druhou stranu je pravda, že tohle je věc, že služba je taková, která není vidět. Hodně jsem na to myslela, když jsem jednou vařila na kurzu Alfa, protože jsem si říkala, ty lidi, kteří tam sedí nahoře, my máme kuchyni v suterénu ve sboru, tak jsem si říkala, ti lidi, kteří sedí nahoře u těch stolů a povídají si s těmi návštěvníky, tak dělají něco, co je vidět. A já tady umyju nádobí a půjdu domů a to je všecko. Ale kdyby tam ta večeře nebyla, tak by to bylo taky poznat. A tohle je něco, co mi dává často sílu, že služba se týká hodně často těch věcí, které jsou nenápadné. Ale kdyby nebyly, tak hodně chybí. A víš co, spousta lidí vykládá příběh o Marii a Martě, jakože Marta byla ta špatná, Marie si vybrala dobrý úděl, ale Marta to udělala špatně ne proto, že sloužila, ale protože chtěla pohnout Ježíšem, aby nějak posunul Marii. Ona nedělala samo o sobě špatnou věc, protože tohle bylo potřeba a Ježíš nebránil ženám, které ho podporovali. Ale tohle je to. Pořád znát ty kořeny toho, proč sloužím, co je tím důvodem, odkud beru sílu.

Dary z rukou mistra, pořad, který na Rádiu 7 posloucháte v premiéře každou středu v 11.15, má povzbudit vás, posluchači, kteří Pánu Ježíši a jeho církvi sloužíte, ale taky každého, kdo se teprve ke službě odhodlává. Chci vás povzbudit, není to tak těžké. Pane Bože, jestli je mezi posluchači i jeden, který by ti rád sloužil a neví, jak začít, prosím tě, pomoz mu. Ty jsi ten zdroj, ty jsi ta skála, ta, která zůstává na věky. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi nám dal Ducha Svatého, abychom tu na zemi nebyli opuštění, bezradní a bezmocní. Děkuji ti, že nám skrze svého ducha otvíráš oči i srdce při čtení písma. Děkuji ti, že právě díky němu můžeme sloužit lidem okolo nás.

0: Na Rádiu 7 posloucháte pořad Dary z rukou mistra. O Duchu svatém jsem si povídala i s Petrem Plaňanským, pastorem křesťanského společenství v Nymburku. Navštívil nás v našem novém domečku v Úvalně a byl to moc hezký čas. Strávený u oběda, na procházce, kde nám Petr nadšeně povídal o tom, které stromy, květy mají včeličky rády. Petr je totiž také vášnivý včelař. Od jeho návštěvy také vím, že heřmánek, který roste na loukce u lesa, není ten heřmánek, o kterém jsem si myslela, že heřmánek je. Tak, a teď už část rozhovoru. Petře, kdy poprvé ti bylo jasné, že bez Ducha svatého je život křesťana těžší?
1: Obávám se, že už si na to ani nevzpomenu. Jo? Přeci jenom věřím přes 30 let, ale nějak už ze začátku, když jsem četl Bibli, tak Pán Ježíš tam říká, že nám pošle nebo dá Ducha svatého jednak jako přímluvce, ale jednak slibuje příchod Ducha svatého jako toho, který nám připomene to, co nám všecko říkal. A nějak tak jsem vytušil, že je pro život nutný, protože kdo jiný než Duch svatý mi má připomínat to, co se nějak učím z písma.
0: Může křesťan obstát bez Ducha svatého?
1: Myslím si, že to úplně nepřísluší, abych to hodnotil, to si rozhodne Pán Bůh.
0: A jaká je především jeho úloha na zemi? Ty jsi něco zmínil, ale co ještě?
1: Určitě přímluvcem v tom smyslu, že je naším advokátem, určitě tím, kdo nám připomíná, určitě je to ten hlas tichý a jemný, který vevnitř v nás nějakým způsobem pracuje, říká nám, co je dobré, kterým směrem jít a co už nepřekročit. Je tím, kdo nám jaksi dává ty dobré myšlenky nebo to, kam zaměřit svou pozornost, ale především já ho skutečně vnímám jako někoho, kdo přichází, aniž bych věděl, odkud vané, aniž bych ho nějak mohl ovládnout, protože je jaksi svébytný, vykoná to, co v mém životě vykonat má a pak stejně jako přišel nějakým způsobem odejde, ale přesto se mnou zůstává. Pomáhá mi překonávat určité věci, pomáhá mi porozumět věcem, pomáhá mi nějak vhlédnout do života těch druhých, ale zároveň vidět ve vlastním životě věci, které je potřeba dávat do pořádku. Možná je to mnohem komplexnější, ale takhle nějak vnímám jeho působení ve svém životě.
0: A jak poznáš, že to je on?
1: No, to je hodně těžká otázka, ale v podstatě mám taková dvě měřítka. Tím jedním měřítkem je, že je vždycky v souladu s Božím slovem. Duch Boží z principu přeci nemůže popírat to, co je dáno Bohem, protože to je Duch Boží, Duch svatý. A druhé měřítko je, jestli ten výsledek, ke kterému vede, je skutečně to, co říká Pán Bůh, mé smýšlení s vámi je smýšlení o dobru a o pokoji. Jestliže to působí rozvrat, jestliže to působí svár, tak tam se mi rozsvěcí červená kontrolka.
0: Vyučujete ve vašem sboru v Nymburku o duchovních darech?
1: Vyučujeme, ale ne tak, jak by si člověk představoval, že to je nějaký seminář, ale snažím se v rámci kázání nějakým způsobem zmínit, jak Duch Boží, třeba Duch svatý, působí v těch věcech, jak ho můžeme vnímat v té konkrétní aplikaci. Snažím se vždycky ta kázání aplikovat na praktické věci v našem životě, ale není to soustavné, jak jsme se kdysi mnozí dostali k té knížce Reinharda Ulonsky Duchovní dary, tak tímto způsobem ne.
0: Které dary se ve vašem společenství nejvíce objevují a které bys rád viděl?
1: No, já bych rád viděl komplexně všechny a tak jako apoštol Pavel říká, že by rád viděl, aby všichni prorokovali, ale vlastně to není úplně účelem. Byl bych rád, kdyby ti, kteří jsou obdarovaní, a o některých to vím, se nebáli nějakým způsobem se nechat použít a ty dary používali ve svém životě. Kdyby našli tu odvahu. A jaké tam máme? Tak určitým způsobem je tam dar vyučování u několika lidí. Mohu si troufnout říct, že tam mám dvě sestry, které mají jedna vysloveně dar proroctví a výkladu proroctví a pak je tam druhá sestra, která má spíš takový vhled a prorocké modlitby. Jo? Tak když se modlí, tak někdy ta modlitba je velmi zvláštní, ale uvědomuji si, že se modlí s určitým zaměřením, které se později projeví v životě toho člověka nebo v nějaké situaci. A řada těch dalších, jako je vidět na těch lidech, že obdarování mají různá, jak říkám, bojí se je možná někdy využít. To, co jsme zažili, ale to byly mimořádné situace, to bylo zázračné uzdravení v několika případech. V několika případech to bylo na přímluvu toho společenství, že se uzdravili lidi, u kterých to nikdo ani nepředpokládal a nebyli součástí našeho společenství. Nějakým zázračným způsobem po těžké autonehodě, kde měli poškozený mozek třeba, tak se vrátili do normálního života. Tak tyhle prožitky tam máme, ale já to nějak vnímám tak, jako to dělal Ježíš, on nepotřeboval k těm věcem publicitu. Jo, šel, vykonal to, co měl, a já si myslím, že to je přesně to poslání těch lidí, kteří jsou napojeni na Ducha Svatého a na jeho jednání, nechat se použít, vykonat, co vykonat mám, a ostatní nechat Pánu Bohu. Jo, nepotřebujeme to nějak propagovat.
0: Některé dary jsou preferované, třeba ten dar proroctví nebo jazyky, ale jsou některé i takové opomíjené. Zmíním možná ty mocné činy. Proč se u nás v Česku tak jako nedějí? Je to nějaký boží záměr?
1: Mám k tomu dvě otázky, odpovím otázkami. Ano. Ta první otázka, skutečně to, co se k nám dostává ze zahraničí, je stoprocentní plnohodnotná pravda? To, co my jako slyšíme, že se někde událo, nevím. Přál bych se, aby to tak bylo, ale nejsem si úplně stoprocentně jist. Druhá věc, opravdu se u nás ty věci nedějí. Není to tak, že my některé věci jenom prostě přehlížíme, nebo není to podle naší představy, podle naší kategorizace, tudíž si to tam nezařadíme. Já nevím. Ale domnívám se, že někdy máme problém vidět úžasný, nebo přehlížet úžasné věci, které se dějou, a neoznačíme to tímto označením. A ty, které jsou opomíjené, no dneska je to třeba ten dar služby, jako být tu pro druhého v takových těch úplně obyčejných věcech. A když se podívám do té škály duchovních darů, tam jich je opravdu hodně. A podle mě se zbytečně preferujou, akcentují některé věci, jako je proroctví, jako je mluvení v jazyku. Oni jsou všecky důležité. A myslím si, že si nemůžeme vybírat jako na švédském stolu a vždycky máme přijímat to, co nám Pán Bůh nějakým způsobem buď nás obdaruje, anebo nám to dá jako vybavení pro tu konkrétní věc, kterou máme vykonat.
0: Ty jsi zmínil toho bratra Ulonska. Taky se ta knížka ke mně dostala, taky jsem ji četla. On tam říká, nebo dává tomu takové jako rozdělení, něco jsou projevy, něco jsou ty dary milosti, a to stejné říká apoštol Pavel. Máš to taky tak nějak rozdělené, nebo ty říkáš, že třeba služba je opomíjená, ale je to stejný projev třeba jako, já nevím, třeba to proroctví?
1: No svým způsobem ano, u člověka, který byl třeba do té doby, než uvěřil, schopen pouze přijímat, byl soběstředný, všecko směřuje ke mně, já jsem středem pozornosti. A což pak to není projev Ducha Svatého, když právě takovýhle člověk najednou vyjde z té soběstřednosti a zaměří se na druhý lidi. Podle mě to je jasný působení obdarování Duchem Svatým. Jo. Je to něco neobvyklého a něco, co jako voní, a je to příjemný těm lidem okolo. A právě tohleto přitahuje ty druhý a řeknou si, s tím člověkem se stala zásadní změna, my to vidíme. Jo. Když tohleto působí Duch Svatý, proměňuje naše životy tak, aby byly příjemný pro ty druhý lidi. Ale zároveň platí to, co říká apoštol Pavel, pro některý jsme vůní k životu a pro některý ne. Pro některý jsme vůní ke smrti, je to tak?
0: Setkala se ve svém životě s něčím, co tě ohledně duchovních darů úplně přesáhlo? Máš nějakou takovou zkušenost?
1: Sám jsem na sobě prožil uzdravení úplně nepochopitelným způsobem a sám jsem prožil, že jsem se s někým spojil v modlitbě za někoho a ty lidi, ať už prožili uzdravení skoro nevysvětlitelný, nebo na jednu změnu situace, nebo takový jako mocný zásah do jejich života, který byl v komplikované situaci a najednou se to jako úplně zvláštním způsobem k který si nedokázejí představit ani oni, ani my, pokud jsme o té situaci mluvili, tak se skutečně ten život proměnil. A tam jsem si uvědomil, že stojím před něčím, kde můžu jenom mlčet a říct si, pane Bože, jsem ti vděčný za to, že takhle jednáš, protože já bych to líp nevymyslel. A vím, že jednáš ty, protože těm lidem to bylo k dobrýmu, bylo jim to k životu.

Mým hostem byl Petr Plaňanský. Milí posluchači, jestli vám tento pořad byl aspoň trošku inspirací, pak neváhejte a napište mi, co vás povzbudilo, nebo naopak trochu rozechvělo. A nebo možná máte nějakou otázku. Ráda se jí budu zabývat v některých z dalších pořadů Dary z rukou mistra. Tady je adresa studio@radio7.cz a do předmětu napište duchovní dary. Mějte se moc krásně a za týden naslyšenou. Loučí se Jiřina Džina Čunková.

Další díl pořadu Dary z rukou mistra si můžete v premiéře poslechnout v úterý v 11 hodin a 15 minut. Posloucháte Rádio 7. Jsme rádi, že pro vás můžeme vysílat každý den 24 hodin denně díky darům, které dostáváme od vás. Děkujeme všem dárcům, všem, kteří nás podporujete, všem, kteří se za nás modlíme. A vyhlížíme další, kteří se k nám přidají. Můžete to být právě vy.

Kalendárium. 10. října roku 1938 podle Mnichovské dohody muselo Československo postoupit pohraniční území Německu. Pojďme nahlédnout do kalendáře a připomeňme si ještě některá jména, která se pojí s dnešním datem 10. října. Tak například 10. října 1813 se narodil italský hudební skladatel Giuseppe Verdi, autor slavných oper Nabucco, Aida, Otello, Trubadur nebo La Traviata. Také český evangelický teolog a duchovní Josef Souček se narodil 10. října. Bylo to v roce 1864. Byl to jeden ze spoluzakladatelů Českobratrské církve evangelické. No a dnes slaví narozeniny například český herec a zpěvák Ondřej Havelka. Narodil se v roce 1954 a proslavil se se svou skupinou Melody Makers, která je jedinečná svou interpretací hudby z období počátku minulého století. Objevitel lodního šroubu Josef Ressel naopak zemřel 10. října a bylo to v roce 1857. Tolik tedy rychlé nahlédnutí do kalendáře, posloucháte Rádio 7 a míříme k 11. hodině k repríze pořadu Fortepiano.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Na Rádiu 7 začíná pořad Fortepiano. Od mikrofonu vás jako obvykle zdraví Lenka Malinová. Říká o svém životě, že nemá koníčky, ale velkého koně. Kdysi tomu tak ale nebylo, protože se dostal do okamžiku, kdy byl jeho život v troskách. Hostem dnešního pořadu je emeritní pastor Lubomír Bednárek, kterého vítám. Vítej, Luboši.
1: Děkuju.
0: Odkud jsi přijel, řekni.
1: Já jsem přijel z takové malé vesnice, která se jmenuje Kozmice. A je to vlastně součást Hlučínska.
0: Hlučínska. Tak tam se odvíjel celý tvůj život, tady v tom prostoru?
1: Ne. Já jsem původně i moje žena z Ostravy. A tam jsme vlastně přišli založit sbor.
0: Tak k tomu se určitě také dostaneme v tom našem dnešním povídání. Do tohoto pořadu jsou zváni lidé, kteří vyprávějí ten svůj příběh, protože každý člověk je originál a každý má ten svůj příběh, který pán Bůh nějak do toho jeho, nechci říkat osudu, ale který mu vložil zkrátka, protože každý žijeme svůj originální život a i když tady možná neusedají lidé zvučných jmén, o kterých se můžeme dočítat v nějakých sdělovacích prostředcích, tak každý jeden je před Pánem Bohem vzácný a každý má co říct. Takže já jsem ráda, že jsi přijal tohle pozvání. Když mluvíš o svém životě, tak jako u každého člověka v něm bylo několik etap. A já budu ráda, když si je trošku spolu projdeme. Dnes tu sedíš jako ten, kdo se hrdě hlásí k víře v Boha, ale vždycky tomu tak nebylo. Jak dlouho jsi křesťan?
1: Tak křesťanem skutečně podle toho, kdy jsem vydal ten svůj život Pánu Ježíši Kristu, tak to bylo minulý měsíc nebo konec srpna, 40 let zrovna. Jsem slavil 40 let, takže...
0: Tak 40 doba. Let, kdybychom se na to podívali biblicky, je významné číslo, že? Tak možná, že i ve tvém životě něco významného bude v tomto období. Takže 40 let už je dlouhá doba, za tu dobu si toho už hodně zjistil a prošel a prožil. Ale tvůj život předtím, než se tak stalo, neprobíhal úplně hladce.
1: No, to je pravda. To byl jeden velký karambol. I když jsem měl takové harmonické dětství, se dá říct. Měl jsem skvělé rodiče, milující rodiče, kteří mi dali hodně do života. Ale velký problém přišel, když se rozvedli, když mi bylo 14 let. Takže v tom okamžiku, kdy jsem potřeboval je jako nějakou oporu, tak se rozvedli a já, byť jsem byl už celkem teenager, tak si říkám, mi se rozpadl svět. A nikdo nevěděl, že jsem brečel pod polštářem a říkám si, co se mnou bude, co bude s nima. A naše rodina byla ateistická, takže slovo Bible, Bůh, Ježíš, církev, to jsem v podstatě neznal, neslyšel. A mi se zhroutil ten svět. Jo. Já jsem to prožíval velice těžce a od té doby to šlo se mnou z kopce.
0: Dolu z kopce, nešlo to do kopce, ale z kopce.
1: Z kopce, takže jsem inklinoval vlastně už v 15. k alkoholu, často jsem byl venku, zůstal jsem sám s mamkou doma, otec bydlel jinde, i když jsem tam byl, věnoval se nám, tak už to nebylo ono, jo, už to zázemí nebylo takové to pevné a já hledal lásku, pravdu, proč jsem tady, jo, co se mnou bude, existenciální nějaké otázky jsem si kladl. A nebylo to jednoduché, no, v tom období.
0: Já si myslím, že v takovém věku toho dospívání, ale i v dětském věku, že to vždycky zamává s tím mladým člověkem, když něco takového se stane v té rodině, že ztratí tu jistotu, tu pevnou půdu pod nohama, že?
1: No, tak u mě to platilo dvojnásob, jo, přesně jak říkáš. Jsem ztratil všecko. Dostal jsem se vlastně do křížku se zákonem, vlivem alkoholu, nějakých násilností. A pak vlastně, když mi bylo 18, tak jsem skončil dokonce na záchytce. A pak mi hrozilo i vězení, ale skončil jsem s podmínkou za výtržnictví a napadení veřejného činitele. Takže jsem si užil takové bouřlivé období, které utnula vojna, jo, 2 léta.
0: Vojna trošku pomáhala v té době mladým mužům se srovnat mnohdy, že?
1: Tak je to pravda, mě srovnala trochu na jedné straně, ale na druhé straně ve mně byl pořád ten zahořklý mladík a někdo, kdo hledal takovou revoltu a začal jsem rebelovat. A i když jsem vojnu dokončil, tak tam jsem potkal člověka, který třeba si četl Bibli, ale to mě nějak tak nezaujalo ještě tehdy. Ale mluvil tam druhý člověk o Bohu a tak jsem začal přemýšlet. Jsem si říkal, to je zajímavé, že z toho něco může vzejít. A po vojně, když jsem se vrátil, tak jsem začal hledat vlastně nějakou víru v Boha. Ale nebyla to křesťanská víra, byl to spíš nějaký hinduismus, kdy jsem byl ochoten jet přes celou republiku pro Bhagavad Gita a zabýval jsem se zen buddhismem, praktikoval jsem bhakti jogu, raja jogu, studoval jsem umění klidu mysli od doktora Tomáše a myslel jsem si, že tam nějak uklidním tu svoji duši, protože předtím jsem v podstatě hodně pil alkohol a i po vojně taky ještě jsem spadl do toho a ochutnal jsem taky pervitin, kdy se v té době už začal vyrábět a byl jsem totálně závislý na alkoholu a ten můj život prostě byl troska. No, moje vztahy taky s dívkami skončily díky mě v troskách taky.
0: To mluvíme ještě o době před revolucí, že?
1: Ano, ano. To byl rok někdy 82 až 84, se dá říct. A pak vlastně je vlivem nějakého náboženství si říkám, musím přestat, tak vlastní vůli jsem přestal pít. A to ještě mi v tom jakoby Ježíš nepomohl, ale co mi to přineslo ještě více pýchy a takové opovržení vůči lidem, přestože jsem chtěl milovat lidi, že bhakti yoga učila miluj lidi, ale chyběla mi ta vnitřní proměna. To moje srdce bylo takové škarohlícké a tím, že jsem se povyšoval na druhé, že nemusím pít, tak jsem si ještě k tomu všemu přidal pýchu a takové opovržení a někdy stačilo málo a měl jsem takovou zlobu na lidi.
0: Takže jak jsi zdržel ten život ve svých rukou, myslel jsi si, jak to všechno zvládáš, že?
1: Přesně
0: to
1: tak.
0: To byla tak ta doba. Pojďme se ještě chviličku zastavit tady u těch východních náboženství, protože ona to není legrace úplně se do toho ponořit. Dostává se člověk úplně do jiného duchovního světa. Ano. Tak a potom je někdy těžká cesta z toho ven. Jak jsi to měl ty?
1: No, přesně jak říkáš, žil jsem v takovém matrixu, myslel jsem si, že žiju v pohodě a tak jsem se dopoval doslova. Mi se zdá, že to bylo ještě horší než alkohol a drogy. I když já jsem ty drogy nebral dlouho a nespadl jsem úplně do závislosti, tam jsem se polekal spíš toho, že to funguje, tak jsem zůstal u alkoholu a pokud, když jsem přestal pít, tak mi paradoxně pomohlo to, že jsem praktikoval nejenom hatha jogu, karma jogu, bhakti jogu, že jsem cvičil, ale dostal jsem se do takového jiného vědomí a zjistil jsem, že mi to nepomáhá v praktickém životě, že vevnitř pořád zůstává ten zraněný, osamělý, nešťastný kluk, který ztratil ty rodiče jako celek tu rodinu a nedokázal jsem si taky poradit s vlastním životem a to mě vedlo až jakoby do takové deprese. Jo? A do melancholických stavů bez naděje, protože jsem si říkal, tak já chci milovat a vlastně nemiluju. Jo? Není odkud brát. Takže to jsem si tak říkal a nechtěl jsem si nic nalhávat. Tak začalo takové období smutku a ztrácel jsem naději. Pak jsem se potkal s některými křesťany a oni mi dali Bibli. A moc nemluvili, bylo to u metodistů v Ostravě. A já jsem si vzal Bibli a řekl jsem si, no proč ne, jedna z dalších filozofií, protože jsem měl rád Hegla, Schopenhauera, Kanta. S jedním kamarádem jsme vlastně probírali, Dostojevského jsem si přečet, jsem měl rád Tolstého. A to jsem ještě zapomněl říct, že jsme hráli v undergroundových kapelách.
0: A ještě ke všemu.
1: Ke všemu, takže to se tak úplně znásobilo potom, ta temnota. A jezdil jsem za Ivanem Jirousem třeba do Staré Říše, ještě potom do Prostředního Vidří a že jsem měl ty kontakty tady v Brně s některými signátáři charty, takže jsem se začal pohybovat v tom disentu a ten život začal být pestrý, hrál jsem na saxofon, ale pořád vevnitř jsem neměl to naplnění, ten pevný bod. A v tom období jsem začal číst Bibli jako jednu z filozofií. Jo. A když jsem ji četl, tak mnohým věcem jsem nerozuměl. Některé místa byly pro mě těžké, ale mnoha místa mi dali odpověď na mé otázky života. A tak jsem začal číst, ač jako nevěřící křesťan, jsem ji začal číst denně, možná 5-6 hodin, a někdy jsem se přistihl, že to je přesně ono, co jsem hledal.
0: To je zajímavé, že Bible je tak zvláštní kniha, že mluví do lidského srdce. Že?
1: Jo, se mě ptáš, jo? Jo, určitě. Jako ke mně promluvila hodně a jsem nesmírně vděčný za každého křesťana, který byť jenom podá třeba někomu Bibli, protože nikdy nevíme, co může způsobit. Je to totiž živé slovo, je to slovo nebeského Otce, Stvořitele, je to živé slovo. Není to slovo nějakého člověka, nějakého Konfucia nebo Laoce, Čangce a nějakých mistrů, lidí, ale je to slovo samotného Boha. A to tak proměnilo můj život, že jsem se jednou přistihl, že klečím na kolenou. A říkal jsem si, protože pro mě bylo těžké věřit ve věčný život, tak jsem říkal, no to je hodně přitažené za vlasy, tomu nevěřím, jo. Nějak a ve vzkříšení, to byly pro mě takové abstraktní pojmy, ale pak jsem si říkal, no já to vyzkouším teda. Jsem si říkal, já toho Boha vyzkouším. Jestli teda ten Pán Bůh vzkřísil z mrtvých toho Ježíše, tak musí žít. A jestli žije, tak prostě se to musí nějak projevit k mému životu. Protože mrtvý člověk, jsem si říkal, leží v hrobě, že nic mi nedá, nic mi nevezme, nijak mě neohrozí. A tak si říkám, já to vyzkouším. A myslel jsem si, že při modlitbě se musí klečet. No tak jsem si klekl u postele a říkal jsem Bohu, Bože, jestli to tak je, tak mi dej ten nový život, o kterém je psáno. Protože měl jsem rád knihu Kazatel, to mi byla blízko, protože jsem znal taky od Komenského Labirint světa, Ráj srdce, takže to mi bylo blízké. A přímo jsem zabrusil do Nového zákona, ten by byl velmi blízký. A říkám, Pane Ježíši, jestli si ta cesta, pravda i život, jestli dáváš ten nový život, tak mi to dokáž nebo ukáž. Já potřebuju, protože jsem byl v depresi, byl jsem v takových stavech melancholické nádeje, nic mě nebavilo. A paradoxně, jako by se nic nestalo, ale prožil jsem takové teplo. Prožil jsem pokoj ve svém srdci poprvé v životě a jako by mi něco říkalo, já jsem ještě nevěděl, kdo to je, že celá Bible je pravda. Takže takové ujištění, které jsem vnímal, že nebylo ze mě, a já jsem vstanul od té postele a vnímal jsem, že jsem úplně jiný člověk. Že jsem jiný člověk, že jsem našel to, co jsem celý život v podstatě hledal.
0: A jak to potom vypadalo dál ve tvém životě, si povíme po písničce.
1: Dobře.

0: Ježíš. Na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová. Mým dnešním hostem již emeritní pastor Lubomír Bednárek, což ovšem neznamená, že by přestal být činný. O tom se dozvíme také v následujícím povídání. Před písničkou si nám trošku řekl o tom svém životě, o tom svém hledání a jenom to dokládá to, že Pán Bůh nás stvořil s tou touhou po něm samotném, s takovou tou touhou mít s ním vztah, no a protože to člověk dost často neví, že je to Pán Bůh, kterého by měl hledat, tak hledá různými způsoby. A to byl také ten tvůj případ, že si hledal různě možně ve východních náboženstvích, ve filozofiích, všude možně, až potom k tobě začala mluvit Bible a to tě přivedlo až na kolena. Tam jsme skončili před písničkou, že tvůj život se začal nějakým způsobem proměňovat.
1: Tak přesně, no, ten můj příběh byl strastiplný, že jsem byl takový hledač a možná, že ještě by bylo co hledat, jo, ale ten čas je krátký a od té doby, kdy jsem měl v rukách Bibli a kdy mě nesmírně uspokojovala a kdy jsem tam vnímal ty odpovědi na své otázky, i když jsem mnohým slovům nerozuměl, tak pak mě to vedlo k hledání podobných lidí. To je přirozené, že?
0: Ano.
1: Tak to bylo i předtím. A tudíž si říkám, navštívím nějaké sbory, církve. A tak jsem si říkal, no proč ne, tak navštívil jsem různé sbory a všude bylo něco zajímavého. A měl jsem jednoho kamaráda, taky z undergroundu, ten trošku byl věřící, ale jenom trošku. A tak jsem mu říkal ten svůj příběh, jo. A on mě tak poslouchá a říká, no já vím o jedních křesťanech, oni jsou takový zvláštní. A vzal mě a jeli jsme tehdy v roce 1986, to bylo, jeli jsme do Hlučína a tam sloužil, to byla stanice, a tam sloužil Karel Pala. A jsem tam jezdil ještě Rudek Bubík a bylo tam prostě pár babiček, už všichni měli kolem 80 let a pak tam byla jenom jedna mladá rodina s třemi dětmi, pak čekali čtvrté a když mě uviděli, tak mě přijali s láskou. Já když jsem překročil práh ty místnosti, tak jsem vnímal lásku. Jako vnímal jsem, tak tady jsem doma. Přitom tam nebylo nic zvláštního. Bylo tam staré harmonium, kdy se ještě hrál na harmoniu a z těch středověkých písní se zpívalo. Jiné století. A já takový rocker, jo, ještě polátané kalhoty, trošku zarostlejší a oni mě přijali s láskou. A Karel Pala mě objal a nikdy nezapomenu na to přivítání. Jsem si říkal, ti lidi ani neví, kdo k ním přišel snad. A nebylo to hrané, protože to bylo stále v jejich srdcích. A byla to taková letniční skupinka malá, kde jsem pocítil, že jsem doma. A byl jsem nesmírně vděčný za ně, a oni taky za mě, jo. A tam jsem poprvé dostal takové základy, výklad toho, co vlastně Bible je, co koná, co je to spasení vlastně.
0: Tam se dozvěděl trošku, o co jde.
1: Tam jsem se dozvěděl úplně, co se mi stalo. A že ten Pán Bůh je skutečně živý, že je reálný, že proměňuje životy. A taky mi pomohli taky v tom se nějak očistit od těch nauk východních, které v podstatě mi nepřinesly nic dobrého a jenom zvětšili to moje ego a modlili se za mě. modlili se taky za mou budoucí ženu, protože v té době už v mém životě figurovala má budoucí žena, která nebyla věřící, a my jsme teprve začali spolu chodit. Takže to bylo období, kdy to pro mě bylo velice bouřlivé, ale v tom dobrém slova smyslu. A poprvé v životě jsem našel takový domov a touhu po Biblii a vydal jsem ten svůj život Pánu Ježíši Kristu se vším všudy. A pochopil jsem, co je odpuštění. Odpustil jsem taky svým rodičům, jak mě nechali na pospas. A odpustil jsem mnoha lidem, kteří mě podrazili, ale to nejcennější, že jsem odpustil sám sobě, protože nejhorší zklamání je sám ze sebe. A to se mi stalo, že před tím obrácením vlastně jsem byl zklamaný ze sebe, že snad už neumím ani žít, neumím si poradit, neumím nic z toho, co jsem chtěl. A hledal jsem pravdu, lásku, svobodu. Už jako hippie jsem hledal svobodu a nenašel jsem ji. A to všechno jsem našel v osobě Pána Ježíše Krista. To bylo pro mě velice cenné. Si říkám, no bylo to pro mě předtím hodně těžké, když Ježíš řekl, já jsem ta pravda. Si říkám, ten člověk je hodně odvážný.
0: Jak to může tak říct?
1: Jak to tak může říct? To je buď nějaký podvodník nebo snílek a nebo má pravdu. To píše vlastně Josh McDowell v té své knížce Víc než tesař, ale to jsem v té době nevěděl. A pak jsem, když jsem ji četl, tak si říkám, to je přesně ono, co jsem prožil. A když jsem to tak nějak vnitřně zkoumal a viděl jsem lidi, kteří opravdově milují Pána Ježíše, to bylo ještě v době totality, kteří tajně křtí, tajně dělají věci. A to mi bylo blízké, že z undergroundu, protože my jsme vydávali George Orwella román 84, který vyšel v roku 83 tajně. A na tom jsem se podílel a to mi dodávalo odvahu, ale v tom křesťanském světě jsem vnímal, že tam šlo úplně o něco jiného, že už nešlo o tu rebelii. Najednou jsem se přistihl, že se modlím za Husáka, jo, kterého jsem samozřejmě nenáviděl, protože jsem byl v opačném...
0: To byl prezident, abychom to osvětlili, ano, to byl kdo prezident. By nevěděl třeba. Už ano, možná někdo neví.
1: Už no. Možná někdo neví, už jsem taková historie chodící a najednou člověk vnímal, že může milovat i opravdu nepřátel. A byl jsem tak vyučován, byl jsem tak veden. Jsem za to nesmírně vděčný rodině Tkáčovým, kteří potom byli našimi svědky na svatbě. Ale bylo cenné to, že Boží slovo fungovalo. A když jsem slyšel kázat Rudka Bubíka, ke kterému jsme potom jezdili, taky to bylo tajné, ty shromáždění, kdy tam, nevím, jak se to povedlo, ze Švédska bratr Rune jezdil. A jsem si říkal, to je fajné, jsem v undergroundu, ale v tom křesťanském, v tom dobrém, konečně jsem našel ten smysl života a taky jsem našel tu pravdu. A tou pravdou je Ježíš Kristus. Tak dneska říkám, když se mě někdo zeptá, co je pravda, tak říkám Ježíš. Když se to otočí. Takže ten můj život vlastně takto začal tou generálkou pokání, což bylo někdy na podzim v roce 1986, což je před 40 lety.
0: Ty máš vlastně výročí.
1: Já mám výročí, akorát si den nepamatuju a moje žena říká, že nemám používat čísla, tak se to teda držím.
0: Ale ten letopočet si pamatuješ.
1: Letopočet byl.
0: Protože je to významná část tvého života nebo okamžik ve tvém životě, že se stalo něco velmi významného. Tak to jsem ani netušila, že máš výročí a že na výročí tady můžeš vydat svědectví o tom, co Pán Ježíš udělal ve tvém životě.
1: No, udělal jako úžasné věci a potom o rok později, v červnu, jsme měli svatbu a dneska máme dneska už máme 4 děti a 5 vnoučat, 6. čekáme a máme úžasný život s rodinou. Pro mě velkou oporou manželka, kterou tímto zdravím, slíbila, že se bude modlit a poslouchat. A skutečně jsme spolu těch 39 let a něco. A máme úžasný vztah s celou rodinou, za což jsem Bohu nesmírně vděčný a taky zdravím Ivu Kovářovou, která bude už za chvíli 90 let a která je věrná posluchačka Rádia 7, na rozdíl ode mě, který furt někde lítá a která se za mě přimlouvá, takže...
0: Tak to byl takový exkurs do tvého osobního života. Jsem ráda, že tady zaznělo to, že na začátku jsi musel trošku vyčistit ten svůj život. A je to důležité, protože to, do čeho člověk se nějak ponoří během svého života, tak ho ovlivňuje dál. A zatímco to hledání v těch východních náboženstvích ti přineslo takové úplně nemoc dobré stavy, depresivní a beznadějné, tak to, že jsi přijal Pána Ježíše Krista, přineslo úplně jiný rozměr do tvého života, ale to neznamená, že to zmizelo, to, čím ses předtím zabýval. Možná je to důležité na tomto místě i říct, že někdy si my lidé zahráváme s těmito věcmi, které jsou docela nebezpečné.
1: Tak je to tak, akorát člověk to neví většinou, ano. Že? Hlavně když hledá, tak se chytá, tonoucí se stébla chytá, jak se říká. A já jsem to všechno profiltroval a skutečně to nepřináší vůbec nic dobrého. A mohu posluchačům říct s čistým svědomím, že z toho vysvobození taky je. Akorát člověk se musí vydat 100% úplně Pánu Ježíši a je velkou pomocí, když má kolem lidi, kteří mu opravdu pomohou a kteří se za něho modlí a musí ty věci opustit. Pro mě to nebylo těžké to opustit, protože jsem dostal něco lepšího. A okusil jsem moc toho jeho slova, jak fungovalo v mém životě. A když člověk něco okusí, tak mu pak druzí nemusí říkat, no to je sugestce, to si sugeroval zase, jo, to se mi snažila i rodina říct, jo. To tak je, ale člověk nemůže žít v sugestci několik let a byly takové náznaky mi to vzít, tu víru, že? Ale já jsem věděl, že to je pravda. Že se mi to dotklo a taky jsem vnímal už ten Boží hlas, že Pán Bůh ke mně začal mluvit i mimo slovo, že jsem tak slyšel, jo. Slyšel takové ty pokyny. Nebylo to hodně, ale už při tom, když jsem si klekl, tak do dneska slyším, celá Bible je pravda a měl jsem ten hřejivý pokoj a to se nedá nahrát, to nebylo ze mě.

0: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.
1: A na Rádiu 7 posloucháte právě teď pořad Fortepiano s Lenkou Malinovou a Lubomírem Bednárkem za mikrofonem. A bude tomu tak ještě nějakou dobu. My si dneska povídáme o tvém životě, Luboši, tak jak to bývá zvykem v tomto pořadu. Ty jsi vyzkoušel všechno možné, měl jsi velmi bouřlivý život a pak jsi se dostal do bodu, kdy jsi dostal novou náplň pro ten svůj život. A nazvala jsem to naše povídání Nechat se vést a myslím si, že to charakterizuje vlastně ten tvůj život, že z toho období, kdy se snažil sám držet ten svůj život a nějak si ho vést, nějakým způsobem bojovat za něco proti něčemu, tak se dostal do fáze, kdy se vzdal. Bylo to těžké vzdát se a nechat opravdu Pána Boha řídit ten tvůj život?
2: No, z začátku jsem si myslel, že ne, ale v těch drobných niancích jsem zjistil, že to tak snadné úplně není, že Pán Bůh má taky nějaké nároky na ten můj život. Pokud mu ho vydáme, tak vlastně říkáme, že on je ten vlastník, jako Pán je vlastník, že?
1: A to se dobře řekne, ale,
2: dobře
1: ale
2: se to řekne.
1: V konečném důsledku to není snadné.
2: Tak, přesně tak. Já jsem si uvědomil, že když zpívám On je Pán, tak se vším všudy, že? A když čteme v Bibli, že přijde ten sluha, tak pořád je tam ten Pán. On nemůže si říct, mám hotovo, jako když přijdeme ze zaměstnání a můžeme si dělat, co chceme, tak to právě tak vůbec nefunguje. Ale máme Pána na plný úvazek a 24 hodin denně. A tím, že člověk chodil na nějaké biblické základy, na skupinku, kdy my jsme opravdu měli takovou velkou úctu k Božímu slovu a brali jsme ho velice vážně, tak dostal takové ty základy, až si říkám, že dneska už to tak nevidím, že by někdo s takovou vervou se pustil a nechal na sebe působit Boží slovo. Ale právě to Boží slovo způsobilo, že člověk byl informován, věděl, co Pán Bůh chce, co nechce, co se mu nelíbil. Tak to mě proměňovalo a já jsem si říkal, no, Pán Bůh je skvělý, stojí za to mu vydat ten svůj život. Bylo to pro mě jednoduché v tom, že tím, že jsem poznal těch pánů předtím hodně a všichni mě zklamali a už jsem věděl, že to je poslední štace. Kdyby mě Pán Bůh zklamal, tak už nemám vůbec nic. Ale tím, že Pán Bůh víme, že zklamat nemůže, že to jeho DNA je láska a zájem o člověka, proto obětoval svého syna a když toto člověk pochopí vlastně proč jsme tady a proč Bůh poslal svého syna, tak pochopí to evangelium, pochopí tu radostnou zprávu vlastně pro člověka a pro mě už je 40 let tou dobrou zprávou a nedokážu si představit na vteřinu, že bych z té zprávy dobré odešel, protože vím, z čeho jsem přišel. Tak je to pro mne snadné, ale určitě není jednoduché nechat se vést Bohem do věcí, které nám nejsou vždycky příjemné. Protože máme představu, to bych chtěl tak, já bych to chtěl tak. Někdy člověk má představu, no, chtěl bych jít na misi do Afriky, nechci tam, chci tam, chci sloužit tím darem, ale nechci tím. Ale pokud se opravdu podvolíme a vydáme Bohu jeho slovu a taky tím, že jsem byl krátce na to, když jsem se obrátil pokřtěný Duchem Svatým, jak jsem byl veden a prožil jsem skutečně to naplnění a jinou dimenzi, ale už to byla dimenze od Boha, nebyla to dimenze od člověka a byla to vnitřní síla, která mě vedla formovala a ukazovala vlastně ten směr, taky slyšet, jak slyšet Boží hlas a jak se jim nechat vést.
1: Ty jsi hledal a slovy známé pohádky, bych se zeptala, našli moji rádcové, našel si. Hledáš pořád ještě něco?
2: Tak ten pevný bod určitě, to už určitě ne. Člověk nemůže žít v nějaké sugestci 40 let a vím, kde je to bezpečné místo, ten bezpečný přístav, ale možná to zní jako zvláštně takový paradox, až když jsem předal službu a teď jsem emeritním pastorem a říkal jsem si, no, co budu dělat, jo. Zjistil jsem, že Pán Bůh má hodně práce ještě. A já jsem nesmírně vděčný, že právě to hledání jeho vůle mi pomohlo v tom, že se mohu nechat dál vést. A přivedlo mě to na místa, které mě i moji manželku činí šťastnými a smysluplnými, kdy na modlitbě mi Pán Bůh řekl, no tak já říkám, Bože, co chceš, že po mně? A Pán Bůh mi říkal, no jdi do Bohumína. A říkám, do Bohumína, tam se mi nechce zrovna. Jo? Neměl jsem to v úmyslu. A tak říkám, tak jsem jel do Bohumína a říkám to tomu místnímu pastorovi. A on říká, to je úžasné. My jsme tu měli přednedávnem nějakého proroka a ten se modlil a říkal, že na obzoru nějaká velká loď. Jo. A oni se modlili za někoho, aby jim tak nějak pomohl sformovat nějak ten sbor. A já předtím říkám, Pane Bože, já už nechci zakládat sbor. Jo. Přiznám se ti, Bože, tak bych tak chtěl tak pomoct někomu založit sbor těma svýma radama. A nebo pomoct někomu ve sboru, nějakému mladému pastorovi. A jak je psáno, že Pán Bůh naplňuje touhy a přání lidského srdce, tak to se mi stalo. A stalo se to opravdu tak skvěle, že nyní jsem už starším sboru v Bohumíně a prožíváme tam nádherné chvíle a vnímám smysluplně to, do čeho mě Bůh vede a že mohu být nějak potřebný. Nebo
1: díky Bohu za to. Takže hledání je dobré. V každém věku, v každé životní etapě je dobré, když hledáme. Že? Jenom je důležité, kde hledáme a co hledáme.
2: A co hledáme? Jako určitě my si nepotřebujeme něco vymýšlet, že jako já už tak nějak posledních 5 let prožívám ten verš, že Pán Bůh připravil ty své skutky v Kristu Ježíši, abychom v nich chodili. Nebo abychom je činili, jo? To je jedno slovo, stejné. A tak prostě pro mě to je takové jednoduché, že ráno vstanu a říkám, Otče, já se tak modlím, jo, tak jednoduše vlastně. Otče, co jsi mi připravil dneska za skutek v Kristu Ježíši, abych ho učinil. A budete se divit, Pán Bůh připravuje nové věci, nádherné věci a vedl mě k člověku, který by si možná vzal život. A říkám prostě, Bože, co chceš? A na modlitbě jsem prožil, jdi tam a tam. Si říkám, tak to čtu o tom jenom v Biblii, že Pavel s Korneliem, že? A přitom jsem v té ulici nikdy nebyl, na maloměstu. A zrovna měl přijet evangelista Per, tak si říkám, vezmu letáček a půjdu tam. A ukázal mi tu ulici. A já jsem tam šel a už jsem chtěl dát hned na druhý den a chci dát letáček do schránky a tam byl venku ten majitel a říká, co to máte? A říkám, no pojďte se, mám takové pozvání na takovou a takovou akci. A on říká, no pojďte dál. A tam v té oblasti nesou lidé otevření někoho
1: že
2: pozvat.
1: Že by zvali někoho
2: že by zvali ani přes plot na tož domů. My jsme se spolu bavili hodinu a čtvrt. On mě pozval domů. A byl hltal a hned první den přišel na evangelizaci s evangelistou Hildgardem Pérem a šel na výzvu a přijal Pána. A ještě ten večer tam vyprávěl někomu jinému a já jsem to zaslech a on říkal, no kdyby Luboš ten den nepřišel, tak já už bych tu nebyl. Člověk, který byl zajištěný, opravoval dům a měl v podstatě všechno, auta, finance, skvělé manželství do teďka, tak by tu nebyl. Prožíval hrozné těžké vnitřní trápení a on, ač ateista, se nikdy nemodlil, tak ten večer, kdy ke mně Pán Bůh promluvil den předem, než jsem tam šel, tak se začal modlit a říkal, Bože, prosím, pošli mi někoho. Až mě jíma bázeň, když to o tom mluvím, že Bůh takové věci sděluje, jo, a sděluje proto, aby zachránil člověka. A já se tam objevím na druhý den, tak věřím právě v ty skutky a já jsem tam přišel, on byl spasen, pak jsem ho pokřtil ten samý rok a máme pěkné společenství, mám skupinku teď s ním. A já si říkám, co by se stalo, kdybych neslyšel Boha? A nebo kdybych ho slyšel a neposlechl bych ho? Tak vlastně moje zkušenost byla potom, že jsem spíš činil pokání a říkám, Bože, tolik příležitostí dáváš a já tě chci slyšet. Chci chodit podle toho, jak ty chceš. Protože lidé potřebují slyšet, potřebují být dotčeni Boží moci a potřebují být zachráněni. Takže takových bylo více.
1: Takových příběhů by si mohl vyprávět více. Nám už se čas pomalu chýlí k závěru, ale já jsem ráda za tenhle příběh, protože může být povzbuzením pro všechny z nás, kteří chceme. Hledáme tu Boží vůli a chceme slyšet Pána Boha a chceme dělat to, co On připravil do těch našich životů. Mám poslední otázku. Je nějaké poselství, které máš jako to nejdůležitější?
2: To je taková těžká, opravdu nejtěžší na závěr. Jako jeden bratr říkal, že poznal dlouholetý starší bratr, pastor, říkal, že v životě poznal dvě důležité věci. Že Pán Bůh je a ta druhá, že já to nejsem. Takže abychom spoléhali skutečně na živého, mocného Boha, který miluje člověka a abychom se nechali vést, že to skutečně funguje. A když se necháme vést, tak on přijde do životu mnoha lidí, kteří čekají na slovo povzbuzení, na slovo pravdy, na slovo lásky. U něho je úplně všechno, takže chtěl bych povzbudit posluchače, aby dál poslouchali Radio 7, protože se dozví stále čerstvé dobré zprávy, ne ty zprávy, které nejsou dobré, které jsou jenom klamavou reklamou, ale které přináší život. Tak to přeji posluchačům rádiu a nechme se vést, protože on nás vede dobře.
1: Hostem dnešního pořadu Fortepiano byl Lubomír Bednárek, toho času emeritní pastor, ale ještě kdo ví, kam ho Pán Bůh všude povede. Děkuji ti, že jsi byl ochotný přijet sem k nám do studia.
2: Taky děkuji za pozvání.
1: Od mikrofonu se loučí také Lenka Malinová a za týden tady budeme mít další hosty. Počkejte si a poslouchejte.

Tak to byla repríza pořadu Fortepiano. Můžeme se spolu setkat v dalším vydání tohoto pořadu zase v pondělí v 11 hodin, kdy budou mými hosty Pavel a Radka Kostomlačtí.

Překročili jsme poledne a vstoupili do odpoledního času v sobotu 10.10. roku 2026. Posloucháte Rádio 7 a dříve, než vstoupíme i do odpoledního programu, tak vám jako obvykle nabízím Vstupme tam s

společně s modlitbou. Hospodine Bože náš, děkujeme ti za to, že i dnešní den si stvořil pro nás. Děkujeme ti za to, že i teď se můžeme na chvilku zastavit a pozvednout k tobě svoje srdce, svůj hlas, svoji naději. Děkujeme ti za to, pane, že jsi blízký, že jsi poznatelný, že i dnes nabízíš svou otevřenou náruč. A tak do ní já chci vcházet a prosím tě, aby mnozí lidé i ten dnešní den mohli zakusit tvoji blízkost a tvoji lásku. Amen. Před námi je pořad Concertino.

0: Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby.
1: Vítám vás u poslechu svátečního poslechu krásné hudby. Dnes se vrátíme k tvorbě hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta v jedné z jeho symfonií. Dnes už posloucháme hudbu jinak než za dob tohoto hudebníka druhé poloviny 18. století. V jeho době byl koncertní prostor zpravidla mnohem menší a nástroje vydávaly slabší zvuk. Smyčcové nástroje měly střevové struny, žesťové menší roztruby a tak dál. Sluch lidí té doby, obklopených po většinu dne tichem, byl dokonale uspokojován i nižší dynamickou hladinou zvuku a nepotřeboval 100 decibelový příval, aby rozpoznal důraz. Navíc tehdejší posluchač mnohem lépe znal hudební stylistiku své doby a proto také snáze rozpoznával každou odchylku od normy, každý projev skladatelské individuality. Aspoň takto popsal rozdíl vnímání Tomislav Volek. Mozart napsal mnoho orchestrálních děl, především symfonií a klavírních koncertů, a soulový part pak často sám interpretoval. Symfonií pod jeho perem vzniklo přes 50, dochovalo se jich v úplnosti 47. Ty první začal komponovat zázračně nadaný chlapec ze Salzburku už v 9 letech. Poslední psal 36-letý Mozart na vrcholu své umělecké zralosti. Přes vysokou hodnotu Mozartových vrcholných symfonií byly ale prováděny málo či vůbec ne. Naopak velký úspěch měly jeho opery. V průběhu léta 1788, tedy 3 roky před svou smrtí, složil Mozart ve Vídni své 3 poslední symfonie, které chtěl uvést na nekonané podzimní hudební akademii. Nakonec možná slyšel v živém provedení aspoň jednu. Symfonii G-moll v dubnu 1791 zařízení Antonia Salieriho. Jedna z těchto 3 vrcholných symfonií Mozartových, symfonie C-dur, kterou si dnes také pustíme, dostala o 250 let později od mozartovských nadšenců přízvisko Jupiter, čímž měla být charakterizována její suverénní stavba. V ní už Mozart nic nehledá, neověřuje, neskoumá, ale podává svou syntézu, jak se na poslední symfonii jeho života sluší. My si symfonii číslo 41 C-dur Jupiter poslechneme v podání kapely Istropolitany pod řízením Barryho Wordsworta. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Hodecová.

Dalibor Bakala nám v koncertínu přiblížil symfonii číslo 41 C-dur Jupiter, kterou složil Wolfgang Amadeus Mozart.

Bůh je naše útočiště a síla, osvědčená pomoc v soužení, proto se nebudeme bát, i kdyby se země zachvěla a hory se zřítily do hlubin moře. Žalm 46.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

0: Bylo 13 hodin, posloucháte sobotní vysílání na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Pohádky jak korálky rozhlasovým světem navlékáme do oušek dospělým i dětem. 1, 2, 3, 4, 5 je tu pohádkový svět.
1: Navlékejte pohádky, poslouchejte korálky.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nepočítám, kolik mám prstů na ruce. Počítám, kolik mám dnes navléknout rozhlasových korálků. A to mám na to jenom hodinu. Ahoj děti, ahoj všichni, co posloucháte. V pohádkové hodině vás vítá Broňa. Skočme rovnou do pohádek. Stačí vzít první korálek a jsme tam. Korálek je to maličký, ale přepodivný a určitě jste už jeho vyprávění někdy slyšeli.

Opaličkovi. Byli jednou dva manželé a ti neměli děti. Jedenkrát, když muž na pole odejel orat, narodil se mu zatím doma synek o nic větší než paleček. Matka ho

0: také hned paličkem nazvala. Byl to klučík přepodivný. Sotva se narodil, už ho byly plné kouty, po jizbě, po kuchyni běhal, skákal, zpíval. A když bylo k poledni, volal: Mámo, mámo, dej mi oběd, ať ho otci na pole donesu. I křižovala se matka nad tím přepodivným synem, ale oběd mu přece svěřit nechtěla, až konečně, když nedal pokoje, se smíchem oběd do koše složila. A hle, div divoucí! Paliček si zdvihl koš na hlavu a pryč s ním na pole utíkal. Nebylo ho pod ním ani vidět, a tak se zdálo, jako by koš sám šel cestou. Bylo také trochu prachu na cestě, jenže Paličkovi až po pás. Ale z toho on si nic nedělal a jen hrdinsky dále kráčel. Tu však přišel k potoku a tam po lávce ani památky. Jak se dostat na druhý břeh? Ale Paliček je chytrý klouček, hned si uměl poradit. Vzal z koše lžíci dřevěnou, spustil ji do vody a sedl do ní jako do lodičky. Koš táhl za sebou a tak se na druhý břeh přepravil. Jak přišel na pole, kde otec oral, zdaleka začal volat. Otče, otče, tady ti nesu oběd. Ale otec hlásku jeho nedoslechl a mimo to ani nevěděl, že má synka, natož aby věřil, že mu sotva narozený syn už oběd donese. Paleček nepřestal volat, ale až když u samého otce stál, ohlídl se otec, co tu bzučí. A tu uviděl za sebou koš stát, Palička ale neviděl. I začal podivný koš, který sám na pole přišel, prohlížet a tu teprve uviděl Palička, který se mu hned ohlašoval, že je rodný jeho synek ráno narozený.
1: Ráno narozený a už mi oběd neseš, ech, ty jsi divotvorný synek, zasmál se otec.
0: Potom si sedl a pustil se do jídla. Paleček se nabídl otci, že bude zatím orat, aby mu dal bič na pohánění volů.
1: I kterak pak bys ty, synku, voli poháněl, když bič ani neuneseš, zasmál se mu otec.
0: No tedy budu bez biče pohánět, odpověděl Paleček a jedním rázem skočil na vola, do ucha mu vlezl a co hrdla měl, začal volat hoj, hejsa, hej, až volům v hlavě hřmělo. I rozběhli se a takovou rychlostí nahoru dolů utíkali, že přes oběd Paleček více zoral než otec za celé půl dne. Okolo pole, na němž Paleček oral, vedla hlavní cesta. Právě v tu dobu šel tamtudy bohatý kupec z města. Vracel se domů z trhu. Když uviděl volky, jak sami orají, velice se tomu podivil a blíže přistoupil, aby si lépe divotvorné ty voly prohlédl a tu teprv slyší Palečku v hlas, jak je pohání. S podivením poslouchal, odkud hlas ten asi vychází, až tu slyší: No, tu jsem, ve volovu uchu. Podíval se volu do ucha a Palička tam našel. I zalíbil se mu nemálo malinký pohoníček a přál si také takového mít, který by rychle pohánět uměl a málo jedl, neboť byl kupec veliký lakomec.
1: Nechtěl bys ke mně do služby? Ptal se Palička.
0: Proč ne, když otec dovolí? Odpověděl Paleček. A poté, jako střela z ucha skočí, k otci přiběhne a šeptá mu: Jen ty mě, otče, prodej, a ne, lacino. Nic se o mě neboj, já se ti záhy vrátím. Jen jdi z povzdálí za námi. Když kupec k otci přišel a otázal se, zdali by toho čiperného klučinu prodal, řekl otec, že prodá za 10 zlatých. Kupec mu zaplatil 10 zlatých, vzal Palečka, vstačil si ho do torby a šel domů.
1: otec poslechl Palička a šel z povzdálečí za nimi. Nevěděl proč. Až tu po cestě nacházel zlatý za zlatým, které z torby kupcovi padaly. Paleček, když ho kupec do torby strčil, prokousal díru a když byla torba prázdná, proklouzl dírou i on a za otcem domů pospíchal. Kupec došel domů a před vraty křičel na ženu. Ej, ženo, podívíš se, jakého jsem ti koupil oráče. To ti je velikánský chlap. Přitom sáhl do torby, aby vytáhl Palička i peníze, ale nastojte. Torba jako sklo. A kde nic, tu nic. Kupec zůstal omámen nad tím divem a žena, když viděla, že hledá oráče v kapse, ještě se ke všemu na muže rozhněvala.

Jak se vám, děti, líbil tento pohádkový korálek? Pohádku o Palečkovi slýchávali i vaši rodiče, když byli malí, a dokonce i vaši prarodiče a praprarodiče a praprapraprarodiče. Pohádka o malém klučíkovi se vypráví už hodně dlouho. Tak jaký korálek navlékneme vedle něj? Vedle Palečka by to chtělo navléknout nějaký, co by mu pomohl vyrůst. Třeba tento písničkový, zelený. Ale jestli mu bude chutnat, to nevím.

0: Děti, víte, kdo je to vegetarián a co jí? Vegetarián je člověk, co nejí maso, jí jenom jídlo z rostlin. A víte, kdo je to naftarián? To slovo jsem si teď vymyslela. Naftarián je ten, kdo baští naftu. Že takový nikdo není? Tak tohle říkejte traktorům.
1: Traktor Johnny. Byl jednou jeden traktor, který se jmenoval Johnny. Johnny byl velký silák a na svou sílu byl náležitě pyšný. Často a rád měřil síly s druhými a většinou vítězil. Nicméně jeho řidič, traktorista Fousek, byl poněkud roztržitý a někdy zapomněl doplnit naftu do nádrže. A tak se občas stalo, že motor udělal brm, brm, brm. A bylo ticho. A Johnny se zastavil, protože bez motoru to moc nejede, pokud to tedy není z kopce. Jednou, když Johnny pomáhal na veliké stavbě, se rozhodl vyzvat ostatní traktory na souboj o to, kdo dříve vyveze těžkou vlečku plnou kamení na kopec. Traktory se seřadili, motory rozduněli. 3, 2, 1, start! Závod začal. Johnny zabral a uháněl do kopce, když byl v půlce a dostal se do vedení o celou délku vlečky, motor najednou zakuckal a vysadil. Ne, ne! Zařval Johnny a pak už jen sledoval, jak ho ostatní traktory předjíždějí a škodolibě mu kynou. Opět došla nafta. Pro Johnnyho zrovna v té nejhorší chvíli. A tak je to, milé děti, i s námi. Potřebujeme dobře jíst, pít a spát, aby nám nedošla energie v půlce dne. Takže dobrou noc.

Žádné dobrou noc. Pohádková hodina nám pěkně začala, tak proč bychom končili? To si raději pustíme další korálek. Veselý, zpívající a pípající.

Na Rádiu 7 posloucháte Korálky, hodinu, ve které navlékáme do vysílání jednu pohádku a písničku za druhou jako korálky na nit. Jenomže se mi ta moje nit nějak zasukovala, nebo co? Děti, zapletla se vám při navlékání korálků někdy šňůrka? Že se vám udělal i uzlík? Je, uzlík tu nechceme. Rozhlasové vysílání musí hladce pokračovat. Co jste s takovou zamotanou nitkou dělali? Podali mámě? Aha, mámu tu nemám. Že mi pomůžeš ty, korálku, takový malý? Ale máš 8 nožek? Tak to ano, ty jsi na pletení nitek mistr nad mistry a děti určitě tuší, o kom budeš vyprávět. Hádanka napoví: plete sítě z nití, ale rybu sotva chytí. Kdo je to?

Ivetka a pavouci. Loudovi mají osmiletou dcerku Ivetku, která nesnášela pavouky. Nešlo o to, že by se jich bála, prostě neměla ráda pavučiny. Jak na zahradě nějakou pavučinu zahlédla, hned vzala košťátko a zničila ji. Takové chování by bylo v pořádku v bytě, ale venku, kde pavouci žijí a nikomu nepřekážejí, je to hloupé. Takhle to chodilo den za dnem. Maminka s tatínkem ji napomínali, ať si venku pavouků nevšímá. Nebylo to ale nic platné, protože Ivetka stejně potají pavučiny ničila. Nebylo proto divu, že jednoho dne došla všem pavoukům na zahradě u Loudů trpělivost. Řekli si, že se odstěhují pryč. Ivetce to bylo nejdřív divné, že pavouci přes noc nevytvořili nové pavučiny a ona tak nemá co ničit. Obcházela všechny kouty v zahradě, ale marně. Nic nenašla. Nakonec se jí podařilo jednu malou pavučinku objevit za králíkárnou. Hned jí s radostí zničila. To však neměla dělat. Pavouka, kterému patřila, znali v okolí všichni. Když mu Ivetka zničila jeho práci, velice ho to rozlobilo. I on odešel pryč a každého jiného pavouka varoval. Od té doby se domů všichni pavouci začali vyhýbat. Loudovi měli králíky, slepice a prasátko. Brzy se rozkřiklo široko daleko, že u Loudů nežije jediný pavouk. Všechny mouchy a hmyz teď chtěli bydlet jenom tam. Začali se k ním hromadně stěhovat. Loudovi umístili do oken i dveří sítě proti hmyzu, ale nepomohlo to. Mouchám to nezabránilo, aby do bytu dveřmi prolétly. Vždy se jich několik dovnitř dostalo. Loudovi už nevěděli, co udělat, aby nějak zmírnili ty nevítané hmyzí návštěvy. Ivetce se začalo po pavoucích stýskat a cítila, že na tom má svůj podíl viny. Marně hledala nějaké pavouky na zahrádce. Žádné nenacházela. Jednou, když byla s maminkou a tatínkem na procházce, našla na louce docela malinkatého pavoučka. Schovala si ho do krabičky od lentilek. Když přišla domů, vypustila pavouka u nich na zahradě. Pavoučkovi se tam moc líbilo a hned se pustil do stavění pavučin. Když pavučinu dostavil, přilepilo se na ní hned několik much. Byl z toho nadšený a hned druhý den pospíchal zpátky na louku, aby to pověděl svým kamarádům. Když pavouci zjistili, že u Loudů je tolik jídla, začali se stěhovat zpátky. Zjistili taky, že už jim žádné nebezpečí nehrozí. Ivetka už jim nikdy žádnou pavučinu nezničila, tedy pokud byla venku na zahradě. Když byla doma, tak pavučinku vymetla a pavouka poslala ven, aby věděl, kde nikomu nevadí.

Tento korálek nám doporučil, abychom pavučiny venku neničili. Spíše si je můžeme zblízka prohlédnout. Pavučina je skvěle vymyšlená a pavoučí nitka je věc, kterou lidé velmi obdivují. Na to, jak je tenounká, je nesmírně pevná. Opravdu, je 4x pevnější než nejpevnější ocel a pokud by pavoučí vlákno bylo tlusté jako tuška, bylo by prý schopné zastavit letící Boeing, takovéto obrovské letadlo. Není divu, že vědci pavoučí vlákna zkoumají. To by bylo mít v kapse provázek, který se nepřetrhne. Jak by ho šlo využít, už nechám děti na vaší fantazii. Za korálek o pavoucích navlékneme další, ve kterém se také mihne pavouček. Ten přiloží ruku k dílu, teda vlastně nohu. Ruce pavouk nemá, za to noh má habaděj. Pamatujete si kolik?

Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Ne, to nepočítám nohy pavoukovi, ten jich má přece 8. Počítám, kolik jsem už navlékla korálků. 7. korálek bude trošku nemotorný a basově bručivý. Vezmu ho do prstů. Nepředbíhej 8. korálku, pěkně po pořádku, však na tebe taky dojde. A ty 7. korálku, nemusíš si všechno nechat líbit. Že jsi to už slyšel? A od koho? Povídej.

jednom městečku bydleli samé hudební nástroje. Ve vysokých věžích byste našli příčné flétny. V domech na náměstí bydleli tuby, ve vile za městem harfa. Klavíry si potrpěly na velké zahrady, zatímco housle se spokojily s truhlíky za okny. Po ulicích běhaly nedorostlé nástroje, hráli si spolu a tropili neplechy. Největší ze všech kamarádů byla basa. Byla dvakrát vyšší než všechny housličky a violky a o krk převyšovala violončelo. Nikdo si basu nemohl splést s někým jiným. Kromě své mimořádné výšky byla totiž také velice nemotorná. Neuměla skákat panáka, svým vysokým krkem se často někde zachytila a když s kamarády někam běžela, pokaždé upadla. Ostatní nástroje se při podobných nehodách pochychtávaly a protože basa byla dobrák, tak se pokaždé zvedla, doladila struny, zabručela a usmála se. Nevadilo jí, že z ní mají ostatní legraci. Vždyť si s nimi rozuměla, hráli si spolu a nějaká ta nehoda se občas stane každému. Že je něco v nepořádku, si basa povšimla jednoho slunečného odpoledne. Pinkala si s kamarády míčem a viola mocným odpalem odrazila balón přímo do záhonku paní tuby. Já pro ně dojdu, zavolala basa a poposkočila k záhonku. V ten okamžik ale z domku vyběhla tuba. Ty obřisko, co jsi to provedla s mým záhonem, křičela. Basa zaraženě couvla. Rozčílená tuba mocnými dechy vyrážela. Kazi světe, nemehlo, nemotoro, klič se odtud. To jsem nebyla já, špitla basa, ale nebylo jí to nic platné. Nakonec se sklopenou hlavou odhopkala zpátky ke kamarádům. To přece nic není, tuba je protivá, říkali jí. Pojďte, půjdeme ke klavíru a podíváme se, jestli už je kalafuna zralá. Všichni se rozběhli po ulici a base nezbylo, než jít za nimi.

0: Udýchané nástroje se zastavily před plotem, přes který visely větve košatého stromu. Mezi tmavými listy vykukoval přímo nad chodníkem nízký váleček jantarové barvy. Kalafuna, vzdychly housle a vyskočili, aby je utrhli. Ale kalafuna visela příliš vysoko. Housle znovu povyskočili, ale ani tentokrát na ni nedosáhli. Baso, natáhni se pro ní, ty jsi nejvyšší, volali nástroje a vzrušeně poskakovali.
1: No, já nevím, váhala Basa, nebude z toho zase průšvih?
0: Ne, trhej, však jenom jednu. A navíc klavír přece kalafunu nepotřebuje. Basa se postavila na špičku bodce a kalafunu utrhla.
1: Je krásná, vydechla a podržela váleček proti sluníčku, aby vrhal odlesky.
0: A krásně práší, vzala si je Viola. Utrhni ještě jednu.
1: A tak se Basa natáhla pro další. A další, potom se natáhla přes plot, protože na větvi už žádné další kalafuny nebyly.
0: Housle a Violi Basu nadzvedly, aby dosáhla dál a mohla trhat z větví za plotem. Nejmenší nástroje poskakovaly kolem a vzrušeně štěbetaly. Mít každý svoji kalafunu, no to je něco!
1: Nástroje byly tak zaujaté kalafunou, že si ani nevšimli, že z domu vyjel klavír.
0: Uličníci, křičel, co to tam provádíte?
1: Basa se nečekaného křiku lekla tak, že spolu s jedněmi houslemi a jednou violou spadla přes plot. Ostatní nástroje se polekaně rozutekly na všechny strany.
0: Moje kalafuna, objížděl klavír kolem stromu a kontroloval škody. Takhle ji oškubat? Že vám není hamba? No, koho z vás to napadlo?
1: Nástroje rozpačitě přešlapovali a dívali se do země.
0: No, ptal se klavír.
2: Basu,
1: zalhali housle. Basa překvapeně vzhlédla. I když věděla, že housle jsou vychytralé a někdy trošku bezohledné, nikdy by ji nenapadlo, že budou takhle lhát a všechnu vinu shodí na ni.
0: Byla tím tak překvapená, že se ani nebránila, když si klavír povzdechl a prohlásil.
1: No, to jsem si mohl myslet. Polovina listí utrhaná, to tu kalafunu nemůžeš aspoň trhat opatrně.
0: A teď zmizte, ať už vás tu nevidím, pohrozil ještě.
1: Houslím ani Viole to nemusel říkat dvakrát. Hned utíkali pryč a zmizeli na ulici.
0: Basa tolik nespěchala.
1: Pomalu vyšla zadní brankou, loudala se ulicí a přemýšlela. Lež houslí se jí velice dotkla. Vzpomněla si, jak na ni tuba křičela, i když za nic nemohla, na to, že klavír nebyl překvapený, že by lumpárnu vymyslela Basa. Vybavila si, kolikrát už někoho slyšela říkat, si nemotorný jako Basa, nebo kolikrát byl smích kamarádů po některé z nehod spíš výsměšný než přátelský.
0: Jsem k ničemu, vzdychla si Basa a posadila se na schodech před domem.
1: Nic mi nejde. Všechno pokazím a ostatní ze mě mají akorát legraci.
0: Tak to já radši nebudu nic dělat, aby se mi už nikdo nemohl posmívat.
1: Od toho dne chodila Basa na ulici málo. Už si nechodila hrát s ostatními a zdálo se jí, že ani nikomu moc nechybí. Nechodila už ani na zkoušky do rosteneckého orchestru, protože se jí zdálo, že skladby akorát kazí. Zůstávala doma, dívala se z okna a trápila se. Když šla mamince do obchodu, kráčela se sklopenou hlavou a dávala si dobrý pozor, aby nezakopla.

0: Dirigent zaklepal taktovkou o pultík. Vzdychl. Zkouška orchestru dnes nestála za nic. Violy nebyly schopné nastoupit včas a celá skladba se mu nějak nezdála, jako by v ní něco chybělo. Tak ještě jednou od 6. taktu. Violy, soustřeďte se, budu vám počítat nahlas. 3., 4. A 1., 2., 3., 4. 1., 2. Ale ne. Kolikrát mám říkat, že máte nastoupit jednu dobu po base? Teď si to zkusíte jenom vy a basa. Znovu od 6. taktu. 3., 4. 1. Stop! Zavolal dirigent. Kde je basa? Zkušebnou to zahučelo. Ona nepřišla. Jak to? Divil se dirigent. Už chápu, co mi tu dnes chybělo. Nemáme tu ten její hluboký hlas. A není divu, že violy nestíhaly nástup. Vždyť se řídili podle basy. Tak pro ní někdo skočte, ať přijde. Nástroje se zavrtily, ale nikdo se nezvedl. A co pak se děje? Poznal dirigent, že je něco špatně. Co pak jste si zase provedli? Nikdo mi to neřekne? No dobrá, tak běžte dnes domů. Bez basy to nemá smysl. Já se u ní zastavím. Když basa zvala dirigenta dál, divila se, proč přišel. Nabídla mu židli a kalafonový štrůdl, který maminka zrovna upekla. Dirigent si sednul a hned se basy zeptal. Tak co, proč pak si dnes nebyla na zkoušce orchestru?
1: Jenom to tam kazím. Nemá cenu, abych tam chodila.
0: Nesmysl, odporoval dirigent. Violy dnes nedokázali nastoupit, protože se řídí tvým partem. A celá skladba byla hrozně nanicovatá. Chybělo tam to tvoje bručení.
2: Vážně, pousmála se basa. A mně připadalo, že tam nejsem k ničemu.
0: Ale prosím tě, co pak tě to chytlo za náladu, divil se dirigent.
2: Basa chvíli váhala, ale nakonec dirigentovi řekla celý příběh. O tom, jak je hrozně nešikovná, o míči v záhonku, o kalafuně a o zlých kamarádech. Věděla, že dirigent je hodný a dokáže jí poradit.
3: To jsou mi věci, vrtěl dirigent hlavou.
2: Tohle tě trápí?
3: Tak mi řekni, proč si trhala kalafunu zrovna ty?
1: Protože na ní nikdo jiný nedosáhl, odpověděla basa.
2: No, vidíš. A ty?
3: Ano, jako jediná. Protože jsi tak vysoká.
2: A taky máš úžasně hluboký hlas, jaký nemá nikdo jiný. Možná jsi trošku nemotorná, ale to přece vůbec nevadí.
3: Určitě. Pousmála se basa a trošku se narovnala v zádech.
0: No určitě, prohlásil dirigent. Vždyť nikdo jiný neumí hrát jako ty a nikdo jiný není tak vysoký. Takže rozhodně není pravda, že bys nic neuměla, no ne? Musíš si to jenom uvědomit a nebát se za sebe postavit.
2: Jak to myslíte? Nerozuměla tomu stavění basa.
0: No musíš se ozvat, když na tebe něco svádějí, co si neprovedla. Nebo říct kamarádům, že ti jejich smích není příjemný.
2: Aha, řekla basa. Víte, když ten smích není zrovna škodolibý, tak mě ani tak nevadí. Vždyť nějaká ta nehoda se občas stane každému, ne?
0: Tak se mi to líbí, zasmál se dirigent. Tak se příště neboj ozvat. A zítra tě čekám na zkoušce. To tvoje bručení nám tam chybí.

Od toho dne byla Basa jako proměněná. Už věděla, že s humorem jde všechno líp a taky, že není dobré na sobě nechat dříví štípat. Hned po obědě šla s kamarády k rybníku. Housle, které měly trošku výčitky svědomí, Basu šťouchly do boku. Hele, promiň nám ten klavír, my to tak nemysleli. Chtěli jsme ti to říct už ten den, ale nebyla si nikde k nalezení. A to nic, usmála se Basa a uvědomila si, že ve své špatné náladě viděla všechno hrozně černě, i svoje kamarády. Pojďte, dáme si závody k rybníku, volali malé fagoty a už se rozběhly. Bacha, ať sebou někde netřískneš, volala Viola na Basu, když se hnali vysokou trávou a rozesmála se. A Basa? Smála se také. Věděla, že to nemyslí špatně. A navíc, hádejte, kdo bude uvazovat na strom houpačku.

0: Jak to říkal pan dirigent, nebát se za sebe postavit, říct kamarádům, co je mi nepříjemné, umět se ozvat a nevidět všechno černě. Tak tato rada se do života hodí. Jako sedmí jsme navlékli korálek bručivě nemotorný a teď můžeš na šňůrku do vysílání ty osmí korálku. Kam si vlastně tak spěchal, že si předbíhal? Do vesmíru? Tak to pojď na korálkovou odpalovací rampu našeho rádia. 5, 4, 3, 2, 1, zážeh a start.
1: Pozor.

0: Další korálek navlečen. A který teď? Tento růžový? Ne, ten nechci. Nebo tento podlouhlý? Ten taky nechci. Nebo tento dřevěný? Nechci. Že pořád něco nechci. No a co je na tom špatného? Možná nic a možná spousta.
1: Je už večer, ale Martínek si ještě hraje s medvídkem. Martínku, pojď se umýt, volá maminka. Martínkovi se nechce. Ví, že bude muset pomytí do postele. Mami, co kdybys umyla dneska místo mě medvídka? Zeptá se maminky. Ale maminka nechce mít medvídka. Maminka chce umýt Martínka. A tak se Martínek přece jen jde mýt. Copak ruce, ty se míjí jako nic. Ale krk a uši, to není jen tak. Martínek začne křičet. Nechci, nechci, to bolí. No, to se tě drží špína a nechce tě pustit, říká dědeček. Jak se mě drží ta špína? Rád by věděl Martínek. Copak má ruce a má špína taky nožičky? Směje se. No podívej, říká dědeček a ukazuje do umyvadla. Špína nemá nožičky a přece utekla před kartáčem do vody a schovala se tam. Ta špína se špatně schovala, povídá Martínek. Já ji tam ve vodě vidím. No však to byla veliká špína, usmívá se dědeček. A ta se nemůže schovat v malém umyvadle. Maminka bere ručník a Martínka osuší. Ještě košilku a už je Martínek v posteli.
2: Já ještě nechci spát,
1: mračí se Martínek. Postýlka pod ním zavrže a dědeček povídá. Tiše, poslouchej, Martínku, mně se zdá, že postýlka něco říká. Martínek je tedy zticha a za chvíli se potichu zeptá.
2: A co ta postýlka povídá, dědečku?
1: No jen poslouchej, poslouchej, řekne dědeček. A Martínek stichne a poslouchá, poslouchá. Teď postýlka něco pověděla. A teď? Zase a hlasitěji. Nechci a nechci, natřásá se postýlka.
2: Jejda, diví se Martínek. Kde pak se postýlko naučila říkat nechci?
1: Postýlka zavrže a povídá. Nechci, nechci. Kde pak bych se tomu naučila? Tady jsem se tomu naučila. Ty jsi mě tomu naučil. Pořád jen křičíš nechci. Jak bych se to nenaučila? Martínek se zamračil.
2: Co ho ta postýlka hubuje?
1: A ač si hubuje? Což pak mají postýlky uši? Jako pejsek nebo kočka? Postýlka je postýlka. Na postýlce se spí. Nech mě spát a nemluv. Hněvá se Martínek na postýlku.
2: Nechci,
1: zavrže postýlka.
2: A co nechceš?
1: Rád by věděl Martínek. No tebe nechci, říká postýlka. Nikoho nechci. Tlačíš mě a chci být sama. Nechci, aby na mě někdo spal.
2: Tak, leká se Martínek, to jsem naučil postýlku říkat pěkné věci.
1: Vždyť jsi postýlka, domlouvá Martínek. A postýlky jsou na spaní. Musíš chtít, abych na tobě spal.
2: A nechci,
1: vrtí se postýlka pod Martínkem. Nic nemusím chtít. Ty se taky nechceš mít a nechceš spát.
2: Ale já už chci spát,
1: zívá Martínek. Tak, směje se postýlka. Ty chceš, ale já nechci a nechci.
2: Tak si nechtěj, řekne Martínek. Já tě nebudu poslouchat a raději usnu.
1: A já tě nenechám spát. Poskočí postýlka a hop začne poskakovat.
2: Neskákej, no postýlko!
1: Domlouvá Martínek postýlce.
2: Vždyť spadnu na zem.
1: Ať si, řekne postýlka. Poskočí si hop a hopla a šup.
2: Martínek sjede i s peřinou na zem. Co pak se tu děje? Přiběhne maminka a zvedá Martínka ze země. To postýlka, žaluje Martínek. Říkala, nechci a zhodila mě na zem. To ne, postýlka, povídá maminka. Ale ty sám si večer křičel, nechci. Pak máš v noci divoké sny. Něco se ti zdálo a spadl si z postele. Martínek si přitáhne peřinu k bradě a poslouchá, řekne-li postýlka ještě něco. Ale postýlka je pěkně sticha.
0: Všeho s mírou i s nechtěním. Postýlka je pěkně sticha a Martínkovi pošleme pro klidné spaní kolíbavou písničku.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne, to nepočítám ovečky. Počítám, kolik mám na rozhlasové nitce korálků. 10. Je, a ještě se nám na hodinovou nitku vejde další, 11. A ten bude také plný nechtění, co pěkně smrdí.

Pavlíku, volá maminka. Už si vyčistil domeček pro králíčka? Ale mami, vždyť jsem ho čistil nedávno, vymlouvá se Pavlík. Mamince to nedá a vejde do pokojíku. To je ale puch, zacpává si nos a sklání se nad domečkem králíčka. Pavlíku, vykřikne, podívej se na svého králíčka, je celý hubený. Ty mu nedáváš dostatek jídla a nemá tady žádnou vodu. A podívej se, jak je vyplašený, hubuje mu maminka. No, takhle to dál nejde, rozhodne. Když jsme ti králíčka svěřili, slíbil si, že se o něj budeš dobře starat. Namísto toho si ho pěkně trápil. Já nechtěl, koktá Pavlík. Představ si, že bys musel bydlet v takovém špinavém a smradlavém domečku bez pořádného jídla a pití. Jak by se ti to líbilo? Pokračuje maminka. Nelíbilo, odpovídá smutně Pavlík. Já jsem mu nechtěl ublížit, mně se jenom nechtělo, vysvětluje. Maminko, já ho hned vyčistím a dojdu mu natrhat čerstvou trávu a taky mu dám vodu a už se o něj budu starat pořádně. Jenom mi ho neber, škemrá Pavlík. Tak dobře, ještě to s tebou zkusím, usměje se maminka. Stejně jako se má Pavlík dobře starat o králíčka, i my se máme dobře starat o boží stvoření, přírodu, zvířátka, květiny. Napadá tě, jak se i ty můžeš starat o boží stvoření?

0: Starat se o boží stvoření a věci kolem nás je dobré a přináší to i radost. Dělání smutky zahání, zpívá se v jedné staré písničce.
1: Kdy

12. Do pohádkové hodiny jsme na rozhlasovou šňůrku navlékli celkem 12 korálků. Na závěr znělkou uděláme uzlík. Tak. Další korálkové navlékání na vás čeká za týden. Ahoj!

Bylo 14 hodin, posloucháte sobotní vysílání na Rádiu 7. Máme krásné datum 10.10.2026 a doufám, že vám vysílání Rádia 7 zpříjemňuje sobotní den. Nyní je před námi biblický pořad ke kořenům.

Milí posluchači, ve vysílání Rádia 7 bude teď vaším průvodcem Petr Vaďura. Začíná pořad Ke kořenům. A právě tímto dnešním pořadem zahajujeme cyklus, který bude trvat až do prázdnin, ve kterém budu čerpat ze své rozsáhlé fonotéky nahrávek rozhovorů nad biblickými texty, které jsem pořídil v uplynulých mnoha letech s různými biblisty. Naším hostem teď po několik týdnů bude docentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy Mireja Ryšková, novozákonnice a autorka mnoha zajímavých publikací. Dnes si s Mirejou budeme povídat o první kapitole Lukášova evangelia. Nejprve to budou verše 26. až 38. Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: buď zdráva, milosti zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten

0: Pozdrav znamená. Anděl jí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v 6. měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Mirej, ten závěrečný výrok andělův je velmi zajímavý. U Boha není nic nemožné, všechno je možné. A přesto ten příběh je takový zvláštní a nám se těžko věří tomu, co je tady napsáno. Jaké je vlastně jeho poselství? Proč Lukáš, autor Evangelia, jej píše na začátek toho příběhu? Matouš, Marek nic takového nemají.
1: No, Matouš přeci jen má, sice ne takovýto příběh. U Matouše je zajímavé, že vlastně to poselství o narození Ježíše a o jeho významu je sdělováno Josefovi, zatímco v Lukášově evangeliu Marii. To znamená, v Lukášově evangeliu Maria hraje velmi důležitou samostatnou roli. Přesto, že hraje tu důležitou samostatnou roli, tak hlavní důraz nespočívá na Marii a asi není důležité teď se bavit o tom, jak to bylo fyziologicky možné. Nýbrž jde o poselství toho textu, které můžeme chápat ve dvou rovinách. Jednak tedy to, oč šlo, tedy kdo je Ježíš, a zároveň to můžeme chápat ve velmi osobní rovině, co to znamená vůči našemu konkrétnímu životu, co se vlastně stane, když nás Bůh nějakým způsobem osloví. A jestli tedy také my jsme v té roli Marie. To první, pokud jde o Ježíše, Lukáš tím chce dát zcela jasně najevo, že Ježíš od samého počátku svého života je tím vyvoleným Božím synem, tím, který radikálně změní běh dějin. Nikoliv ve smyslu politickém nebo ve smyslu těch zákonů, které dějinami probíhají, nýbrž ve smyslu toho, co ty dějiny znamenají, jaký mají smysl. A tady se tedy říká, že Ježíš je tou postavou, která přináší pro člověka novou šanci, novou naději, novou jistotu, jistotu trvalé přítomnosti Boží v lidských dějinách.
0: No a to, do jaké míry oslovuje ten příběh nás jako jednotlivce, si nechme nakonec, protože tím bychom mohli možná uzavřít. Mirej, tady mě na tom textu vždycky zajímají ty reálie. Hodně se tady mluví o Davidovi, dvakrát je zmíněn, je to trůn Davidův, město Davidovo je Nazaret. Objevuje se zde anděl, to přece nejsou rekvizity v uvozovkách, které by byly tak úplně běžné.
1: To je pravda, také tenhle ten příběh má svým způsobem legendární podobu nebo rysy. O historicitě těch událostí je třeba mluvit v trošku jiném smyslu, než o tom, že teď prostě někam přiletěl ten anděl, tak jak to známe z těch renesančních nebo středověkých obrazů. Nýbrž, že Maria je tedy tou postavou, která je nějakým způsobem oslovená nebo která poznává svoji specifickou roli v dějinách spásy. Kdybychom to srovnávali s Matoušovým evangeliem, tak bychom řešili problém, jak to, že v Lukášovi Maria je v Nazaretě a pak putují do Betléma a v Matoušovi jsou v Betlémě a pak putují do Nazareta jako do zcela nové lokality. O to vlastně asi nejde. Je důležité, že s Ježíšovým životem, narozením a potom jeho dětstvím a dospělostí jsou spojená tato dvě města, Betlém a Nazaret. To je pevně zakotveno v tradici, to je historické. Ježíš je tedy ten, který je z Nazareta a Lukáš tedy zřejmě považoval za důležité tuto skutečnost od samého začátku Ježíšova života zdůraznit. Takže si nemusíme představovat toho anděla s těmi křídly a podobně, nýbrž nějaké zvláštní působení Boží, které vedlo k tomu, že Maria pochopila, co je její životní úkol. Se možná soustředujeme především na tu problematičnost těchto věcí. Možná by bylo důležité zamyslet se nad tím, co to pro tu Marii asi mohlo znamenat. Matoušovo evangelio velmi realisticky říká, že Josef se jí vlastně chtěl vzdát, že jí chtěl propustit, protože její stav byl napováženou. A to její rozhodnutí, tak jak nám ho nabízí Lukášovo evangelium, bylo rozhodnutí odvážné. Být v její situaci v tehdejší společnosti ženou, která ještě nebyla vlastně vdaná a měla čekat dítě a být akceptována manželem. Sama tam říká, vždyť muže nepoznávám, tedy žádným mužem ještě nespím. To bylo velmi obtížné. Kdo tomu mohl věřit?
0: Ona taky mohla zůstat už navždycky sama a v horším případě mohla být i nějakým způsobem trestaná za to.
1: Samozřejmě, kdyby se bylo prokázalo, že někde s nějakým mužem něco měla, tak jí hrozilo skutečně ukamenování. I to, že by byla zůstala sama, by bylo velmi obtížné, protože by pravděpodobně zůstala na krku svým rodičům a celý život by vlastně nesla to stigma toho, že má nemanželské dítě. To bylo opravdu rozhodnutí, ke kterému člověk potřebuje hodně síly. Skutečný krok víry do tmy a krok víry, které znamená totální spolehnutí se na to, že jde o Boží věc.
0: U Marie je zajímavé, tak jak i líčí Lukáš teď, že ona musela být jakoby zakotvená v té starozákonní tradici, že ji znala, že ji prožívala, že znala ta proroctví, znala zaslíbení, možná vnímala těžce také v soudobou situaci, ve které tenkrát se ta její země nacházela. A i zde vlastně my si čteme, že dostane trůn otce Davida, krále Davida. To znamená, jako kdyby tady ten text říkal, teď se tady naplní něco, v co ty vlastně doufáš.
1: Tak ta očekávání, mesiánská očekávání v prvním století našeho letopočtu, ta byla v Izraeli velká, což je spojeno tedy s tou politickou situací. A samozřejmě to odkazuje i na to, že David přestal být tou zcela realistickou postavou a stal se tou postavou ideálního krále, toho, kdo reprezentuje Boží vůli. A v zásadě, tak jak víme i z žalmů Šalamounových, ten, kdo měl vysvobodit Izrael od jeho nepřátel a kdo měl přinést tu obnovu a změnu, to měl být tedy potomek Davidův nebo respektive král v linii Davidově. Možná ne pro všechny bylo naprosto důležité, aby to byl genealogicky potomek Davidův, ale ve smyslu příslušnosti k židovskému národu, tedy potomek Davidův nebo v jeho linii stojící, tedy člověk, panovník, který svůj národ vysvobodí z té situace, v níž se ocitl. A to z nejrůznějších stránek politické i náboženské, možná také mravní. A především šlo tedy o to, že má nastolit tu Boží vládu, tedy teokracii v dějinách. To jsou tedy ta zaslíbení v tom našem úryvku, jsou ale vlastně posunuta do jiné roviny, nejde tedy o tu politickou vládu. Nýbrž jde skutečně o to navrácení národa, obecně tedy člověka potom do vztahu k Bohu.
0: A tak si ještě říkám, proč to vlastně ten Lukáš napsal? Možná, že tím chce těm svým čtenářům, snad byli to lidé, kteří nejsou původem Židé, chce jim možná říct, že to křesťanství přece nevyrostlo jenom tak z ničeho, ale že na něco navázalo, na něco starobilého, na něco důležitého.
1: To byla pro Lukáše velmi důležitá myšlenka, aby těm čtenářům dal najevo, že křesťanství nese tu židovskou tradici a že je to právě to křesťanství, které správně interpretuje židovskou tradici. Židovství v tehdejší době bylo velmi ambivalentně vnímáno tím pohanským světem. Na jedné straně existoval obdiv vůči hlubokosti té tradice, morálním kvalitám, obdiv i k monoteismu, tedy víře v jediného Boha. a o tomu vysokému mravnímu ideálu, který nesla víra v Hospodina. Na druhé straně právě pro svou výlučnost byli Židé zrovna taky odmítáni, nenáviděni a pronásledováni. Protože všechno, co se nějakým způsobem vymyká, tak vyvolává napětí a vyvolává odpor.
0: Marie řekla zajímavé slovo, fiat. Co to znamená?
1: To slovo znamená staň se, nemá to s firmou Fiat nic společného, byť jsou na to dobré vtipy. Ale znamená to skutečně staň se, budiš, nech to, co mi bylo zvěstováno, nech se naplní.
0: Já mám pořád teď, Mirio, před sebou, když si povídáme obraz Leonarda da Vinciho o zvěstování. Tam je ta Marie pokorná postava, která je připravená na to přijmout to andělské zvěstování. Ale bylo to takové harmonické, jak je to vlastně s člověkem, když k němu přijde nějaké boží poselství, když přijde nějaký boží požadavek?
1: Samozřejmě ty obrazy jsou velmi, velmi krásné. Já mám třeba před očima obraz Fra Angelika, velmi idealizované. Člověk, který je zasažený božím poselstvím a božím slovem, se myslím, tak jak je to i v tom textu naznačeno, prostě napřed vyděsí. Z nejrůznějších důvodů, především proto, že se mu něco tak velkého vůbec může stát, za druhé proto, že si sám nedůvěřuje, jestli si to vlastně nevymyslel a jestli vůbec je to pravda a jestli to, co nějakým způsobem poznává a vnímá, jestli to není všechno nějaké falešné mámení, falešný přelud, falešná myšlenka, namyšlenost. V tomto smyslu lze tedy chápat tu Marii i to její pojetí jako pokorné služebnice. Nikoli v tom smyslu, že si o sobě vůbec nic nemyslela, že tedy neměla dostatečnou sebeúctu, tak jak se tomu někdy rozumělo. Nýbrž v tom smyslu, že si uvědomovala, tak jak si člověk musí uvědomovat, ten obrovský rozdíl mezi sebou, jakožto člověkem a Bohem, který najednou přichází ke mně, člověku, bytí mu úplně odlišnému, a něco mi svěřuje. A když po mně Bůh něco chce, tak to většinou není malá věc a rozhodně to není věc, která bude snadná. Já jsem nikdy neslyšela o tom, že pokud někdo dostal nějaký úkol od Boha a pochopil to jako úkol od Boha, že by z toho měl nějakou pokojnou a dobrou živnost a existenci. To znamená, Marie stojí v situaci uvěřit tomu a za další nést důsledky toho, co jí je posléze řečeno.
0: Mě by zajímalo, a to se asi nedozvíme, jestli si ona uvědomila ty důsledky, jestli si byla vědoma vlastně toho dosahu svých slov.
1: Tak důsledky, aspoň ty první důsledky, samozřejmě byly jasné. Odpověď nemám muže, se kterým bych v této chvíli žila, tak jak bych mohla mít dítě. Z toho plyne, že věděla, jaké důsledky by taková situace mohla mít. Jistě nevěděla dopředu všechno to, co posléze následovalo, a jistě dopředu neměla představu o tom, jak Ježíš skončí. To by asi opravdu přesáhlo síly člověka tohle to všechno dopředu unést. Ale to, že to nebude jednoduché, to samozřejmě mohla z těch dějin Izraele a z dějin těch velkých žen, v jejich linii stojí, to si mohla domyslet.
0: Mirej, tady je v závěru řečeno, když Marie to nechápe a neví, jak se to stane, tak anděl říká, co je u člověka nemožné, je u Boha možné. Jak tomu výroku rozumět?
1: To, že u Boha je všechno možné, neznamená, že Pán Bůh může nemožné v tom smyslu, že může něco, co je protismyslné. To, co je u Boha vždycky možné, je dar života. A o ten vlastně jde. To, co lidé považují za nemožné, nějaký nový začátek situaci, která se jeví jako beznadějná, to je to, co Bůh může. A to tady činí, řekla bych, na dvou ženách odlišným způsobem, ale v každém případě to znamená nějaký radikální průlom. Na jedné straně je to ta Alžběta, která je tak stará, že z hlediska toho přirozeného řádu už dítě mít nemůže. Na druhé straně je to Marie, která je tak mladá a bez života s mužem, takže to dítě taky mít nemůže. Přičemž ty dvě věci jsou zase ještě odstupňované. Takže to je to, co Bůh činí jako nemožné, že daruje život tam, kde to vlastně z lidského hlediska je pro nás nepředstavitelné. Ale neznamená to, že likviduje úplně všechno a dělá nějaký kulatý čtverec nebo něco takového.
0: Marie zde vystupuje ještě jako postava, která musí být něčemu naučena. Anděl tady říká různé důkazy, mluví o Alžbětě. Vyvíjí se nějak postava Marie v průběhu evangelií?
1: Postava Marie, aspoň tak, jak evangelia čteme, se samozřejmě vyvíjí. V Lukášově evangeliu stojí to její rozhodnutí, to přijetí boží vůle. Pak vidíme obraz Marie, která možná vláčena příbuznými, najednou si není jistá, nebo najednou se bojí o Ježíše a přichází, aby mu jaksi vyložila, že takhle to dál nepůjde, že vyvolává spěch lidu a že je to nebezpečné. Dokonce se říká o Markově evangeliu jako v tom nejstarším, že si mysleli jeho příbuzní, že se pomátl. To jenom naznačuje to, že ani jí jako člověku nebylo od počátku zcela jasné, co je tím božím záměrem a řízením. Nicméně, tak jak víme ze všech evangelií, na konci stojí Maria u kříže, na konci tedy doprovází svého syna. To je pozoruhodné, vlastně žádné evangelium nevypráví o tom, že je svědkem zmrtvých stání. I když musíme očekávat, že ona jistě na tom měla nějakým způsobem podíl, jestliže měla podíl na všech těch základních událostech Ježíšova života. Takže ta její postava jistě prodělala vývoj víry v Ježíše jako božího syna a samozřejmě vývoj víry i v to, co je tou boží vůlí a pochopení toho, že to, co se jeví jako prohra, nakonec je božím vítězstvím. K tomu člověk musí dozrát a domnívám se, že z lidského hlediska k tomu dozrával sám Ježíš.
0: Proč Lukáš, autor evangelia, tento text píše na začátek toho příběhu? Je v něm nějaké jiné poselství také, hlubší, nežli jenom to informovat čtenáře, jak to tedy bylo, abychom věděli, jak to začalo?
1: Z Lukášova evangelia máme tu idylku. Nicméně ten příběh, který nám chce říct, kým je Ježíš od samého počátku, nás vyzývá ještě k jedné věci. A to můžeme vzít jako identifikaci s tou Marijinou postavou. Ježíš jako konkrétní člověk se narodil před 2000 lety, ale Ježíš jako slovo, které Bůh vyslovuje do tohoto světa, se v určitém slova smyslu může rodit v každém z nás. Ostatně to je myšlenka už církevních otců. Záleží na nás, nakolik jsme schopni zůstat vůči tomuto božímu slovu otevřeni. A to je, řekla bych, to další poselství tohoto textu. Když jako Maria zůstane člověk otevřený vůči božímu slovu, pak je tím, kdo může toho Ježíše do tohoto světa jako boží slovo skutečně zrodit. Znamená to, že vezme jako Maria ty důsledky a to se nám tak často nechce.

0: V pořadu ke kořenům si dnes povídáme s docentkou Mirejou Ryškovou o první kapitole Lukášova evangelia. Před námi je teď nahrávka, ve které jsme si s Mirejou Ryškovou povídali o Marijině chvalospěvu, zvaném Magnificat. A uslyšíme tedy verše 46. až 55. Maria řekla, duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Text, který jsme právě slyšeli, patří k jedněm z těch nejznámějších biblických textů. Asi každý z nás se s ním už někdy setkal minimálně v hudebním provedení, kdy byl zhudebněn od Bacha přes další skladatele. A části toho chvalospěvu se také objevují v různých modlitbách, liturgických textech a podobně. Možná bychom měli nejprve říci, kde se tady vůbec ten chvalospěv bere.
1: Ten Mariin chvalospěv nalézáme v Lukášově evangeliu hned na začátku, vlastně v těch prvních dvou kapitolách, ve kterých Lukášovo evangelium hovoří o dětství Ježíšově. A Mariin chvalospěv je chvalospěv, který Maria vyslovuje, když navštívila Alžbětu, tedy svou příbuznou podle Lukášova evangelia, která očekává narození svého syna Jana, tedy známého jako Jan Křtitel.
0: Ten chvalospěv je takový ne-novozákonní. Když se pořádně na něj podíváme, tak vidíme, že se tam odkazuje na spoustu věcí, které jsou známé ze Starého zákona a celý je hodně výrazně židovský. Je to nějaký záměr toho pisatele nebo je to prostě historický doklad toho, že Maria byla židovka?
1: Záměr v tom jistě je, ale na druhou stranu nelze vyloučit to, že Maria byla židovka. Vždyť i Alžběta, i Maria jsou dvě židovské ženy a tak je pochopitelné, že jim do úst, tedy Marii, ale předtím Alžbětě, jsou vložena slova, která známe ze Starého zákona. Tenhle ten chvalospěv je ve skutečnosti vlastně literárně vzato žalmem. A on nás odkazuje ještě na jeden starozákonní chvalospěv, to je chvalospěv Chanin, který vlastně, když to vezmeme, se velmi dobře hodí i na tu Alžbětu, protože Chana tam velebí Boha za to, že jí prokázal milosrdenství, že jako neplodná mohla vlastně svou pohanu smít a že porodila tedy syna. A zrovna tak, tedy Alžběta je neplodná, porodila syna. Maria sice není neplodná, ale je panou, tedy ženou, která ještě nežije s nějakým mužem a vlastně také očekává narození dítěte. To znamená, velebí se tady obrovský zázrak, obrovský počátek něčeho naprosto nového. A to formou, která byla těmto dvěma ženám vlastní a která byla vlastní asi autorovi Lukášova evangelia ze znalosti písma. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že samozřejmě není náhodné, že ten chvalospěv je tady. On jednak předchází nebo vytváří jakousi protiváhu k tomu chvalospěvu na narození Jana Křtitele. To na prvním místě. A na druhém ukazuje, jaké je boží jednání s lidmi v krátkosti něco z dějin spásy. A o to přece jde.
0: Když čteme starozákonní žalmy, tak jejich autorem je v převážné většině muž. Alespoň se tak domníváme. Chvalospěv, jehož autorkou je žena, to je v písmu velice ojedinělé. Jsou tam chvalospěvy, Debořina píseň, Chana a tak dále, ale je to menšina proti těm 150 žalmům. Vy jako žena Vnímáte v tom textu nějaké ženské rozměry, něco, co vám koresponduje s tím, jak vy prožíváte třeba skutečnost spásy?
1: To je aspekt, ze kterého jsem se nad tím textem vlastně ještě nezamýšlela, ale ta otázka je hrozně zajímavá. Samozřejmě, když člověk přečte hned ten začátek, duše má velebí pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, no tak to je vyznání, které, když říká žena, tak je to o něčem trošku jiném, než když ho říká muž. Maria patří k obrovským postavám i vlastně starozákonních dějin, nebo tedy té židovské tradice. Jako žena, která měla odvahu říct Bohu své ano, tak jako ty velké ženy starého zákona před ní, ano, k událostem, o nichž vlastně nemohla dopředu tak jednoduše tušit, k čemu povedou. A Maria tady velebí Boha, což je nádherné, za to, že jí jako ženy, jako někoho, kdo nehrál tak velkou roli v židovské společnosti, se Bůh ujal. Podobně jako ta Chana, tady vlastně máme doklad toho, že i v židovské společnosti žena mohla hrát významnou roli, že to není jen o té patriarchální společnosti. A ona tady velebí Boha za to, že jí vyzdvihl jí nepatrnou, aby na ní naplnil dějiny spásy. To je rozměr, který vlastně si málo uvědomuje. Ale pak ho chválí za jeho jednání s lidmi. A z toho se můžeme vlastně hrozně radovat, protože Maria tady zpívá chvalospěv na to, že u Boha věci jsou jinak. Že naštěstí pro Boha neplatí tak úplně ten lidský řád, kde ten velký, mocný, bohatý vždycky zvítězí a má to zajištěné, zatímco ten malý, chudý, pokorný, ten vlastně vždycky přijde zkrátka. A Maria říká, že ty věci jsou právě naopak.
0: Já bych se ale stejně ještě chtěl vrátit k Marii a k tomu počátku chvalospěvu, protože jsou tam dva motivy, které mě docela zajímají. Jednak, co to znamená, když Maria tady říká, že duch jásá v Bohu mém spasiteli. Co to slovo spasitel, jaký bychom tady mohli nalézt význam tohoto pojmu?
1: Spasitel, to je tedy někdo, kdo zachraňuje, nám to slovo spása zní už tak neznámě. My to sice používáme v tom je má spása, nebo tak jako je to součástí našeho jazyka, ale co to znamená skutečně v tom náboženském slova smyslu spasitel nám uniká. Tedy Bůh zachraňuje člověka, Maria to tedy vztahuje na sebe a ta záchrana je vlastně v něčem podivuhodném. Ona říká, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Je to tedy záchrana, tady ale vlastně si můžeme klást otázku, z čeho Bůh Marii zachraňuje. Ale je to záchrana nejenom z té situace ponížení, ale záchrana vůbec z toho stavu, ve kterém se lidstvo nalézá. A ten stav, ve kterém se lidstvo nalézá, ten známe do dneška velmi dobře. Je naprosto jasné, že člověk, obecně řečeno, tedy lidé, potřebují záchranu, potřebují totiž otevřít prostor, ve kterém platí trochu jiné zákony, než v té běžné naší ekonomické a pragmatické realitě. Takže Maria tady v zastoupení celého lidstva jako žena velebí Boha, že do té situace malosti, poníženosti, bezvýznamnosti Bůh vstoupil, aby právě tuto situaci učinil situací, která proměňuje vztahy v lidském světě nebo ve světě vůbec, tedy v celém kosmu. Nejde tedy jenom o ten náš svět, ale jde o svět jako takový.
0: A pak je tady druhá věc, která mě zajímá, a zvláště když já nejsem katolík, takže ten rozměr mi vlastně úplně chybí. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci, ten, který je mocný. Co to znamená, že mne budou blahoslavit všechna pokolení?
1: Všechna pokolení mohou děkovat za Marii, za to, že ona to svoje ano řekla, tedy za to, že ona se nechala zachránit. To není přece samozřejmé, že člověk přijme Boží nabídku a Boží úkol, že se nechá zachránit, aby tedy mohl sám tu záchranu zprostředkovat. A bez Marie vlastně by ten prostor, který nám Bůh v Ježíši otevírá, nebyl. Proto ona může říct, že jí budou blahoslavit všechna pokolení. On je to jakýsi program, nejenom konstatace, ale program proto, že všechna pokolení se mohou k Marii vracet jako k ženě, která ze svého nízkého místa, ze své bezvýznamnosti nese podíl na té záchraně každého člověka. A myslím si, že bez ohledu na to, jestli někdo je katolík nebo není katolík, takže v Marii musí vidět významnou postavu našich novozákonních dějin, protože zůstává pro všechny křesťany matkou Ježíšovou bez ohledu na to, co si o těch dalších věcech myslíme dál. Tak si myslím, že stejně tak evangeličtí křesťané jako katolíci, jako pravoslavní a jiní mají důvod blahoslavit Marii, mají důvod se k ní vracet jako k matce Ježíšovi, ale samozřejmě také jako k životnímu vzoru. V tom si myslím, že ta katolická tradice je pravdivá a že nám může nabídnout něco, co je nosné.
0: My čteme Marijin chvalospěv a ještě jsme si vůbec neřekli nic o tom jménu. A možná, že teď, když se budeme zabývat tou druhou částí, kde je řeč o těch chudých a slabých a ponížených, tak by proto byl prostor. Co vlastně znamená to jméno Marie, Mara?
1: To její jméno znamená hořký. Je to zvláštní, my bychom to vlastně s tím nespojovali, ale vzhledem k té starozákonní tradici je to důležité. Maria je tedy opakem té hořkosti, zahořklosti člověka na Boha.
0: Už jsme si řekli, že Marie tady mluví jako zástupce těch ponížených, těch chudých. Tady je řečeno o Hospodinu, že je svaté jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Tak jednak by stálo možná za to říci, co to znamená, to milosrdenství, a především, co to znamená, že se ho bojí.
1: Tak milosrdenství Boží znamená přízeň Boží, tedy to, že Bůh přijímá člověka, přijímá celé lidské pokolení, a to v průběhu celých dějin, tady se říká od pokolení do pokolení, nejde tedy o nějaký jednorázový příklon Boha k člověku. Nýbrž Bůh daruje člověku svoji milost, svoje zalíbení, svoji přízeň. A tu daruje trvale v dějinách, Bůh zůstává tedy člověku věrný k těm, kdo se ho bojí. Bát se Boha, to není něco negativního. Bůh tady nevystupuje a Maria ho nevelebí jako někoho, který stojí nad námi a hrozí nám, abychom se ho museli bát. Nýbrž tady jde o jakousi posvátnou úctu. A ta posvátná úcta, to je rozměr náboženského života, který je velmi důležitý. Na jedné straně neustále zdůrazňujeme, a zejména pak v osobě Ježíše Krista, je to zřetelné, že Bůh je člověku velmi blízko. A hovoříme o tom, že je pro člověka přítelem a že je mu tak blízko jako nikdo jiný, že ho miluje. A možná se trochu zapomíná na ten rozměr, že Bůh není pro člověka jen tak kamarád nebo někdo, kdo je tak jaksi hej počkej. Nýbrž, že Bohu náleží skutečně ona posvátná úcta. Boha totiž nelze vypočítat, nelze si ho přečíst, nelze mu tak jednoduše rozumět jako komukoliv jinému. A člověk vůči Bohu musí stát i v postoji té úcty, toho vědomí, že Bůh je někdo jiný, než koho si tedy mohu představit, že každá moje představa naráží na to, že Bůh ji přesahuje. Bát se Boha tedy znamená vyznávat, že mě přesahuje, mít skutečnou úctu. Když mám k někomu úctu, když mám úctu k nějakému člověku, jehož si velmi vážím, tak se vlastně bojím nebo nechci takového člověka zarmoutit, nechci udělat nic, co by v jeho očích nebylo správné. A tak člověk, který se bojí Boha, má takovou úctu k Bohu, že touží jednat tak, jak on si přeje. Člověk, který touží jednat správně, tak, jak Bůh si přeje, to znamená především mít skutečně rád, mít lásku, mít pozitivní postoj k celému božímu stvoření, tak na takového člověka Bůh s láskou schlíží, a to je tedy to milosrdenství, které mu daruje.
0: Bůh tady není představen jako nějaký anonymní princip, jako někdo, kdo je neosobní, ale naopak je zde představen jako jednající. Dokonce je tady trošku antropomorfizován, prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně, vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. To jsou všecko ty známé projevy božího jednání, které jsou tak trošku nečekané a přitom určitě mnohými přijímané s velkými sympatiemi, protože právě těm lidem, kteří jsou ti hladoví a opuštění a ponížení, tak tady konečně světla nějaká naděje.
1: Ono vlastně boží jméno, tak jak je v knize Exodus prezentováno, znamená, že Bůh je přítomný, že je tady pro člověka. To boží jméno, Hospodin, abychom nevyslovovali to posvátné jméno boží, je ten, který je pro člověka přítomný, ten, který je jednající ve prospěch člověka. A jak jedná, to vyjadřuje ten chvalospěv. A není vůbec náhodou, že je to zrovna Lukášovo evangelium, které odkazuje na, bychom dneska řekli, prosociální boží jednání, tedy jednání Boha ve prospěch těch, kteří jsou v tomto světě znevýhodněni. Člověk nemá leckdy příliš mnoho trpělivosti, aby jaksi čekal na toto boží jednání, a zdá se mu, že Bůh pro tyto lidi nic nedělá. Ale otázka je, jak má Bůh, který samozřejmě není tak jednoduše z našeho světa, jak má sám jednat. Možná, že tohleto je také výzva právě pro ty, kteří se Boha bojí, aby skrze ně jednal tak, jak je tady popsáno. Aby totiž člověk a Bůh skrze člověka nastoloval tu obrácenou spravedlnost na tomto světě.
0: No tady je vlastně jakýsi prorocký rozměr, že jo? Protože Maria vlastně chválí Boha za to, že ji povýšil a že skrze ní chce dát něco světu, člověku, a skrze toho, kterého chce Bůh dát, tak se budou dít právě tyto skutečnosti. A navíc tam je ještě ten závěr, který se týká Izraele. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Čili jako kdyby se zde uzavírá ještě další kapitola lidských dějin, ta kapitola, která se týkala vyvoleného božího národa.
1: Je jistě příznačné, že se tady odkazuje na začátek těch dějin vyvolení, tedy na Abraháma a na Izraele, tedy na ty základní vlastně praotce. To zaslíbení Abrahamovi, to je zaslíbení, které je velmi široké. Zaslíbení, které se týká nejenom Izraele, ale které se týká vlastně všech národů, neboť skrze Abraháma dojdou požehnání všechny národy. A potom je tady ten Izrael, který je tu jmenován jako služebník. Je dobře si uvědomit, že role židovského národa, Izraele, tedy toho starověkého Izraele, je role služebníka, který má zprostředkovávat milost pro ostatní svět. Ono to vyvolení, to není žádné vyznamenání jen tak, nýbrž to je vyvolení ke službě. To je potřeba vědět, když Bůh někoho vyvolí, tak je to samozřejmě veliká nezasloužená milost, veliká důvěra Boha k někomu, koho vyvolil, ale zároveň je to také veliký úkol. A protože služebníci bývají nevěrní a starozákonní dějiny nám ukazují, jak mnohokrát byl Izrael ve službě Bohu nevěrný, tak proto se Bůh znovu a znovu musí ujímat svého služebníka Izraele právě v jeho služebné funkci. A Maria jako jedna z příslušnic tohoto židovského národa, stejně tak jako její syn, to je vlastně výraz toho, jak se Bůh ujímá svého služebníka Izraele skrze ty, kteří k němu patří a vysvobozuje nebo naplňuje tu úlohu služebníka pro všechny národy.
0: Milí posluchači, pořad ke kořenům s docentkou Mirejou Liškovou skončil. Připravil jej pro vás a dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7 vám přeje Petr Vaďura. Naslyšenou.

To byl pořad Ke kořenům. V premiéře ho můžete poslouchat vždy v neděli ve 20 hodin a 15 minut. Budeme opět procházet dál novým zákonem.

Na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje sobotní odpolední program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Bylo 15 hodin. Za chvilku se zaposloucháme do biblické úvahy Josefa Sýkory, kterou přečte Petr Hodec. A ve 3:15 dáme slovo Jiřímu Hurtovi, který bude v pořadu Studna slova probírat text z prvního listu Korinským.

0: A nyní už zamyšlení Josefa Sýkory v podání Petra Hodece.
1: Instinktivně se bojím nemocí a tělesných vad. Jedna z nich mi připadá obzvlášť děsivá. Slepota. Při představě, že bych se zítra ráno probudil a neviděl nic než prázdnou temnotu, intuitivně přivírám oči. Při myšlence, že bych namísto barevného světa, stromů, květin a všech blízkých lidí zíral jen došera, mi přebíhá mráz po zádech. Ale i tak bych mohl být vděčný za roky strávené se zdravým zrakem. Co teprve člověk slepý od narození? Neviděl jsem nic než tmu. Občas za slunečného svitu trochu šerých kruhů. Nedělal jsem žádnou práci. Nemohl jsem. Když jsem byl malý, rodiče se o mne starali, ale když jsem vyrostl, musel jsem se nějak uživit sám. Neuměl jsem nic jiného než žebrat. Každé ráno jsem si sedl někde poblíž chrámu a čekal, kdo mi co vhodí do otlučeného hrnku u mých nohou. Večer jsem se dobelhal zpátky. Cestu jsem za ty roky už znal nazpaměť. Nic víc. Jen často tolik přítomná úzkost, prázdnota a otázka, proč vlastně žiju. Až před pár dny. Seděl jsem jako vždy na zemi u zdi v uličce poblíž chrámu. Byl svátek stánku a tak jsem čekal, že víc lidí v Jeruzalémě bude znamenat i víc mincí v mém hrnku. Nestalo se. Ubohá úroda nebo ubohá srdce. V tom se u mne zastavili nějací lidé. Doufal jsem, že mi něco dají, a tak jsem natahoval ruku s hrnkem. Slyšel jsem, jak se o mě baví. Jsem světlo světa, řekl jeden. Pak mi něčím potřel oči. Bylo to jako bláto, prý jeho sliny smíchané s prachem z ulice, slyšel jsem šeptat někoho. No, příjemné mi to zrovna nebylo. Slepý jsem, ale že by mi někdo musel takhle skoro plivat do očí. Už jsem chtěl něco říct, ale ten muž mi mírně řekl. Jdi, umyj se v rybníce Siloé. A tak jsem šel. Tedy nechal jsem se vést od různých lidí, ani nevím proč. Možná, že jsem toho stejně moc nevyžebral. Možná mi něco říkalo, že to není jen tak. Světlo světa mi znělo v uších. Přišel jsem k tomu rybníku, co v našem jazyce znamená poslaný. Marně jsem dumal, od koho byl poslaný ten, co mi to řekl. Vím jen, že mu říkali Ježíš. Ponořil jsem ruce do chladivé vody rybníka a začal umývat bláto z mých očí. V tom jako by z nich spadly šupiny, jako hadr, co jsem nosil na očích jako dítě. S každou kapkou vody se rozplývalo víc a víc, nejdřív temnoty, pak šera a pak už jen světlo a barvy, modrošedá voda a nažloutlá tráva okolo. Jásal jsem radostí, zakláněl hlavu a chtěl všechen ten jas naráz obsáhnout. Lidičky, já vidím! Jako když jsem nejedl několik dnů a pak dostal velký bochník chleba. Chtěl jsem ho sníst na posezení a pak se zalíkal obrovskými sousty. Moje oči hltaly všechno kolem, křičel jsem na celé kolo, pak vzdával díky Bohu, padl na kolena a šeptal. Já vidím. Vrátil jsem se domů a sousedé nevěřili vlastním očím. Začali se hádat. Jedni říkali, není to ten, kdo tu sedával a žebral? A druzí, není, ale je mu podobný. Musel jsem se nahlas smát. Všechno mi připadalo směšné. Lidi kolem, jak jsem si je představoval podle jejich hlasů a tvaru jejich dlaní. A teď jsem je viděl. Ve skutečnosti. Začali se hádat a vůbec nevnímali, že tam jsem. Takový byl jejich údiv. Dost už, řekl jsem. Jsem to já. Chtěli vědět, jak se to stalo. A tak jsem jim řekl. Co poté ještě mnohokrát. Člověk jménem Ježíš udělal bláto, protřel mi oči a řekl mi, jdi a umyj se v rybníce Siloé. Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Ptali se mne, kdo je ten člověk, ale já jsem nevěděl víc, než co jsem jim řekl. Myslel jsem si, že tím všechny otázky skončí a já si budu moct najít normální práci, možná i ženu, mít rodinu a hledět na svět každé ráno očima bez černých děr. Že budu moci začít, To, co všichni ti, co mi nedali pokoj, považují za běžné a všední. Ale někteří z těch, co mě vídali, že brat mě předvedli před farizeje. Chtěli vědět, co na to řeknou ti, co znají zákon našeho praotce Mojžíše, ti, co platí u Boha mezi pobožnými za první. Tak jsem tam stál a poslouchal jich ctihodnou debatu. Začali se přít a po chvíli mi jejich diskuse nepřipadala až tak ctihodná. Že prý mě neměl uzdravit v sobotu. Že prý není od Boha ten, co nezachovává den odpočinku. Další namítali, že podobné znamení nemohl udělat žádný hříšník. Zeptali se tedy mne, za koho jej pokládám já. Dal mi zrak, což jsem nikdy neměl. Světlo světa, slyšel jsem ho říkat. Je to prorok, řekl jsem tedy. Zavolali si moje rodiče a ptali se jich, co si o tom myslí. Víme, že je to náš syn a že už se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí a kdo mu otevřel oči, to nevíme. Moji rodiče už jsou staří. Stáří na ně dolehlo jako těžká ruka. Už chtějí mít svůj klid, žádné boje, žádné zlé řeči. Slyšeli, že ten, kdo prohlásí, že Ježíš je Mesiáš, bude vyloučen ze synagogy a báli se. Proto jim řekli, je dospělý, zeptejte se jeho. Můj otec pak odešel ze synagogy se sklopenou hlavou a oni si předvedli opět mne. A pak mi přikázali, vyznej před Bohem pravdu. V tu chvíli byla moje hlava vztyčená. Pravdou mysleli, abych přiznal, že Ježíš je hříšník. To tedy nevím, jestli je hříšník, ale pravdu o tom, co se mi stalo, vyznám. Je-li hříšník, nevím, jedno však vím, že jsem byl slepý a nyní vidím. Tady se pořád dokola. Odpovídal jsem pořád to stejné, to jediné, co jsem věděl. Proč se pořád ptáte? Chcete se snad stát i vy jeho učedníky? Zeptal jsem se. To jsem ale neměl říkat. Vrhli se na mne jako vosy, že jsou Mojžíšovi služebníci a s tím mluvil Bůh. O Ježíši však neví, odkud se to vzal a kdo ho poslal. Poslaný, vzpomněl jsem si a vyřkl to, co ve mne rostlo od prvního dotyku jeho ruky. To je právě divné, vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, slyší však toho, kdo ho ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepého od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Vyrazili se mnou dveře. Doslova. Celý ses narodil v hříchu a nás chceš poučovat? Křičeli za mnou. Do synagogy už chodit nemohu. Jak bych však mohl zapřít, že jsem byl slepý a teď vidím. A že přišel muž, udělal ze sliny a prachu bláto, světlo světa. Slepý muž z Janova evangelia. Ten, jenž zažil jeden z Ježíšových zázračných znamení, ačkoliv od narození nezahlédl světlo, světlo světa mu darovalo zrak. Jeho příběh zjevuje strach rodičů přiznat se k Ježíši tváří v tvář, strachu z vyloučení z náboženské komunity, která vytvářela bezpečí a identitu jejich bytí. Ale ještě mnohem více odhaluje slepotu náboženských vůdců té doby. Měli víc než jasný důkaz v ruce. Slepce uzdraveného boží mocí. Dušovali se, že jsou učedníky Mojžíšovými a přitom neviděli, že Mojžíš ukazuje k Ježíši. Měli před očima pravdu a přitom zůstávali slepými. Těm bylo světlo světa znamením soudu. Jsme slepí jako ten žebrák. Jsme žebráci jako ten slepý od narození. Nevidíme pravdu tak zřejmou. Neslyšíme svědectví tak přímé. Odmítáme Boha, jehož stopy jsou všude kolem nás i v nás. Jsme na tom hůř, než kdybychom byli fyzicky slepí. Bude mi světlo světa cestou k prohlédnutí nebo k soudu. Onen žebrák byl vyzván, aby vzdal chválu Bohu. Tolik z nás chce najít Boha, nějak se ho dopátrat a uctít jej. Kéž bychom ho nalezli, tak jako to učinil onen dříve slepý muž. Ironií i krásou je, že to bylo přesně naopak, než jak chtěli farizeové. Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali. Vyhledal ho a řekl mu, věříš v syna člověka? Odpověděl, a kdo je to, pane, abych v něho věřil? Ježíš mu řekl, vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. A on na to řekl, věřím, pane, a padl před ním na kolena. Tím, že muž padá na kolena, uctívá toho, před kterým se sklání. Byl to běžný způsob, kterým byl uctíván Bůh. Ten, kdo tady božskou poctu takto přijímá, je Ježíš. Příběh nám tak jasně naznačuje, že cesta, jak oslavit a poznat Boha, vede skrze nalezení jej v Ježíši. Chceš se zbavit duchovní slepoty, vidět barvy, o kterých se ti předtím ani nezdálo, vstoupit do světla, které je zdrojem všeho života? Padni na kolena před Ježíšem, vlož důvěru v Syna člověka a on ti dá prohlédnout a vidět svět v jeho pravých barvách.
0: Biblické zamyšlení Josefa Sýkory četl Petr Hodec. Další zamyšlení vás čeká, pokud chcete, v pondělí v 6 hodin a 45 minut. Petr Plaňanský bude hovořit o tom, že Ježíš řekl: já jsem ten chléb života.

M Radio 7 CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Dnes je 10.10.2026 a v kalendáři najdeme jméno Marina. Dříve se toto jméno psalo s tvrdým i. Dnes ho píšeme měkce. Existuje dvojí výklad tohoto jména. Podle jedněch badatelů jde o domácký tvar jména Marie. Její základní podobou bylo v tomto případě hebrejské jméno Miriam. Někteří jazykovědci se domnívají, že ještě starším tvarem bylo egyptské Merit Am, což znamenalo milovaná Bohem. A existují ale také ještě jiné výklady, které se přikládají k původu latinskému, kdy je základem slovo mare, tedy moře. Marina by v tom případě byla námořnice nebo plavkyně. Stačí si tedy vybrat.

Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co

je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Před námi je pořad Studna slova. Kazatel Jiří Hurta pokračuje ve výkladu prvního listu Korinským 11. kapitole a podrobněji se věnuje verši 2. a 16., kde apoštol Pavel mluví o vztahu muže a ženy, o závislosti a božím řádu. Především ale připomíná, v Kristu není žena ani muž, muž bez ženy ani žena bez muže. Všechno je z Boha. Posloucháte archivní nahrávky připravené redakcí Rádia 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

0: K otázce odkrývání hlavy u muže a zakrývání hlavy u ženy při modlitbě a při zvěstování, jaký řeší apoštol Pavel v prvém listu do Korintu v 11. kapitole verše 2.16, jsme si posledně řekli toto. Setkává-li se muž s někým, kdo je větší a důstojnější a nesmekne-li před ním, dává tím vlastně najevo, že před ním prosazuje svou čest a hrdost, že tím odpírá pokořit se, a to ovšem před Bohem znamená hřích. Naproti tomu prostovlasá žena, která nechává hlavu odkrytou, se svými vlasy ve skutečnosti chlubí, protože vlasy jsou ozdobou ženy. A chlubit se před Boží tváří Božím darem a chovat se tak, jako bych si to, co jsem dostal, dal sám, to je ovšem ohavnost. Nesmekne-li tedy muž při modlitbě nebo přikázání, jako by se odděloval od své hlavy Krista i od jeho lidu. Naproti tomu víme, že pokrytím hlavy se žena veřejně přiznávala a připojovala ke svému muži a k jeho lidu. Co tedy asi znamenalo, když si hlavu nezahalil? Je možno se dokonce zeptat se vší vážností, kde pak asi skončí své vole ženy, která pohrdne znamením svého společenství se svým mužem i sborem a nebude na ně dbát. Co pak se nevydává cestou oddělení, která vede k nevěře a hanbě? K té otázce zakrývání hlavy u žen při modlitbě a proroctví ovšem ještě připomínám znovu. Něco jiného je v prostotě srdce na slovo uposlechnout, aniž mu rozumím. A něco jiného je pokusit se po tom slovu porozumět. Poslušnost je na místě i tehdy, když nerozumíme. Jestliže někdo pohrdne znamením ustálených dobových zvyklostí, které platí v církvi Kristově, už tím vnáší do svého chování sám prvky zpronevěry. Pavel píše o takové ženě, je to jedno a totéž, jako by si dala hlavu oholit. K tomu je třeba si uvědomit, že ve Starém zákoně byla oholená hlava ženy znamení hanby. Je známo, že už i v Egyptě nosili lehké ženštiny na vyholených hlavách paruky. A prorok Izajáš ohlašuje ve 3. kapitole v 17. verši. Panovník zachvátí téměť dcer sionských prašivinou. Hospodin obnaží jejich spánky, protože se vyzývavě chlubili svými vlasy a účesy. Není divu, že v Izraeli byl takový odpor proti holohlavosti žen, že i na prostovlasost se Židé dívali jako na nahotu, která u řádné ženy má místo pouze pod manželskou střechou. Dokonce lze říci, že zahalení hlavy u ženy bylo vlastně jakoby prodloužení této manželské střechy i na veřejnost. Pavel potom píše dál v 7. až 12. verši, muž si nemá zahalovat hlavu, protože je obrazem a odleskem slávy Boží, kdežto žena je odleskem slávy mužovi. Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže. Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže. Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům. V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy. Vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu. Všecko pak je z Boha. Rozdíl mezi zakrýváním ženy, ženiny hlavy a odkrýváním hlavy muže tu Pavel zdůvodňuje poukazem na Boží stvořitelský řád. Pokud bychom brali v úvahu pouze první kapitolu Geneze, mohli bychom mít ovšem výhrady. Tam sice čteme, že Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, ale tím obrazem je stejně muž jako žena. Je tam řečeno, muže a ženu je stvořil. Nestvořil tedy člověka jako muže, ale jako muže i ženu. Ovšem nezapomeňme, že tento řád byl hříchem zničen. A ve druhé zprávě o stvoření, která směřuje ke zjevení hříchu, čteme ovšem o stvoření ženy ze žebra, které vzal Bůh z muže. A čteme tam taky, že žena byla stvořena pro muže jako pomoc jemu rovná. Vysvětlení tady nelze odbýt poukazem na podřízenost ženy muži. V Genezi totiž taky čteme, že žena se nezahalovala pouze jako vdaná, nýbrž že se zahalovala i před manželstvím. Dokonce tak, aby ji ženich před svatbou ani neviděl. Vzpomeňte na Rebeku a Izáka. Když jí Abrahamův služebník přivážel od Lábana, neměla tvář zahalenou, nýbrž odkrytou. Ale když z dálky uviděla muže, zeptala se, kdo to je, a uslyšela, že to je Izák, zahalila se. Je jisté, že mnohému dnes už nerozumíme. Možná, že tu rozhodovali představy o démonských silách, které jsou v nějaké souvislosti s panenstvím ženy. Ty představy byly tehdy běžné. Pavel neříká, že by zahalení ženy bylo znamením její podřízenosti muži. Spíš jde o její závislost na muži. Jako je muž celým životem přímo závislý na Bohu, i žena je závislá na muži. Tehdy to platilo v celé oblasti hospodářské, sociální i právní. Dnešní žena si tehdejší stav neumí už asi ani představit. Je pravda, že dobrá hospodyně, která měla dobrého muže, jistě v domácnosti rozhodovala jako ostatně vždycky. Ale jestliže muž ženu vyhnal, jestliže jí dokonce nedal ani lístek rozloučení, kterým by se prokázala, pak to bylo jako téměř jako rozsudek smrti. Ta žena neměla žádné právní ani sociální zastání a neměla ani prostředky na obživu. Dnes je všecko po této stránce samozřejmě jiné. Ale nezměnila se vzájemná závislost muže a ženy především v životě víry, kde stále platí, že všechno je z Boha. Proto muž i žena musí dbát na to, co platí u Boha jako prvořadé, a to je přikázání lásky. Velice neprůhledný může ovšem připadat 10. verš, který zní doslova: proto má mít žena na hlavě moc kvůli andělům. Kdo chce jít trochu do hloubky a vyzná se v původních biblických jazycích, by se mohl zeptat, a nejde tady vlastně o chybný překlad aramejského slova šalto na já? Jehož původní základ znamenal zakrýt nebo zahalit a teprve později znamenal panovat nebo mít moc? A nebo se tady snad mluví o přikrytí ženiny hlavy jako o znamení manželovi moci nad manželkou? Jenomže slovo moc nikdy nemá v řečtině význam pasivní. Neexistuje výjimka. Nikdy nemůže znamenat moc někoho jiného. Vždycky může jít jenom o znamení moci vlastní. Nikoli o moc, které se musíme podřizovat. Měla tedy žena zakryté vlasy, aby jí toto znamení chránilo před vilnými padlými anděly? Jak se to často vykládá, jak to chápali dokonce někteří z církevních otců? A nebo si snad zakryla vlasy, aby nesváděla dobré anděly, jak to někteří myslí? Jenomže taková představa je až trapná a urážlivá pro nebeské boží služebníky. Kdybychom vzali v úvahu všechny možnosti překladu, text by mohl taky znít přesně takto. Žena má mít, pokud se hlavy týká, znamení moci kvůli andělům. Pak by možná byl smysl jasnější. Pokrývka ženiny hlavy má být znamením její moci, které jí opravňuje k modlitbě i prorocké řeči. Andělé přece střeží církev, aby se v ní všecko dělo podle božího řádu. Andělé střeží i nebeský svět, aby do něho nikdo nepronikl neoprávněně a aby proniknutí do něho nebylo zneužito. a víme, že opravdová modlitba proniká do nebes. Proti ženě, která by znamení pravomoci k modlitbě a prorocké řeči neměla a která by tak dokazovala, že na boží řád nedbá, by mohli andělé tvrdě zasáhnout. Vždyť všecky naše modlitby i zpěvy se skutečně dějí před očima i ušima andělů, jak svědčí 138. žalm. Otče všech i všeho, před očima nesčíslných nebeských zástupů, k tobě pozdvihujeme srdce ve jménu Pána Ježíše Krista. Vzdáváme ti chválu a prosíme, nauč nás rozumět tvým cestám a žít podle tvého řádu. Amen.
1: Apoštol Pavel nás dnes vedl k pohledu, ve kterém muž ani žena nejsou sami pro sebe. Oba potřebují Boha, i jeden druhého. A nad všemi společenskými pravidly a vztahy zůstává to nejdůležitější – přikázání lásky. Slyšeli jste archivní nahrávku biblického výkladu kazatele Jiřího Hurty v pořadu Studna slova.

0: Překročili jsme 16. hodinu a sobotní odpolední vysílání nabízí k poslechu pořad No Filter.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Pojďme to společně zkoumat. Tady máme nějakou Bibli, nějaký historický dokument, který byl psán zhruba 1500 let v kuse. A věřím, že nám to stále může poskytnout relevantní informace a náhled na svět, ale zároveň taky tito lidé nežili přehlcení informacemi, právě naopak spíš jim většinou chyběly ty informace a tak dále. Takže budeme zkoumat společně. My takhle společně zkoumáme. Já jsem teda Tom z těch dvou podcasterů. Jsem teda pastor, to je můj táta Milan. Začali jsme dělat podcast, protože nás požádalo jedno rádio křesťanské a řekli, že jim chybí obsah a jestli bychom jim nebyli schopni něco pravidelně dodávat, tak jsme nejdřív začali tím, že jsme vlastně tam posílali naše nedělní kázání. A časem z toho, taky myslím, že to bylo během covidu, vyplynulo to, že nás nebaví tam posílat jenom ty kázání, ale baví nás to rozebrat, o čem jsme kázali minulou neděli. Protože do kázání v neděli dáte nějaké tři body z toho člověk, který odchází.
3: Jako moje generace dá třeba 7 bodů, jo? Dobře, já jsem jako ready.
2: My dáme 3.
3: Jako...
2: A reálně jeden zafunguje. Jo. 3 jsou jenom proto, že kdyby 2 nezafungovaly, tak ten třetí. A taky si myslím, že z toho veřejného projevu, takového toho frontálního, že někdo něco říká ostatním, si člověk zapamatuje možná 5%. A z rozhovoru je to trošku lepší, protože najednou to máte spojené s nějakým příběhem, s nějakou osobností a tak. Takže to začalo fungovat lépe, dostali jsme na to dobré ohlasy. A teď vlastně se snažíme touhletou podzimní sezónou ten podcast malinko vytáhnout jenom z toho rádia, ale být i veřejně takhle dostupně třeba na YouTube a tak dále. A proto teda jsme se rozhodli, že to přejmenujeme na podcast Mezi námi hříšníky.
3: A je to zároveň takový test, kolik je v Ostravě hříšníků, jako jo. Kolik lidí přijde. Takže jo. Zatím myslím, že není tak zlý, jako.
2: Jo. Ten název vystihuje to, že kolikrát já se bavím s nějakými přáteli, kteří nemají

0: vůbec žádný církevní kontext. Jediné, kdy byli donuceni přijít do nějakou bohoslužbu, tak to bylo, protože to byl nějaký pohřeb, po případě svatba. A vlastně mají takový ten přístup, že tyjo, já kdybych přišel na bohoslužbu, tak to tam jako vzplane všechno, že jsem ten hříšník, co tam nepatří. Ale to, co je zajímavé, je, že právě já věřím, že ta Bible mluví o tom, že úplně všichni jsou hříšníci a vlastně jsou tam všichni v tomhletom jako rovni. Všichni udělají v životě nějakou blbost, něco, na co nejsou pyšní. A mi přijde, že to je spíš ta inkluze, než jako, že my už to máme vyřešeno a pokud ty to nemáš vyřešeno, tak mezi nás nepatříš. Naopak. Všichni bojujeme v životě, každý má prostě výzvy a pojďme to prostě nějakým způsobem probrat.
1: Myslím, že ještě to, co je pro nás jako zajímavé s Tomem, že my jsme každý z jiné generace, jo? A samozřejmě i přístup k životu, i třeba s těm duchovním věcem je rozdílný. Protože Tomáš je jako Z-ko, já jsem nějaké X-ko.
0: Já jsem tak na přelomu. Jako,
1: ty jsi tak jako, no.
0: Jo, ale hrdě se řadím teda. Nejenom jako mileniál, ale ještě částečně tam třeba to Z-ko.
1: Takže
0: jsem.
1: Můj pohled vlastně na ty věci je jako, že moje identita jako celé té generace je třeba jako v práci, jo? Jako, že, ne, že by ty ne, jako, jo? Ale,
0: ale ty, tolik do toho, už.
1: Ty do toho prostě zamícháš takovou to jako udržitelnost, jo? Prostě i jako životní prostředí trochu a takové věci. Takže je to někdy zajímavá diskuze vlastně, na co klademe důraz a my sami se tím vlastně bavíme.
0: Proto ty jezdíš v elektroautu a já jezdím v V8 4,4 litru, takže asi tolik jako udržitelnosti.
1: Takže jenom je to pro nás i diskuze vlastně jako mezigenerační, jo? Takže jsem taky rád, že tady dneska jsou jako různé generace, takže pojďme jako diskutovat i jaký je třeba pohled různých generací na ty věci, o kterých prostě budeme mluvit.
0: Takže úvody by nám šly a zatím jsme nic nepředali, takže pojďme do toho.
1: My jsme vlastně dneska v sérii, která vychází z Desatera. Chtěli jsme prostě se podívat na Desatero dnešníma očima, takže teďka si vzpomenu na předchozí dvě. To první bylo Bůh je jeden a ty to nejsi. To bylo k prvnímu přikázání, Bůh je Bohem a jeho budeš uctívat. Jo? Takže Bůh je Bohem a ty to nejsi. To bylo první. Pak bylo druhé a to bylo...
0: To bylo s rodičema. Takové
1: jo,
0: to, že máš uctívat... Neuctívat teda. Nemáš uctívat rodiče. Už je tady první chyba. Máš ctít své rodiče.
1: Jo.
0: Neuctívat.
1: A my jsme to nazvali...
2: Rodiče se nevybere. Rodiče se nevybere.
1: A to bylo dobrý, protože to se nás jako dotýkalo osobně. Že jo? Prostě to máš si teda... Co už, no, tak... Ale já taky, jo, takže to už je taky jako za náma. Mm-hmm. A dnešní téma je božský klid. A vlastně navazuje to na to téma, že sedmý den odpočineš. Prostě božský klid. Tak chceme to dneska s váma otevřít a minimálně rozpřemýšlet to téma, jo. Prostě co to znamená a co to může prostě přinést v dnešní době.
0: Jo, protože vlastně to čtvrté přikázání, nebo ono, každý to může počítat trošku jinak, jo, ono to tam není jako, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo, prostě je to text, ale bereme to jako čtvrté přikázání, že jeden den v týdnu ti má být svatý, že máš prostě ctít to, že i Pán Bůh odpočíval, tak ty máš taky odpočívat. Mm-hmm. A je tam vlastně ta formulace, tam jsou detaily, jo, nemá ani tvoje kráva, nebo tvůj dobytek nemá pracovat, jo, takže nevím, jak moc do detailu v tomhletom, jak bychom to připodobnili, jestli nemáš ten laptop vůbec otvírat, nebo jestli trošku můžeš, nebo jestli YouTube je OK, ale bacha na maily, nebo to už nevím, ale je tam vlastně, pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je dnem odpočinku zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty, tvůj syn, ani tvá dcera, tvůj otrok, ani tvá děvečka, tvé dobytče, ani přistěhovalec, kterého si ubytoval, nebo přestěhovalec ve tvých branách. Takže takhle do detailu to jde a tomu se chcem dneska věnovat. Teda, proč bychom měli odpočívat? A proč to tam je takhle jako zdůrazněno? Protože když se podíváme na seznam těch přikázání, tak chápu, že tam je třeba nezabiješ. Jo? tomu rozumím, necizoložíš, nebo jako nebudeš lhát, nebudeš závidět, jo, to si myslím, že je jako extrémně důležité, protože to je jako toxická věc. Chápu to, že tam je, že budeš uctívat jednoho boha. Když to je teda o jednom bohu, tak chápu, že jako to první bude, že budeš ctít jednoho boha. S rodičema mi to dává smysl, ale odpočinek je takový, nevím, no.
1: Je to prostě zajímavé rozpřemýšlení. Hele, řekni mi, kdy jsi naposled měl den odpočinku.
0: No, tak další otázka. Tím, že moje práce není od 9 do 5 každý den a víkendy volné, naopak víkendy jsou ty nejvíc jako zaneprázdněné a pak třeba pondělí je pro mě volnější den, ale je to špatná otázka, tohle to prostě, já nemám, já to nedodržuju a tady se jako veřejně přiznávám.
1: Ještě mezi námi hřiští, to se nám ulevilo.
0: Neříkám to... tím, jako, že tady jsem nějaký úplně ultra efektivní člověk, který pracuje furt. Ne, já dokážu prokrastinovat jako hodně času v tom týdnu a odkládat všechny ty důležité věci na později, takže to není nutně, že bych jako byl tak efektivní a tak prostě produktivní člověk a vždycky mě naopak vytáčí, když potom narazíte na YouTube na takové ty self-made businessmeny, takový ti, co se vypracovali sami a říkají vám, že musíte ve 4 ráno vstávat a chodit do tělocvičny, cvičit, běhat. Ideálně teďka je moderní Hyrox závod, tak ideálně trénovat na Hyrox. Jo, a vlastně tohle to mě vytáčí, tady tyhle ty jako to, ale neumím to úplně dodržet tak striktně asi, jak by tady,
1: jak to tady vypadá.
0: To tady vypadá.
1: Tam ještě zajímavá jedna věc, jako vůbec celý ten přístup k tomu desateru. Vlastně myslím si, že nejpříhodnější jako postoj k tomu je, že desatero, které v Biblii, je pro nás něco jako zábradlí nad propastí. Mně to sedí asi nejvíc k pochopení toho vlastně, proč je to napsáno a jak je to napsáno. A já bych řekl, pokud je to zábradlí, a zrovna třeba z tohleto čtvrté přikázání, nad propastí, já si myslím, že jsme schopni domyslet vlastně ten pád, co to znamená. Protože všichni jsme se setkali s někým, kdo vlastně přepadl přes to zábradlí a pravděpodobně proto je to tak důležité a je to na tomto místě, že nám vlastně Bůh říká, hele, dej si bacha, ať to nepřetáhneš, nebo prostě dej si volný čas, aby si nespadl do propasti. Jo. Což dneska jsou prostě deprese, prostě úzkosti, vyhoření. Jo? To je to, co si myslím, že dneska jako spadnutí do propasti. Jo. A vlastně takhle chápu tohleto přikázání, tohleto je zábradlí, kterého se máš zachytit.
0: No a tak, když já jsem odpověděl, tak kdy ty máš den odpočinku a no. Jak se ti to daří dodržovat?
1: No, je to těžký, no.
0: Ptám se proto, protože to je jedna z prvních věcí, co si pamatuju, že když jsem nějak jako dospíval, takže jsi mi kladl na srdce o odpočinku. Že je důležité pravidelně odpočívat. Uh-huh. A bylo to asi v období, když jsme začali nějakým způsobem spolupracovat na nějakých projektech. A ty jsi potom nějak jako nakoukl do mého kalendáře, jak jsem to tam měl prostě chaos v životě a řekl mi, že by bylo dobré odpočívat. A hrozně se mi líbilo to, jak jsi to popsal, nebo co je pro tebe odpočinek. A nevím, si vzpomeneš, co jsi mi řekl?
1: Já myslím, že jo.
0: No.
1: Jako den odpočinku je pro mě, raduju se z toho, co ti Pán Bůh dal.
0: Jo.
1: Což je vlastně moje největší trouble tady s tím přikázáním. Já bych řekl, já jsem schopen připustit, přes moje sklony k workoholismu, že mám mít čas, ale potom představa, jako měl jsem vždycky představu, že vlastně den odpočinku, hele, tak musíš ležet, jako jo. Nebo maximálně sedět, jo, protože to je ten odpočinek. Ale vlastně potom jeden dobrý kamarád, který se o tom bavil, on říká, hele, pro mě to je přesně to, co jsem ti teda říkal. Den odpočinku je pro mě, raduju si z toho, co ti Pán Bůh dal. A já si pamatuju, že tehdy my jsme stavili barák. A to znamená, že jsem fakt jako makal na tom baráku, ale ten jeden den jsem se snažil přijít na ten barák, vzít si židli, posadit se na to staveniště a říkat si, tak se podívej, jak se nám to povedlo jako posunout. Jo? To je pro mě definice dne nebo chvíle odpočinku, že prostě raduj se z toho, co ti Pán Bůh už dal. Ne to, co by mohlo být. Jako.
0: Jo. Vlastně desatero je ve starém zákoně. Je to trošku jiný systém, než ve kterém žijeme my. My jako křesťané navazujeme na Ježíše Krista, který vlastně to jeho poslání, když měl přijít tady mezi lidi na zem, tak vlastně odpovídá tomu, co, o čem se bavíme. On přišel jako princ pokoje.
1: No vidíš.
0: Přines pokoj. A když se podíváme do té situace, do které přišel, kdy Izraelci byli vlastně okupovaný národ, tak by bylo efektivnější, kdyby přišel jim přinést svobodu, řád, nový politický systém, nebo cokoliv jiného, ale ne pokoj. Jakože, no pokoj ano, ale jakože pokoj je takový ten jako výsledek toho, že by spíš měl přinést prostě jako motivaci do toho přemoct své okupanty, nebo cokoliv jiného, jenom ne pokoj. Ale on přines pokoj, klid.
1: To je zajímavé.
0: To mě na tom fascinuje, že vlastně to je propojené s tím začátkem. Měl bys odpočívat, jasně. A co je odpočinek? Odpočinek je to, co ty říkáš. Raduj se z toho, co ti Pán Bůh dal, a já z toho cítím takový ten jako pokoj, ten klid. Mm-hmm. Tak den se nebudu honit od rána do večera a prostě užiju si to, co mám. Mm-hmm. A to je pro mě ten pokoj.
1: Mm-hmm. A možná ještě jednu myšlenku k tomu kontextu. Jo? Když my se díváme vlastně na dobu a pro lidi, v které to bylo jako napsáno, kdy oni vlastně přinesli to desatero, nebo ten přinesl to desatero, teď oni to četli, musíme mít na mysli, že to desatero bylo pro otroky. Vlastně mimochodem to desatero nijak nevyčnívá z tehdejších vazalských smluv. Tehdejší vazalské smlouvy odpovídaly strukturou tomu, jak vypadá desatero dneska. Což je strašně zajímavý kontext, ale je tam obrovský rozdíl v tom obsahu, ne v té struktuře, protože v tom obsahu oni přicházeli jako otroci, kteří v té době v Egyptě, oni přicházeli z Egypta, jako ani myšlenka na to, že by měli den volna, jako jo. Ani myšlenka. Prostě oni byli otroci, kteří dřeli každý den, a nic jiného nebylo. Takže vlastně to, že čtvrté přikázání den odpočinku, tak pro ně to bylo úplně průlom toho, že vůbec mají jako odpočívat. Jo? A to nejenom jako oni, ale i ty zvířata. Jo? Že i těm zvířatám dáš pokoj. Jako nebudeš to. Takže je to zajímavý kontext, že vlastně to byl úplně průlom v historii vlastně s pracovní sílou. Jo? Nebo něčím takovým. Jo. Že prostě ti říkal, takže jeden den budeš, a teď je to velmi vážně řečeno, prostě nebudeš prostě dřít 7 dní, ale budeš odpočívat. No, hele, jde o to rozpřemýšlení, jak tohleto zábradlí skutečně jako funguje v našem životě, který máme teďka, jo. Používáme to jako zábradlí, anebo prostě ne, a potom ten důsledek je nějaké přepadnutí do nějakého vyhoření nebo něco takového.
0: Zábradlí, a když říkáš zábradlí, tak pro mě je to i nějakým způsobem uctívání Boha, protože když bychom zase se měli ponořit do toho, o čem to křesťanství je, tak základ toho je, že vlastně tím nemáš moc, co Pánu Bohu nabídnout. Co by po tobě tak asi mohl chtít někdo, kdo je všemohoucí? A zase, člověk žijící v 21. století, tak řekne, tak já můžu dělat dobré věci na světě. A vlastně proč ne, jo? Tak jako to je dobrá věc, můžu budovat církev, můžu dělat humanitární pomoc, můžu... To jsou všechno skvělé věci, ale vlastně Pán Bůh po tobě nechce tu práci, ale chce to uvědomění, že to není o tobě, že ty to prostě sám neutrhneš. Vlastně ta nejčistší forma uctívání Pána Boha by byl spánek. Protože ve spánku neuděláš vůbec nic. Prostě jenom seš. Nemůžeš nic nabídnout, prostě seš. A já myslím, že o tom to je. Jakože prostě fakt, dobře, tak ve tvém rytmu neumíš udělat jeden den pravidelně, tak není konec světa. Jo, prostě není to jenom o sobotě, jak právě potom čteme v těch pozdějších částech Bibli, že to není jako, ano, jsou důležité věci, ale nestane se nic moc, když to nebude na sobota, bude to jiný den, anebo když to budou nějaké části dne, když to bude pravidelné uvědomění si toho, že je v pohodě spát a že svět se točí bez tebe. a že možná i tvoje firma se chvíli točí bez tebe. Mm-hmm. Nebo třeba divadlo, nebo jo, prostě ta škola a tohleto. Mm-hmm. Líbí se mi, že v tom přikázání je těch 6 dní, ale pracuj. Vlastně udělej všechno, co máš udělat, abys mohl potom odpočívat. Yeah. Není to buď tak nějak jako zhruba jako udělej, co se tak po tobě chce, ale pracuj. Prostě udělej to, co je potřeba, abys pak mohl odpočívat. Yep. Tak možná je to v tom dni jako si najdi čas na sebe, abys 3x nadechnul, vydechnul. Mm-hmm. A možná, že to je dobrý začátek pro to, aby si uvědomil.
1: A to je dobrá myšlenka. Já si myslím, že vlastně, já jsem říkal na začátku, že to je vlastně rozpřemýšlení. Jo? Čili snažíme se rozpřemýšlet, jako co vy v tom jako cítíte. Jestli vás třeba z něco jako z těch hlubších věcí jako se dotýká, anebo jsou to úplně praktické věci. Hele, tak každou 7. hodinu si dám jako pauzu, jo? Nebo každý 7. den, jo? Nebo vlastně, co je to zábradlí, abychom nepřepadli do propasti. Jo? A to můžou být různé formy toho. Jenom chci, jestli vám to přemýšlí a máte třeba nějaké otázky, nějaké doplnění, bude potom příležitost k tomu. Prostě jde o to, jak vlastně tohleto uchopit v dnešním životě, v dnešních firmách, v dnešním divadle prostě, jak to vlastně úplně prakticky udělat.
0: Mimochodem Ježíš vlastně v příbězích, no, když sledujete tu jeho linku, tak zajímavé, že vlastně tam jsou ty části, kdy odpočívá. Není, že úplně všechno vzdal a hotovo, týden se někde válel, šel na dovolenou, to asi ne, ale jsou chvíle, kdy se věnoval lidem a máme tam třeba uzdravování a velké věci, nebo kázal dlouho v kuse, ale pak zmizel a byl sám. Mm-hmm. A nechal učedníky radši přeplout na druhou stranu jezera a já budu chvíli sám. Nebo prostě uměl mizet, tak je to jednodušší, ale uměl být sám. A já mám pocit, že to je přesně to, co se nám to snaží říct, že každému to funguje jinak. Ježíš možná byl víc introvertní, nevím, těžko říct, ale vychází mi z toho, že pokud odpočíval tím, že byl sám, nebo s otcem, s Bohem, to znamená v nějaké meditaci, v nějakém uvědomění si toho, že ten život jeho tady na zemi není jenom o tom, aby zachránil svět skrz uzdravování, že tu má nějakou větší misi, že tu není jenom od toho, aby prostě mluvil a přesvědčoval lidi. A přesto všechno, celé křesťanské hnutí vzniklo během 3,5 let. Mhm. Jo, tak možná je moderní teďka jít do důchodu ve 30, vydělat mezi 20. a 30. rokem tolik peněz, abys mohl jít do důchodu. Tak podívejte se na Ježíšovu efektivitu a to nikde neběžel. Mimochodem, jako není žádný záznam o tom, že by Ježíš někde spěchal. Jsou záznamy, kde byl pozdě. A někteří na to doplatili třeba životem, ale...
1: A on je potom vzkřísil.
0: Jo.
1: To je zase jako dobrý, jako.
0: Ale jakože nejel tuhle tu hustle culture, jakože budu všude, kde to jenom jde a těch kázání dám radši 4 za sebou, abych namotivoval ty lidi. 3,5 roku udržitelné služby, pak zmizíš a doteďka se o tom bavíme.
1: To je dobrý, no. Ale pojďme.
0: A mimochodem, jakože víme, že Ježíš žil díl než 3,5 roku. No. Jo? On měl 33 let, 3,5 roku z toho byl aktivní a ty předchozí záznamy o něm máme možná, když mu bylo 12 a to se ztratil rodičům. A od té doby už ho nikam nepustili, takže...
1: Ne, tak to je vždycky Zdenka, moje manželka, tvoje maminka, zbiďuje, že chudák Marie, že? Protože Marie věděla, že on je mesiáš, že jo? A teď si představte, že ve 30 chlap ještě furt doma, jako jo? Jako on nic neudělal, jako do 30, jo?
0: Furt jako... si tam jako dělá tesařinu. A
1: on si říká, jsem asi blbě slyšela tehda, nebo já nevím, prostě on mi pořád tady smrdí doma, jako? A pak to začalo, no? Stačilo 3,5 roku.
0: Došli nervy a řekl, hele, tady na té svatbě už něco uděláš.
1: Jo, to je zajímavý příběh, no.
0: Došlo víno. Tady, já jsem tě porodila tady prostě, dala jsem ti zázemí, tak začni, jo.
1: A mu se moc nechtělo, on tam říká, jako co, jako je ti
0: co,
1: potom.
0: Co
1: jako,
0: po mně chceš, ženo?
1: No, to bylo drsné.
0: A poslechl, že?
1: Poslechl. Takže to dostáváme k dalším přikázáním. No. Hele, pojďme úplně ještě zpátky. Tomášův den odpočinku.
0: Proč můj?
1: Jako co děláš, jako jo? Nebo co ti pomáhá? Nebo co bys řekl, hele, tohle to určitě nedělejte, jako jo? Úplně prostě chceš držet to zábradlí, takže co?
0: Hmm. Jako mě třeba teďka pomáhá vypnout můj pes.
1: Počkej, vypnout psa?
0: Ne, vypnout, mě vypnout hlavu.
1: Jo, jo, jo.
0: Ale fakt, jakože já jsem za to strašně vděčný, protože to jsem neměl v životě a teď občas prostě jako to nejde, protože to je štěně a jako...
2: Sežene porožku.
0: Sežene porožku nebo prostě čůrá nezřízeně a nekontroluješ to. A to je přesně to, že já to nejsem schopný kontrolovat a přitom mi to dává energii, dává mi to nějakou... To zní hrozně blbě, protože já mám i děti, a, ale vlastně a částečně to dávají ty děti, ale jinak. A, dávali to víc tady tohleto, když byli menší a víc závislé na mě.
1: Jo.
0: Teď už jsou větší a tolik mě nepotřebujou. Takže vlastně, no, takže i ten můj pes mi pomáhá odpočívat průběžně, protože nemůžeš nasázet ty schůzky za sebou úplně a musíš tam nechat čur pauzy jednak pro mě, ale taky pro toho psa. A jinak takže, to pak dopadá špatně.
1: Dobře, takže z toho plyne poučení. Jako...
0: Ne, tak to je jako... jeden příklad. Jo? Jinak já jsem rád sám nebo jako s lidma, kteří jsou mi blízcí. A to dokážu vypnout, odpočinout, protože když mám být třeba takhle někde před lidma, a to tady není moc lidí, tak je to pro mě vyčerpávající. Ale když jsem potom s lidma, které mám rád, jsou mi blízcí u piva, nebo u kávy, nebo u čehokoliv jiného, a můžeme být jenom tak, tak to je něco, co mě zase dobíjí. Sport mě dobíjí, padel mě dobíjí, tenis mě dobíjí. Ale méně, protože vyhráváš.
1: To zase dobíjí mě.
0: Tak.
1: Jo, jo.
0: A co ty? Teda, víme, takže stavíš domy.
1: Já nemám psa. Já mám v kufru dva pytle betonu, a, ale tak si vlastně nejsem jistý. Tak já všechno zabetonuju. Jak je beton, jako já jsem spokojený. Ale že vlastně pro mě je vlastně práce taky jako relax. Jo? Já vlastně neumím to úplně uchopit, protože já si řeknu, tak jdu se radovat z toho, co mi Pán Bůh dal, vyjdu na zahradu, a už mám tu kelňu v ruce, jako jo. Prostě mě to úplně, že vlastně si uvědomuju, že je to vlastně vypnutí mozku, jako jo, že vlastně fyzická práce. A to teda já úplně nevím, jak on to Pánu myslel, jo, jestli...
0: Tak já si nepočítal s tím, že ten člověk, no, počítal s tím, ale samozřejmě není překvapený, že sedíš u počítače, ale jako přesně, jo, když si celý týden, 6 dní v kuse pracoval na svém poli, obstarával zvířata a tohleto, tak jasně, že nebudeš odpočívat tím, že
1: jo, jo. Ale je to vlastně něco, ale... protože mám pocit, že v dnešní době jako nejvíc zatížený, aspoň u mě teda mozek, jo? Že já potřebuju vlastně vypnout mozek a on pořád pracuje, že jo? Takže potřebuješ nějaký stimul, který vlastně, bude to ta manuální práce, nebo prostě se čteš něco, učíš a myslím si, že toto je vlastně součást toho odpočinku, že fakt jako mě vlastně děsí ta představa, že by mi tady někdo napsal do desatera, a prostě budeš celý den ležet, jako jo. To je vlastně smrt pro můj mozek, protože můj mozek jede furt dál, jako jo. A já vlastně potřebuju nějaký něco, co mi ten mozek vlastně uvolní, aby si odpočnul, no.
0: Jo.
1: No tak nevím, jestli to bylo úplně jako nějakým způsobem jako inspirativní, ale spíš, hele, rozpřemýšlíme. Hledáme, co znamená pro nás to zábradlí a proč to tady ten Pán Bůh... Musíme vědět, že Bible, aspoň pro nás, je vlastně Božím slovem. To znamená, záleží na tom. Není to jedno, jako jo. Není to jedno, jestli odpočíváš nebo není. Protože jemu to není jedno. On řekl prostě, tady je zábradlí a dávej si bacha, abys přesto nepřepadl, jo. A dneska můžeme vidět spoustu situací, v kterých lidé přepadávají a vlastně skončí to blbě.
0: Jo.
1: Tak... Kromě, myslím si, že modlitby ještě nakonec, by to bylo asi všechno, pokud nemáš něco, co bys doplnil.
0: Asi všechno. Tak jo. Se pomodli.
1: Já?
0: Jo.
1: Generace X?
0: Tak.
1: Bude
0: tak to je ta praktická 7-bodová a pak já to ukončím. Tak oba dva.
1: Tak jo.
0: Postupně, začni.
1: Tak jo. Tak Táto náš nebeský, já ti děkuju za to, že tady jsme dneska mohli být, že jsme mohli číst tvé slovo. Že jsme mohli přemýšlet a tak jsem za to vděčný. A modlím se za to, aby si svým duchem způsobil, že nikdo neodejde stejný z této místnosti, ale že prostě ty způsobíš nějakou proměnu, něco, co pomůže pochopit některé věci třeba, které jsou skryté. Tak za to se modlím a žehnám každému, kdo tady je, ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
0: Tak já se k tomu přidám, Pane Bože, díky za to, že tady můžeme být dneska v této sestavě a díky za to, že celý ten příběh, o kterém se tady dneska bavíme, je o tom, že Stvořitel miluje svoje stvoření. Že to je takhle jednoduché. Že to je o tom, že ty z nás miloval, miluješ a budeš milovat a chceš pro nás život, který není ulítaný a uspěchaný, ale chceš pro nás i ty zážitky té plnosti a nějakého pokoje a uvědomění si toho, že to není o nás a že je v pohodě se vyspat a že nemusíme to urvat jenom jako vlastní nějakou silou a úsilím. Tak díky za to a taky žehnám ve jménu Ježíše Krista. Amen.
1: Amen.
3: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
4: A já ještě dodám, že premiéru tohoto pořadu naladíte každé pondělí v 11 hodin a 15 minut.

0: co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme. Slovo života.
1: Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste se spolu s námi podíleli na společenství, které máme s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem.

okolo chodí a do klece mě znovu zvat. Za rytě dráte svými, chce ublížit mé duši. Nyní nemá klíč od života,

Další hodina odpoledního vysílání na Rádiu 7 se chýlí ke svému závěru. Za chvilku bude 17 hodin, to je čas pro reprízu pořadu Kudy kam. Od mikrofonu z brněnské redakce Rádia 7 se loučí Lenka Malinová s přáním boží blízkosti.

0: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
1: Posloucháte Rádio 7, pořad Kudy kam? Od mikrofonu vás zdraví Jiří Tengler. Tématem dnešního pořadu je víra jako odevzdání, víra jako vzdor. Záměrně jsou zvoleny protiklady do tohoto tématu, protože obojí nás v životě potkává. Chvíle pokojné, kdy s důvěrou spočíváme v Boží náruči, obrazně řečeno, ale zároveň také momenty, kdy prožíváme napětí. Nechceme přistoupit na to, jak se věci mají, vzdorujeme, trucujeme. Otázka je, jestli je to vždycky správně nebo vždycky špatně, jak to je. Je nějaká rovnováha mezi patřičnou mírou odevzdání a patřičnou mírou vzdorovitosti? Abychom se v tomto tématu víra jako odevzdání, víra jako vzdor zorientovali, vezmu na pomoc některé biblické postavy, které nebyly vždy poslušné Pánu Bohu a naopak mu vzdorovali někdy velice výrazně. Pozoruhodné je, že mezi ty nejvíce vzdorovité postavy v písmu patří právě ty postavy nejvíce významné, ke kterým se vracíme jakožto k orientačním osobnostem a jejichž postoje vlastně oceňujeme. Jejich význam pro boží lid byl nezměrný, ale v pozadí se odehrávaly různé zápasy. Nežli se pustíme do toho téma zápasu, začneme z opačného konce, totiž od poslušnosti. Poslušnost je v Bibli nastíněna jakožto určitý výchozí stav. Když na prvních stránkách Bible čteme o stvoření světa, přicházejí na scénu Adam s Evou v rajské zahradě Eden, kde jsou obklopeni vším potřebným životu a v té zahradě mezi četnými bylinami a stromovým se nachází také strom, ze kterého oni nemají jíst. Takhle je jim předložena boží instrukce, z tohoto stromu nejeste, neboli jinak řečeno, buďte poslušní. Buďte poslušní, jakmile tu poslušnost nedodržíte, tak s vámi bude zlé. A jak sami dobře víte, přesně tohle se stane. Adam s Evou tou poslušností pohrdnou, odloží, otestují něco jiného, totiž neposlušnost, okusí to zlo, které je se stromem poznáním dobrého a zlého zákonitě spjato a výsledek je, že opouštějí onu rajskou zahradu. A ten výchozí stav je vlastně narušen a můžeme říci, že neposlušnost člověka vůči Bohu je tím, co nás jakoby vykoplo do naší existence. To, v čem my se nacházíme, je ten stav po zahradě Eden, kdy žijeme

v tom neustálém napětí, v tom neustálém zápase, jak dalece budeme Boha poslouchat. Když pročítáme Bibli dál, tak vlastně zjistíme, že už v těch nejstarších vrstvách je vztah mezi člověkem a Bohem vytýčen právě poslušností Božímu zákonu. Židovství sepisuje velkou řadu textů, které vybízejí člověče, ber ohled na Boha. Neříct se sám sebou, nýbrž choď po Božích stezkách. Ten popis, jak má vypadat život člověka před Bohem, je velmi různorodý, ale pořád se tam opakuje, neříct se jenom sám sebou, ber ohledy i na Pána Boha. Co všechno to znamená, taková poslušnost? No, to je to vyprávění o tom, jak lidé chodí za jinými bohy a neposlouchají Hospodina, jak nedodržují desatero a dostávají se do problému. No, takže ta neposlušnost je líčena jako zdroj neštěstí. Takhle přece člověče nechceš, aby tvůj život vypadal. Velmi to rozpracovává pátá kniha Mojžíšova, která v latině nese ten krkolomný název Deuteronomium, což znamená opakování zákona. A na té páté knize Mojžíšově je hezké, jak ona se snaží spoustu věcí shrnout, nezachází úplně do detailů. Ty jednotlivé předpisy, co a jak má být uděláno, najdeme jinde. Ta kniha, pátá kniha Mojžíšova, neboli kniha opakování zákona, podává poslušnost vůči Bohu v takovém dárkovém balení, pěkně zabalenou, a říká, no to je přece hezké, když posloucháš Boha. To není o tom, že budeš nějak v křeči a ocitneš se někde, kde nechceš být. To, co ti Bůh slibuje a to, k čemu ty se máš přiznat svou poslušností, to je dobrá budoucnost pro tebe, člověče. To je tvůj život v zaslíbené zemi. To je láska k Bohu a láska k bližním, to je touha žít životem požehnaným. Takže poslušnost jako něco velice chtěného, vyhlíženého, žádoucího. Zákon, který má být dodržován, který máme poslouchat, není břemeno, pod nímž bychom se hroutili, nýbrž je to pomůcka, která nám pomáhá dobře projít životem. Můžeme si to představit se situací, kdy se chystáme na výlet a vkládáme si věci do batohu. No tak kdybychom byli ochromeni optikou, je, to bude těžký batoh, když si tam dám ještě tuhle láhev na vodu, a když si tam dám baterku, a když si tam dám náplasti na puchýře, tak to bude jenom a jenom těžší a bude to hrůza. Radši si nic z toho nevezmu, dám to pryč. No, to přece není dobrý postoj, jak se vypravit na cestu. Dobrý postoj na cestu je říct, no, vezmu si ještě tohle, protože se mi to bude hodit a to budu potřebovat. To je něco, co mi ten výlet zpříjemní, ulehčí. No, já nechci jít životem úplně nalehko, protože to mi tu situaci nějakým způsobem nezjednoduší. No, pokud mám dobrou výbavu do života, tak ten život bude snazší. To je poselství páté knihy Mojžíšovi. Člověče, raduj se z toho, že máš Boží přikázání, že máš co poslouchat, že nemusíš začínat úplně od nuly, že tady jsou už vymyšlené parametry, podle kterých lze žít. A je to vyzkoušené, že ten život není marný podle těch předpisů a návodů. Na tuhletu optimistickou koncepci poslušnosti navazuje později Ježíš. Není to tak, že by Ježíš byl nějakým naprosto bezbřehým liberálem. On je mu určitý liberalismus vytýkán, poněvadž přistupuje ke spoustě tradic svobodně, liberálně.
Ale na druhou stranu Ježíš moc dobře ví, co je nosné, totiž ten vztah mezi člověkem a Bohem. A že člověk přece se nemá odstřihnout od Boha a jít si svou vlastní cestou. Má se něco učit, má na sebe přijmout nějaký ten batoh s určitou dávkou výbavy. A proto říká, pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi a já vám dám odpočinout, učte se ode mě, vemte na sebe, a teď tam říká, mé břemeno, protože ono netíží a netlačí. Takže ta výbava, kterou já vám dávám, ano, něco si ponesete, něco musíte přijmout, ale není to proto, abyste se pod tím hroutili, nýbrž aby ta vaše životní pouť byla zdařilá a aby vám na ní nic nechybělo. Stejně tak, když vzkříšený Kristus po Velikonocích vysílá učedníky, to máme na konci Matoušova evangelia, tak jim říká, ať jdou do celého světa, získávají učedníky, ať je křtí. A tak jim říká, učte, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. Rozvíjejte tu koncepci poslušnosti. Předkládejte učení o Bohu, předkládejte evangelium, předkládejte instrukce, co je v životě dobré, ať si to ti druzí poslechnou, ať si to vezmou za své. Takže ta poslušnost je nezbytnou, neoddělitelnou součástí křesťanské víry. To jsme vlastně zdědili z židovství. Ten optimismus, že instrukce zvenčí, které já do svého života přijímám, nejsou devastující, že mě neporazí, naopak, že mě mohou obohatit. Tak, teď jsem mluvil o poslušnosti jakožto o věci kladné, pozitivní. Ovšem může existovat i poslušnost nežádoucí. Kam až má křesťanská poslušnost sahat? Jan Karafiát ve své knize o broučcích sepsal modlitbu broučku, kterou se modlí po ránu. O náš milý Bože, povstali jsme z lože a pěkně tě prosíme. A teď to přijde, dej, ať se tě bojíme. Bojíme a posloucháme a přitom se rádi máme. Slovo bojíme nespojujeme se strachem, nýbrž s úctou, no, s bázní. To bych teď ponechal stranou. Ale to, že tam vložil to slovíčko posloucháme. No, pro Jana Karafiáta byla poslušnost důležitou součástí zbožnosti. Křesťan má být poslušný. No ale odkud až kam? Jaký rozsah má mít poslušnost? V minulosti tomu často bylo tak, že se poslušnosti, povinnosti být poslušný dovolávali různé autority. A nárokovali si svědomí svých podřízených, poddaných, nebo jak to nazveme. Skrze poslušnost je svým způsobem chtěli ovládat. Někdy v dobrém, někdy ve zlém. Typickým příkladem poslušnosti je armáda, vojsko, kde voják musí poslouchat. Poslušně hlásím ta hláška dobrého vojáka Švejka. Právě na té armádě se ukazuje, jak ta poslušnost někdy může být scestná. Poněvadž ta schéma poslušnosti je, že člověk přijme cizí vůli pro sebe, pro své směřování. A v té armádě to musí přijmout bez diskusí. Zatímco, když jsem hovořil o páté knize Mojžíšové, o opakování zákona, o tom dárkovém balení poslušnosti a o Ježíšově přístupu o břemenu, které netlačí, tak tam jde o to, aby člověk tu cizí vůli přijal za svou, aby si ji osvojil, ale ne úkorně, nýbrž jako obohacení pro sebe. Tohle to voják vůbec neřeší. Ten musí vykonat rozkaz, být poslušný a tak dále. Dobrá, v armádě nech to funguje. Problém je, když se to dostává do jiných sfér života. No, pokud politické autority si nárokují poslušnost obyvatel v monarchiích,
Panovník se dovolával toho, že je vladařem z boží milosti, že on má božskou autoritu, že ta jeho moc je podepřena prozřetelností vůli z hůry a takhle vlastně vykonával svou nátlak, svou vládu, nátlak na podané. Totalitní režim je opět poslušnost, zapadni nebo vypadni. Jo? Kdo není s námi, je proti nám. Jo? Ta možnost diskutovat, utvářet společnost jinak byla zatlačená, prostě poslechni, přizpůsob se, tak to má být. My víme, jak to je nejlíp a ty nám do toho nemáš co mluvit. Jo? A úplná tragédie je, když podobná situace nastane v církvi, kdy autority se dovolávají své božské role, svého božského pověření. My jsme přece ti, kteří to vědí líp, my tu Bibli čteme víc, my jsme k tomu byli vybráni, pověření, určeni a vy teď pěkně se zařaďte a poslouchejte nás, nemáte žádný prostor. Přijměte to, co my vám říkáme. Dokud vůdcové vedou dobře, je to skvělé, ale v okamžiku, kdy se jejich vůdcovství promění v nějakou manipulaci, ať už vědomou či nevědomou, tak běda, běda těm, kteří jsou s nimi. Nejlepší v takovou situaci je hlasovat nohama, jako když ten nátlak na člověka je tak horentní, tak obrovský, je nucený k poslušnosti, která se mu příčí, no tak co tam má člověk dělat v takovém společenství. Poslušnost není automaticky dobrá. Není to automaticky ctnost. No, člověk někdy v poslušnosti se může dopustit i zločinu. A dovolávat se toho, jako to dělali nacističtí vojáci, že poslouchali rozkazy, že oni přece byli poslušní a to je správné být poslušný, no to je scestné. Člověk jako nemá být poslušný za každou cenu. Ta poslušnost ho neobhajuje. Navíc představa, že jsou dány jasné instrukce, jasné směrnice, tak ta taky úplně nesedí, protože pro mnoho situací vůbec není dopředu dáno, jak to má být. Křesťanství není fatalistické. Křesťanství odmítá myšlenku osudu, že je dopředu dáno, jak věci mají být. Jo? To, co se má stát, se stane. Ne, nestane se to, co se má stát. Spousta věcí, která se stává, se vůbec neměla stát. Když se doma škaredě pohádáme, tak se to nemělo stát. Jo? Nemělo to být. Jo? Takže to hledání, jak ty věci mají být správné, ta není vůbec snadné a nikdy dopředu není jasné, jak se věci budou vyvíjet. Ten osud tomu my jako křesťané vzdorujeme, my chceme hledat, jak utvářet budoucnost spolu s Bohem právě na tom přijetí vlastní zodpovědnosti. Co je moje cesta? Hledáme svou pozici mezi svou osobitostí a mezi tím, co je dáno tím odkazem předků, co by mohlo působit jako nějaká směrnice, jako příkaz, co by nás mohlo vést k poslušnosti.

Posloucháte Rádio 7, pořad Kudy kam, u mikrofonu Jiří Tengler vás zdraví a povídá si s vámi o tématu víra jako odevzdání, víra jako vzdor. Jak dalece má být křesťan poslušný? Poslušnost je ctnost, něco, co se hodí, ale zároveň není to absolutní ctnost, že bychom mohli říct, poslušnost je vždycky dobrá. Hledáme svou pozici mezi přijetím cizích představ a svou vlastní cestou. Někdy je dobré přijmout cizí návody, jindy je zapotřebí hledat svou vlastní cestu. Tím ukázkovým případem, kdy nejsme tak úplně poslušní, nejsme smíření s tím, jak věci vypadají, nejsme odevzdáni do stavu věcí, nepřijímáme ty věci jako boží stav. Tím ukázkovým případem, kdy to nepřijímáme, vzdorujeme, je modlitba. Modlitba prosebná, modlitba přímluvná. Když vyjadřujeme v modlitbě toužbu po tom, aby se lidem vedlo líp, no tak to znamená, že se jim teď dobře nevede. My chceme, aby došlo k nějaké změně. My nejsme smíření, neakceptovali jsme tu situaci, jaká panuje, a hledáme cestu k tomu, aby se to změnilo. Je tohleto poslušnost nebo neposlušnost, když tvrdíme, že se věci mají utvářet jinak, než jak dosud byly utvářeny. A tady jako veliké povzbuzení nalézám dva biblické texty. Jeden je z první knihy Mojžíšovy z 18. kapitoly, kdy praotec Abraham se doví o zamýšlené zkáze Sodomy a Gomory a začne s Hospodinem smlouvat. Hospodine, zničíš tahle města, jestliže v nich je 50 spravedlivých. Kvůli těm 50 spravedlivým bys je mohl nechat. A jsme řekli, ano, když tam bude 50 spravedlivých, tak zůstanu. A teď se rozvine úžasný rozhovor mezi Abrahamem a Bohem, kdy Abraham pořád tu laťku snižuje a snižuje a Bůh na to přistupuje. No to je handrkování jak na orientálním bazaru, no, kdy se cena tlačí dolů. No, že začne se od 50 a pak 45, 40, 30, 20, 10 a Pán Bůh na to všechno kývne. No, ta výchozí pozice zněla Sodoma a Gomora budou zničeny a pak kvůli 50 nebude zničeno, kvůli 40, 30, 10. Tahle ta možnost věci otevřít před Bohem, hovořit, svěřovat se svými výhradami, se svými vizemi, jak by to mohlo být, tohle je úžasná svoboda víry, která nepřijímá věci tak, jak jsou, nejbrž je chce změnit k lepšímu. To, že i těch 10 spravedlivých, na kterých se Abraham zastaví, nakonec není v Sodomě a Gomoře přítomno, to je jiná věc. Ovšem ta úžasná otevřenost, se kterou se Abraham postaví Bohu a předkládá mu svou vizi, tak ta je z mého pohledu osvobozující. Podobně se zachová v evangeliu žena, která nežije v Ježíšově vlasti, nýbrž pobývá severně v zahraničí v oblasti Sýrie nebo Libanonu, tam není úplně zřejmé. Ta žena je pohanka a potká se s Ježíšem, který odchází navštívit své krajany v zahraničí, v blízkém zahraničí, protože oni potřebují povzbudit, i oni potřebují slyšet, že ta zaslíbení daná božímu lidu Izraeli se naplňují a že to platí i pro ně, i když jsou v cizině. A teď na té cestě cizinou ke svým krajanům je Ježíš zadržen právě tou cizinkou, která nepatří do jeho rodiny víry, ale taky od Ježíše něco čeká, velice na něho naléhá se svou prosbou a Ježíš, jak je zaměřený na tu svoji vlastní národní komunitu, tak říká, ne, já teď na to nemám čas, jo, já se věnuju něčemu jinému. On jí to řekne teda dost drsným způsobem, protože řekne, jako nesluší se dát chléb psům, který je vzán dětem. Ta
soustředěnost na vlastní lid je pro nás trochu zarážející, nicméně taková byla situace v té době. Ježíš to otevřeně říká, jsem poslán ke ztraceným ovcím lidu izraelského, to je ten jeho záměr. Jenže žena, která prosí o pomoc pro svou nemocnou dceru, na Ježíše naléhá, přijme tu jeho poněkud drsnou argumentaci o psech a řekne, no jo, pane, ale tam je přece dost i pro ty psíky pod stolem, oni se nakrmí z těch drobtů, které padají z vrchu. A tím Ježíše úplně vykolejí z té jeho jasně dané orientace na vlastní lid a říkne, jo, vlastně jo, máš pravdu, jako ta boží štědrost je tak velká, že i pro tebe, ženo, existuje slitování. Ta žena nepřistoupila na tu Ježíšovu poměrně příkrou reakci, nebyla poslušná, ne, nesrazila podpatky, jo, jasně, jo, tak mám smůlu, jsem pohanka, nic nedostanu. Naopak hledala důvody pro slitování, ona se dovolávala božího milosrdenství a ty důvody našla, protože toho božího milosrdenství je dost. Tak tento příklad o dvou vzdorovitých prosebnicích, kteří vlastně se nenechali úplně vtěsnat do nějakých kategorií poslušnosti, tak tenhle ten příklad mi dodává chuť se modlit, vznášet své požadavky na Boha, usilovat o to, aby se situace změnila, i když vlastně žádná perspektiva kloudná na změnu není. Říkám si, jak by se asi choval Abraham, nebo jak by se chovala ona kananejská žena, pokud by se ráno pomodlili tu modlitbu z broučku. No? Ať se ti bojíme, bojíme a posloucháme. Já myslím, že by se chovali stejně, protože ta modlitba ještě pokračuje a přitom se rádi máme. Poslušnost není všechno. No, ještě je tady láska. Mít druhé rád a právě z té lásky k blížním jsme schopni překročit různé zaběhané představy a vyjít z mantinelu takzvaně slušné zbožnosti. Tohle je otázka při modlitbě. Když si postavíme před oči Abrahama či onu kananejskou ženu, tak ta modlitba může být nahlížena do jisté míry jako určitý zápas, čí vůle se prosadí. Jestli se prosadí vůle modlitebníková, nebo jestli se prosadí vůle Boží, nebo v případě evangelia vůle Kristova, je to obrovský kus víry. Najít si perspektivu, o kterou usiluji a která se zdá být bláhová, jak je to vůbec možné změnit, co je možné proměnit. Důležité je nestratit ze zřetele Pána Boha a zkoumat, no, co je jeho vůle. Že vlastně Pán Bůh přece nemá radost z toho, když lidé trpí, když město bude zahlazeno tak, že tam přijde o život i spravedlivý. Dovolávat se božího milosrdenství. I ve chvíli, kdy se zdá, že to milosrdenství je kdesi v pozadí a vládnou přísná pravidla nebo vládne hněv, není vždycky snadné se modlit a přimlouvat za druhé, proč by to mělo být jinak, ale ta naděje na slitování, ta tady je. Nepřijmout situaci taková, jaká je, nýbrž hledat její proměnu k lepšímu, tohle je boží cesta.

Posloucháte Rádio 7 s pořadem Kudy kam, vás od mikrofonu zdraví Jiří Tengler. Námětem dnešního povídání je víra jako odevzdání, víra jako vzdor. Dvě pozice lidské duše, jedna pozice, která se svěřuje do boží péče, druhá, která se s Bohem přehandrkuje, protože není spokojená s tím, jak boží svět vypadá. Prozradím vám, že název odevzdání a vzdor jsem si půjčil od německého teologa Dietricha Bonhoeffera, který v první polovině 20. století promýšlel nové souvislosti křesťanské víry v měnícím se světě. Přišel s velice zajímavými myšlenkami, ovšem za druhé světové války skončil v koncentračním táboře, kde byl měsíc před koncem války zavražděn na přímý Hitlerův rozkaz. Ta jeho myšlenka odpor, vzdor a odevzdání, jak patří do života křesťana, je velice, velice zajímavá. Jeho knížka vyšla přeložena i do češtiny Na cestě ke svobodě. A ještě jednu knihu v souvislosti s poslušností, vzdorem a odevzdáním zmíním, a to je knížka od německé myslitelky, nedávno zesnulé Dorothy Seele, která napsala knihu Fantazie a poslušnost. Tam rozvíjí právě dvě varianty toho základního přístupu ke křesťanskému životu. Za prvé je to ta tradiční poslušnost, člověče, dělej, co ti je řečeno, přijmi směrnice od druhých a tak budeš dobrým křesťanem. A nebo druhá varianta, schválně to trochu hrotím, aby to vyniklo, ta druhá varianta je, člověče, uplatni svou fantazii. Buď tvořivý, hledej nové cesty, důvěřuj v tom svém tvoření Pánu Bohu, že On bude s tebou a nenech se úplně svazovat něčím, co ti není vlastní. Bůh pro tebe chce tvoji vlastní cestu. Fantazie a poslušnost. Hodně fantazie museli prokázat boží pracovníci, boží proroci, vyslanci, služebníci, kteří jsou v Bibli povoláváni k nějakému zvláštnímu úkolu. Poněvadž oni se ocitají na rozhraní, kdy dosavadní poslušnost nestačí. Tím, že před nimi stojí nový úkol, tak oni budou muset uplatnit svoji fantazii. Oni nemůžou se spolehnout na řešení, která tady byla. Nemají odkud čerpat, oni musí tvořit. A to tvoření je spjato s rizikem omylu, že udělají něco špatně, zákonitě, že jim nebude okolí rozumět. Že se postaví do pozice solitéra, který není vlastně ani na jedné straně pořádně, který lidem předkládá boží výzvy, s nimiž se lidé úplně ne vždy stotožňují. A na druhé straně není ani úplně ten člověk s Bohem, protože je to člověk, není to Bůh. Takže je to boží reprezentant, který ale zůstává člověkem mezi lidmi, je to nepohodlná pozice a ti boží služebníci jsou si toho dobře vědomi. Zde bych vás rád odkázal na řadu biblických míst, takových pěkně šťavnatých, o tom, jak jsou povoláváni boží služebníci. Prorok Jeremiáš, když je povoláván, tak ho Bůh ujišťuje. Je to v první kapitole Jeremiášově. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo, dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě národům za proroka. No to povzbuzení, jdi do toho, Jeremiáši. A co na to, Jeremiáš? Na to jsem odpověděl, ach, panovníku, Hospodine, nevím, jak bych mluvil, jsem přece chlapec. Já nemám tu výbavu na to, na to nestačím. Nemůže se odvolat na nic z dřívějška. Bude muset přijít s něčím novým. Spoléhat na Boha, že mu to Bůh dodá. On to neodvodí z ničeho dosavadního, z žádné poslušnosti. On s tím bude muset začít od nuly. A jak pokračuje dál biblický text? Ale Hospodin mi řekl, neříkej, jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš a všechno, co ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě. Je výrok Hospodinův. Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se mých úst. Pak mi Hospodin řekl, hle, vložil jsem ti do úst svá slova, hle, tímto dnem tě ustanovuji.
Jeremiáš je vyslán, stává povzbuzení, že Bůh bude s ním a v tu chvíli nemá nic jiného. Jenom tu jistotu Boha, že bude s ním. Žádné pravidlo, žádnou instrukci další. Nýbrž hledej, uplatni svou fantazii, já budu s tebou svým duchem. Já se nedivím Jeremiášovi, že vzdoroval Bohu, že na to neskočil hned, protože to není snadná výzva. Zastat se Boží pravdy vůči většině. Podobně to prožívá i prorok Izajáš, akorát Izajáš je oproti Jeremiášovi, který je takový zemitý, drží se při zemi, tak Jeremiáš je hlavou v oblacích trochu. On to promýšlí ve velkých souvislostech a hledá takové kosmické perspektivy. Izajáš 6. kapitola. Toho roku, když zemřel král Uziáš, spatřil jsem panovníka. Vidíme, že je to přelomová situace. Skončila vláda jednoho panovníka, situace se mění a tedy Izajáš cítí, je třeba něco dělat, je třeba tu novou situaci nově uchopit. A spatřil jsem panovníka, seděl na vysokém a vzlostném trůnu, ale mi ho roucha naplňoval chrám, nad ním stáli serafové, volal jeden k druhému, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupu, celá země je plná jeho slávy. Tahle ta serafínská písnička přešla do bohoslužebného zpracování, častokrát se v ní vracíme. Od hlasu volajících se pohnuli podvaly prahu a dům se naplnil dýmem. I řekl jsem, bědami jsem ztracen, jsem člověk nečistých rtů a mezi lidmi nečistých rtů bydlím a spatřil jsem na vlastní oči krále, Hospodina zástupu. Podobnou bázeň jako Jeremiáš prožívá i Izajáš, akorát ji líčí jinak, má to podobu audience v nějakém nebeském trůním sále. Já nejsem schopen mluvit, nemám tu dostatečnou výbavu k tomu, abych Bože tebe reprezentoval. A jak to pokračuje dál? Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, který vzal kleštěmi z oltáře, dotknul se mých úst a řekl, hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. V tom jsem uslyšel hlas panovníka. Koho pošlu a kdo nám půjde? Řekl jsem, hle, zde jsem, pošli mne. Odpovědi lidi a řekni tomuto lidu. Izajáš zažívá proměnu. Ta počáteční bázeň, strach, obava z vlastní nezpůsobilosti je díky Bohu proměněna. Jeho vzdor, já na to nemám, je zatlačen do pozadí tím, že je vlastně přemožen tou důvěrou, že s Bohem to půjde. S Bohem to půjde. Mohli bychom hledat i další příklady zdorovitosti, kdy proroci odmítají plnit úkol. Někteří jsou v tom velmi, velmi tvrdošinní. Tím nejznámějším je zřejmě prorok Jonáš, který Boží výzvu plně ignoruje. Prchá na opačnou stranu, než má vůbec jít přes moře a skončí v mořských vlnách, až když se pak dostane na břeh, tak na druhý pokus opět s velkou nevolí tu Boží výzvu poslechne a ono to probíhá hladčeji, než se Jonáš zprvu obával. Tak zase ta perspektiva, že s Bohem je to možné, no, to půjde. Dalším, kdo z Bohu vzdoruje a jehož jméno by tady mělo zaznít, je prorok Mojžíš. Ten největší starozákonní prorok, zákonodárce Izraele, ten, který sepisuje právě tu sbírku přikázů a zákazů, ten, který vlastně je dodavatelem materiálu pro poslušnost, kdo ukazuje Izraeli, čím se má řídit. Tak i tento prorok na počátku je velmi vzdorovitý. Známá příhoda s hořícím keřem, kdy Mojžíš, který se vlastně odstřihl od své minulosti, chtěl zapomenout na všechno, co bylo, uteče do nějakého pohraničí a tam žije ne životem Izraelce, ale životem Egypťana. Zamaskuje úplně tu svoji původní totožnost, nicméně neunikne své minulosti, neunikne své příslušnosti k Božímu lidu a setká se s Bohem, který k němu promlouvá z hořícího keře. Mojžíš je zaražen tímto zvláštním úkazem a Bůh říká Mojžíšovi, ty půjdeš a vyvedeš můj lid z otroctví. A na to Mojžíš reaguje úplným gejzírem námitek.
snese řadu důvodů, proč to není možné, proč on to nemůže dělat. Je to série důvodů, ne, nejde to Bože, nejde to Bože. A Pán Bůh ho vždycky přesvědčuje, vždycky mu to nějakým způsobem rozmluví, řekne mu, podívej se, tyhle ty argumenty, ne, neber to jako úplně směrodatné, ale s novým zase, vzdorem přijde Mojžíš a vygraduje to, když Mojžíš Hospodinu namítal, prosím panovníku, nejsem člověk výmluvný, nebyl jsem dříve a nejsem ani nyní, když ke svému služebníkovi mluvíš, mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Někteří to vykládají, že měl nějakou řečovou vadu, že koktál, jo, že se styděl vystupovat před lidmi, že se to nehodilo. Snese kdejaký argument, aby unikl před tím úkolem, poněvadž právě ta cesta do nového, to hledání nových pozic, nových výrazů, formulace, co teď bude zapotřebí dělat, je velice ošemetná. Řešení se najde, Mojžíš dostane tlumočníka, což bude jeho bratr Aaron, který bude přednášet ta boží stanoviska, která přijme Mojžíš, tak Aaron je bude přednášet po té, co mu je Mojžíš svěří, a Aaron je bude přednášet lidu. Mojžíšova situace jakožto prostředníka mezi člověkem a Bohem je velmi, velmi obtížná. To, co jsem zmiňoval u ostatních proroků, najdeme ještě silněji, ještě výrazněji u Mojžíše, protože Mojžíš toho prožije hodně s božím lidem. Ten jeho příběh je vlastně nejkošatější, takže těch třecích ploch se tam najde dostatek. A stálo by za to udělat takový jejich katalog, kolik těch situací, kdy Mojžíš je mezi mlýnskými kameny, na jedné straně lid, který je nespokojený s tím, co se děje, s tím, čemu je Mojžíš vede, a na druhé straně Bůh, který Mojžíše pověřuje, jo, starej se o ten lid. A Mojžíš není spokojený s tou svou pozicí a je z ní dosti nešťastný. Jsou naříkavé modlitby, protože proč mi to děláš, proč to musím zrovna já řešit, já to nechci dělat. A v jednu chvíli dokonce to úplně vygraduje a Mojžíš říká, mi raději zabij, než abych se o tohle staral. Je toho na mě moc, ten lid je vzdorovitý, tamhle jim vadí hořká voda, tam, že nemají co pít, že nemají co jíst, že jsou za nimi Egypťani, furt něco, jo, a co já s tím? Ne, stop, Bože, raději mě zabij. Okamžik, kdy člověk se chce vzdát svého vlastního života, situace, kdy je tak zoufalá, těžko se o tom mluví a těžko se to posuzuje u lidí, kteří se v takových momentech ocitnou. Nicméně v tom biblickém příběhu Hospodin zase ujistí o své podpoře Mojžíše, že to půjde, že ta cesta fantazie, vytváření nových možností, nových postupů není zavřená, že je nadějná, je otevřená, trvá dál. Podobnou modlitbu jako Mojžíš, modlitbu zoufalého člověka, který si přeje zbavit se života, pronáší druhý z největších proroků starého zákona Eliáš, který žije mnoho, mnoho staletí po Mojžíšovi už v době královské, kdy králové severního království hodně vzhlížejí k okolním národům a jejich věrnost Bohu Hospodinu není příliš velká, oni velice rádi absorbují cizí náboženské vlivy. Tím bojovníkem proti cizím kultům je prorok Eliáš, který se dostane do konfliktu s královskou rodinou a prchá před pronásledováním po jednou z velkých konfliktů. Má pocit, že je na všechno sám, že ten jeho boj je márný, co se děje. Takže prchá do ústraní. Tam čteme, je to v první knize královské 19. kapitole, Eliáš sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři, mimochodem keř, to je jak s tím Mojžíšem, trnitému keři a usedl pod ním, je přál si umřít. Už řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Eliáš má poslání svědčit o Bohu, ale zároveň to poslání je děsivě velké, naráží na odpor, handrkuje se s Bohem o to své poslání a
připadá si v bezvýchodné situaci. A tady na tuhle tu námitku, na tuhle tu drtivou prosbu, Bůh reaguje, že Eliáše posílí, dopřeje mu najíst, napít se, dá mu nový směr. Eliáš pak putuje dál a pak se setkává v takové velice dojemné scéně s Bohem, který nevystupuje jako Bůh mocný, hlasitý, který by tříštil skály, nýbrž Bůh, který promluvá tichým hlasem a ujišťuje Eliáše o tom, že ta cesta dál vede a že díky Bohu je možná, že na to není sám a že ta budoucnost bude dobrá a že se díky Boží fantazii a díky fantazii, kterou rozvine Eliáš, naskytnou ještě další možné kroky a ta budoucnost se otevírá. A úplně na závěr bych do souvislosti s těmito dvěma božími proroky, kteří tak vehementně vzdorovali Bohu, totiž s Mojžíšem a Eliášem, s těmi dvěma největšími proroky ve Starém zákoně, spojil jeden příběh z Nového zákona. Takový příběh, nad kterým trošku kroutíme hlavou, nechápeme, co přesně znamená, totiž příběh o Ježíšově proměnění nahoře. Evangelisté svorně líčí, že Ježíš vzal nejbližší své učedníky, vypravil se nahoru do ústraní a tam byl před jejími zraky proměněn. Jeho tvář zahařila najednou. A co je pozoruhodné, že Ježíš tam rozmlouvá s dvěmi osobami, a to je právě Mojžíš a Eliáš. Oni mluví s Kristem o jeho budoucí cestě. O jeho exodu doslova píše evangelista Lukáš. O tom, co má Ježíš před sebou. Já jsem přesvědčený, že to nebyla nějaká teologická debata o tom, jaký je Bůh, nebo nějaká teoretická rozprava na biblické téma. Ne, to byla perspektiva Ježíšova dalšího údělu. Že on půjde do srážky. To čeká to, co zakoušeli Mojžíš s Eliášem tak dobře. Jo, to byli ti největší experti na pozici opuštěnosti, kdy je člověk mezi lidmi a mezi Bohem ve zcela drtivé pozici. Jako si ani na jednu stranu nepatří úplně. Zároveň musí tu svou roli sehrát, aby pomohl, aby zblížil obě dvě ty strany. Tohle má Ježíš před sebou. Bude tam lidská nevole, bude tam i ta opuštěnost od Boha, nejasnost, co bude dál. V Getsemanské zahradě Ježíš říká, má duše smutná až k smrti. Jo, to je to, co zakusili Eliáš i Mojžíš. Ale on na to je připravený, protože tito dva lidé, kteří se dostali do konfliktu s Bohem, do vzdoru, s ním o tom rozmlouvali na hoře proměnění a díky tomu Ježíš ten svůj zápas vedl tak, jak ho vedl a na jednu stranu šel tou cestou poslušnosti a otce svěřil se do jeho náruče, ale také tam je přítomný ten vzdor a nesmířenost s tím, jak to je. Bože můj, proč jsi mě opustil? Poslušnost a fantazie. Ta fantazie sahá za poslušnost, překračuje ji a vlastně bylo úplně mimo veškerou lidskou fantazii, že by mrtvý mohl být vzkříšen. Tohle není poslušnost, tohle je Boží nové dílo, které podněcuje i naši fantazii, že po těch karambolech, katastrofách, všemožném krachu, který nás v životě potká, je tady ještě Boží budoucnost, která nemůže být odvozena z toho, co bylo. Nýbrž je to budoucnost, kterou Bůh tvoří díky své fantazii, podněcuje naši fantazii a to je důvod, proč my doufáme a proč se modlíme za druhé, poněvadž není všem konec. A tím se s vámi loučí Jiří Tengler z Rádia 7 a přeji vám dobrou budoucnost, Pane Bohem.

sobotu 10. října jste si naladili večerní vysílání Rádia 7, který vás bude až do dnešní půlnoci provázet Pavel Kohl. V této hodince nás čekají střípky z nejrůznějších magazínů, které zazněly v tomto týdnu, a jaké další pořady jsou připraveny. Poklady z archivu, to je každotýdenní pozvánka k poslechu starších nahrávek, které by mě neměly zapadnout. Od 19 hodin se tedy nechte pozvat k poslechu pořadu s podtitulem Ježíš v nás. Archimedes se zapsal do dějin jako fyzik, matematik, astronom či vynálezce. Ale jako také je také znám výrokem: dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu celou zemí. Jemu se v Syrakusách tento bod objevit nepodařilo. My ho pro svůj život najít můžeme. Poslechněte si více v pořadu Doteky od 20 hodin 15 minut. Legendární nástroj Hammond pod rukama japonské hudebnice Akiro Tsuruga ožije jazzovými standardy i jejími vlastními skladbami v 21 hodin. V relaci Séla se ve 22 hodin vypravíme společně s evangelistou Matoušem a knihou Přísloví za vinaři a také za madam Moudrostí a madam Hloupostí. Mnozí z nás si kolem své víry postavili složité systémy názorů a pravidel, za které se dnes možná spíše stydíme a nepouštíme do nich návštěvy. Co když je ale právě tento pocit trapnosti a chaos začátkem něčeho hlubšího? To je pozvánka k poslechu páté části série Lepší pochyby, kterou naladíte v pořadu a podcastu Překročit hranice v 11 večer. Povzbuzování je dnes trochu věda. Mluví se o poměru pochval proti kritice, o formě, jak je vyjadřovat, a v poslední době i o tom, že moc pochval taky působí nejistotu, respektive sebejistotu podmíněnou. Jak se tedy k chválení postavit a co je skutečným povzbuzením, o tom bude řeč v další relaci Klika. Petr Hůšť dostane slovo po 11:30. Tolik pohled na dnešní večerní vysílání. Vybírejte, nechte se inspirovat.

John Foreman spojil síly s Lorraine Daigle a natočili píseň Place Called Earth, místo nazvané Zemí. Je to místo, na kterém žijeme a zároveň máme spoustu možností, jak je naplnit a využít. Například stavět boží trůn.

0: Skupina Hillsong United, australská worshipová skupina, zpívala o zázracích, o tom, jak můžeme v boží lásce, v božím pohledech, v božích zázracích vidět tu jeho milost, to, jak je a být v úžasu.
1: Jako člověk si žil mezi námi, snášel z těžkosti strach a taky pády. Matka Maria ti slzy utírá, to nic není. Vždyť každé dítě pláče, když chodit

0: Posláním Křesťanské akademie mladých je připravit mladé vedoucí k naplnění Kristova poslání skrze místní církev. Jedním z nástrojů vedoucí k naplnění tohoto poslání jsou takzvané kontaktní outreach programy. Ten, který je spojen s Ultimate Frisbee, představí jeho vedoucí Tomáš Toušek.
1: EdSport je vlastně outreachový program, konkrétně můžeme říkat kontaktní nebo vztahový, to znamená program pro mládeže, kde se vlastně snažíme propojovat lidi zvenku, mimo církev, s lidmi z církve, z mládeže, aby vzájemně vlastně tady konkrétně dělali sport, nějakou aktivitu, které se společně věnují, která je baví a mohli vytvářet vztahy. Zároveň se mohli sdílet i o víře a dál tohle to mohli rozvíjet potom v návaznosti na mládeži.
0: Shrnuje vedoucí služby Edge Sport pod Křesťanskou akademií mladých Tomáš Toušek. A u vzdělávání mladých můžeme ještě chviličku zůstat. Srozumitelný podcast o křesťanské víře, církvi, Bibli i osobních zážitcích s Bohem. To je podcast Grow Up. O způsobech povzbuzování k růstu hovoří autor podcastu Honza Herman.
2: My ten název vlastně můžeme vnímat z dvojí roviny, protože my se snažíme, aby náš podcast mohl být jak pro věřící publikum, tak i pro to nevěřící. A když vlastně se bavíme o té věřící části našich posluchačů, řekl bych, že je to většina, tak vlastně povzbuzujeme je k růstu tím, že vlastně jim dáváme mimo jejich standardní čas možná nějakého vyučování třeba v neděli během bohoslužby, případně během setkání mládeže, jsou to třeba mladší posluchači, tak aby měli i nějaký další zdroj a mohli mít další důvod k tomu zamyslet se nad vertikálou svého života, to znamená stáhnout trochu své vnímání Pánu Bohu. Ale zároveň musím říct, že se snažíme motivovat právě k tomu růstu vzhůru i ty, kteří nás poslouchají z těch hledajících nebo dosud neobrácených lidí a možná jim jenom ukázat, že je potřeba taky občas podívat se vzhůru a růst tím směrem a možná srozumitelně se o tom něco rozvědět a přemýšlet nad tím.
0: Konstatuje Honza Herman, autor podcastu Grow Up, který si můžete vyhledat na nejrůznějších podcastových platformách nebo na stejnojmenném Instagramovém profilu.

0: Čím žijí evangelíci v Bruntále a v čem je život tohoto společenství specifický, to prozradí Jana Peřtová, jáhenka farního sboru Českobraterské církve evangelické v Bruntále.
1: Já si myslím, že v tomhle jsme relativně na začátku, i když některé věci už se podařily. A myslím, že to úplně nejdůležitější v oblasti solení ve městě je, když se nám podaří propojit církevní společenství mezi sebou. Bruntál v tomto ohledu má takovou nešťastnou minulost, protože tady se narodilo několik takových živých charismatických společenství. Mnoho z nich mělo taky co společného s naším sborem, protože buď lidi, kteří u nás byli nebo prošli tím naším sborem, se pak stali toho součástí. Ale řada z těch společenství nebo těch různých vlivů, dá se říct, buď svoji činnost ukončila, nebo se stalo něco opravdu zlého, co se samozřejmě, když jde o křesťany, velice snadno rozšíří. Takže křesťanství má v Bruntále, když to řeknu jednoduše, špatnou pověst. A to doslova. Takže těch světýlek, které teďka se snažíme rozsvěcet, není mnoho, ale snažíme se je dělat tak, aby lidé pochopili, že křesťanství je bezpečný prostor. Začali jsme a doufejme, že to budeme opakovat loni na Vánoce. Pořádali jsme na Boží hod bohoslužbu na ledě. Říkali jsme tomu Boží hod na ledě, abychom někoho nevyplašili. Náměstí bylo plné lidí a ty ohlasy byly moc příjemné a pěkné, tak jsme se technickými službami, které provozují ledovou plochu přímo na náměstí jednou do roka, zhruba 2-3 měsíce, tak jsme se s nimi domluvili, že bychom rádi tady z té věci udělali takovou bruntálskou tradici, že se bruntálští křesťané, nekřesťané sejdou na Boží hod a budou spolu zpívat, budou spolu trávit čas třeba nad něčím dobrým a zabruslí si a taky uslyší nějakou dobrou zprávu, kterou budou moc přijmout, přestože třeba věřící nejsou. Tak to je taková věc, která, myslím, nás tak nějak inspiruje a žene. No a teď máme takových pár nových aktivit, kterými doufáme, ale jsme opravdu s nimi na začátku, se nám taky podaří trošku rozšířit tady tu hladinu bruntálskou. A to jsou aktivity, které nejsou prvoplánově křesťanské. Začali jsme aktivitu 3 v jednom, což je cvičení pro ženy. Začali jsme minulý týden, takže jsme opravdu na začátku, ale chtěla bych všechny, a nemusí to být jen ženy, pozvat, kdo by se chtěli protáhnout v klidném prostředí uprostřed našeho zborového domu. Tak je to vlastně cvičení založené na dechové gymnastice a možná připodobnila bych k Pilates a součástí toho cvičení je také meditace nad Božím slovem v současné době nad knihou Genesis a první epitolou Janova evangelia.
0: Říká Jana Peřtová, jáhenka farního sboru Českobraterské církve evangelické v Bruntále. O životě i aktivitách tohoto společenství se můžete dovědět více při návštěvě webových stránek www.bruntal.evangnet.cz. A hlas Jany Peřtové můžete zaslechnout i v následující písni, inspirované žalmem 143. Hašmieni baboker chazdecha, kibecha batachti, hodieni derach zuelech, kielecha, kiasa.

poslouchej, Bože, moji modlitbu mé prosby, prosím, popřej sluch, odpověz mi ve své věrnosti, své spravedlnosti. Jsem tvůj služebník, nebuď mě na soud. Nikdo z živých není v bránu před tebou.

0: vůli, prosím, nauč mě a strápení, strápení vyveď mě. Vyslyš mě dřív.
1: Vyslyš mě dřív.

0: ken chazlecha.
1: Ukaž cestu po níž vyšel.
0: Kibecha batachty.
1: Do pisu duši vzít.
0: Zhodieni derech zuelech. Ki elecha nasáhnu naši.
1: Vyslyš mi dřív, než ztratím dech. Neskrývej přede mnou svůj tvář. Kež ráno uslyším v lásce tvé. Jsi má jediná, jediná naděje.
2: Ještě jedno pozvání je před námi. Během minulého víkendu odstartoval v Ostravě v pořadí 13. ročník Temple Festu. Proč festival stojí na myšlence komponovaných večerů slova a hudby, osvětluje organizátor Tomáš Bartonec.
3: Osvědčilo se nám to. Samozřejmě není to jenom tohleto, máme i jeden třeba jenom koncert, který není komponovaným večerem. Nicméně jsme zjistili, že publikum v téhleté rychlé době není třeba schopné ustát nebo usedět. Třeba jeden velký koncert, třeba 50-minutový a potom 50-minutovou přednášku a potom další koncert. A že ten mix třeba dvouhodinového pořadu, kde se střídá mluvené slovo s hudbou, tak dokáže být pro spoustu lidí zajímavější, možná, že i jakoby rychlejší v určitém smyslu, že dokáží udržet tu pozornost a tenhle ten typ pořadu se získávat možná větší popularitu než jenom koncert nebo jenom přednáška.
2: Tolik Tomáš Bartonec, organizátor ostravského festivalu Templefest, do jehož programu můžete nahlédnout na webu www.templefest.cz.

Všechno tobě náleží, v tebe doufám, v tebe věřím. Polská skupina Ovca, vystřídají je srbští Daniel i Prateli. Po 19. hodině nás čekají poklady z archivu a téma Ježíš v nás.

Vítám vás u poslechu dalšího pořadu, ve kterém budeme pátrat v hlubinách našeho zvukového archivu. Skrývá tolik věcí a záznamů, až jsem někdy sama překvapená, na co narážím. A většinou si vzpomenu, jak jsme to či ono natáčeli, čímž chci vlastně říct, že dost pamatuju. Dnešní spojující téma všech příspěvků je velmi jednoduché. Je to Ježíš sám. Jeho dílo, působení a vliv, jeho záměr s námi. A hned po úvodní písničce vám nabídnu záznam pořadu Zadáno pro dámy, který před 15 lety pro vysílání čerstvě narozeného Rádia 7 připravovala Marie Fridrichová. Klidnou hodinku vám od mikrofonu přeje Kateřina Hodecová.

0: Maminko, to je pět tebe.
1: Krásné dubnové dopoledne přeji všem posluchačům Rádia Proglas. A to nejen dámám, ale i pánům, kteří mají odvahu poslouchat ženské povídání na biblické téma. Má milá, máte na jaře také takový pocit, že musíte strčit ruce do hlíny, něco okopat, něco zasadit a hlavně doma něco změnit? Ano. Tohle je naše ženská specialita a když už zrovna nepřesouváme nábytek, tak aspoň gruntujeme a upravujeme zahrádky, truhlíky nebo květináče. A to je moc dobré a já vám přeji, aby se vám při vší té jarní činnosti poslouchalo Boží slovo ještě lépe než kdykoliv předtím.

0: Sledujete-li naše programy pravidelně, mohla jste vystopovat určitou spojovací linku, kterou je praktický život s Pánem Ježíšem, bydlícím v našem srdci. Aby Ježíš mohl bydlet v našem srdci, aby skrze nás mohl jednat, musil si naše srdce sám nejprve vyčistit a dál ho postupně čistí svou krví, kterou vylil na Golgotském kříži. Vidíte, i Ježíš s námi provádí gruntování. Mají všichni lidé automaticky správný vztah k Bohu? Ježíš říká, že ne. Dokonce i Izraelcům, kteří na rozdíl od pohanských národů byli vyvoleným lidem a uznávali jediného Boha, řekl, že podmínkou, aby patřili tomuto Bohu, je jejich vztah s ním, s Ježíšem.
1: Kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě. Neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ďábel a vy chcete dělat to, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestal v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože lhář a otec lži. Já mluvím pravdu a proto mi nevěříte. Kdo z vás mě usvědčí z hříchu? A mluvím-li pravdu, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, slyší Boží řeč. Vy proto neslyšíte, protože z Boha nejste. Jan 8, 42 až 7.
0: Tohle jsou velmi silná slova, kterými Ježíš sám jakoby rozdělil lidi na dvojí původ. Na ty, kteří milují jeho, Ježíše, a tak také slyší Boží řeč, a když ji slyší, potom ji i poslouchají, a na ty, kdo Ježíše nemilují a proto nemohou snést jeho slovo. O těch pak sám Ježíš říká, že jejich otec není Bůh, ale ďábel. Ježíš nedává žádnou třetí možnost. A tohle je vážná věc. Já věřím, že většina z vás, kteří nás posloucháte, milujete Pána Ježíše, slyšíte jeho slovo, které je zapsané ve Starém i Novém zákoně a následujete ho. Jenže třeba nás dnes poslouchá i někdo, kdo nemá jasný vztah k Ježíši Kristu. Možná jste naladila úplně náhodně a vůbec nejste křesťanka. Možná se hlásíte i k určitému křesťanskému směru, ale jsou vám bližší jiné důrazy než Ježíš. Je mi to moc líto, ale já pro vás opravdu nemám nic, čím bych vás právě nyní mohla ochlácholit. Ježíš své posluchače nechlácholí. Naopak, Ježíš říká velmi jasně, pozor, jde o všechno. Buď budeš žít v mém království, které ti dá věčný život s jediným Bohem, anebo budeš v ďáblově království. Protože naši posluchači jsou většinou věřící, podíváme se, co se stalo, když jsme přijali Pána Ježíše za svého spasitele. A vy, která jste naladila náhodně, přemýšlejte. Když Ježíše pozveme do svého srdce a dáme mu k dispozici svůj život, dostáváme od něho jeho ducha, ducha svatého. Jeho duch začne sídlit v našem duchu a pokud ho my neuhašujeme svými hříchy, začne nás propojovat s těmi, kdo také v Ježíše věří. Tomuto propojení se říká církev. A apoštol Pavel ji definuje jako anatomické tělo.
1: Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být součástí těla. Ani oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Bůh zařídil tělo tak, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy zhodně pečovali jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás jedním z jeho údů. 1. Korinským 12. kapitola 12 až 27.
0: Má milá, možná jste si právě odskočila od řezu plného špinavého nádobí. Možná jste na tom okapánek lépe a v kuchyni vám jemně šumí myčka, ale vy se chystáte na okna. A v tuto chvíli si připadáte jako ta nejnepatrnější a nejzbytečnější bytost na světě. A vidíte, jestli máte v srdci Pána Ježíše, pak jste údem jeho celosvětového těla. Vaše potřeby jsou v jeho království stejně důležité jako potřeby královny Alžběty ve Velké Británii. A bez vašich darů se jeho království nemůže obejít. Jediné, co od vás Pán za to žádá, je, abyste ho milovala nade všechno a abyste milovala i ostatní, co se k němu skutečně hlásí.

A jsme u maminy. Vzpomínáte si, že jsem před časem inzerovala iniciativu mladých žen na Slezsku, které se chtějí vzájemně pozbuzovat občasníkem na plný úvazek mamina? Tento nápad dostal již přesnou podobu. Na plný úvazek mamina vychází jako dvouměsíčník křesťanského sdružení Jochebed a mladé ženy v něm řeší to, co je nejvíc pálí. Zajímat se o takovou iniciativu, i když ji nevymyslelo právě moje společenství, je podle mého názoru přesně to, čemu říkáme fungování těla Kristova. Je krásné objevovat, že v Kristu mám přítelkyně a sestry po celé republice. Sestry, které mají stejné problémy jako já a řeší je s Bohem. A to je možná ta správná otázka pro vás, má milá neznámá, která jste naladila jen náhodně a o Ježíši Kristu jste zatím příliš nepřemýšlela. Nechtěla byste mít také přítelkyně a sestry po celé republice?

Ať je Pán Ježíš s vaším duchem. Dvouměsíčník sdružení Jochebed na plný úvazek Mamina získáte na adrese Petra Hudziecová, Bystřice nad Olší, číslo 1119, poštovní směrovací číslo 739-95. Petra Hudziecová, Bystřice nad Olší, číslo 1119, 739-95.

0: Bůh je v mém životě, v mém dýchání, v mém chození, v mém spánku, v mé práci. Znělo v písni Tima Hughese. Ve vztahu s Bohem skutečně můžeme zažít těžko popsatelné prostoupení. Jehož důsledkem je nejenom krásný pocit, to by bylo zoufale málo, ale skutečná proměna smýšlení, vnímání a také proměna charakteru. Protože když přizpůsobíme svoje cíle a přání těm božím, ne z donucení, ale protože opravdu chceme, musí to mít vliv na to, jak se chováme a mluvíme. Jsme přece jeho dílo, čteme v Bibli. A o tom je také následující zamyšlení Karla Fridricha.
1: Posloucháte Radio 7.
2: Jedním z mých oblíbených veršů je text Efeským 2. kapitoly. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tento verš mě vždy povzbudí a ukáže, že tu na zemi nejsem náhodou, ale Bůh má se mnou plán. Tato skutečnost má však dvě strany mince. Jednou je to, že si mne Bůh vybral k nějakému úkolu a nejsem tedy zbytečný a nepotřebný. Druhou stranou je, že se ode mne očekává, že budu něco dělat. Kolikrát plánujeme a vymýšlíme, jak být dobrými křesťany. Chceme se Bohu zavděčit a tak hledáme, jak to udělat co nejlépe. Ale tady apoštol Pavel říká, že ty dobré skutky, které máme dělat, jsou již připravené. Na nás je, abychom je objevili a vykonali. Dá se říci, že přijetím Krista jsme se ocitli v takové napínavé bojové hře. Znáte ty táborové hry, kdy jste vyslaní do terénu a hledáte fáborky, u kterých je skryta šifra či úkol? Někdy je třeba najít různé indicie nebo přijdete ke stanovišti, kde je třeba odpovědět na záludné otázky. Život s Bohem je vlastně také taková bojovka. Je zde Bůh, který naplánoval trasu a cíl, to je jeho království. Ale jak se tam dostat? Potřebujeme projít trasu, kterou on připravil. Na této trase jsou různá stanoviště, kde se plní úkoly. Ale u těchto stanovišť jsou často odkazy na další směr. Někdy však jdeme a vidíme jen fáborky s jeho znakem. Z toho nám vyplývá, že není možné jít s kratkami, protože bychom mohli minout nějaký kontrolní bod anebo zcela zabloudit. Není na nás vymýšlet svou trasu. Vše je již připraveno. Zní to celkem zajímavě a dobrodružně. Osobně se mi tento koncept líbí, protože mám rád výzvy a řešení těžkých úkolů. Zpočátku jsem měl problém pochopit druhou část verše, kde se hovoří o dobrých skutcích, které mám konat a které jsou pro mě již připravené. Pokud je něco, co musím, anebo co bych měl udělat, pak to není dobrovolné a jaksi se v tom nemůže projevit moje dobrota. Později jsem si uvědomil, že se nejedná o mou dobrotu, ale o to, že ty skutky, které Bůh připravil, jsou dobré ve své podstatě, protože jsou od Boha. Nejlepším příkladem, jak to pochopit, je pro nás Pán Ježíš Kristus. Od něj se můžeme učit, co znamená v praxi naplňovat tento verš. Jeho služba na zemi byla výjimečná a nám dává jasný příklad. On přišel, aby naplnil vůli svého otce. I on objevoval skutky, které pro něho Bůh připravil. To byl důvod, proč trávil tolik času na modlitbách. Při rozhovoru se svým otcem zjistil, co má kdy dělat a kam má jít. V Janově evangeliu říká, musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Zde dokonce hovoří v množném čísle. My musíme konat. Nejen on, ale i my, jeho učedníci, musíme konat vůli toho, kdo Ježíše poslal. A všechno, co Ježíš dělal, bylo potvrzením, že nepřišel sám od sebe, ale je povolaný Bohem. Když se ho jednou farizové ptali na jeho původ, odpověděl. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě otec poslal. Na jiném místě pak říká, Nečiním-li tyto skutky svého otce, nevěřte mi. Pro Ježíše byly skutky, které pro něj Bůh připravil, potvrzením, že přišel od Boha. Důvěryhodnost Ježíšovy služby byla právě v těchto skutcích. Proto i naše důvěryhodnost jako Kristových učedníků je založena na tom, zda konáme to, co Bůh připravil. Nejedná se o naše skutky, které nás napadnou, ale o skutky, které pro nás Bůh již před stvořením světa připravil. V tomto světě je obrovské množství myšlenek a nápadů. Lidé kolem nás jsou ochotni věřit čemukoliv, pokud to zní lákavě a zajímavě, ale hlavně, když z toho mají nějaký zisk. Ale skutečné křesťanství, které má moc zasáhnout, je založeno na Boží moci a ta se zjevuje právě skrze Boží skutky. My se tak stáváme prostředníky Božího působení. Pokud nečiníme jeho skutky, nemůže Bůh skrze nás jednat. Když se vrátím k obrazu bojové hry, tak když jste mimo trasu, nenaleznete další lísteček s informacemi, kam jít a jak pokračovat. Musíte se vrátit k poslednímu bodu a pak opět vykročit. S Božím jednáním je to někdy podobné. Když nevíme, jak dál, je dobré se zastavit a dát si čas k modlitbám a hledání Boží vůle. Možná se budeme muset vrátit zpět k místu, kde k nám Bůh mluvil, abychom dostali další informace a mohli znovu vykročit. Někdy to ale není možné. V takových případech nás Duch Svatý navede nejkratší cestou do Boží vůle. Nebývá to většinou snadné, ale je lepší být tam, kde nás chce Bůh, i když to bolí, než být v klidu mimo jeho vůli. V Žalmu 84 čteme: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat ve stanech své volnosti. Budeme-li chodit tak, jak to pro nás Bůh připravil, pak nic neskazíme a nic nepromeškáme. Naopak, naplníme Boží záměr s námi.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Poklady z archivu, relaci, ve které pátráme v trochu pozapomenutých nahrávkách, které ale i po letech ještě stojí za slyšení. V následujících minutách se vrátíme k záznamu pořadu Slova naděje, který přinášel překlady úvah amerického kazatele Davida Basta. Roky je věrně načítal Jan Viktorin.
1: Zůstaňte s námi na Rádiu 7.
2: Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů, v němž nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrný před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a také prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jimž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. On je ten, v němž se nám od Boha, jež všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbení Ducha Svatého jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobil k chvále své slávy. To bylo slovo z epištoly k Efeským, 1. kapitola, 3. až 14. verš. Někdy se mi určitá biblická pasáž zdá příliš podivuhodná a vznešená na to, abych se o ní osmělil kázat. Je tak dokonalá a slavnostní, že působí až hrozivě. Myslím, že právě tyto pocity v nás vyvolávají slova, která jsme slyšeli. Apoštol Pavel nám v nich nedává učební lekci, tak jak to občas dělal v listu Římanům, ani přednášku z etiky, jako v listu Korinským. Tato pasáž je jako předehra k úžasné hudební skladbě, ve které jsou uvedeny všechny hlavní náměty symfonie. Pavel zde chválí Boha. V řeckém textu to je jenom jedna věta oslavování, které prochází 12 verši. Jak o ní lze kázat? Snažit se ji rozdělit a rozebírat znamená pominout její div a také hloubku. Musíme se pokusit postřehnout záblesk vize zde vyjádřené a vstoupit do její moci. Kázání pak přechází k velebení. Tato pasáž mi také připomíná starozákonní žalm chvály. Když se žalmista ohlíží nazpět na to, co Bůh učinil v historii izraelského lidu a přemýšlí o tom, vede ho to k velebení, ke kterému vyzývá i ostatní. Například v 67. žalmu říká: Nechť chválí Hospodina, nechť mluví o jeho podivuhodných skutcích, nechť vyzývají celý svět k velebení, nechť ho chválí lidé, nechť je chválí všichni lidé. Pavel se dívá zpět na Ježíšovu služebnost, na jeho kříž, vzkříšení, na dar Ducha Svatého. Nechť je Bůh pochválen, říká. On je stále Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Ale my ho teď známe plněji a bohatěji jako Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Vyvolil nás v Kristu, v Mesiáši Izraele, abychom byli jeho vyvoleným lidem, jeho vlastní drahé děti. Viděl nás v otroctví a bídě našeho hříchu a přišel k nám dolů v Kristu, aby nás spasil. Svou smrtí Beránek Boží osvobodil nás od soudu tím, že ho vzal na sebe. Ve svém vzkříšení nás převedl ze smrti k životu. V Kristu nám dal dědictví. Ne fyzickou zem s podmínkou obsazení, skázy a poskvrnění, ale nebeské dědictví, duchovní požehnání v nebeských místech. Jsme jeho milované děti, svaté, bezposkvrny, milující. Dal nám nyní svého ducha jako závdavek, předchuť přicházející slávy. Tedy chvalme ho pro jeho udivující lásku, jeho mocné skutky, jeho velikou věrnost, říká Pavel. Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. Podívejme se nyní na Boží záměr. Těžiště historie a její cíl není v tom, aby byl Izrael národní a etnický, ale aby byl učiněn nový Izrael z Židů a pohanů v Kristu. To je velký Boží záměr pro plnost času. Zhromáždit všechny věci v Ježíši Kristu. Každé koleno bude před ním klekat a každý jazyk vyznávat, že on je Pán. Tak Pavel vidí sám sebe. Věřící v Efezu a všechny ty, kteří přichází ke Kristu, jako ty, kteří jsou určeni k velebení Boha a k tomu, aby žili k chvále jeho slávy. Toto oznámení záměru bylo ve starověku nové a jistým způsobem je to nové i pro nás, neboť mnohým dnešním lidem ušel smysl Božího záměru a jeho určení. Když jsem dospíval, má matka měla o mém budoucím životě zcela jasnou představu. Protože sama byla herečkou a režisérkou her, usilovala o to, abych se i já stal hvězdou jeviště a televize. Dokonce mne brala i do filmových ateliérů na různé konkurzy. Naproti tomu můj strýc chtěl, abych vstoupil do politiky. On se domníval, že právnická škola je tou nejlepší přípravou pro vstup do Bílého domu. Já sám jsem chtěl hrát baseball za New York Giants. V době, kdy jsem poznal Krista, mi můj přítel, který mne vedl k Pánu, dal malou pohlednici s veršem z písma. A ten se stal pravděpodobně prvním veršem, kterému jsem se naučil z paměti. Ježíš řekl svým učedníkům: ne, vy jste mne vyvolili, ale já vyvolil jsem vás, abyste šli a přinesli ovoce, ovoce, které by zůstalo. Janovo evangelium, 15. kapitola, 16. verš. Pro mne bylo úžasné zjištění, že nejen má matka a strýc, ale i Bůh má svůj plán pro můj život, aby byl užitečným a přínosným. A to uchvátilo moje srdce. Když jsem chodil se svou ženou Helenou a mluvili jsme spolu o této pasáži z listu Efeským, obzvláště pak o 12. verši, v němž se praví, že bychom měli být chvále jeho slávy my, kteří jsme prvně uvěřili v Krista. Rozhodli jsme se nechat si tento verš vyrýt na vnitřní stranu našich snubních prstenů. Vnímali jsme to tak, že náš život na tomto světě má svůj účel, a to žít pro Kristovu slávu. Když se nám pak narodil prvorozený syn, velmi jsme stáli o to, aby i náš byl k chvále Kristovy slávy. Když známe Boží záměr, nacházíme i náš vlastní. A přes mnohé bolesti, zápasy a brzkou smrt byl jeho život k chvále Boží slávy. Jeden z úseků písma, který mne v tomto ohledu vždy uchvacuje, je v Janovi 17. kapitole 4. verš, kde Ježíš na konci svého života říká: já jsem oslavil tebe na zemi. Vykonal jsem dílo, které jsi mi dal, abych je činil. Totéž platí i pro křesťany. Oslavit Boha znamená vykonat to dílo, které nám dal k uskutečnění. Je pro nás důležité rozpoznat, co Bůh ve světě dělá, a potom následovat jeho záměr. Když čteme úvodní slova Pavlova listu Efeským, možná nás udiví, že Božím záměrem je zhromáždit všechny věci v Kristu. A věřící mají žít ke chvále jeho slávy. Když Ježíš učil své učedníky, jak se mají modlit, řekl jim, že první věc, o kterou máme žádat, je posvěcení Božího jména. Jak se to děje prakticky? Částečně se to děje v našich chvalách a díkůčinění a v našem klanění se jako Božího lidu. Děje se to také skrze očištění a obnovení církve. Nejškodlivější věcí pro Boží poctu ve světě je nedůslednost těch, kteří vyznávají, že ho znají, a potom žijí způsobem, který přináší hanobu Božímu jménu. Modlit se, aby bylo Boží jméno posvěceno, znamená, aby církev byla očištěna, obnovena, aby byla lidem pro Boží chválu. A protože jenom ti, kteří znají Boží jméno, mohou je posvětit, je to tedy i misionářská modlitba. Je to modlitba za to, aby Bůh vyslal evangelium všem lidem světa. Aby byla naplněna žalmistova prosba: nechť tě lidé chválí, ó Bože. Nechť všichni lidé tě chválí. Když se obracíme k Bohu s touto první žádostí, chceme Hospodina velebit jako jeho lid. Toužíme být změněni tak, abychom ukázali jeho slávu a prosíme, aby evangelium zasáhlo každou část světa. Pak lidé v každé zemi budou sklánět svá kolena před Kristem a budou ho velebit. Křesťané jsou stvořeni v Kristu ke chválení Boha, k žití pro jeho slávu a skrze evangelium povolání k získání celého světa k jeho slavování. To je naše velké pověření a také určení. V 5. kapitole knihy Zjevení je beránek vyobrazen jako ten, kdo bere svitek Božího odhaleného záměru a odnímá jeho pečeti. Protože byl zabit a jeho krev vykoupila pro Boha lidi z každého kmene, jazyka i národa. On způsobil, aby se stali královstvím a kněžími sloužícími našemu Bohu. A potom slyšíme píseň nespočetného zástupu andělů, kteří volají: Hoden jest ten beránek, který byl zabit, přijmout sílu i bohatství a moudrost i moc a poctu a slávu i požehnání. A potom se všechno stvoření spojilo v této chvále Bohu, tomu, který sedí na trůnu a beránku, budiž požehnání, pocta a sláva i moc od věků až na věky. Když chápeme, jaký je Boží záměr, poznáváme i náš účel a také celoživotní úděl. Pak jsme pochopili, o čem tato pasáž ve skutečnosti je. Můžeme volat s apoštolem Pavlem: požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který požehnal nás v Kristu všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech, tak jako nás vyvolil v Kristu před založením světa, abychom byli svatí a bez poskvrny před ním v lásce. Určil nás pro přijetí za jeho děti skrze Ježíše Krista podle dobré jeho vůle. Se vší moudrostí a mocí oznámil nám tajemství jeho vůle podle jeho dobroty, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu, abychom byli k chvále jeho slávy. Amen.

0: Boží slovo je velice důležité. Skrze něj v první řadě poznáváme Boží úmysly a zkušenosti těch, kteří šli cestu víry před námi. Právě v jejich interakci s Bohem zjišťujeme, že Bůh je láska a že se nemění. Pár minut, které nám dnes ještě zbývají, dávají možnost pustit vám poslední příspěvek. Tentokrát je pod ním podepsaný můj bývalý redakční kolega Vlastimil Kolegar.
1: Rádio 7, rádio, které míří k srdci.
2: Když mluvíme o našem životě, můžeme ji připodobňovat k různým věcem. Naše přirovnání pak odráží naši náladu a také okamžitý stav, v jakém se v poměru ke svému životu právě nacházíme. Někdy se slyšíme říkat, život je pes, život je boj, život je zelený strom, nebo život je cesta. To poslední přirovnání k životu patří asi nejlépe. Jsme-li milostí Boží skrze Krista spasení k věčnému životu, pak jsme stejnou milostí postaveni na cestu spasení, kterou nám je Pán Ježíš sám. Vždyť on o sobě řekl, že je pravda, život a cesta. Tedy náš život je cesta a tím pádem není něčím, co by se nahýbalo. Pořád se mění, někam jde a chvála Bohu a jenom jeho, Božím přičiněním můžeme vyznávat, že k lepšímu. A cože to na té naší cestě života prožíváme? John Trapp napsal, ten, kdo jede na svou korunovaci, nepřemýšlí o tom, že právě prší. Kdo je v Kristu, jede na svou korunovaci. Deštivé dny a překážky jsou Boží přípravou, abychom rostli a dozráli pro věčné světlo, které zdědíme v budoucnosti. Vše je součástí Božího záměru. Jeho plán nemůže selhat.

Vlastimil Kolegar a po něm také americká zpěvačka Cherry Keggy udělali tečku za dnešními poklady z archivu, které pro vás opět připravovala Kateřina Hodecová. Přeji vám pěkný den a těším se na slyšenou zase za týden.

pokladům z archivu jste zváni ještě v úterý ve 23 hodin a za týden v tomto čase vidíme, kam nás ponese proud.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ona mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Biblicky zaměřená hodinka nás čeká na Rádiu 7 po 8. večerní v sobotu 10. října. Nás čekají doteky, kotvu do bouří života. Otevřeme a zachytíme s Charlesem Stanleym ve 8:45. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Dobrý poslech.

nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí, moje duše může na

0: pro tvé a láska každý den.
1: Láska každý den.
0: Jistě mě budou provázet.
1: Jistě mě budou provázet.
0: Vedeš mě

Skupina KS Praha Music měla píseň inspirovanou Žalmem 23. A Jan Kryštof nás doprovodí k pořadu Doteky.

0: Dotýkat se lidských životů Božím slovem, to je biblické vyučování Charlese Stanleyho. Mluvíme-li o bouřích života, máme na mysli například finanční těžkosti, ztrátu blízkého člověka, nečekanou nemoc či rozpadlý vztah. To, jak takovou bouři přežijeme, závisí na tom, v čem jsme zakotveni. Charles Stanley v dnešním pořadu Doteky představí Ježíše Krista jako jedinou pevnou kotvu, na kterou se můžeme spolehnout. Čte Pavel Hromádka.
1: Když vám do života vtrhne životní bouře, jak na ně reagujete? Ke komu se obracíte? Čemu v takové chvíli věříte? Kdo vám pomáhá, když vám vzedmuté vlny bičují život? Když všechny mraky kolem vás stemní a stěžknou? Když se spustí hustý liják a vy ztrácíte odvahu a nevíte kudy kam? Jak reagujete na bouře života? Otázka není, jestli bouře vůbec přijdou nebo nepřijdou. Otázka je, kdy přijdou. A také jde o to, jaké bouře, jejich spousta druhů, vám do života vpadnou. Někdy zaútočí fyzicky, někdy emocionálně, jindy duchovně a zas jindy finančně. Ať už se jedná o jakoukoliv bouři, všichni na ně nějak reagujeme. Když lodí zmítají a pohazují vlny, jestli je zakotvená, dobře zakotvená, může vzdorovat i velkému vlnobití. Když ale zakotvená není, bouře s ní bude zmítat sem a tam a nakonec ji může vrhnout proti pobřeží, kde ztroskotá, rozbije se a rozpadne. Pro náš život ale kotva existuje. Je to kotva, která nás udrží, takže nás to neodnese, ani to s námi nebude cloumat a zmítat. Neodčerpá všechny naše síly, aby nakonec náš život skončil v troskách. Mnozí svůj život vnímají tak, že za všemi praktickými cíly se neskrývá skutečný a konečný smysl a cíl. Nemají žádný pocit směru a život berou tak, jako kdyby to byl jen jeden velký úprk kamsi do neurčita. Jak si se v tom všem ztrácí a jak se doba mění, stejně jako oni, nejistota v nich ještě víc narůstá. Nedostatek bezpečí je stále evidentnější, takže život je stále méně stabilní a stále rozkývanější. A navíc se nějak vytrácí síla. Takže se nakonec našeho života zmocní strach a starosti a ty ho paralyzují. Proto vám dnes chci nabídnout kotvu, na kterou se můžete plně spolehnout. Vždycky jí můžete věřit. Nikdy se nemusíte bát, jestli náhodou neselže a nebude třeba nespolehlivá. Ale vždycky vás dokonale ukotví bez ohledu na sílu a typ bouře. Najdeme ji ve 13. kapitole knihy Židům. Než si to najdete, řeknu vám k tomu několik věcí, abyste měli základní představu. Většinou, když lidé na tuto knihu vzpomenou, vytane jim kapitola o víře. Ale v této poslední kapitole autor uzavírá svoje nádherné poselství. Poslechněme si, jak to říká, od prvního verše. Bratrská láska, ať trvá. S láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinut. Tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděli. Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může potkat utrpení. Manželství, ať mají všichni v úctě, a manželé, ať jsou si věrni, neboť neřestné a nevěrné bude soudit Bůh. Nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto smíme říkat s důvěrou, Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk? Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky. Nedejte se strhnout všelijakými cizími naukami. Je dobré spolehnout se na milost a nikoli na předpisy o pokrmech. Kdo je dodržoval, nic tím nezískal. Mluví tady i o lidech, kteří vás v minulosti vedli, hlásali vám pravdu a šli příkladem i svým vlastním jednáním. Nabádá tady, abychom je napodobovali a následovali. Dobře vás vedli a odvedli kus dobré práce, ale už tu nejsou. Věci se mění a oni už tu nejsou. Ale jedno máte pořád. Ježíše Krista, který je stejný včera i dnes a který říká, že to tak bude navždycky. To znamená, že i když ti, kteří vás vedli, učili a uváděli do Božího slova, kteří vás postavili na pravdu a vbudovali ji do vás, když už tady s vámi nejsou, máte je následovat v tom, co vás učili a co vám svým životem ukázali. A tak přesto, že už tu nejsou, zůstává vám ten jeden Ježíš Kristus, který je stejný včera, dnes i v budoucnu. Co nám slíbil? Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Proto můžeme s plnou důvěrou prohlásit: Pán při mně stojí, nebudu se bát. To je ta kotva, přátelé, která vás vším provede, která vás stabilizuje a zabezpečí ve všech bouřích, žalu, těžkostech, trápení, problémech a zkouškách. V každé formě pronásledování, v každém zklamání a deziluzi, ve všem, co nás potkává a co je těžké, toto je kotva, kterou nám Bůh ve svém slově dal. Tady ji máme. Je to vědomí, že náš Spasitel je nepohnutelná skála věků, že je vždy týž, stejný včera, dnes a už napořád. Na celém světě neexistuje nic, co by vás v těžkých dobách tak ukotvilo, stabilizovalo a zabezpečilo, jako plně si uvědomovat, že můj Spasitel, který je ve mně uvnitř a který mě vnitřně zakotvil, není jak zvenku, kde bych se mohl vysmeknout z kotviště nebo utrhnout, ale zevnitř. On říká, že jsem ukotvený ke skále věků, k neproměnému Kristu, který je vždycky stejný, včera, dnes i na věky. Když toto prohlásil, všimněte si, co tím vyjádřil. Říká, že Kristus je stejný, nepodobný, ani přibližný, ani odstín, žádná varianta, ale Ježíš Kristus je stále týž. To znamená, že dnes je přesně to, co byl tehdy, když chodil po Palestině. A že stejný bude i zítra, pozítří, popozítří a všechny další dny. Takhle to bude navždy. Ježíš Kristus se nikdy nemění. Všechno ostatní se mění. Měníte se vy i vaše okolí. Je jen to jediné, co bude vždycky stejné a nikdy se nezmění. A to je živý Ježíš Kristus, který ve vás bydlí. To je široko daleko to, co se nikdy neměnilo, nemění, nebude měnit, ani nemůže změnit za žádných okolností. Všechno ostatní se mění a bude měnit. Takže se vás zeptám, v čem jste zakotveni vy? Jestli v penězích, tak na ně zapomeňte. Přátelé, o peníze můžete přijít rychleji, než byste řekli švec. Ono je to tak, že mezi stvořenými věcmi není nic, v čem byste mohli najít jistotu a bezpečí. Protože všechno stvořené se stále mění. Jediné, co se nemění, je Pán Ježíš Kristus. Protože on stvořen nebyl. Poněvadž je to věčný Boží syn. Mění se všechno, co se týká nás. Měníme se i my. A tak když se zakotvíte v něčem, co se mění, nevíte, jak skončíte. Nemáte tušení, kam vás to dovede, ani jaký bude výsledek. Ale Bůh ve svém slově říká, Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Co byl včera, to je i dnes. A bude to i zítra. Nic se na něm nezmění, protože ho nezmění ani chvála, tu si zaslouží. Nezmění ho ani kritika, protože je nad ní. Nemůže ho změnit čas, protože mu vládne. Neexistuje nic, co by mohlo Pána Ježíše změnit. On je nade vším. Možná namítnete, co pak nepřišel jako malé dítě. To ano, ale on se nezměnil. Nic se na něm nezměnilo. Co udělal? Na tu dobu jen odložil částečku své vševědoucnosti. Vzpomínáte si, co tehdy řekl? Že dokonce ani andělé neví, kdy se zase vrátí. To věděl jedině Otec. V té době by si byl mohl ponechat všechnu vševědoucnost, ale rozhodl se jinak. Přestože to byl Boží syn a stvořil všechno, co existuje, přestože měl v ruce klíče od života a smrti a dopustil to, že položil život a zemřel, přesto se nikdy nezměnil. On se nikdy nezměnil. Jeho fyzické tělo, které na sebe vzal jen proto, aby mohl přijít na tento svět a ukázat nám, kdo je to Bůh, to zahynulo, ale on se nezměnil. Odložil to. Vždycky byl, je a bude stejný Ježíš. On je ten jediný, kdo se nikdy nemění. On je ta jediná kotva, na kterou můžeme vsadit svou přítomnost i budoucnost. Všechno, co řekl, říká a bude říkat, nic z toho se nikdy nezmění. Když člověk není zakotvený v Pánu Ježíši Kristu, jedno se nevyhnutelně stane. A můžete to kolem sebe na všech stranách vidět. Máme člověka, který prochází obdobím velkých těžkostí. Když se dostane do stavu emocionálního, duchovního a tělesného vypětí, pokud není zakotven v osobě Pána Ježíše Krista, to znamená, pokud si neuvědomuje, že Pán Ježíš si ho k sobě zakotvil a že on na všechno stačí, bude v pokušení začít se rozhlížet po něčem, co vypadá jako nové. Nějaká nová nabídka. Něco, co může být velmi klamné a plné bludu. Ale přichází to ve chvíli, kdy jsme právě náchylní naslouchat všemu, co by nás mohlo vytáhnout ze zmatku a utišit tu hroznou bouři, která, jak se zdá, tvrdě doléhá na naši duši, na samotné hlubiny naší bytosti. A to je přesně to, proč tolik lidí sejde ze správného kurzu a zavede je to do všech možných bludů a biblických omylů, protože se s nimi srazil někdo právě ve chvíli životní krize. Protože nechápou, že Ježíš Kristus na všechno stačí a že je to tak vždycky ve všech situacích a naprosto bez výjimek. Že to, na co se mohu spolehnout, je moje uvědomění, kdo on je a co řekl sám o sobě. Že je stejný včera, dnes i navždy. Na chvilku se zadívejme na neproměnného Krista. Nejlepší způsob, jak se na něj zadívat, je v první řadě vidět celou jeho osobnost. To znamená, jaký byl, když tu před 2000 lety chodil po zemi. Jsou lidé, kteří říkají, nemám tušení, jaký je dnes, ale Bible nám vypráví o tom, jaký byl tehdy. Ale on je dnes přesně stejný, jako byl tehdy. A jaký je dnes, takový bude vždycky. Protože jeho osobnost se nemění. Například, když tu po tváři země chodil, byl to Kristus lásky a měl rád každého, s kým se setkal. A to se nezměnilo. Byl to Pán Ježíš, Kristus, ochotný odpustit každému, kdo k němu přišel. Ani to se nezměnilo. Byl to Kristus milosrdenství, vždycky ochotný soustrasně podat pomocnou ruku a pomoci každému, kdo to potřeboval. To se ani trošku nezměnilo. Byl to Kristus, který byl připravený konfrontovat lidi žijící v hříchu. I to zůstalo stejné. Byl to Kristus, který takové lidi k sobě volal. To se také nezměnilo. Byl to Kristus, který znal lidi. I to je dnes pravda. Všechno, co o Pánu Ježíši Kristu platilo tehdy, platí i dnes. Jeho charakter, osobnost i vlastnosti zůstávají stejné. Nic se nezměnilo. Představte si to. Kristus, který dnes žije ve vašem životě, je tentýž Kristus, kterého popisuje Boží slovo. Nic se na něm nezměnilo. Jediný rozdíl je v tom, že na vás nemluví řecky, hebrejsky nebo aramejsky, ale mluví s námi jazykem, kterému rozumíme. Je to stejný Kristus. On totiž vždycky v sobě měl schopnost mluvit s každým člověkem právě jeho jazykem a oslovit srdce každého člověka. Je tentýž pro Rusy, Brazilce, Němce, Asiaty nebo Američany. Je vždycky stejný. Nic se na jeho osobnosti nezměnilo a právě proto se může stát, že se setkáme s cizincem, který zná Pána Ježíše, a to je zajímavá situace, protože si okamžitě rozumíme a skamarádíme se. Známe stejného Krista, který není něco jiného pro Rusy a něco jiného pro Američany, něco jiného pro Australana a něco jiného pro Brita, ale pro všechny je to stejný Kristus. Je stejný v každém národě. Byl stejný ve všech minulých stoletích, nic se na něm nezměnilo. I jeho cíl zůstává stejný. Proč přišel? On sám řekl, že přišel dát svůj život jako výkupné za mnohé. Copak to není to, co stále kážeme? Že Ježíš Kristus přišel položit život jako výkupné za mnohé? Co pak nepřišel umřít na kříž za vaše i moje hříchy? Ani to se nezměnilo. Důvod jeho tehdejšího příchodu také zůstává stejný. Ani se nezměnil důvod, proč oslovuje dnešní lidi a zasahuje jim do života. On řekl, že přišel položit svůj život jako výkupné za mnohé, aby zachraňoval, aby lidé mohli mít život a mohli ho mít v plnosti. Pořád nabízí spasení a záchranu, pořád nabízí odpuštění, pořád nabízí plný život. Ani jeho nabídka se nezměnila. Léta a staletí, ani změny dobové a kulturní, nic z toho nezměnilo Kristovu nabídku. Víte proč? Protože Ježíšova první nabídka byla postarat se o potřeby lidstva. A je pravda, že se lidské potřeby nikdy doopravdy nezměnily. Duchovní potřeby člověka, jeho emocionální potřeby, tělesné potřeby, to všechno je v podstatě pořád stejné. Prostředí kolem nás se mění. Situace, ve které žijeme, to se také mění. Ale Ježíš Kristus člověku nabídl řešení jeho základních potřeb. Tehdy, a ty potřeby tu pořád jsou, proto i nabídka zůstává beze změny. O 20 století později na ní nezměnil ani puntík. Ta nabídka nezastarala. Není to žádná vykopávka. Víte, většina věcí, které vypadají pořád stejně, je nudná. Ale na Pánu Ježíši Kristu něco je. Skutečnost, že on je stále stejný, že se nemění, že je neproměný, že je to stále stejný, starý a nový i čerstvý Ježíš Kristus, jako byl před 2000 lety. To je to, z čeho se vždycky znovu radujeme. Když se vám narodí děti, chcete vidět, jak rostou a jak se mění. To je v pořádku. Ale přátelé, skutečnost, že se Ježíš Kristus nikdy nemění, je přesně to místo, kde nacházíme svoje bezpečí. Můžeme se na něj spolehnout dnes, i zítra, i pozítří. On je vždycky stejný. Musíme se nořit do Bible, abychom zjistili, co Bůh udělá a jak se změní? Nebo jestli budu schopen držet krok s neustálými novelami Božích zákonů? Představte si, že by Bůh byl jako vláda. To bychom to prostě vzdali. Nešlo by to. Každý den nové metody a postupy, nové zákony, všechno v pohybu. Přátelé, Boží cíl se nikdy nemění. On řekl, že přišel proto, aby lidé mohli mít život a mohli ho prožívat v plnosti. Od samého začátku mluvil pravdu. Říkal věčnou pravdu a na tom není nic, co by se měnilo. Dokonalou pravdu nemůžete změnit. To je slovo živého Boha v celé své dokonalosti, slávě a cti. On je neměnný Kristus. Přišel, aby si nás zakotvil sám v sobě. Abychom v každé bouři života, v každé zkoušce, v každém soužení a trápení, i pod každým břemenem, věděli, že existuje někdo, o kom víme, že se nikdy nemění. Nikdy si nemusíme lámat hlavu a trápit se otázkami. Vím přesně, co říká. Říká, nikdy tě neopustím. A nikdy se tě nezřeknu. Nikdy. Nikdy, nikdy tě nezavrhnu. Nikdy tě neodmítnu. Nikdy tě neopustím. Nikdy tě nenechám v nouzi. Já jsem Kristus, který na všechno stačí. Já jsem ten, který si tě v sobě zakotvil a nikdy se nezměním. Všechno v tobě a kolem tebe se mění, ale já se neměním. On nás má nepředstavitelně rád. Tak, že si nás v sobě zakotvil tím, že v nás žije. Žádná bouře nemůže vytlačit Pána Ježíše Krista. Nic nemůže pošramotit Božího Syna. Ten, který si nás v sobě zakotvil, je sám Pán, Ježíš Kristus. To, co vám nabízím, je nabídka samého Boha. Můžete mít Pána Ježíše Krista, jestli jste ochotní vyznat mu svoje hříchy a dělat z nich pokání. To znamená, že jste ochotní poprosit Boha, aby vám odpustil. Že jste ochotní přijmout svědectví té staré knihy, která je současně svým obsahem nejaktuálnější ze všech, které kdy vyšly tiskem. Bible říká, že Pán Ježíš Kristus šel na kříž, aby odpykal a usmířil svou smrtí náš hřích. A ve chvíli, kdy budete ochotni ho požádat o odpuštění a přijmout ho za svého zachránce a spasitele, kdy budete ochotni uvěřit, že ho Bůh poslal, že on je jediný Boží syn, kdy budete ochotni odevzdat mu svůj život, v tu chvíli, přátelé, vám budou hříchy odpuštěny. Bible říká, že vám Ježíš Kristus vstupuje do života, aby si vás v sobě zakotvil už navždycky. Aby vás vysvobodil k tomu, že z vás bude takový člověk, jakého si Bůh z vás přeje mít a pro co si vás stvořil. Ale do té doby, než tohle uděláte, nemáte nic. V tom případě vás čeká příšerně prázdná budoucnost. Někteří ale věříte. Chtěl bych, abyste popřemýšleli. Už jste se rozhodli, že chcete křesťansky žít, ale také jste si řekli, že k tomu musíte ještě něco přidat a něco zase ubrat. Takže jste se vlastně rozhodli, že si budete žít podle svého. Přátelé, když budete ignorovat kotvu, vezměte to teď jako bratrské varování, když budete ignorovat kotvu Pána Ježíše Krista, který je stejný včera, dnes i navždy, mohu vám zaručit, že vás bouře důkladně překvapí a zaskočí. Rychlost větru, síla vlnobití, stížená viditelnost pod stemnělou oblohou. To všechno si dnes neumíte představit, ale žene se to k vám. A až udeří, odnese vás to a bude si to s vámi pohazovat sem a tam. Protože jste si nevšímali toho jediného, kdo vás může ve chvílích velkých bouří života udržet jako kotva.
0: Bouře života jsou nevyhnutelné, ale můžeme se na ně připravit. Dnes nám v pořadu Doteky Charles Stanley osvětlil, že náš první krok pro přežití v takových bouřích je zakotvení v Ježíši Kristu. Bez ohledu na to, co prožíváte, Ježíš Kristus je vždycky s vámi. Nikdy nesklame, stojí o blízký vztah s každým z nás. V pondělí ve 23 hodin naladíte ještě jednou dnešní díl, najdete ho jak na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7. Za týden dokončíme tento miniseriál o bouřích života.

Vždyť je tady příjemně, pěkná úrodná země, žádnej úhor tady není. Vemte si to v Indii, tam si taky uvidíte.

se tady nenosí, kdo by se tu tahal s lidmi. Unesou ti takhle dám před barákem mopeda, jinak můžeme bejt klidný. Vemte si to v Líbyji, tam vás klidně zabijí pro značkový obleče.

jen my sami. My jsme ta tornáda, ta couna, my jsme tu jen my sami. A všechna trápení jdou za námi, jsme tu jen my.

Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Skupina Martin Dom Worship krátce před 9:00 večerní. Po 9:00 jste zváni do jazzového klubu, kdy zní písně text skladby Akiko Tsuruga, japonské skladatelky a hráčky na harmonii. Jste zváni do jazzového klubu, před námi ještě několik písní.

Jazzový klub na rádiu 7 po 9. večerní nás zavede do Japonska. Usedněte a můžete naslouchat na jazzové hodince. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

0: Jazzový klub na Rádiu 7.
1: Buďte vítáni v našem pravidelném hudebním pořadu Jazzový klub. Ten dnešní díl bude takový černobílý. A může to být klidně i tak, že v hudbě budete cítit vlivy té doby, kdy se fotívalo černobíle. Jestli to přijde, tak se tomu vůbec nebraňme. Ale také to může být ve smyslu bílých a černých klapek poskládaných vedle sebe.

Akiko Tsuruga žila v letech 1967 až 2025. Narodila se ve městě Osaka a byla nejstarším ze tří sourozenců. Když jí byly 3 roky, dostala od svých rodičů malé varhany. A třeba to zní hodně šíleně, ale začala se hned učit hrát jazzové standardy. Hudebníci, kteří hráli na hamontky, tě ji doslova uchvátili. A tak v roce 1988 absolvovala na Osaka College of Music a v roce 2001 se pak přestěhovala do New Yorku, kde začala brát lekce u Lonnieho Smitha.

Akiko Tsuruga harmonika, Jeff Hamilton bicí a Graham Dexter kytara. To je nástrojové obsazení na album Equal Time. Bubeník Jeff Hamilton hrál s umělci, jako byli například Ella Fitzgerald nebo Count Basie. Když byl s Dianou Crow na japonském turné, tak právě tam objevil místní hráčky na harmoniky Etsuko Hashimoto a Akiko Tsuruga. Oblíbil si jejich hru a s Akiko pak navázal spojení ve studiové i koncertní spolupráci. Mezi jeho spoluhráči v jiných projektech býval právě také kytarista Graham Dexter, kterého přivedl i k této nahrávce.

Posloucháte jazzový klub Rádia 7. Album Equal Time je dílem japonské hráčky na harmonky Ekiko Tsuruga. Tento nástroj je vůbec docela důležitým komponentem v hudební historii a možná by stálo za to, abychom si o jeho vzniku taky něco málo pověděli. Hammondky vynalezl v roce 1934 Lawrence Hammond a měla to být především taková dostupnější alternativa ke kostelním píšťalovým varhanám. Dostupnější cenově, ale také samozřejmě rozměrově, váhově. Ton se tam netvoří tak, že by do píšťal proudil vzduch jako u kostelních varhan. Uvnitř nástroje tam rotují ozubené kotouče a v bezprostřední blízkosti těch ozubených kol jsou umístěné elektromagnetické snímače, ve kterých se z té rotace generuje zvukový signál. Hráč si pak ještě může pomocí ovládacích táhel vybírat, které harmonické složky zvýrazní, anebo které zeslabí. Tím si může měnit výsledné zvukové zabarvení nástroje. No a k tomu, aby elektrický nástroj mohl vůbec znít, je samozřejmě zapotřebí, abyste měli reproduktor. Hammondky jsou neodmyslitelně sepnuté s bednou, kterou sestrojil a vynalezl Donald Leslie. A jeho jméno ta skříň také nese. Tomu pánovi se totiž zvuk Hammondek moc nelíbil. Ve zvuku mu chyběl ten prostorový vrjem, které mívají kostelní varhany. A tak k reproduktorům ve svých bednách vymyslel zvukovody, které uvnitř bedny rotují. Zvuk se pak vlní podle toho, jak rychle se zvukovody otáčí. No a to je přesně to, co zvuk Hammondek charakterizuje. A jak už to někdy bývá, tak Lawrence Hammond bedny Leslie zpočátku nejprve odmítal a dokonce svým prodejcům zakazoval, aby je k nástroji přidávali. Jenomže kombinace těchto dvou zařízení byla mezi hudebníky tak oblíbená, že nakonec musel podlehnout a společnost Leslie v 70. letech dokonce sám odkoupil. Ikonické spojení Hammondek s bednami Leslie časem ale vůbec nezmizelo. V tom původním provedení jsou k vidění dodnes. A také současné syntezátory mají ve svých zvukových bankách běžně k dispozici simulaci této nerozlučné dvojice.

Album Equal Time bylo hudební kritikou přijaté velmi kladně. V podstatě shodně byla oceněna poctivá věrnost ke tradici složení jazzového orgán tria. Velmi precizní rytmika a v neposlední řadě také basové linky, které Akiko hraje levou rukou, a velmi lyrické a silné fráze na její druhé ruce.

Děkuji, že jste s námi byli v jazzovém klubu Rádia 7 a já doufám, že čas strávený s japonskou hráčkou na hamonky Akiko Tsuruga jste si mohli v klidu užít. Budu se těšit na naše společné příští hudební setkání. Loučí se s vámi Antonín Strnad, mějte krásné a požehnané dny.

Ještě jednou jste zváni k jazzovému klubu a skladbám Akiro Tsurugi do pondělí v 17 hodin a za týden se zaposloucháme do Brain for Marsalis Quartet.

0: Po desáté večerní, v sobotu 10.10. ladíte českou redakci Rádia 7. Před námi je pořad manželů Šanderových a od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kol. Madam Moudrost i Madam Hloupost na nás každodenně volají. Hlasem, které z nich se necháváme vést. Do biblických textů jste zváni s pořadem Séla.
1: Séla, malá rodinná bohoslužba.

0: Posloucháte 267. sélu z husitské fary v Kuřimi.
1: Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Zdraví vás Markéta a
0: Petr. Dobrý den, pěkně vítejte.
1: Dnešní díl natáčíme na svatého Václava a vysílat se bude 1. říjnovou neděli.
0: Kteráž to bude 27. v mezidobí a zároveň na ní letos připadne památka svatého Františka z Assisi.
1: A to přímo jubilej.

0: váš prosícím více, než dovedou vyjádřit a představit si. Pomoz nám, abychom otevření tvé velkorysé lásce dokázali přijímat tvé dary a žít z nich. Skrze tvého syna, našeho pána, Ježíše Krista. Amen.
1: Poslouchejme biblická čtení. První bude z knihy Exodus z 20. kapitoly 10.
0: Bůh vyhlásil všechna tato slova. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
1: Nezobrazíš si Boha s podobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do 3. i 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazují milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
0: Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
1: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V 6 dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a 7. dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
0: Cti svého otce i matku, abys byl dlouhoživ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
1: Nezabiješ.
0: Nesesmilníš.
1: Nepokradeš.
0: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
1: Nebudeš dychtit po domě svého bližního, nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
0: Všechen lid pozoroval hřmění a blýskání, zvuk polnice a kouřící se horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty a budeme poslouchat. Bůh ať s námi nemluví, abychom nezemřeli. Mojžíš lidu odpověděl, nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel, aby bylo zřejmé, že se ho budete bát a přestanete hřešit.
1: Amen. Žalm 19.
0: Pro předního zpěváka Žalm Davidův. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.
1: Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky.
0: Není to řeč lidská, nejsou to slova. Takový hlas od nich nelze slyšet.
1: Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě.
0: Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, vesele jako rek, když běží k cíli.
1: Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.
0: Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jím zmoudří.
1: Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo.
0: Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé.
1: Nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, sladší než med, než včelí med z plástve.
0: Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou.
1: Kdo může rozpoznat bludy, zprosť mě i vin, jež jsou mi skryty.
0: Též před opovážlivci chrání svého služebníka.

0: Nedopusť, aby mi vládli.
1: Pak budu bez vady a zhledán čistý, prost množství nevěrností.
0: Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine, má skálo, vykupiteli můj.
1: Amen. Čtení z listu svatého apoštola Pavla Filipským z kapitoly 3. od poloviny 4. verše.
0: Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na vnější věci, já tím víc. Obřezán 8. dne z rodu izraelského, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve. Jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého pána, je mi nade všecko.
1: Pro něho jsem všecko ostatní odepsal a pokládám to za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli z vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlností z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých vstání.
0: Nemyslím, že bych již byl u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle, ale to mohu říci. Zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je povolání Boží v Kristu Ježíši.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Čtení z Evangelia podle Matouše a z 21. kapitoly zazní podobenství o zlých vinařích.
0: Ježíš řekl, poslyšte jiné podobenství. Jeden hospodář vysadil vinici, obehnal ji zdí, vykopal v ní lis a vystavil strážní věž. Potom vinici pronajal vinařům a odcestoval. Když se přiblížil čas vinobraní, poslal své služebníky k vinařům, aby převzali jeho díl úrody. Ale vinaři jeho služebníky chytili, jednoho zbili, druhého zabili, dalšího ukamenovali. Znovu poslal jiné služebníky, a to více než předtím, ale naložili s nimi právě tak. Nakonec k ním poslal svého syna, řekl si, na mého syna budou mít přece ohled. Když však vinaři zhlédli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďme, zabijme ho a dědictví připadne nám. Chytili ho, vyvlekli ven z vinice a zabili. Když nyní přijde pán vinice, co udělá těm vinařům? Řekli mu, zlé bez milosti zahubí a vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou odvádět výnos v určený čas. Ježíš jim řekl, což jste nikdy nečetli v písmech, kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným. Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích. Proto vám pravím, že vám Boží království bude odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Kdo padne na ten kámen, roztříští se. A na koho on padne, toho rozdrtí. Když slyšeli velekněží a farizeové tato podobenství, poznali, že mluví o nich. Hleděli se ho zmocnit, ale báli se zástupu, protože ty ho měli za proroka.
1: Amen. Aleluja, aleluja, aleluja.
0: O opět jsme četli podobenství, ale přijde mi, že ta z poslední doby jsou taková vážnější, nemyslíš?
1: Myslím, máš pravdu. Nemluví o božím milosrdenství, ale o našem hříchu.
0: Z toho dnešního mi přišlo, že hřích je nejen zlo a opak lásky, ale že je taky hloupý.
1: Báječný postřeh, je to tak. Tady si můžeme vzpomenout na takové ty mudroslovné texty, nejvíc asi na knihu Přísloví.
0: Asi myslíš na ty části, kde vidíme dvě paní?
1: Přesně ty jsem myslel. Madam Moudrost, hebrejsky Chochma, a ta druhá je Madam Hloupost. Jedna přivádí k touře.
0: Tedy božímu vyučování, že ano?
1: Velmi správně. A ta druhá vede ke hříchu. Předvádím teď, že se prý nemá krást, hloupost, když to uděláš šikovně, nikdo na to nepřijde, neboj se, vezmi si.
0: Jak si mi to připomíná hlas pokušitele?
1: Vlastně ano, je to hlas pokušitele. Bagatelizuje hřích a říká něco jako, ten, kdo má moc a umí v tom chodit, může si dovolit všechno.
0: Ale je to klámo.
1: A když je to klám, tak to není pravda. A když to není pravda, je to jako na vodě, nemá to v sobě žádnou pevnost ani stabilitu.
0: Neboť pravda v starozákonním pojetí je to, co je pevné, stabilní.
1: Excelentně. Pravda vydrží i ty největší otřesy. Téměř všechno se sesype jako domečky z karet. Madam Moudrost spolu s Madam Tórou učí tomu, co vydrží i ty největší otřesy. Madam Hloupost učí stavět Potěmkinovy vesnice a na konci její cesty najdeš jen trosky. Napadá mě teď taková zajímavost, taková ilustrace z dějin. Můžu?
0: A je, aby to nebylo nadlouho.
1: Díval jsem se nedávno na nějaký dokument o starém Egyptě, konkrétně o oázách v libijské poušti na západě země. A v oáze Siva si místní boháči stavěli od 13. století po Kristu vysoké domy ze solného bláta, hlíny a menších kamenů a byly takové velkolepé věžáky. Staletí to tam pevně stálo. Říká se tomu dneska, myslím, citadela šálí. No a pak jednou, zhruba tak před 100 lety, přišel několikadenní přívalový déšť a věže se v něm začaly rozpadat na hromady písku. A to tak rychle, že lidé z nich ani nestačili utéct. Dodnes je zakázáno do těch trosek lézt, protože to je extrémně nebezpečné. Toť vše.
0: No, to tedy bylo zajímavé.
1: Že?
0: To jsme to ale tentokrát vzali pěkně zhluboka, viď?
1: A nebo z gruntu, i když ono je to asi jedno. A zároveň tak nějak komplexně jsme to vzali.
0: Jasně, nebo komplementárně, že?
1: Vlastně ano. I když jsme tentokrát komplementární verzi ekumenického lekcionáře ani nevzali, což taky není zase tak důležité.
0: Myslíš jako v tomto kontextu, že?
1: Přesně. Víš, ona ta moudrost a ta přikázání, ona se nám to propojuje s následováním Ježíše, i s tím podobenstvím a s kosmickým stvořitelským řádem, jak jsme slyšeli v žalmu.
0: Teď si říkám, zda bychom neměli po té gruntovní fázi přejít o něco blíž k povrchu.
1: To je zajímavá myšlenka, máš pravdu. Mohli bychom začít tím evangelním podobenstvím.
0: A to bylo o chování a myšlení těch zlých vinařů.
1: Oni se nejen obohacovali na úkor majitele vinice, okrádali ho vlastně o všechno. Že měli posílat domluvený podíl, ale neposlali ani ň.
0: Říkali si, pan majitel je daleko, na nás nemůže. A tak kradou nenasytně dál.
1: Občas zmlátí nějakého toho posla, občas někoho zmrzačí a chovají se s odpuštěním jako pitomci.
0: Myslí si, že jim to projde, což bývá často. Nějak nám to nakonec projde. A pan majitel vypadá trochu jako naiva, nepřijde ti?
1: To asi každému. Teď zase předvádím. Jo. Říká si ten majitel, a oni snad nebudou tak zlí. Možná je to jen nedorozumění. A když uvidíme jeho vlastního syna, ustrnou se a zastydí se. No a my to nějak zase dáme do pořádku.
0: Jenže oni uvidí syna a neustrnou se. Ani nezastydí. Ale napadne je strašná a zároveň naprosto pitomá myšlenka. Když se zbavíme syna majitele, vinice připadne nám. Pak už neukradneme jenom část výnosu, ale zabereme si celou vinici. Pán je daleko a navíc je to naiva. Haha, vinice bude naše.
1: Jenže, ono je tu vždycky nějaké to jenže. Ale oni si to své jenže ve své nadutosti nepřipustí, možná je ani nenapadne. Pán je daleko, ale ne tak, že by nemohl něco udělat. Pán se může jevit jako naiva a slaboch, avšak není. A tak na sebe přivolají strašný a nemilosrdný hněv majitele vinice. On si právo vymůže a pro ně to rozhodně nebude hezké. No tak to by byla taková ta vnitřní logika příběhu.
0: A taky dynamika, že?
1: Ovšemže, a taky dimenze. Ale teď je to hlavní. O čem to je?
0: Kdo je kdo?
1: To jsme u těch rolí, tak si je pěkně vyjmenujme.
0: Takže, majitel vinice.
1: Ano.
0: Pak vinaři, výběrčí, syn. To bude všechno. Vlastně ještě ti noví vinaři.
1: Řekněme tak na okraj, ale máš pravdu, patří tam. Majitel vinice, to je taková ta, jak se říká...
0: Zapovězená role, myslím, vyhrazená výlučně Bohu.
1: Výborně, výborně. Chtěl jsem to sice říct sám, ale od tebe to vyzní tak nějak líp.
0: Pro nás bude asi kruciální role těch vinařů.
1: Přesně tak. Ještě takový detailíček, když dovolíš.
0: Ovšemže.
1: Použila si adjektivum kruciální, což je dobře, ale možná by se slušelo ho vysvětlit, aspoň malinko.
0: Uf, tak není to nadávka. Není to nic hrubého ani sprostého, natož pobuřujícího. To slovo opravdu existuje. Odvozuje se od latinského crux, kříž. A znamená to něco důležitého, významného. Synonyma jsou například klíčový, rozhodující, primární, nesmírně důležitý.
1: Představme si třeba takovou nějakou ústřední křižovatku, kde se protínají ty nejhlavnější cesty.
0: Tak to je pro nás role vinaře, který si pronajal vinici. Koho prezentuje?
1: No, správce tehdejšího Izraele, autority, oficiální reprezentaci, především tu náboženskou, tedy kněžstvo chrámů, členy velerady, duchovní autority, jejichž slovo a život ovlivňují životy ostatních členů komunity.
0: Poselství tohoto podobenství se tím projasňuje. Muselo je to, ty autority, dost naštvat.
1: Si piš. Ale nejen ty autority tehdy, i my se musíme ptát, a nejsme to náhodou taky my, dnešní autority, ale taky dnešní boží lid. Jak se vlastně chováme v církvi a k církvi? Jako bychom byli ve svém, uvědomujeme si, kdo je tu ten skutečný majitel a jde nám o dobro tohoto vlastníka vinice?
0: Nepříjemné otázky. Jen co je pravda.
1: A věřte, opravdu mi nejde o nějaké sebeobvinování, ale spíš o to vzít takové otázky vážně a vystavit se jim. Jo, i my můžeme říct, Bůh se tolik neprojevuje.
0: A taky to nebývá hned a rychle.
1: No a jelikož jeho čas je jiný než náš, je to jako by byl daleko.
0: A někomu se může jevit jako velmi dobrácký naiva.
1: A tak dále, jenže není, abychom se nedivili. A hlavně, abychom poznali Krista taky dnes.
0: A uvědomovali si důsledky jeho slov a činů.
1: Porozuměli tomu, co znamená jeho milosrdenství, jeho vyučování a jeho soud.
0: abychom si řečeno slovy vzatými z žalmu 118 nenatloukli kokos o ten kámen, který náboženské autority hodili na smetiště.
1: Tak, ne vždycky totiž náboženské autority jednají v zájmu božím. I tady je potřeba rozlišovat.
0: Lásky plně rozlišovat, že? To jsi měl na mysli, viď?
1: Přesně to.
0: Ale ještě nekončíme. Máme tam taky desatero slov.
1: No, ke konci prázdnin jste mohli slyšet o desateru jeden speciální díl, takže na něj bychom mohli jenom odkázat.
0: To by znamenalo, že nám zbývá ještě lekce z listu Filipanům. Tak povídej.
1: Dobře, musím stručně. Pavel tady vede polemiku proti zastáncům obřízky a říká, to je jenom vnější věc, znamení, a stavět na vnějších věcech nikam nevede. Teď předvádím jako Pavla, jo? Hm? Vnější věci bez těch vnitřních nejsou k ničemu. Já to vím, protože...
0: Jsem četl takovou knížku, ne?
1: Ne, čekal jsem si, že to řekneš, ale no nevadí. Pokračuji opět jako Pavel. Já to vím, protože jsem to sám zažil. Pokud jde o vnější věci, všechno jsem to měl, opravdu. Ale pak jsem poznal Krista a to naprosto změnilo můj pohled. Všechno to, co jsem do té doby získal, a bylo to fakt dobré, hodnotné, ušlechtilé, nekecám, ale když jsem viděl Krista a ohlédl se zpět, připadlo mi to, odpustíte, jako smetí.
0: Prý si tam, Pavle, použil velmi hrubé expresivní slovo, ano?
1: Skutečně, použil, ale neboj, nebudu ho tady teď opakovat. Český ekumenický překlad používá slovo ztráta. To je dobré a diplomatické. To moje slovo je spíš něco jako smetí, odpad. Jenom o nějaký ten stupínek expresivnější. A nechtěl jsem nikoho urazit ani pobouřit. Prostě to byla taková mimořádná chvíle. A teď končím jako Pavel. Jen bych dodal takový příklad z dějin teologie. Největší teolog středověkého západu, svatý Tomáš Akvinský, napsal jako své vrcholné dílo teologickou sumu. A to je opravdu špičková, precizní teologie, ale nedokončil ji. Prostě v jistou chvíli přestal psát a traduje se o tom takový příběh. Jednou takhle Tomáš přišel z bohoslužby, asi ráno, a připadalo mu najednou, že ta jeho suma je proti skutečnosti boží přítomnosti prostě jako sláma. A přestal psát. Když zakusím Krista, jeho slávu, boží lásku, jakoby si najednou dostala úplně jiné měřítko. A nestačíš se divit. Tak to je Pavel. A úplně to změnilo jeho cíl.
0: Hledá společenství ukřižovaného, aby mohl mít podíl na vzkříšeném. Všechno ostatní se stává podružným. To je ta síla Pavlova svědectví.
1: A autenticita jeho životního zápasu a hledání. Tak to je prostě svatý Pavel. Fascinuje mě na něm to, jak přiznává, že se sám učí, že poznává, že se mění. Prostě nekáže jako ten, kdo pravdu zná a v uvozovkách má, ale jako ten, kdo ji, snad mohu říct, stále vášnivě hledá.
0: Ano, to je svatý Pavel. Taky ses nějak nechal unést, že? A nedivím se.
1: Vzpomínám na to, jak jsme se letos na jaře mohli v Římě zastavit u Pavlova hrobu. Byl to aspoň pro mě velmi silný duchovní zážitek.
0: Pro mě taky. Velmi silné a přitom nečekané. I když v duchu dnešního Pavlova výroku to je nic oproti poznání ukřižovaného a vzkříšeného Pána.
1: To tedy ano, doběhla jsi mě, ale já v tom vlastně nevidím rozpor, spíš řekněme takový argument od menšího k většímu. Jestliže poznání Pavlova svědectví představuje silný duchovní zážitek, o to větší duchovní zážitek pak bude poznání Krista. Amen.
0: Amen.
1: No a teď ještě Otče náš. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
0: Dnešní sála, milé posluchačky, milí posluchači, končí.
1: Děkujeme, že jste s námi vydrželi až doteď. Moc si toho vážíme.
0: Doufám, že vás Boží slovo oslovilo a uvedlo vás do rozhovoru s živým Pánem.
1: Mějte se dobře, Bůh vám žehnej.
0: Pěknou 27. neděli během roku, jakož i celý týden.
1: No a za týden snad opět naslyšenou.

Zítra v 18.30 jste zváni k další bohoslužbě slova manželů Šanderových. Přijde nám královská pozvánka.

Vládce nebe se rozhodl milovat někoho jako jsem já, zpíval Corey Asbury, americký křesťanský zpěvák, skladatel a worship leader.

Poslední sobotní hodinku, ke které se kvapem blížíme, naplní pořad Překročit hranice s Lukášem Targošem a Klika Petra Hůště. První pořad se zaměří na pochybnosti a druhá na pochvaly. Jak to s nimi je?

0: Jsme s vámi dnem i nocí.
1: Rádio 7.

0: Se znělkou Rádia 7 jsme otevřeli poslední hodinu v sobotu 10. října a v ní nás čeká pořad Překročit hranice. K němu vám dobrý poslech přeje od mikrofonu Pavel Kohl.
1: Překročit hranice, protože každý je máme. S Kateřinou Hodecovou a Lukášem Targošem.
2: Bůh někdy otřese všemi našimi konstrukty, aby se ukázal takový, jaký opravdu je. Že to není jednoduchý proces, o tom mluvíme v současné sérii s názvem Lepší pochyby. Tady je další část vyučování Lukáše Targoše, pastora církve Element z Hradce Králové, po které bude prostor ještě na pár otázek.
3: Cílem církve není všechny lidi dostat do harmonie. Ve skutečnosti cílem není, aby křesťané byli v jakékoliv z těch čtyřech skupin jako hromadně. Cílem je, aby v církvi všechny čtyři skupiny měly svůj prostor, měly svoje místo, měly svůj prostor, kde můžou svoji víru žít a dýchat. To je cíl. Cíl není, aby všichni viděli věci černobílé, nebo aby věci všichni naopak spochybňovali, nebo aby všichni byli jako v harmonii, protože to chceme po lidech, aby možná některé fáze by museli přeskočit. Ale cílem je, aby v tom cyklu našeho vlastního života, ve kterém se právě teď nacházíme, jsme mohli prostě fungovat v té komunitě. Bez vzájemného odsuzování a předsudků, abychom si uvědomovali, že se potřebujeme vzájemně. Že někdy lidé, kteří jsou ve fázi třeba té zamotanosti, potřebují někoho, kdo ty věci jim říká černobíle, ale stejně tak potřebují někoho, kdo je v harmonii a říká jim, důležitý je střed, ne všechny detaily. Potřebujeme jeden druhého, to je fáze, ve které potřebujeme najít způsob, jak koexistovat a společně žít a jak najít ten pevný základ naší víry, který se týká nás všech, kterým je Kristus, ale i v praxi, co to znamená žít křesťansky v komunitě s tím základem a zároveň mít prostor pro ty, kteří potřebují objevat větší šíři a záběr a různé niance, potřebujeme mít prostor pro ty, kteří spochybňují, kteří

0: středy té komunity, takovými majáky, které má nic nezatřese, jenom proto, že někdo má nějaký prožitek, nebo že zrovna běží nějaká modní vlna nějaké víry. A apoštol Pavel o těchto lidech píše v dopisu Efeským a říká, že tihle lidé, že se nebudou zmítat a unášet kdejakým porivem učení lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. To je vlastně cíl pro ty lidi, kteří jsou v harmonii, že oni nejsou zmítáni a unášeni kdejakým závanem větru. Oni stojí pevně. Ale zároveň si uvědomujeme, že není každý ve stejné fázi. A že cílem je vytvořit prostředí, kde každý může prožívat tu svoji fázi. Prostředí, které je vhodné i pro Tomáše, který nebyl u toho, když Ježíš se po svém vzkříšení objevil mezi apoštoly. A když mu jeho přátelé vyprávěli, že viděli vzkříšeného Krista, tak on jim řekl, já tomu prostě nemůžu věřit. To je pro mě tak strašně nepředstavitelná věc, že já tomu prostě neuvěřím, dokud svoje vlastní ruce nevložím do jeho ran, kde byl probodnutý, když visel na kříži. Tomu prostě neuvěřím, nikdy tomu neuvěřím. Ale na základě jeho slov ho nikdo nevyhodil z té církve, z té komunity. Neřekl mu, hele, ty nevěříš, tak už mezi náma nemáš to dělat. A zároveň on se necítil, že musí odejít, zůstal s nimi. A o týden později, najednou, když byl zase s nimi, protože neodešel z té komunity, tak se tam mezi něma objevil Ježíš a jde rovnou k němu a říká, vlož tvoje ruce do mých rán, jsem to fakt já. A toho je krásná věc, protože církev potřebuje mít prostor pro všechny ty skupiny. To znamená, že potřebuje být jako závan větru a potřebuje se zmítat na jednu nebo druhou stranu, ale vytvořit prostor, kde i právě ti, kteří pochybují a ti, kteří říkají, já nikdy nemůžu uvěřit, dokud neuvidím, pořád můžou chodit do středu a do komunity té církve a to je úžasná věc. Pavel pak dodává tady v tomhletom listu Efeským, říká, co je pak ten cíl pro nás jako komunitu, pro všechny. Místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst v Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo spojené a svázané pomocí všech tkání roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který jí náleží. Pavel říká, toho je prostě cíl té komunity, že nakonec všichni rosteme společně a rosteme v lásce. Rosteme ve vzájemném respektu Kristu, který je hlavou církve.
1: Tohle byl dnešní úryvek přednášky Lukáše Targoše v pořadu Překročit hranice. A teď je čas ještě na pár otázek. Rekonstrukce víry je popsána jako proces plný nepořádku a chaosu, který stojí čas a úsilí. Jak si zachovat tu vnitřní integritu v tom mezičase? Staré už je zbořené, nové ještě nestojí a člověk je takový rozbitý.
2: Je to asi podobné, jako když děláme rekonstrukci u sebe doma, že? A máme nějaký plán, nějaký cíl, jak to má vypadat. A začneme rekonstruovat byt třeba koupelnou a žijeme v nějakém mezidobí, kdy to ještě není to, co bychom chtěli a už je to mnohem horší, než to, co bylo. A to je prostě věc, která se nedá přeskočit, tahle fáze. Je to fáze nutná k tomu, aby se vybudovalo něco lepšího, zároveň to je fáze, která je chaotická a špinavá.
1: A velmi nepříjemná.
2: Nepříjemná, je to náročné a nedá se to nějakým způsobem přeskočit, ale asi to patří k životu. A pak jednoho dne, když dokončíme rekonstrukci a dojdeme k nějakému výsledku a vzpomínáme na to, tak se tomu smějeme, jsou ty vzpomínky blednou na to hrozné období, protože vidíme ten výsledek. A podobně jako když žena vidí své narozené dítě, tak často zapomene na útrapy spojené s těhotenstvím nebo s porodem. A myslím si, že my zapomínáme na bolesti spojené s rekonstrukcí po to, co vidíme hotový dům. A myslím si, že i podobně naše víra, když se podíváme zpětně, když je postavená na lepším základě, tak díky tomu zapomínáme na strasti té cesty, která ale strasti plná někdy bývá.
1: Lukáši, ty jsi člověk, který káže v mnoha církvích a společenstvích i různě po světě, vyučuješ. Uměl bys z toho odstupu říct, co vidíš, že je to, co by se v současné české církvi mělo nebo mohlo otřást, co potřebujeme dekonstruovat a postavit znova?
2: Já myslím, že česká církev není jako ničím extra zvláštní oproti jiným místem na světě. Jo? Jsou samozřejmě

0: samozřejmě některé specifika na různých místech na světě, které dané tím, kdo tam působí, které ta církev má nebo se jich drží. Ale obecně platí, když pracuju s pastory v různých zemích světa, že řeší podobné věci, co řešíme my, a podobné výzvy, a jsou ovlivňováni i podobnými teologickými obrazy. No, konec konců některé hnutí teologická investují velké množství peněz a úsilí do produkce literatury nebo do různých seminářů, takže po celém světě lidé čtou podobné knihy a podobné semináře jimi procházejí, takže mají podobné teologické myšlení a proto řeší podobné problémy, takže v tom česká církev není nějak extra jedinečná. Samozřejmě jsou věci, které mě jsou jakoby blížší, a jsou věci, které mi úplně tak blízké nejsou. Určitě z těch věcí, které mi jsou blížší, tak si myslím, že by bylo prima, kdyby se otřáslo v české církvi chápání třeba služby a vedení žen. A já jsem velký zastánce toho, že Bůh povolává lidi k úkolům tak, jak sám chce, že celý ten konstrukt, který my někdy máme v hlavě jako nějaký řád stvoření a boží nadpřirozený způsob, jak svět má nějakou hierarchii, je ve skutečnosti silně kulturní patriarchální koncept, který nemá teologické opodstatnění, ale to je na větší diskuzi někde jinde, než tady pár vět v rádiu. Nicméně toho je třeba věc, kterou bych si přál vidět. A snažím se tomu přistupovat příkladem v Elementu v církvi v Hradci Králové, kterou vedu, tak se snažíme vytvořit prostředí, kde skutečně nezáleží na to, jakého pohlaví nebo věku člověk je. A jak Bůh povolává, tak Bůh také uvolňuje. To znamená, že jestli se zpětně podívám jednou na to, co jsme dělali v téhleté církvi v Hradci, tak jedna věc, na kterou určitě budu hrdý, možná je plno věcí, na které hrdý nebudu a které se změní, ale jedna z věcí, na to určitě budu hrdý, je to, že jsme pomohli dát růst celé generaci mladých dívek a žen, které vyrostly v církevním prostředí, kde nikdy neslyšeli ne jenom proto, že jsou ženy. A to je pro mě osobně jako ohromná věc a na to jsem velice hrdý a chápu, že někteří posluchači, kteří věří tomu, že existuje hierarchie, tak právě tohle považují za příklad toho, že jsme třeba mimo nebo že jsme heretici, ale s tím dokážu žít. Takže jsou takového jakoby konkrétní příklady, které si myslím, že české církvi by pomohly, kdybychom překonali, kdyby jako s tím fakt Bůh zatřásl. Asi bychom našli těch věcí celou řadu. Určitě se v posledních letech mluvilo o přístupu třeba k věčnosti, peklo, nebe. Myslím si, že tam to také je zralé na nějaký pořádný otřes. Myslím si, že bychom našli i třeba věci ohledně toho, jak chápeme Bibli. Myslím, že jsme velice silným pozůstatkem procesu, ať už osvícenství a reformace, který stvořil určité chápání Bible, kde jsme přestali Bibli číst, tak jak je napsaná, začali z ní dělat něco úplně jiného a to nás vlastně objevilo naši teologii velice hluboce. Takže myslím si, že asi bychom našli celou řadu věcí, a kdy bych si třeba přál, aby českou církev to otřáslo, ale v různě po světě řeší pastoři podobné výzvy. Někde jsou hnutí, které jsou víc otevřené, třeba na tu službu, že někde zase víc uzavřené. Je to všude jako tak zhruba stejný. Není žádná země na světě, kde by ty věci byly takové a na druhé straně úplně jiné. Vždycky je tam nějaká škála konzervativnějších a progresivnějších nebo otevřenějších církví.
1: Když je člověk v nějakém tom procesu, ať už dekonstrukce nebo rekonstrukce, je v takovém období třeba dekonstrukce diskvalifikovaný pro svoji službu v církvi?
0: To je velká otázka a já nejsem úplně jistý, jestli na ní znám odpověď, protože různé skupiny a různé církve můžou mít svoje pravidla a když člověk prochází určitou dekonstrukcí nějakého vyroučného bodu, který je zrovna pro tu danou skupinu extrémně důležitý, tak to může být skutečně diskvalifikace pro službu v té skupině. Takže to je velká otázka. Já třeba jsem nad tím přemýšlel v posledních letech několikrát, jak třeba místní církev nebo církev vůbec obecně má procházet tím procesem, kterým prochází ten její vedoucí. Když třeba ten pastor prochází určitou dekonstrukci víry v nějakém bodě toho, čemu věří, jak velké právo má vzít tu církev sebou na tu cestu a jde naopak by měl třeba říct, tak to už je příliš a potřebuju jako odejít z církve, protože ji nemůžu unést jako někam jinam. Když se podívám na církev, kterou já vedu, samozřejmě mám jedinečnou pozici v tom, že jsem ji založil. Každý zakladatel má trochu jako jinou pozici, než dokoliv kdo přijde po něm, takže mám určitou míru autority sebou tu církev vzít na cestu sebou, ale uvědomuji si, že dokoliv přijde po mně jako další pastor, už nebude mít stejné privilegium zakladatele a bude jakoby ve své podstatě muset řešit tuhle otázku víc, nakolik může vzít tu církev v tom procesu poznávání sebou a kde jsou ty hranice, kde je musí respektovat tu církev a odpojit to od svého vlastního hledání.
1: Vlastně mluvíme o pochybnostech ve smyslu hledání nějakého tvarování myšlenek a vyjádření té víry, ale vlastně to vůbec neznamená, že člověk, který má pochybnosti, nemá hlubokou víru.
0: Já bych řekl, ve skutečnosti člověk, aby mohl mít hlubokou víru, musí mít pochybnosti. Protože já chápu, jak to lidi myslí, ale opakem víry nejsou pochybnosti, nebo pochybnosti nejsou opakem víry, opakem víry je jistota. Jo, my věříme, protože nemáme jistotu, ne protože máme jistotu. Takže ta víra se stává naší jistotou právě protože nevíme to jinak. Takže když člověk řekne, nemůžeš mít pochybnosti, abys mohl mít hlubokou víru, já bych právě řekl, že jediný způsob, jak dosáhnout hluboké víry, je mít hluboké pochybnosti. To je totiž ten jediný způsob, jak můžeme skutečně věřit.
1: Říká Lukáš Targoš na závěr dnešního pořadu. Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Za týden se na vás těšíme u závěrečné části série Lepší pochyby.

Další ze série Lepší pochyby otevíráme v pondělí v 9 hodin 30 minut. Předchozí díly najdete na podcastových platformách u pořadu Překročit hranice anebo na webu Rádia 7. A

Z další písní se přesuneme do Izraele za hebrejskou zpěvačkou Brigitou Wexler. Děkujeme ti.

Dobrý den, vítejte v pořadu Kliká, místo, kde uchopíme a otevřeme. Milí posluchači Kliky, je pro mě výsada, že s vámi můžu sdílet svůj život a svou cestu víry za Pánem Bohem. Že s vámi můžu přemýšlet nad aktuálními tématy doby a také nad biblickými myšlenkami. Nad tím, jak právě oni náš život mohou formovat. Ne, nejsem biblista ani teolog. Už víte, že ode mě nemůžete čekat hluboké biblické výklady. Na druhou stranu jsem možná jako většina z vás, kteří čtou Bibli a pak si položí otázku, co tahle myšlenka znamená pro mě, pro můj život, pro můj dnešní den. Také si uvědomuju, že s vámi sdílím kulisy svého života. Tím je moje rodina, chov ovcí, společenství v církvi nebo také má humanitární práce na Ukrajině. Někdy se bojím, že vás tou Ukrajinou už můžu prudit nebo obtěžovat. To bych nerad. Jen je to součástí mého života, kde mi právě spoustu pro mě aktuálních témat vyvstává a které si i s přemýšlením o biblických principech řeším. Pokud vám to nevadí, tak super. A pokud vadí, tak díky za trpělivost. Nedávno jsem právě při večeři na Ukrajině říkal svému kolegovi Jurimu: Juri, co mi to děláš? V poslední době tady byly 4 české týmy a prý slyšeli, tohle máme díky Petrovi, tohle nám pomohl Petr, toto s Petrem. No a Juri říká, tak to je, co je na tom špatné? Já říkám, no tak to přijdu do nebe s holým zadkem, promiňte, bez jakékoliv odměny. Matouš, 6. kapitola, 1. až 2. verš. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jak činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došli slávy u lidí. Amen pravím vám, už mají svou odměnu. Vítejte v pořadu Kliká dnes na téma chválit nebo ne. V dětství mě trochu až prudilo, když mi rodiče říkali, nebudu tě chválit, ať nespichneš. Než jsem nastoupil do práce s mládeží v církvi, tak mi jeden starší člověk řekl, když by bylo něco špatně, tak já ti to řeknu. Říkám díky, ale můžeš říci, i když by bylo něco dobře. Mám pocit, že taková byla doba. Věci se děly, protože byly potřeba. Když někdo něco dosáhl, tak super, ale nevěnovala se tomu velká pozornost. Říká se, že dnes je problém opačný. Například u dětí je za všechno chválíme. Když udělají jakoukoliv maličkost, tak řekneme, ty jsi šikovný, ty jsi chytrý, ty jsi krásná, ty jsi hodná. Na tom asi nemusí být nic špatného, ale hrozí, že děti budou mít hlavně vnější motivaci. Začnou dělat věci, protože jsme je naučili, že za vše mají ocenění. Do budoucna jim může chybět vnitřní motivace. To, že věci prostě sami chtějí, že se jim to líbí, že jsou o tom přesvědčení. Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněli. Tento text mluví o opaku, že přílišná tvrdost, neustálá kritika nebo dokonce ponižování vede u dětí k tomu, že malomyslní ztrácí odvahu, chuť a také naději dál nebo něco nového odvážného dělat. Chybí jim zdravé sebevědomí. Je však zajímavé, že to samé může způsobit i neustálá hodnotící a přehnaná pochvala. Najednou sebevědomí dítěte a později i dospělého člověka může být závislé na potvrzování druhými a hodnocení okolím. Jedná se pak o podmíněné sebevědomí. Takový člověk pak špatně snáší kritiku a i když vypadá sebevědomě, tak se často těžko rozhoduje. Židům 10.24. Mějte zájem jeden o druhého a povzbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Zdravé povzbuzení může vést k vnější motivaci a radosti z toho, co dobrého dělám, k činnosti, která nezávisí na potvrzování a hodnocení druhými. Jak tedy třeba u dětí správně chválit? No, možná ne stále,
za každou maličkost a také bez toho ty jsi. Možná více se můžeme zaměřit na to, co dítě udělalo, a také se ho můžeme zeptat, jak to vnímáš ty, jaký ty máš pocit z toho, co jsi udělal, co jsi udělala. Pochvala je jako mince o dvou stranách. Na jednu stranu je klíčovou a formující hodnotou. V dnešní době skepse, kritiky, obviňování, ponižování a až hulváctví má vděčnost, úcta, respekt a také zdravá pochvala tvořivou moc. Tak jako Pán Bůh tvořil svým slovem, i řekl Bůh a stalo se, tak i my máme v rukou obrovský zdroj pro tvoření krásného a hodnotného života. Druhá strana mince je, že se můžeme stát na hodnocení druhých závislí. Vnímaný úspěch, reakce, potlesk nebo ocenění se může stát vnitřní drogou. Jsem člověk, který věci zakládá a rozvíjí. Miluju, když věci vznikají a ještě se o nich moc neví. Nemají pozornost okolí. Mám pocit, že moje motivace je v této etapě nejzdravější nebo minimálně nezatížená hodnocením okolí. Když se věci podaří, jsou přínosné, tak mají od lidí také nějaké ocenění. Člověk, aby našel na činnost peníze, tak musí o věcech komunikovat. A tady už se nepozorovaně dostávám do kolotoče závislosti na vnímání a hodnocení druhými. Znovu se potřebuji vracet ke své vnitřní motivaci, k povolání Pánem Bohem, k hodnotám, které mě naučil, ke snům, které jsem měl na začátku, nebo jen k vnímání, co je potřeba a jak to můžu naplnit. Matouš, 6. kapitola, 1. až 2. verš. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen pravím vám, už mají svou odměnu. Člověk může v životě dělat věci proto, aby si zasloužil respekt od lidí, ale respekt u Pána Boha má to, co člověk dělá ze své vnitřní motivace, bez potřeby to ukazovat druhým. Jedno české pravidlo říká, samochvála smrdí. Nebo se také říká, že největší pochvala je před nastoupenou jednotkou. Smrtět v mém životě může to, když dělám věci kvůli druhým. A pochvala před nastoupenou jednotkou může být před tou nebeskou jednotkou. Pán Bůh jednou ocení a odmění věci, které jsme vykonali třeba jen s tím, že o nich viděl jen on sám. Když začala válka na Ukrajině, pracoval jsem v měsíčním projektu, který pak skončil. V rámci toho projektu jsme také vysílali kamion s humanitární pomocí. Po pár dnech mi došla v noci fotka z Buči, z místa největšího masakru. Na té fotce byla babička, za ní prostřelený panelák a babička držela chleba a masové konzervy. Ty, které jsme nakoupili týden a půl předtím ve Zlíně. Tahle fotka se mi stala vnitřním povoláním. Povoláním dál v pomoci na Ukrajině pokračovat. Během války jsem navázal také spolupráci s několika výjimečnými lidmi. Jedním z nich je profesor teologie Feder Federovič. Když jsem Buču navštívil podruhé, asi ve třetím roce války, byl jsem tam právě s profesorem. Povídal mi, jaké hrůzy se tady staly, jak tohle místo ukrajinská armáda osvobodila a jak museli počkat, aby první sem vstoupil prezident a média a pak hned mohli přijít oni s humanitární pomocí. Profesor říká, byli jsme tady první a rozdávali jsme potraviny. Já na to, no mám z těchto dnů fotku babičky s chleby a konzervami. On říká, to jsem fotil já. A povídal mi všechny detaily. Najednou jsem mohl nahlédnout do toho, jaký měla naše pomoc dopad. Mám pocit, že jednou to takto právě zažijeme v nebi. Že tam vyjdou najevo všechny věci, které jsme nedělali kvůli ocenění druhých, ale jenom s povoláním a vědomím vnímání Pána Boha. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Jak můžu dnes někomu vyjádřit pochvalu,
možná ne ty jsi, ale jen to, čeho si cením a vážím. Pojďme to zkusit, pojďme mít tuhle novou zkušenost. A to je z dnešní kliky všechno. Petr Hůš vás zdraví od mikrofonu z Rádia 7 a budu se těšit na vás třeba už za týden. Mějte se krásně.

0: Sucho zažíváme kolem nás, ať už to fyzické, ale někdy i duchovní. Další část kliky nás nasměruje právě na sucho. Ve středu v 8 hodin 30 minut. Předchozí kliky najdete na Spotify, podcastových platformách, které jste zvyklí, nebo je hledejte na webu Rádia 7 spolu s dalšími popisky a pořady.
1: U Genezareckého jezera

Čím se od tebe, Jakube, ty jsi chodil vedle Krista, ať umím více dávat a z mých úst, ať proudí jen voda čistá. Učím se od tebe, Jakube,

Bůh tvořil ráj jedním slovem. Řekl budiš, slíbil nám věčnost, když mu uvěříme. To byl Jesus Cabello, vystřídá ho skupina Four King and Country, kde zpívají o tom, že Bůh nás miluje takové, jací jsme, se všemi chybami i nedostatky. A pomalu se blížíme i k půlnoci, kdy se s vámi od mikrofonu Rádia 7 rozloučí Pavel Kol. Za chviličku už tedy píseň skupiny Four King and Country, Jana Zubajová, a půlnocí uzavřeme dnešní den i večerní vysílání Rádia 7.

Máme nový den, kterým je neděle 11. října. Posloucháte Rádio 7 a právě na něm startuje jeho noční vysílání, kterým vás bude provázet Aneta Lofítková. Pojďme se společně podívat na to, jaké pořady jsou před námi. Každý člověk, který přijal Ježíše do svého srdce, může ve své víře čelit různým zkouškám, třeba odmítnutí, tlaku nebo pronásledování. Právě pronásledovaným křesťanům se věnuje organizace Open Doors. Součástí jejího týmu je i Jana Trávničková, která v dalším dílu Hlásky přibližuje jejich situaci a příběhy. Poslouchejte od 12:15. Štafeta přináší pokračování minisérie o zakládání dětského oddílu. Od 13:00 se zaměříme na propagaci, nábor dětí a přípravu první schůzky. Skautský vedoucí a kazatel Církve bratrské Jakub Mrázek sdílí v rozhovoru se Sárou Zončovou praktické tipy, jak oslovit rodiče i děti, vytvořit dlouhodobý plán a udržet oddíl funkční. Pokoj se snadno řekne, ale jak ho prožít, když je člověk pod tlakem, v nejistotě nebo vnitřně rozhozený? V poselství Zaslíbení pokoje od Davida Plevky, kazatele sboru Bratrské jednoty baptistů Lavina ve Vysokém Mýtě, uslyšíte pozbuzení, že Boží pokoj je zaslíbení, o které se dá opřít i uprostřed těžkých dní. Poslechněte si toto kázání a nechte se dovést až k důvěře. Poklady z archivu, to je každotýdenní pozvánka k poslechu starších nahrávek, které by neměly zapadnout. Po 15:00 se tedy nechte pozvat k poslechu pořadu s podtitulem Ježíš v nás. Velké a významné biblické postavy máme trochu zahalené velkými věcmi, které prožili, ale když se na ně podíváme trochu blíž, zjistíme, že nebyly vždy poslušné a vzdorovali Bohu. Můžeme se jimi i tak nechat inspirovat? Od 14:00 jste zváni k poslechu relace Kudy kam, ve které k mikrofonu usedne poličský evangelický farář Jiří Tengler. Setkání s jedním slepým, kterého Ježíš uzdravil, zprostředkuje Josef Sýkora v biblickém zamyšlení od 17:30. Taková je nabídka pořadu pro dnešní noční vysílání. Děkuji, že jste s námi a teď už Lauren Daigle.

Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Verš z Matoušova evangelia otevírá téma pronásledování, kterému se věnuje následující pořad.

0: Ahoj, vítám tě u poslechu pořadu Hláska, pořadu, který chce lidem přiblížit evangelium, tedy dobrou zprávu o Ježíši Kristu. V dnešním díle otevřeme téma pronásledování, které by nám jako křesťanům nemělo být lhostejné. Žijeme v zemi, kde máme svobodu otevřeně mluvit o své víře a hlásat evangelium. Ne všude je ale situace stejná. V některých částech světa jsou křesťané pronásledováni právě kvůli své víře v Ježíše Krista. A pokud jsme součástí Boží rodiny, nemělo by nám být jedno, co prožívají naši bratři a sestry ve víře. Bible nás vede k tomu, abychom nesli břemena jedni druhých a měli o sebe zájem. O pronásledovaných křesťanech si dnes budeme povídat s Janou Trávničkovou, studentkou sociálního managementu, členkou sboru Církve bratrské ve Frýdlantě nad Ostravicí a zástupkyní organizace Open Doors v Česku. Ahoj Jani.
1: Ahoj Anetko, děkuji za pozvání.
2: Hláskou provází Aneta Lofítková.
0: Prosím, prozraď nám hned na úvod, jak dnes pronásledování křesťanů ve světě vypadá a kolika lidí se podle dostupných statistik týká.
1: Zažíváme největší pronásledování křesťanů všech dob, takže to znamená, že vlastně v celé historii nebylo pronásledování křesťanů tak velké, jako je dnes. A to myslím počtem pronásledovaných křesťanů, také rozšíření po světě a řekla bych, že i intenzitou. Co se týče nějakých čísel, tak podle odhadu Open Doors zažívá vysokou míru pronásledování a diskriminace přes 388 milionů křesťanů. To znamená, že každý sedmý z nás je pronásledován a to číslo každým rokem roste. Ale zároveň církev taky roste. To je povzbuzující, že právě v zemích, kde je pronásledování největší, tak tam lidé přicházejí k Pánu Ježíši. Co se týče toho geografického rozšíření, tak podle OSN máme na světě přibližně 200 států, záleží na tom, jaké jsou uznávány nebo nejsou, a řekněme, že máme 200 států a zhruba v 70 z nich zažívají křesťané vysokou míru pronásledování.
0: Mnozí z nás si možná nedokážou představit, co takové pronásledování znamená, tak jaké může mít podoby, dá se rozdělit do různých kategorií.
1: Myslím, že to, co si lidé představí pod pojmem pronásledování křesťanů, je často nějaké zatčení, zabití křesťanů, možná nějaké útoky na kostely. A toto násilí je samozřejmě součástí pronásledování křesťanů, ale není to jenom o tom. Do pronásledování řadíme i nátlak, který se často může zdát takový neviditelný, to je to, co se často nedozvíme. A může se odehrávat v 5 oblastech života, o kterých bych vám mohla říct trošku něco více. Může se to odehrávat v soukromém životě. Tam patří to, jestli mají křesťané svobodu k vlastnění a čtení náboženských materiálů a k vyznávání své víry. Také tam patří to, jestli mohou konvertovat ke křesťanství, což je v některých zemích zakázáno. Tam, když se třeba narodíte jako muslim, tak musíte i zemřít jako muslim. A když konvertujete, tak jednáte proti zákonům své vlastní země. Dále se ten nátlak na křesťany může odehrávat v oblasti rodinného života. A to znamená, jestli můžete žít jako křesťan ve své rodině a vychovávat tak své děti. Což například v Severní Koreji není možné. Tam děti často neví o víře svých rodičů, protože je to tak nebezpečné, mohli by je udat, takže se to dozvídají třeba až v dospělosti, jestli vůbec. Tam vlastně ani manželé neví o víře toho druhého. Třeba po 20 letech se dozví, jestli jsi taky křesťan. A může tam patřit i to, jestli mohou křesťané slavit křesťanskou svatbu nebo pohřeb. A také tam patří pronásledování křesťanů jejich rodinami, když uvěří, to se týká právě těch konvertitů. A o tom si ještě řekneme více později. Další oblastí života je život komunity a tam patří to, jestli křesťané mohou žít ve svých místních komunitách bez obtěžování a diskriminace. Patří tam třeba diskriminace v zaměstnání a vzdělávání, což se týká především muslimských zemí, kde křesťanští studenti se často nedostanou na prestižní univerzity a to ne kvůli jejich studijním výsledkům, ale kvůli jejich víře. Možná něco podobného jsme zažili i u nás v Československu, kdy křesťané se nemohli dostat na různé vysoké školy. Další oblastí života je národní život nebo takový společenský život. Tam patří například národní ideologie. V Severní Koreji mají svoji vlastní národní ideologii Čučchem, uctívají tam vůdce jako boha a kdo právě se nepodřizuje tady tomuto, nebo by se nechtěl podřídit, tak je považován za nepřítele státu a vlastně nebezpečí pro režim. A také tam patří případy, kdy je náboženství spjato s národností. Například v Indii převládá názor, že být Indem znamená být hinduistou, že to k tomu patří. A když už lidé potom nejsou tím hinduistou, tak jednají možná tak nějak vlastizrádně v očích té společnosti. A právě proto jsou křesťané pod velkým tlakem, aby se navrátili ke svému původnímu náboženství. Co se týče křesťanů, tak samozřejmě velkou částí života zabírá církevní život. A do tohoto tlaku na církevní život patří to, jestli mají křesťané možnost otevřeně pořádat bohoslužby a scházet se, což v mnohých zemích není možné. No ale tam patří i to, jestli mohou být církve spravedlivě a svobodně vládou zaregistrovány a tak fungovat legálně. Takže vidíme, že to jsou různé způsoby a různé oblasti života, ve kterých jsou křesťané diskriminováni nebo pronásledováni. Ale zároveň je to i o tom násilí, které může mít podobu například nějakého fyzického napadení nebo i závažného psychického násilí vůči křesťanům. Tam by zapadaly nějaké výhrušky, vydírání a podobně. Nebo i poškození majetku křesťanů nebo církevních budov. Také nespravedlivá zatčení nebo uvěznění bez soudu. Často jsou i únosy a patří k tomu i mučení a zabití, anebo znásilnění a sexuální napadení a obtěžování. Takže to je několik příkladů toho, co se může dít.
3: Zajímá mě, jak pronásledování ovlivňuje běžný život tady těch lidí. Co všechno kvůli své víře mohou ztratit?
1: Záleží na to, o jaké zemi se bavíme. V některých zemích křesťané nemůžou otevřeně vyznávat svou víru, takže vlastně svou víru žijí tajně. Takže jejich běžný život vypadá jako život všech ostatních lidí a potom v soukromí si třeba čtou Bibli nebo se modlí. A otázka byla i na to, co všechno můžou ztratit, tak můžou ztratit například práci nebo možnost studia, když se zjistí, že jsou křesťany, anebo ji často ani nedostanou, když se ví, že to jsou křesťané. Například v Pákistánu jsou lepší pracovní pozice přímo vyhrazeny pro muslimy a jako křesťan tam nedostanete lepší práci, než třeba popelář, zametač silnic nebo pracovníci v kanalizacích, což je nebezpečné kvůli hygieně, málo placené, to potom vede k chudobě tamnějších křesťanů a dalším problémům. Co se týče toho, co ještě můžou křesťané ztratit, tak to může být i jejich vlastní rodina. Protože v muslimských zemích je konverze od islámu považována za odpadlictví od té jediné pravé víry v očích muslimů. Je to taková obrovská zrada a ostuda pro celou rodinu. A ti noví křesťané jsou proto často pronásledováni svými rodinami, když se to dozví. A v islámské kultuře ještě k tomu rodina hraje velkou roli, takže noví křesťané můžou být vyhozeni z domu nebo zabiti svými vlastními příbuznými, kteří se snaží očistit svou čest. Pamatuji se na jeden příběh, kdy právě nějaký člen rodiny uvěřil v Pána Ježíše a jeho rodina poslala nějakého jeho bratrance, tuším, aby ho zabil. A tak on ho nasledoval do církve a čekal před dveřmi té církve, až vyjde a slyšel evangelium a toho tak zasáhlo, že potom, když se setkal s tím svým bratrancem, tak mu řekl, přišel jsem tě zabít a teď chci slyšet více o Ježíši. To jsou taky úžasné příběhy toho, co Pán Bůh dělá. Co se týče ještě toho, jak to pronásledování ovlivňuje běžný život těch lidí, tak dalším příkladem můžou být děti, které také pronásledování zasahuje. Pamatuji si na příběh jednoho chlapečka z Bangladéše, který říkal, že ve škole sedí sám, že nikdo se s ním nebaví, protože je křesťan. A jednou se k němu přisedl nějaký spolužák a nějaký jiný spolužák ho okřikl, proč s ním sedíš? On není muslim, je to křesťan. A taky ten chlapeček říkal, že někdy sedí na okraji hřiště a pozoruje ostatní děti, jak si hrají, a říkal, já bych si rád hrál s nimi, ale oni mě nepozvou a nepřijímají, takže to je to, jak to může zasahovat i děti.
3: Organizace Open Doors každým rokem vydává seznam zemí, kde je pronásledování nejhorší. A podle Světového indexu pronásledování jsou na prvních místech dlouhodobě Severní Korea, Somálsko nebo Jemen. V první padesátce ale najdeme i země jako Mexiko, Kolumbie nebo Turecko. Jak vypadá pronásledování křesťanů právě v těchto zemích?
1: Do Mexiko a Kolumbie na světovém indexu pronásledování může být pro některé lidi překvapivé, protože přes 90% obyvatel v těchto zemích se považuje za křesťany. Problémem pro křesťany v některých částech těchto zemí je korupce a zločinnost, protože některé oblasti právě v Mexiku a Kolumbii ovládají zločinecké gengy a vláda tam nemá skoro žádnou moc, tam zákony úplně nelze prosazovat. A když se křesťané nechtějí zapojovat do těch zločineckých činností, například pašování drog nebo dokonce proti tomuto vystupují, tak jsou pro ty zločince nepohodlní. A to právě vede k nátlaku, častým únosům, ale i vraždám křesťanů. Potom tam máme i oblasti, kde ještě žijí domorodé kmeny a pokud křesťané z těchto domorodých kmenů potom už se neúčastní těch jejich tradic a obřadů, tak ti ostatní vesničané například je obvinují z toho, že rozněvali jejich bohy, protože se neúčastnili těch obřadů a potom přišla nějaká přírodní katastrofa právě kvůli tomu, že ti křesťané odpadli od té víry. Takže tam můžeme vidět více zdrojů pro následování. Je to taková komplexní situace, o které by se dalo mluvit ještě podrobněji. A co se týče Turecka, tak je zajímavé, že právě na území Turecka byly první křesťanské sbory a první křesťané v prvním století, kromě teda jiných oblastí. A vlastně apoštol Pavel pocházel z města, které leží v dnešním Turecku. A tam ta situace je taková, že v Turecku převládá názor, že být Turkem znamená být muslimem. To patří tak nějak k té národní identitě. A když někdo otevřeně vyznává jinou víru, hlavně teda když opustil islám, tak je často považován za zrádce a hanbu celé té rodiny i národa. A to právě vede k rozsáhlé diskriminaci. Takže ti noví křesťané jsou často šikanováni a mohou i čelit násilí ze strany právě rodiny anebo i radikálních islámských skupin. Takže to je vlastně velmi podobné jako i v jiných muslimských zemích.
3: Pokud bych byla křesťankou zemi, kde je křesťanství pronásledované, může se stát, že samotné vyznávání víry je proti zákonu. Jsou tedy tito křesťané vlastně považováni za ilegální?
1: Ano, může to tak být. Příkladem jsou Maledivy. Ty jsou oficiálně 100% muslimské. A ve třetí větě ústavy mají napsáno, že Maledivy jsou republikou založenou na principech islámu a nemuslimové se nemůžou stát občany Malediv. Také státním náboženstvím Malediv je islám a ten je také jedním ze základů veškeré jejich legislativy, což teda pro muslimské země není nic zvláštního. A dále to funguje tak, že nemuslimům, kteří v zemi žijí nebo ji navštěvují, je zakázáno otevřeně projevovat své náboženské přesvědčení nebo pořádat veřejná shromáždění za účelem provádění náboženských aktivit nebo do těchto aktivit zapojovat Maledivce, takže je to přímo zakázáno, nemůžeš tam projevovat otevřeně svou víru. Také tam neexistuje žádná oficiální církev a přesto se odhaduje, že na Maledivách žije asi 300 křesťanů, obyvatel je tam 500 000. Dalším z příkladů je Afghánistán, kde je konverze nezákonná. To znamená, když se narodíte do muslimské rodiny a uvěříte v Pána Ježíše a chtěli byste to vyznat veřejně, tak byste porušovali zákon. A ještě co se týče těch nelegálních věcí, tak například v Severní Koreji je nelegální vlastnit Bibli. To je závažný zločin, pokud vlastníte Bibli. Kdyby v Severní Koreji bylo odhaleno, že jste křesťany, severokorejskými, tak byste šli automaticky nejenom vy, ale pravděpodobně i celá vaše rodina do vězení nebo do pracovních táborů, ze kterých se lidé už většinou nevrací, pokud by vás teda nezabili na místě.
3: Které změny ve světě jsou za poslední roky nejvýraznější? Přibyly i některé země mezi ty, kde se situace křesťanů výrazně zhoršila?
1: Nejvýraznější zvýšení pro následování křesťanů zaznamenala minulý rok Sýrie. Právě v minulém světovém indexu pro následování byla na 18. místě a teď je na 6. A tenhle prudký vzestup je důsledkem pádu Asadova režimu a převzetí moci v zemi hnutím HTS. A velmi tam vzrostlo násilí, to znamená útoky na kostely. Bylo tam 27 zabitých křesťanů během jednoho roku. A právě kvůli tomu rostoucímu extremismu tam křesťané hromadně opouštějí zemi. Co se týče nováčka na světovém indexu pro následování, tak to byl Nepál. Ten minulý rok nebyl v té první 50, ale teď už do ní vkročil. No a další zemí, která hodně vzrostla, je Tádžikistán, který byl na 39. místě a nyní je 27. Co se týče nějakého dlouhodobého vývoje, tak tam je jedna z největších krizí v subsaharské Africe, to znamená v zemích na jih od pouště Sahara. V Africe máme jednu z nejrychleji rostoucích církví na světě, že je tam více křesťanů než na kterémkoliv jiném světadílu a v posledních letech tam šíření islámského extremismu vedlo k extrémnímu násilí proti křesťanům. 9 z 10 křesťanů, kteří jsou zabíjeni kvůli své víře, jsou Afričané, takže 90% ze všech zabitých křesťanů po celém světě jsou Afričané. A přes 16 milionů křesťanů v subsaharské Africe je na útěku před násilím a často žijí v uprchlických táborech. A právě tím důvodem, proč to pronásledování a hlavně i násilí tam vzrostlo, jsou slabé vlády, protože několik z těch zemí v subsaharské Africe zažilo v posledních 5 letech svržení vlády, což znamená, že se rozmohly boje, korupce a terčí těch útoků jsou tedy především křesťané. A kvůli té nestabilitě tam roste vliv islamistických skupin a ty se také právě zaměřují na křesťany.
3: A jak v takových zemích, kde je to pronásledování nejhorší, funguje církev?
1: Záleží na tom, o jakých zemích se bavíme. V některých zemích se křesťané mohou scházet, ale jsou nějakým způsobem omezení. Třeba jsou považováni za občany druhé kategorie, mají méně práv, anebo jsou jenom některé konkrétní denominace povoleny a ty jiné jsou nelegální. fungování církve může stěžovat i to, že je často těžké sehnat oficiální vládní registraci. To je příklad Kyrgyzstánu, kde podle nového zákona můžou registraci získat pouze ta společenství, která mají minimálně 500 členů, což je pro mnohé sbory nesplnitelná podmínka. Ta registrace platí jenom na 10 let a pak musí být znovu obnovena. To je vlastně příklad více zemí, kde je velice náročné sehnat tu registraci, že třeba už podají tu registraci na nějaký úřad, ale ten to protahuje a tím pádem fungují tak nějak nelegálně, dokud nejsou oficiálně uznáni. No a v některých zemích se křesťané nesmí scházet nebo nemůžou kvůli tomu nebezpečí, které jim hrozí. Takže se scházejí tajně. Většinou po domech jsou to takzvané domácí církve, například v Iránu. A křesťané to dělají tak, aby nebylo nápadné, aby vlastně nešlo vidět, že je to vlastně shromáždění křesťanů, kdyby tam třeba byla nějaká razie, tak aby měli nějaké odůvodnění. Takže například předstírají oslavu narozenin nebo třeba nějaký zápas v televizi, tak se sejdou a vypadá to jako, že se dívají na nějaký fotbalový zápas společně, ale přitom je to setkání křesťanů. Nebo na venkově se můžou scházet někde v džungli na odlehlých místech.

0: Ty už si tady pár příběhů naznačila, ale můžeš říct ještě nějaký příběh člověka nebo třeba rodiny, se kterými jste se setkali?
1: Může říct příběh jednoho člověka, se kterým jsem se setkala já osobně. Jmenuje se John a je z Jemenu. On uprchl z té země a potom v nějakém uprchlickém táboře v Řecku se setkal s křesťany a uvěřil v Pána Ježíše, původně byl muslimem, a potom přišel k víře. A to mělo nedost jiné následky na jeho život, protože imám z jeho mešity ho rozvedl s jeho manželkou, takže už nemůže vidět své dvě malé dcery. Nemůže vstoupit na území žádné arabské země, takže už se ani nemůže vrátit a v podstatě ztratil kvůli své víře všechno. A sám říkal, ztratil jsem svou rodinu, svou zemi, svou kulturu a našel jsem Ježíše, krále nebes. A John je jeden z mála lidí, které znám, kteří jsou úplně tak nadšení pro Pána Ježíše a úplně pro něho hoří, bych řekla. A tak jsem se ho potom ptala, John, děje se ti někdy, že se ti tak vrací ty těžké věci, které jsi zažil, a že se ti vrací tak nějak do mysli a že jsi znovu z toho smutný? A on mi řekl větu, moje zaměření je teď Pán Ježíš. A tady úplně vidět, že Pán Ježíš je mu tím nejdůležitějším. Možná je to něco podobného, jako psal apoštol Pavel, že vlastně všechno pokládám za nic, protože to, že jsem poznal Pána Ježíše, je mi nade všechno.
0: Wow, to je hodně silný příběh a tak nás to vede i k takové pokoře. A zajímá mě, v čem nám tihle lidé mohou být příkladem. Nám, kteří žijeme tady na svobodě, v klidu, v míru.
1: Pronásledovaní křesťané nejsou vlažní. Není to tak, že nějak věřím v Boha, občas se objevím v církvi, ale vlastně to pro mě není tak moc důležité. Nebo možná i u křesťanů některý je Pán Bůh důležitý a myslí to s ním vážně, ale není pro ně úplně na tom prvním místě. Pronásledované křesťany právě pronásledování nutí se rozhodnout, stojí mi moje víra za to, abych tohle všechno snášel? A pokud ano, tak se jí drží opravdu pevně, protože už za to něco zaplatili a je jim to tak cenné. A fascinuje mě příběh jednoho bratra z Jemenu, jiného, než o kterém jsem mluvila. Ten každý den čeká na své zatčení, protože všichni z jeho okolí už byli zatčeni. Říkal, mohl bych utéci, ale ostatní to udělat nemohou. Mým cílem je změnit Jemen a to ze zahraničí udělat nemohu. Když všichni odejdeme, kdo zůstane a bude pokračovat? Lidi, které miluji, nemůžu a nechci opustit. A tak se připravoval na den, kdy bude zatčen. A říkal, pokouším se naučit nazpaměť co nejvíce biblických pasáží a veršů. Chci být chodící Biblí, abych kdekoliv, kam se dostanu, mohl vyprávět o Ježíši. A tak jsem si říkala, wow, ty tady čekáš na svoje zatčení, budeš ve vězení a to, co tě nejvíce zajímá, je to, abys mohl říkat lidem o Ježíši. A dále říkal, Bůh nás povolal, abychom byli světlem a solí a já se modlím za to, abych jimi mohl být. Tak jako byl Bůh s Pavlem a Silasem ve vězení ve Filipech, vím, že bude i se mnou. A když on je se mnou, kdo může být proti mně? To je radikální víra. A potom jsme dostali zprávu o tom, že doopravdy byl zatčen. A já věřím, že i ve vězení si ho Pán Bůh může použít. A jo, tak si říkám, kolik biblických pasáží znám já z paměti. Kdyby Bible začala být nelegální, tak se bych si z toho pamatovala. A to mě taky vede k tomu, že pro pronásledované křesťany je jejich víra opravdu velice, velice, velice důležitá. A také snášejí kvůli Pánu Ježíši těžké věci a umírají pro něj, že opravdu je pro ně tím nejdůležitějším. A tak si občas říkám i já sama, co jsem já ochotna udělat nebo podstoupit pro Pána Boha, že nemusím pro něj zemřít. A přesto doufám, že bych k tomu byla ochotná, že opravdu bych zemřela pro Pána Boha, ale zároveň číst si trošku déle z Bible dneska, no nevím, anebo jo, dám ti všechno, Pane Bože, úplně budu tě následovat, ale modlit se trošku déle než obvykle, no taky nevím. A tak si říkám, co jsem ochotná dát, že oni dávají doopravdy všechno a mi je občas zatěžko si číst trošku déle v Bibli nebo trávit čas s Bohem trošku déle. A myslím, že to není úplně o výkonu, že musíme si něco dokazovat, ale spíš o těch prioritách a tím jsou pro mě osobně pronásledovaní křesťané velkou inspirací, že to myslí doopravdy vážně. A myslím, že my tady na západě nebo ve svobodných zemích často máme tolik možností, co dělat a takové to pohodlí, že vlastně nás nikdo k tomu nenutí trávit čas s Bohem a proto možná to tak nějak zapomínáme a právě v tom nám můžou být pronásledovaní křesťané příkladem.
0: S tím určitě souhlasím a oba ty příběhy těch bratrů z Jemenu jsou velmi inspirativní, velmi silné, ale zajímá mě, jestli se setkáváte i s příběhy, kdy lidé ten tlak nakonec nezvládnou a svou víru třeba opustí.
1: Bohužel i to se děje a my v Open Doors často sdílíme pozbuzující příběhy pro pronásledovaných křesťanů, kteří jdou za Pánem Ježíšem bez ohledu na překážky, ale právě i příběhy lidí, kteří pronásledování nezvládnou, mají své místo. A ty sdílíme též, pamatuji si na dva příběhy. Jeden z nich byl příběh z Afriky, myslím, a tam nějaký člen jedné muslimské rodiny byl velmi nemocný a nikdo mu nedokázal pomoci. A poslední možnost, kterou ta rodina měla, bylo, že šli za nějakým pastorem, aby se za něho modlil. A ten člověk se uzdravil a na základě tohoto zázraku celá rodina přešla ke křesťanství. Ale ten nátlak na ně byl tak obrovský, že po nějaké době se zase vrátili zpátky k islámu. A druhý příběh, který je ještě těžší, je o jednom chlapci, tuším, že byl z jihovýchodní Asie. A to byl mladý chlapec, který uvěřil v Pána Ježíše, ale ten tlak na něho byl tak velký, že si vzal život. A to jsou tak těžké příběhy a právě v tom vidíme tu závažnost pronásledování křesťanů a mělo by nás to možná i tak vyburcovat k tomu, abychom se modlili za pronásledované křesťany, aby právě zůstali Pánu Ježíši věrní a zvládli to všechno těžké, co na ně přichází.
0: Ty jsi součástí organizace Open Doors, která aktivně pomáhá pronásledovaným křesťanům a zároveň o jejich situaci informuje prostřednictvím webu opendoors.cz. Můžeš říct, jak konkrétně pomáháte?
1: Tak ta naše pomoc zahrnuje distribuci Biblí a křesťanských materiálů, protože Boží slovo je tím nejdůležitějším a tím základem, na kterém stavíme svou víru. Také tam patří kurzy pro vedoucí církví a programy učednictví, aby lidé mohli růst ve víře, aby vedoucí církvi byli vybavováni k tomu, jak vést své sbory. Také tam patří péče o lidi po traumatu, protože to pronásledování zanechává i stopy na duši, takže je tam vlastně psychologická pomoc. A také semináře přípravy na pronásledování, kde například se křesťané učí, jaká práva mají, pokud žijí v zemi, kde oficiálně je náboženská svoboda, tak aby věděli, na co se můžou odvolávat. Patří tam také podpora obětí násilí a katastrof, třeba nějaké ekonomické projekty, že křesťané dostanou to, co potřebují, co se týče i jejich fyzického zaopatření. A je to vždycky tak, že se nejdříve ptáme pro následovaných křesťanů, co potřebujete, že to není tak, že bychom v Evropě u stolu si sedli a řekli, tak co jim tam nabídneme, ale ptáme se, co doopravdy potřebují. A také je to často pomoc ke své pomoci, že potom ti křesťané už sami jsou schopni se o sebe postarat. Příkladem je jeden příběh vdovy, myslím, že v Nigérii nebo v Africe, jejíhož manžela zabili, protože byl křesťan a ona se najednou sama musela starat o své děti a Open Doors si koupilo šicí stroj a ona potom si mohla vybudovat obchůdek s oblečením a potom už nepotřebovala další podporu, protože díky té první investici se mohla sama už potom o sebe a své děti postarat. Potom dalším způsobem, jak pomáháme pronásledovaným křesťanům, je i zvyšování povědomí o nich a pozbuzování k modlitbě. To děláme právě v Česku a dalších zemích, například Evropy. Takže tam je to o tom informování o aktuálních zprávách a patří tam i advokační činnost.
0: A co pro ně můžeme udělat my tady v Česku?
1: Můžeme toho udělat mnoho. To první, o co nás pronásledovaní křesťané prosí, není jídlo, nejsou to finance, ale je to modlitba. Ptají se nás, budete se za nás modlit, prosím. A věřím, že modlitba má obrovskou moc, že to není jenom tak, že si něco řeknu, ale že mluvíme s Pánem celého vesmíru, který nás vždycky velmi dobře slyší. Zároveň se nemusíme modlit za to, aby pronásledování skončilo, protože bylo předpovězeno v Bibli a víme, že žijeme v padlém světě, kde se dějí těžké věci a že nejsme z tohoto světa a právě proto zažíváme těžké věci i kvůli naší víře. Takže proto je důležité, aby křesťané v pronásledování obstáli a oni sami říkají, nemodlete se za ukončení pronásledování, ale abychom v něm obstáli. To je velmi důležité. Zároveň, když se modlíme za pronásledované křesťany, tak nesmíme zapomínat ani na jejich pronásledovatele. A je to výzva modlit se za Kim Jong-una a teroristy, ale věřím, že to je to, čemu nás Pán Ježíš volá, protože on sám se modlil za své vrahy. Dalším ze způsobů je napsání pozbuzující zprávy pro následovaným křesťanům. To jde digitálně přes web Open Doors, kde můžete křesťanům do nějaké země nebo i konkrétním křesťanům napsat nějakou pozbuzující zprávu a to je pro ně opravdu pozbuzující, protože vidí, že křesťané z celého světa si udělají čas a věnují energii tomu, aby jim něco napsali a tak vidí, že nejsou sami a to je veliké, veliké pozbuzení a i důkaz toho, že jako jedna církev jsme jedna rodina. Další možností je podepsat petici. Aktuálně máme petici za konec násilí v subsaharské Africe, o kterém jsem mluvila. Je možné do listopadu ji podepsat online, to znamená, že na webu stačí zadat jenom jméno, příjmení a e-mail a můžete se přidat. Také máme možnost finanční pomoci a také šíření informací, aby se více lidí modlilo za pronásledované křesťany a věděli, co se děje. Takže můžete třeba uspořádat nějaké modlitevní setkání nebo modlitevní večer. Plánujeme mít i videa, prezentace a modlitevní kartičky, které by byly k dispozici pro sbory, které by chtěly uspořádat nějaké modlitevní setkání, abyste nemuseli nic chystat, jenom pustit video, kde bude všechno řečeno a můžete si vzít pak i domů modlitevní kartičky. A poslední možností, jak pomoct pronásledovaným křesťanům, která mě teďka napadá, je zařazení pravidelných modliteb do vašeho života. To je tak cenné, když někdo pravidelně se přimlouvá za pronásledované křesťany.
0: Já věřím tomu, že po tomhle díle, až skončí, tak většina z nás si pronásledované křesťany zapíše na svůj modlitevní seznam. A tak mě závěrem ještě zajímá, pokud se chceme o pronásledovaných křesťanech dozvědět více a sledovat třeba aktuální situaci ve světě, kde můžeme hledat ty ověřené informace?
1: Tak mým doporučením je web Open Doors, opendoors.cz, píše se to opendoors.cz. Je tam třeba interaktivní mapa všech těch 50 zemí světového indexu pro následování, stejně jako popis situace pro křesťany v těch zemích, můžete tam mnoho toho prozkoumat. A najdete tam i možnost přihlásit se k zasílání těch aktuálních modlitivních námětů a zpráv na e-mail, že to potom nebudete muset vždycky otvírat, ale samo vám to přijde. A zároveň máme i Instagramový profil a Facebookový profil jako Open Doors Česko. A vím, že není vždycky jednoduché slyšet nebo číst o tom, co se děje pro následovaným křesťanům, protože je to často velice těžké a může to bolet i nás. A proto je možná jednoduché předtím tak nějak zavřít oči a nezabývat se tím, proč by se člověk rozrušoval, ale nemyslím si, že je to to, k čemu nás Pán Ježíš volá. A zároveň je v pořádku být smutný a tak soucítit s pronásledovanými křesťany, je v pořádku, když nás to zasáhne, ale zároveň můžeme pamatovat na to, že to nemusíme nést sami, že to můžeme svěřit Pánu Ježíši a odevzdat mu to, takže nechce, abyste nějak dneska byli deprimovaní tím, co se děje. A můžeme soucítit, ale zároveň můžeme věřit Pánu Ježíši, že on má všechno pod kontrolou a on je Pánem nade vším.
0: Je ještě něco, co bys na závěr chtěla říct nebo dodat?
1: Jo, na závěr bych chtěla každého z nás povzbudit, abychom následovali Pána Ježíše bez ohledu na překážky, tak jako většina pronásledovaných křesťanů, nekompromisně, protože to stojí za to.
0: Moc děkuji za tenhle rozhovor, který alespoň mě osobně vede k takové vděčnosti za zemi, kde můžu žít, že tady je svoboda slova a můžeme svobodně šířit evangelium. A děkuji za veškeré informace, které si nám podala. A moc přeju tobě i organizaci Open Doors, ať vás Pán Bůh vede a provází ve vaší službě.
1: Taky moc děkuji.
2: Hláska. Dobrá zpráva tady a teď.
0: Tak ať je pro nás dnešní díl Hlásky výzvou i pozbuzením k modlitbě za pronásledované křesťany. Premiéru dalšího dílu naladíte ve středu v 11.15.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Je s vámi Rádio 7 a to i v neděli 11. října. Byla 1 hodina a vysíláním provází Aneta Lovítková. Nás teď čeká další pořad, a to štafeta, ve které se zamýšlíme nad tím, jak založit skautský oddíl. Dnes to bude o praktickém postupu.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Jak založit křesťanský klub či skautský oddíl na zelené louce? K tomu vám dnes poskytneme návod. O prvních krocích jsme se už bavili v minulém díle této série a najdete ho na všech podcastových platformách pod názvem Štafeta. Teď už se podíváme na to, jak si pro oddíl získat děti a jejich rodiče, jak může proběhnout první schůzka a jak se dlouhodobě udržet. O tom všem si dnes povídám s Jakubem Mrázkem, skautským vedoucím a kazatelem sboru CB Trojka Ostrava. Kuba ve své církvi založil oddíl Osmu. Tomu ale nestačilo a založil pak další oddíl pro Světlušky a Vlčata Rosu. Je tedy v zakládání nových oddílů už úplně zběhlý. Ahoj, Kubo.
1: Ahoj, Sáro.
0: Na úvod se tě zeptám, abychom tě lépe poznali. Odkud čerpáš? Máš nějaké místo v přírodě nebo nějaký svůj zdroj, odkud bereš sílu a inspiraci?
1: Mám své oblíbená místa v přírodě, kam se vracím a mám pocit, že vždycky je svět pořádku, když se tam odstnu, že mám tak nějak jako v pohodě ten svůj život. A protože žiju v Ostravě, tak by si možná řekla, že kde to tak asi jako může být, ale já žiju kousek pod Landekem, takový krásný kopec se starým lesem u Odry a třeba kolem Odry mám svoji oblíbenou trasu, kde když si jdu projít nebo i do toho lesa, ve kterém jsem prakticky vyrostl, tak je to pro mě vždycky takové občerstvení a dobití baterek.
0: Děkuju. A teď, když už se podíváme na to zakládání oddílu, tak jsme se bavili o tom, že je dobré s tím začít v lednu, o tom, co konkrétně byste měli dělat, se dozvíte v tom prvním díle. A teďka už jsme dorazili v našem časovém harmonogramu do, dejme tomu, června. A je zapotřebí začít nějakou propagaci, aby lidi věděli, že zakládáme úžasný klub a oddíl a že by se tam určitě měli přijít podívat. Jak správně propagovat jeho vznik?
1: To si dobře řekla, že jsme v červnu a to je opravdu ten nejvyšší čas začít s propagací, rozhodně to nenechávat na září, protože v září už rodiče a děti plánují všechny své ostatní kroužky a zušky a aktivity, takže je dobré už v tom červnu mít připravené letáčky, mít připravené webové stránky a vlastně tu informaci šířit mezi děti a rodiče, tak aby oni mohli už potom v tom září, když ten školní rok se rozbíhá, mít v hlavě to, aha, je tady nějaký nový oddíl, to určitě musíme zkusit, tak si pohlídáme, ať na to máme čas. Myslím, že taky dobré si uvědomit, že vlastně to téma není jenom pro děti, ale je dost hodně pro rodiče. Jim záleží na tom, kam vlastně děti chodí a co jim to přinese. Tak proto je dobré taky těm rodičům dostat všechny ty skvělé výhody toho, když jejich dítě bude

0: společenství, do kterého chodíš a kde chceš ten oddíl založit. A už jsme se bavili v minulém díle o tom, že je potřeba udělat nějakou analýzu, vést nějaký rozhovor s lidmi, získat je pro ně. Tak to je vlastně už první fáze, kdy získávám rodiče, aby si řekli, wow, tak tohle chci, aby moje dítě zažilo, aby bylo součástí takového nově vznikajícího se oddílu. A pokud ty rodiče tak to získáme, tak oni určitě rádi své děti pozbudí, aby byli toho součástí. A to je výborný začátek. Když získáme děti v tom našem společenství nějaké, tak je úplně přirozené, že ten další okruh jsou jejich kamarádi. Jejich kamarádi, spolužáci. Mít takto otevřený oddíl si myslím, že jako velmi zdravé. Nám se třeba podařilo, že jsme měli třeba 2-3 děti z jedné třídy nebo z jedné školy. A dá se potom na takové škole udělat jako nábor a je mnohem snazší zase získat další zájemce do toho oddílu, pokud už tam jeden, dva členové toho oddílu jsou nebo ti, kteří o tom uvažují. A i když se to třeba nemusí povést hned, tak věřím tomu, že pokud ten oddíl bude fungovat dobře, tak po roce se to stejně rozkřikne a nabalí se to jako sněhová koule a ty děti přijdou.
1: Když takhle komunikujeme a oslovujeme s lidmi, tak je dobré, abychom je mohli odkázat na jedno místo, které jsou často webové stránky, kde máme nějaké informace o našem oddíle. Tak co všechno by měl takový dobrý web obsahovat?
0: Já myslím, že úplně nejdůležitější je si uvědomit, kdo je čtenářem takového webu. Určitě to nebudou vedoucí oddílu, dokonce to ani nebudou děti, ale budou to právě rodiče. Takže vžít se do kůže těch rodičů, že když se na ten web podívají, tak si řeknou, jo, tam chci, aby moje dítě chodilo. A neměl by tam asi být milion různých drobností, ale to důležité by tam mělo být. Název oddílu, jaká je vlastně činnost toho oddílu. Napsat, že jsme křesťanský oddíl, ne drobným písmem jde na konci, ale to měla být jedna z prvních věcí, která tam je srozumitelně a jasně napsaná. Kde se oddíl schází, adresa, mapa a kdo oddíl vede. Já se vždycky strašně rád dívám na našem webu, na ty medailonky vedoucích a rádců, krásné fotky a třeba je tam i napsáno, co dělají rádi. Takže když si rodič klikne na ty webové stránky, tak vlastně má nějakou představu o tom, jak si lidi potom s tím dítětem jsou v tom oddíle. Důležité je, aby tam byl kalendář akcí, ať můžou rodiče plánovat, třeba i letní prázdniny, takže hodně dopředu. Je dobré tam mít informaci, kolik to stojí chodit do oddílu. Výborné je, když jsou tam nějaké fotky z akcí. Dobré fotky dělají dobrou reklamu, špatné fotky špatnou reklamu, takže si dát záležet, aby to byly fotky, které opravdu vystihnou ten oddíl a tu atmosféru, kterou máme v tom oddíle. A je taky praktické tam mít nějaký odkaz na přihlášku, třeba formou Google Forms stačí.
1: Taky už jsi zmínil, že u vás v oddíle děláte nábor ve škole, že tam přijdete. Tak jak takový nábor vypadá, jak si ty děti opravdu získáte a upoutáte tu jejich pozornost?
0: My se zaměřujeme na školy, kam už nějaké děti chodí, které jsou součástí oddílu, ale možná, že ještě ten oddíl nemáte nebo nejsou takové děti, ale máte třeba ve sboru někoho, kdo učí na nějaké škole. Je to vždycky výhoda, když na té škole je někdo, kdo vlastně může jako potvrdit nebo potrhnout nějakou vaši důvěryhodnost. Takže bych úplně nechodil po školách plošně, ale vybral si to, kde to dává nějaký jako větší smysl se zaměřit na tu školu. V červnu je dobré si domluvit s vedením školy, jak by takový nábor mohl vypadat. Může se ti stát, že na té škole třeba chodí nějaký jiný oddíl na nábor, tak úplně v rámci vzájmu dobrých vztahů asi nemá smysl někde vytvářet nějakou konkurenci, ale pokud na to ta škola kývne, tak už v červnu můžeme hodit na tu školu nějaké letáčky na nástěnku nebo se můžou rozdat ve třídě. Samozřejmě potřeba být už hotový ten web s tou přihláškou. A když to škola umožní, tak nejlépe v prvním týdnu v září navštívit školu. Buď vám umožní ředitel projít jednotlivé třídy, nebo třeba je svolat do tělocvičny, ale mít tam krátký, několikaminutový, zajímavý, zábavný, rychlý, dynamický program s nějakou hrou, kvízem, kde můžete představit, jak to v tom oddíle vypadá, co tam můžete zažít, co ti to může dát a vzít sebou letáčky a rozdat mezi dětmi. Ještě co je super, vzít sebou nějakého nadšeného člena oddílu. To je jako nejlepší reklama na oddíle nadšené dítě a nadšení vedoucí plodí nadšené děti, tak když tam může někdo takový být, tak to bude fungovat.
1: Tak teďka už jsme si zajistili spoustu nadšených dětí do našeho oddílu.

0: dílu nebo klubu. Samozřejmě s nima chceme dělat různé aktivity potom v dalším školním roce. A musíme se teda vytvořit nějaký plán, že jo, co nás čeká. Tak jak můžeme při takovém dlouhodobém plánování postupovat?
1: To je dobré mít plán. Kdo je připraven, není zaskočen. Je dobré mít plán aspoň na první pololetí. Ideálně na celý školní rok, protože energie většinou během školního roku nepřibývá a ubývá. A zvláště té druhé půlce ti udělá velkou radost všechno, co už máš připravené. A dobrý plán ti pomůže udržet drive a směr.
0: Jak si tedy takový dobrý plán můžeme vytvořit konkrétně?
1: Plán vždycky by měl vycházet z toho, jaké cíle si stanovila na začátku. Jo? To je na té výchozí analýze. Vždycky by měly být první cíle a potom plán, ne naopak, protože pak nevíme vlastně, čeho chceme dosáhnout. Takže je dobré si říct, co chci v tom daném pololetí nebo tom daném školním roce, aby se děti naučili, jaké principy, jaké znalosti, aby se dozvěděli, jaké dovednosti se naučili, co chci třeba, aby se stalo ve vztazích mezi těmi dětmi. A velkým pomocníkem třeba pro nás jako v rámci té skautské výchovné metody jsou nováček a stezka, kde je spousta úkolů a zajímavých podnětů, na čem se dá s dětmi pracovat. Takže vím, co chci je naučit. Potom, jak k tomu použijí formu a aktivity, to znamená nějaký plán výprav, schůzek, budeme dělat tábor, nebudeme dělat tábor, chceme používat hry, divadlo, nějaké výtvarné činnosti, můžeme třeba naplánovat nějakou veřejně prospěšnou aktivitu, třeba tříkrálovou sbírku nebo uklidíme Česko, což jsou výborné jako nástroje, které se děti hodně naučí. Je dobré si taky vlastně říct, jak bude vypadat schůzka. No, co by na ní nemělo chybět, od zahajovacího rituálu až po úklid, to je taky dobrý rituál, úklid po schůzce, a mít plán, jak se často bude setkávat rada a třeba taky to, jak vlastně se vzdělávají rádci a vedoucí. Je dobré, když ten člověk, ten plán mám hotový, tak se pak podívat zase na tu třeba skautskou výchovnou metodu a podívat se, aha, tohle mi chybí, tedy by mohl přidat, ubrat, ať to mám pěkně vyvážené.
0: To znamená, že si vlastně můžeme vytvořit takovou tabulku s jednotlivými daty a ke každému datu schůzky, co nás bude čekat, jaké máme téma na tu schůzku a kdy jsou i rady třeba.
1: Je dobré, když té tabulce je třeba to jaká, nějaká hlavní myšlenka nebo nějaký princip, který chci přidat těm dětem, protože to je vlastně jako to nejdůležitější. To je vlastně zase nějaký cíl té konkrétní schůzky a potom teda ty hry, které by měly vlastně podporovat jako dosažení toho cíle. I písničky můžou k tomu třeba sloužit.
0: Je právě fajn činno takové propojené v nějakém takovém symbolickém rámci a i možná na nějakou delší dobu a právě občas si můžeme udělat i třeba téma, stanovit si na nějaké období nějaké téma, tak máš nějaké třeba tipy na témata, které si můžeme dát na třeba více měsíců, ve kterém duchu se potáhnou ty schůzky?
1: Když jsme začínali s oddílem prvním i tím druhým, tak nám vlastně strašně hodně pomohly ta témata, která jsou vlastně obsažena ve skautském slibu. Potažmo ve skautském zákoně. Skauti mají svůj slib, i světlušky mají svůj slib a my jsme postupně vlastně mluvili o jednotlivých těch frázích, o jednotlivých těch bodech toho slibu a to bylo samozřejmě doplněno vhodnými aktivitami a hrami a byl to pro nás takový výborný pomocník, který nás vedl v tom prvním pololetí. Hodně proto může pomoct taky nováček nebo stezka, ale dají se samozřejmě volit i témata, jako mimo tady tyhle skautské rámce. Mně přijde do začátku dobré, když chci dělat křesťanský oddíl, třeba Ježíšova podobenství, které jsou velmi krásně stvárnitelné a mají v sobě jako silnou zprávu, kterou v sobě nesou. Nebo třeba to můžou být písničky. Může každá zkuska být věnována nějaké písničce, která v sobě skrývá taky nějaký příběh nebo nějaké ponaučení, nějaké podobenství a to nejenom křesťanské písně, ale i sekulární. A samozřejmě, když jsou Vánoce, tak využijeme toho, že jsou Vánoce, nebo třeba když je nějaký svátek, třeba 17. listopadu, taky se dá využít jako téma a vlastně reagovat na to, co se žije tady a teď.

0: Dnes se skautským vedoucím a kazatelem Jakubem Mrázkem bavíme o tom, jak založit klub nebo oddíl od nuly. Teď už se blížíme do závěrečné fáze plánu. Jak vypadá první schůzka? Kubo, co je cílem první schůzky a jak toho můžeme dosáhnout?
1: No, první schůzka je především vždycky velmi napínavá. Kdy čekáte, jestli teda vůbec někdo přijde. To už asi v tu chvíli neovlivníš, jako jestli někdo přijde nebo ne, ale ovlivníš to, jestli přijde i po druhé. Takže cílem první schůzky je, aby to dítě se tam cítilo tak dobře a bylo tak nadšené, že přijde po druhé znovu. Proto je potřeba první schůzce věnovat fakt velkou pozornost a nebát se jako fakt vytáhnout ty nejsilnější zbraně, které máte, ty nejlepší hry, nejzábavnější činnosti a písničky a vlastně udělat program, který bude mít drive, který bude mít spát a který si ty děti jako budou pamatovat, protože pravděpodobně to pro ně bude opravdu schůzka, která se jim vtiskne hodně do paměti.
0: Myslíš, že má smysl na první schůzku zvat i rodiče?
1: Já myslím, že určitě, že rodiče jsou součástí té práce jako s oddílem. A myslím, že i když toho možná ne všichni využijí, tak minimálně tím komunikujeme, že jsme otevření, že vlastně je ten oddíl transparentní a oni tam přístup mají. Takže pokud chceme být důvěryhodní, tak si myslím, že to je dobrý nápad. Jako říct, přijďte se podívat, první schůzka, ať víte, kam to vaše dítě chodí. A rodiče budou jako se koukat. Myslím, že nutné je nějak jako zapojovat do toho. To si myslím, že by je mohlo vyděsit. Oni si spíš popovídají mezi sebou a po očku budou sledovat, jak to ty děti baví a nejvíc se budou dívat na to, jaká je ta reakce, když ty děti jako pak odchází a co říkají a jak se usmívají nebo neusmívají.
0: A jak můžeme vytvořit atmosféru přijetí a nadšení?
1: Nadšení způsobí asi hry, ale myslím si, že opravdu je fakt důležité to, na co se ptala první, a to je to přijetí. Myslím, že je důležité, abych jsme opravdu vnímali, že jde o ty děti a nejde o ten program. To znamená, že ty děti vnímali, měli oni osobní zájem. Všimnout si třeba toho, že nějaké dítě zůstává někde bokem. Zeptat se na jméno. Pamatovat si jména, oslovovat jménem, seznamovat třeba děti mezi sebou navzájem. Tomu se dají taky použít dobré hry, které jsou na seznamování, na pamatování jmén. A myslím, že jako výborné třeba zvláště tu první schůzku končit něčím, jak je takovým cliffhangerem, jo? Že ty děti vlastně na konci už se dozví a příště budeme, až přijdete, tak budeme mít velkou výpravu a budeme hledat táborový odznak třeba. Jo, tak my jsme takhle měli jako velkou hru a děti hledali, nevěděli, co hledají, a našli jsme tam naši oddílovou lucernu a oddílové šátky a já si taky na to pamatuju do teďka a děti taky, takže to je potom motivuje přijít na další schůzku.
0: A co, když se dostaneme do situace, kdy na první schůzku přijde méně dětí, než jsme čekali?
1: No tak záleží, jaké máš očekávání. Já si myslím, že třeba 6 dětí už je počet, s kterým se dá pracovat. Je taková jako malá družina, která může mít jako pěknou dynamiku společně s vedoucím, s rádcem. Ale může se stát, že třeba nemám ani těch 6 dětí. A možná je dobré se jako vrátit na začátek toho procesu, jestli jsme nepřehledli nějaké důležité signály, které jsme nezohlednili a proto jsme začali něco, co třeba ještě není proto ten správný čas. Je potřeba využít ten další rok a modlit se, vyhlížet, přemýšlet, vést ty rozhovory. Myslím si, že může taky být třeba to příležitost zamyslet se, jestli nemáme oslovit mladší děti. Ono je obecně snazší získat do oddělu mladší děti než starší. Pokud začneš se světluškama a vlčatama, tak se ti asi ten oddíl relativně snadno jako naplní. A to může být cesta. A pokud to nejde ani tak, tak já jsem zažil v podstatě věci, které má akce, které si myslím, že v konečném důsledku pomohly i vzniku jako toho našeho oddílu Osma a potažmu Rosa. A jedna z nich byla to, že jsme dělali nějaké třeba jednodenní výlety nebo třeba i víkendovky jako celá rodina. A domluvili se 2 rodiny a pozvali jsme každý 1, 2 další rodiny z našich přátel a najednou nás bylo jako 20, 25 dospělí, děti různých věkových kategorií. Ale zažili jsme spolu jako skvělý čas a vznikaly tam přátelství, kolem kterých se později dalo jako poměrně snadno nabalovat oddíl. Takže když budeme otevření nejenom pro tu naší konkrétní věkovou skupinu, ale pro všechny generace, tak můžeme získat lepší podmínky pro takový začátek.
0: Tak dejme tomu, že první schůzka byla úspěšná, máme spoustu dětí a chceme teďka nějak dlouhodobě fungovat a daří se nám to. Po nějaké době dojdeme do bodu, kdy je dobré udělat nějakou reflexi, kterou se i zmínil v tom vlastně návodu, jak vytvořit díl, tak k čemu je taková reflexe dobrá?
1: My se snažíme si dělat takovou krátkou reflexi po každé schůzce, což je jako skvělé, protože je jednoduché udělat schůzku a pak se jako nepoučit z toho, co se nám povedlo. A vždycky, když se něco povede, tak je důvod to oslovit, pojmenovat, poděkovat, pochválit toho, kdo co udělal dobrého. Je to velké pozbuzení, díky kterému rostou vedoucí i rádci. Ale taky samozřejmě si třeba říct, hele, příště potřebujeme třeba do něčeho dát víc energie, nebo tohle se nám nepovedlo, proč, co byla příčina, jak ji můžeme změnit, jak si můžeme dát více podpory pro to, aby jsme v tom, jak děláme ty schůzky, v tom, jak pracujeme s dětmi, rostli a nestagnovali, protože stagnace vlastně neexistuje, to je pak vždycky úpadek. Takže reflexe nám pomáhá vlastně udržet kvalitu, drive a taky nám umožňuje jako růst.
0: Tak určitě nám pomáhají tyhle průběžné reflexe po každé schůzce, ale asi je taky fajn po nějaké době vlastně zkontrolovat, jestli jsme naplnili ty původní cíle, že jo? Tak jak může takové ohlednutí a kontrola vlastně vypadat, jak se můžeme sejít jako tým?
1: Já myslím, že pokud začínáš jako s novým oddílem, tak je dobré už třeba, začneme v září, tak třeba po Vánocích, nebo možná i před Vánocemi už si sednout, máme za sebou 3, 3,5 měsíce a vlastně položit si jako klíčové otázky a zhodnotit teda to, co se stalo za tu dobu s takovým jako určitým nadhledem, jestli ty cíle, které jsme si na začátku dali, jestli se nám je daří naplňovat, jestli se členové týmu cítí dobře v té roli, jestli jako tým fungujeme tak, jak se nám líbí, jestli není třeba někdo přetížený a naopak třeba někdo neplní své úkoly, jestli nás to baví. Je taky dobré si položit otázku, my jsme třeba v tom našem prvním oddíle rádcům řekli, hele, zkuste to do Vánoc, a pak se můžete rozhodnout, aby to nebylo pro ně takové velké břemeno. A tam byla ta otázka, tak chceš pokračovat, chceš prodloužit ten svůj zavázek, dokdy jako jsi ochoten nebo se můžeš zavázat, tak je dobré taky revidovat tady tyhle závazky vzájemné. Můžeme se bavit o tom dalším období, nějak upřesnit naše plány, taky je dobré získat nějakou zpětnou vazbu od dětí a od rodičů a ta nám poskytne taky jako skvělou příležitost k tomu se radovat z toho, co se povedlo a směle pokračovat dál.
0: V tenhle moment, když si takhle společně sedneme, tak jsme vlastně zjistili, že jsme úspěšně založili oddíl a že už to všechno funguje, snad teda. Tak pojďme se podívat opět na zhrnutí toho celého procesu, který nás čeká.
1: Začít je třeba v lednu, v únoru. Je potřeba si s vedením sboru ujasnit to, jestli opravdu chceme založit klub nebo skautský oddíl. A že to chceme udělat už tenhle školní rok nebo to nadcházející září. Získat si podporu, komunikovat s vedoucími ostatních služeb, které ve sboru pracují s dětmi a s mládeží. Seznámit s celou tou myšlenkou společenství, sbor, rodiče a kontaktovat Dorostovou unii, navázat spolupráci s mentorem, který nám pomůže.
0: V březnu bude zapotřebí sestavit tým a začít pracovat jako oddílová rada. Taky je dobré se rozhodnout, jestli půjdeme skautskou cestou a přihlásit vedoucí na vedoucák, což je školení pro to, jak být vedoucím, takové zážitkové.
1: No a v dubnu je první část vedoucáku, to je online, takže to je pěkně v teple z domova, ale chce to nějaký čas, že jo, 2 dny asi zhruba.
0: V květnu je potom dobré najít klubovnu a přihlásit poboční spolek u Dorostové unie.
1: No a v červnu je ta lepší část vedoucáku, praktická v přírodě. Jeden víkend tady tomu potřebujeme vyhradit. Je dobré taky už si stanovit den a čas schůzek, rozjet web, nebo mít už hotový letáček, plakát a propagovat, kde se dá.
0: V srpnu potom rádce čeká jejich zážitkové školení Rásovská, tak je dobré si stanovit cíl pro první rok a připravit konkrétní plán na první pololetí a zveřejnit data víkendových akcí a taky naplánovat případný nábor a první schůzky.
1: No a v září, hned první týden, udělat nábor na škole, pokud jsme se rozhodli, že potřebujeme takhle oslovit další děti a odstartovat činnost nového oddílu první oddílovou schůzkou.
0: V prosinci nebo lednu potom už stačí zhodnotit první pololetí, současný stav, stanovit cíle pro další pololetí a obnovit závazek vedoucích a rádců.
1: No a pokud náhodou plánujete dělat letní tábor stanovit, tak v únoru už byste měli vidět, že do toho jdete, mít termín, místo a rozjet přípravy tábora.
0: Když se na to člověk takhle dívá, je jasné, že ho na této cestě čeká spoustu dobrodružství, ale taky práce. Tak Kubo, jaký v tom vidíš ty smysl?
1: Já v tom vidím velký smysl, protože je to společná cesta a není to pro mě jenom cesta jako těch dětí, a jako my a oni, ale naše společná. Všichni v tom rosteme, i já v tom rostu. I já díky tomu rostu zažíváme zkušenosti s Bohem. Je to pro mě jako když postavím loď a vydám se na širé moře. Tohle udělá jenom člověk, který touží po dálkách, ale jenom na širém moři může člověk zažít ty zkušenosti, kdy je závislý na Pánu Bohu, kdy vidí jeho velké věci, které dělá. Jenom tam prostě můžu zažít to, co v přístavě nezažiješ. A protože skrze zkušenosti rosteme, tak mi to dává veliký smysl.
0: Děkuji za zkušenosti Jakuba Mrázka, které dneska tady s námi sdílel. A od mikrofonu se s vámi loučí Sára Zončová.
1: Mějte se pěkně, ať se vám daří.

0: Pořad Štafeta vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Tento díl si můžete poslechnout také v pondělí v 18.30 a premiéra dalšího se na vás těší ve čtvrtek v 11.15.
1: Hudba doznívá.

Tohle byla španělská písnička, která v překladu znamená Můj ochránce. Jejím autorem je zpěvák Jesus Cabello. Je to písnička vděčnosti o tom, jak Bůh uzdravil Jesuse z dětské leukémie. Od jakživa jsi byl můj ochránce, krok za krokem jsem cítil tvé teplo. Staral jsi se o mě jako o dítě, jsem příčina a důsledek tvé lásky.

Teď je před námi zpěvačka Taya z písní Lover of My Soul, ve které vyznává: slyším, jak klepeš na dveře mého srdce. O, jaký je to zvuk. Bojím se na tebe podívat, ale vím, kdo jsi. Tak tě pozvu dovnitř. Taky pro nás to může být takovou výzvou, ať opravdu neignorujeme, když Ježíš klepe na naše srdce, a ať ho vždy a všude pozveme dál.

0: Vstoupili jsme do 2. hodiny raní, posloucháte Rádio 7 a to v neděli 11. října. Dnešním nočním vysíláním vás provází Aneta Lofítková a rovnou pozvu k poslechu bohoslužby z archivu, dnes na téma zaslíbení pokoje.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Dobré ráno je ode mě. Začnu krátkým příběhem. V roce 1983 probíhala studená válka. Nacházíme se v sovětském bunkru. Ale není to ledajaký sovětský bunkr, je to bunkr na základně, která ovládala jaderné hlavice, která ovládala jaderné zbraně. Asi bychom si představovali, že taková základna musí být něco úžasného, že se tam děje spoustu hrozně záživných věcí, ale opak byl pravdou. Většinou tam byla docela nuda. Asi všichni, kdo jste byli na vojně, tak si umíte představit, jaká nuda se na takových základnách dělá, co se tam dělalo. To se ale jednoho dne prolomilo, to se jednoho dne změnilo. Důstojník Stanislav Petrov, který byl velitelem této základny, dostal hlášení, že z americké půdy vyletěla raketa, pravděpodobně nesoucí jadernou hlavici a míří na území Sovětského svazu. Protokol byl v tu chvíli jasný. Petrov měl zmačknout to pověstné velké červené tlačítko a vyslat odvetný úder dřív, než raketa vůbec dopadne na území Sovětského svazu. To, že tu jsme, znamená, že to neudělal. On v tu chvíli se rozhodl, že počká, nebude ten konflikt eskalovat, že ho nebude zhoršovat jenom na základě toho, co ví, ale že počká, že by to třeba mohl být falešný poplach. A měl pravdu, skutečně to byl falešný poplach, ta raketa na území Sovětského svazu nikdy nedopadla. On tímhle nesjednal mír, tímhle neudělal pokoj mezi Amerikou a Sovětským svazem, ale zároveň tím zastavil ten pád, zastavil tím tu ohromnou katastrofu, která by znamenala konec světa, tak jak ho známe. Než se přesuneme k textu, budeme dneska mluvit o pokoji, o tom, co to je mír, pokoj. Bych rád řekl pár slov k tomu, proč vůbec čteme z Bible, proč vůbec nás ten text má co zajímat. To, že Bible je to, co nám tady zanechal Pán Bůh. My jako křesťani věříme, že Bible je Boží slovo, že to je to, co k nám mluví Bůh. A my, protože milujeme Pána Boha, no tak chceme vědět, co On nám tu zanechal, jaký On je. A skrze to, co nám napsal, tak poznáváme jeho, tak se přibližujeme k němu a proto nás zajímá to, co on napsal, proto nás zajímá Bible. Já v tomhle mám hrozně rád jedno puritánské přirovnání. Puritáni to byli takový kazatelé z 17. století a oni používali přirovnání, že Bible to jsou jako takové dopisy, který milenec nebo snoubenec nechal své dívce, když odjel na dlouhou cestu lodí. Tehdy ty cesty lodí mohly být skutečně dlouhé, to jste nevěděli, mohly být cesty od půl roku nebo klidně 3 roky dlouhé. A asi si umíte představit, jak těžké to muselo být pro